0: Při poslechu dnešního dílu pořadu o vážné hudbě Oktáva vás vítá Martin Novotný. Dnešní Oktáva přináší rozhovor se skvělým pěvcem a mým kamarádem Jiřím Bricklerem. Srdečně tě tady vítám.
1: Dobrý den a zdravím posluchače Rádia Proglas.
0: První ukázka i dvě další jsou z díla Antonína Reichy Lenora. Antonín Reicha patří mezi poměrně opomíjené skladatele. Skladba Lenora, oscilující mezi kantátou a oratoriem, má zvláštní osud, nebo spíše zvláštní cestu k posluchačům. Reicha komponoval Lenoru v letech 1805 až 1806 ve Vídni. Toto dílo však nebylo provedeno za skladatelova života a na svou premiéru čekalo až do roku 1984, kdy bylo uvedeno v pražském Rudolfinu. Dílo v době svého vzniku kvůli námětu zakázala vídeňská cenzura. Nepomohly ani přímluvy Reichova přítele Ludwiga van Beethovena. V současnosti po více než dvou stoletích můžeme říct, že příběh o Lenoře a jejím milém, na kterého vytrvale čeká a který se pro ní vrátí jako umrlec, je monumentální, kompozičně vybroušené dílo, které je na svou dobu velmi, velmi novátorské. Zajímavostí je, že u nás zpracoval tuto lidovou pověst Karel Jaromír Erben pod názvem Svatební košile. No, na začátku jsme vyslechli, zda spíš či bdíš, spěš otevřít, což byla první ukázka tohoto velkého hudebního obrazu pro sóla, sbor a orchestr podle balady Gottfrieda Augusta Bürgera. Kromě Jiřího Bricklera, který stvárnil postavu Viléma, jsme slyšeli sopranistku Martinu Jankovou, Český filharmonický sbor Brno a Filharmonii Brno pod vedením Denise Russella Davise. Následují ještě dvě části, nejprve Ale pohleďte sem, kde spolu s Jiřím Bricklerem uslyšíme Vojčecha Parchema a poté Vilémův recitativ Hop, hop, než kohout zavolá.

0: Hned!
1: Baritonista Jiří Brückler je solistou opery Národního divadla v Praze i pravidelným hostem v mnoha operních domech. Je vítězem mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech v kategorii junior. Od roku 2004 hostoval ve Státní opeře Praha a mimo jiné byl v širší i užší nominaci na cenu Thálie. Jiří, upřesníš mě, prosím?
2: Ano, je to tak, měl jsem tu čest, že jsem byl nominován nejdřív v širších nominacích za role Sylvia v Komediantech a například Švandy Dudáka ve Weinbergově opeře Švanda Dudák. A také jsem byl nominován dvakrát v užší nominaci, jednou za rok 2013. To bylo za roli Rodriga v Donu Karlovi od Giuseppe Verdiho a v loni nebo předloni za rok 2024 jsem byl nominován za roli Voka z Rožmberka v Čertově stěně, kterou jsem připravoval v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě.
1: Jak tě znám, tak tě považuji za jednoho z nejpokornějších a nejprofesionálnějších pěvců, které jsem potkal. Vidím, že...
2: Červenám se.
1: Ano, ne, že skromně přiznáváš 4 nominace na Thálie. Já věřím, že v brzké době nějakou proměníš.
2: Uvidíme.
1: Hlas je živý orgán, který ovlivňuje nálada i zdraví. Jak se učíš svému hlasu naslouchat? A máš nějaké specifické rituály v den představení koncertu? A stalo se ti někdy, že jsi si opravdu hlasově ublížil?
2: Tak začnu od konce. Hlasově ublížil, to bych úplně neřekl. Naštěstí jsem nikdy neměl z toho nějaké vážnější jako následky, že bohužel se občas stává, že člověk není vždy ve 100% kondici a někdy musí zpívat i přesto, že je nemocný. Což bylo například v poslední době, kdy jsme dělali Legendu z Erinu v Národním divadle a tam bylo to na jedno obsazení a tu roli nikdo nikdy nedělal. Mm-hmm. Nebo už je to třeba 30 let, a takže pokud bych nevystoupil, tak by se muselo zrušit celé představení. To znamená, že jsem musel pod nějakými léky to představení odehrát, odspívat a minimálně tak, aby to nebylo tolik poznat. Takže to se občas stává a musíme s tím se naučit žít. Jak říkal, myslím, jeden známý světový pěvec, takže ideální dny na zpívání má v roce asi 3. Bohužel v ten den zrovna není představení. Takže s tím se musíme naučit žít. Ale jako rituály, pokud mám představení nějaké náročnější, tak se snažím déle se vyspat ráno, ale myslím, že bych nic nepřeháním, že bych se vymezoval nějakých zmrzlin nebo nějaký takové věci, tak snažím se být takový normální jako v tomhle.
1: Byla nějaká role z těch prvních po období studia, na které vzpomínáš rád a které by si i rád zopakoval?
2: Tak z těch, které bych si rád zopakoval, je spíš na začátku studií, když jsem dělal první role ve Státní opeře třeba, tak to byl Lovec v Rusalce. Malá role, ale zásadní.
1: Ano.
2: A toho vlastně už zpívám přes 20 let, to je strašný si to takhle uvědomit. A stále se k němu vracím. A aha, moc rád, teď budeme dělat koncertní verze Rusalky s Semenem Byčkovem. A pak jsou role, které samozřejmě mám strašně rád, a to jsou role, jako je ten Rodrigo v Donu Karlovi. Teď posledních několik let mám smetanovské role velmi v oblibě, jako Přemysla z Libuše, nebo právě Voka, kterého zpívám i tady v Národním divadle v Brně.

0: V divadle FX Šeldy v Liberci si stvárnil Silvia v Leonkavalových komediantech a Moralese v Bizetově Carmen. V opeře Národního divadla a státní opery si nastudoval například Rodriga ve Verdiho Carlosovi, že? Figara v Rossiniho Lazebníku Sevilském, Dona Giovanniho v opeře Don Giovanni a hraběte Alba Vivu v Mozartově Figarově svatbě. Také titulní roli ve Weinbergově opeře Schwanda Dudák, který už jsme citovali, Marcella v Pucciniho opeře La Boheme, Papagena v Mozartově Kouzelné flétně, Adolfa ve Dvořákovi Jakobínovi, Mercutia v Gunodově Romeovi a Julii, Maestra v Donizettiho Poprasku v opeře, Haraštu v Janáčkových příhodách Lišky Bystroušky. To je takový hrubý výčet tvých nejznámějších rolí, kterému jsem se dostal, ale doplnil bys nějaké, které zpíváš stejně rád nebo ještě raději a nebyly zde v seznamu citovány?
1: Tak v tom seznamu například nebyl právě ten Přemysl, kterého zpívám poslední tři roky zhruba, nebo tak nějak. A jak jsem jí říkal, Vok v Čertově stěně. Mm-hmm. A dále pak třeba v Liberci ještě od té doby jsem zpíval i Dandiniho v Popelce, v Rossiniho Popelce. Mm-hmm. A nebo například Tomše ve Smetanově Hubičce. Mm-hmm. A z těch dalších rolí, samozřejmě Dona Giovanniho zpívám v Praze, už jako několik let pravidelně. A v Turandot mám rád také Pinga třeba. To jsem zpíval jak tady v Národní divadle v Brně, tak v Praze zpívám. A i na Krumově jsem to zpíval, jako to jsem zpíval poměrně hodněkrát také.
0: Aha, vzpomínám si. Sice jsi poměrně mlád, ale na to, co jsi již dokázal, ale i tak se zeptám. Jak se tvůj hlas v průběhu let změnil, proměnil? Existují skladby, které si dříve zpíval a dnes už bys do nich nešel? Nebo naopak ty, do kterých si takzvaně dorostl nebo ještě nedorostl?
1: Tak myslím, že jsem například smetanovské role, do kterých bych se dřív vůbec nepouštěl, tak jsem zjistil, že už ten hlas je připravený a že mohu zpívat například toho Přemysla nebo a z Verdiho rolí například, tam jsem stál taky opatrný v tomhle, že toho Rodriga zpívám poměrně, několik inscenací už jsem dělal, ale tam jsem opatrný trošku. Ale myslím, že nastane čas, kdy bych se mohl vrhnout do Žermona v Traviatě nebo Jága třeba v Otelovi. A nebo třeba Lunu v Trubadurovi. Mm-hmm. Takže to jsou role, na které bych se mohl časem podívat, ale já jsem v tomhle poměrně opatrný a vzhledem k tomu, že nabídek mám poměrně dost stále, tak si mohu vybírat a mohu si dovolit být v tomhle vybíravý a nepřepínat ten hlas, když se na to necítím.
0: Já myslím, že ten Žermon třeba, anebo to, co citoval, tak si myslím, že je
1: Luna,
0: trošku
1: třeba
0: věkově, že ten hlas
1: samozřejmě
0: nebýt úplně mladý.
1: Ano, ano. Na to Žermona právě tam díky, měl jsem několik nabídek na Žermona už před několika lety, ale myslím, že to taky úplně není úplně nutný. Rád si to zaspívám, to je krásná role, ale samozřejmě tam věkově i do toho můžu dozrát a není jako nutné spěchat zrovna na to Žermona třeba. Mm-hmm.
0: Proglas je rodinné rádio, a tak si dovolím od umění přelétnout na rodinný život, takže bych se rád nejprve zeptal na dětství a jestli jsi měl touhu stát se tím, čím dnes jsi, anebo jestli bylo v plánu a tvých touhách něco úplně jiného.
1: Tak já jsem od malička měl to štěstí, že jsem chodil do základní školy, která byla s rozšířenou hudební výchovou. To znamená, že od první třídy my jsme měli několikrát týdně hudební výchovu. Hrál jsem na nástroje hudební, hrál jsem nejdříve na flétnu zobcovou, pak altovou. Později jsem začal na klarinet hrát a pak na saxofon. Takže jsem jako od malička v té hudbě jako vyrůstal. Nikdo z mojí rodiny nebyl hudebníkem. Mhm. Takže to bylo v podstatě tak jako z ničeho nic, ale maminka mě přihlásila a zjistili tehda, že bych měl nějaký talent a mě to relativně bavilo všecko. A takže jsem jako už od malička v tom vyrůstal v té hudbě a měl jsem výhodu v tomhle, že jsem ohledně notového zápisu a tady těch věcí, tak už jsem byl trošku víc připravený než jiní, kteří neměli té hudební výchovy v těch prvních letech od první třídy základní školy tolik. A na základní škole Jabloňová v Liberci, kde jsem začínal, kde jsem studoval, tak jsem měl štěstí na učitele, kteří mě k té hudbě vedli. Tam byl Honza Prchal například, to je i vedoucí nějakého sdružení základních uměleckých škol, myslím pro celou republiku.
0: Mm-hmm.
1: A na klarinet mě učil pan profesor Miroslav Koupil, který mě také jako vedl k tomu, aby mě to bavilo. Takže když jsme potom už jako mě třeba nebavilo tak hrát etídy, ty na klarinet, tak jsme začali zkoušet hru na saxofon a zkoušeli jsme i nějaký jazzové věci a postupně jsem se s tím saxofonem a s klarinetem dostal dokonce i do kapely, která byla bluegrassová, kde jsem hrál na klarinet a zpíval jsem, takže jsem ještě úplně od toho odlítnul trošku do jiných zase hudebních žánrů.
0: Jasně.
1: Což bylo taky skvělý, to mě bavilo, protože tam bylo spousta výborných muzikantů se mnou v té kapele. A vlastně na klasický zpěv, k tomu jsem se dostal až někdy v 9. třídě. Já jsem do té doby chodil samozřejmě do sborů těch školních, co tam byly, ten Červík, Pepík se to jmenovalo, protože jak to byla Jabloňová škola, tak všechny ty sbory byly pojmenovaný pod něco společného s Jabloněma. Takže Červík, Pepík, Reneta, Karola, to byly všechny odrůdy jablek. Ale mě to samozřejmě v tom sboru mě to tolik nebavilo a furt jsem vyrušoval, byl jsem strašně hyperaktivní v tomhle, takže mě vyloučili ještě s kamarádem, protože jsme furt kecali tam a neposlouchali, tak mě vyloučili vrátil jsem se až po dalších třeba 3 letech, jsem se vrátil k tomu zpěvu úplně náhodou, když moje spolužačka, protože my jsme, jak jsme byli ročník s rozšířenou hudební výchovou, tak jsme měli na konci té 9. třídy závěrečný koncert. Takže já jsem tam připravoval hru na saxofon, na klarinet a spolužačka měla, protože studovala celou dobu solový zpěv, mimo jiné, tak měla mít koncert a měla zpívat duet Rukávy, to bylo Green Sleeve, nějaký, to už nepamatuji. A ona nacvičovali ten duet a poslední půl rok ten kamarád, ten spolužák, který s ním měl zpívat ten duet, tak začal mutovat a úplně mu odešel hlas, takže nebyl schopný zpívat. A oni potřebovali, jestli by někdo to s ní nemohl zaspívat, aby si, když už se to naučila ten duet, tak aby to mohla použít. No a to byl náhodou přišli na mě, protože jsem zároveň hrál ve školní takové lidové muzice na klarinet. To byla lidová muzika Jabluňka a tam jsme doprovázeli ještě soubor tanců lidových, kteří tancovali během toho, co my jsme hráli. A tam jsem já totiž začal nějak zpívat nějakou lidovou písničku.
0: Mm-hmm.
1: Spadla mě Šavlička nebo něco takového to bylo. A tam zjistili, hele, ty máš docela dobrý hlas a to je přece škoda nevyužít, tak to třeba zkus nějak rozvíjet. No a pak na mě přišli s tím duetem, hele, když ty jsi přece docela pěkně zpíval, tak nauč se ten duet, že by zaspíval s tou kamarádkou, s tou spolužačkou ten duet na závěrečném koncertě. No a na základě toho, abych nebyl úplně nepolíbený tím solovým zpěvem, tak jsem poslední půl rok docházel k paní učitelce na zpěv, k Zuzaně Bubeníčkové v Liberci. A ta mě začala připravovat na ten koncert a zjistili jsme, že by to vlastně mohlo někam vést, že by z toho mohlo něco být.
0: Mm-hmm.
1: A mě to začalo bavit, až vlastně na zhruba v té 9. třídě. Mm-hmm. Do té doby jsem dokonce na opeře byl snad 2x jenom se školou. A to byly takový ty odstrašující případy prodané nevěsty, kde Mařence bylo sotva 60 a Jeníkovi bylo třeba 50, takže to nebylo úplně. No, ale pak jsem se, když jsem v té 9. třídě začal k tomu mít vztah a začalo mě to bavit, tak jsem byl na představení Lazebníka Sevilského v Libereckém divadle a tam se to nějak zlomilo. Myslím, že to bylo v češtině tehda ještě. A tam zpíval Figara Tolia Orel, výborný baritonista. A tam jsem si říkal, sakra, tohle by mě bavilo. Mm-hmm. Takhle zpívat, to by se mi někdy líbilo, kdybych se takhle nějak mohl začít, kdybych takhle uměl zpívat.
0: Mm-hmm.
1: No a když to otočím po nějakých 20, možná více letech, jsme se potkávali pak s tím Toliou Orlem jako kolegové v Libereckém divadle například.
0: Mm-hmm. Takže zatímco jeden spolužák díky mutaci se zpěvem skončil, tak druhý díky mutaci se zpěvem, se solovým zpěvem začal.
1: Ano, děkuji spolužákovi Jakubovi, ano.
0: A vlastně já jsem v podstatě tu otázku spíš myslel tak, jakože kdyby se nespíval, tak jestli bys to byl, já nevím, voják, hasič. Výhled na ještět byl, že? Takže nějaký sportovec?
1: Sport určitě, to jsem dělal. Já jsem dělal, od malička jsem byl vedený, že jsem furt nějaký sporty dělal. Lyžovali jsme úplně od malých, od mládí. To bylo naprosto běžný. Pak jsem chodil na nějaký bojový sporty, aikido, řecko-římský zápas. A pak jsem dělal poměrně několik let, jako dost let, rychlobruslení na krátké dráze, short track. Hmm. To v Liberci, byl zakládající tým v Liberci, tam vůbec nějaký do té doby nebyl.
0: Ano.
1: Takže jsem jezdil na ledních bruslích, na short tracku. To je taková ta po jedný noze, jak se jezdí do zatáček. Hmm. No, ale po základní škole právě, když jsme zjistili, že bych možná se mohl věnovat tomu zpěvu, protože já jsem... Na klarinet bylo ve hře, že bych šel s tím klarinetem na konzervatoř, ale já jsem neměl tu disciplínu cvičit několik hodin denně na ten klarinet.
0: Mm.
1: A zjistil jsem, že s tím zpěvem člověk nemůže doma zpívat 5 hodin, že by stačila třeba půl hodina doma nebo hodina.
0: Ale pořádně.
1: ale pořádně. Takže jsme zvažovali, jestli bych nemohl třeba na konzervatoř zkusit udělat přijímačky. A... Byl jsem na dní otevřených dveří na konzervatoř, kde profesor Jiří Kotouč, jsem se mu zalíbil a říkal, že by si mě rád připravoval, ale nemá ještě volné místo na konzervatoři v té době. Bude si moc brát až za nějaký 3 roky. A to se hodilo mojí mamince, která říkala, že než bych začal dělat učit se na konzervatoři zpívání, tak ať si udělám něco pořádného, vystuduju. A tak jsem šel v Liberci na učiliště a tam jsem se vyučil truhlářem pro výrobu nábytku. Takže já jsem vyučený truhlář.

0: No, je pravda, že operu si nepouštím často v autě.
1: Já to chápu.
0: Vysloveně jenom, když se učím něco třeba, tak si poslouchám. Ale já to tak jako, mám rád třeba country, dokonce některý. Nedvědy, mám poslouchám písničky od Nedvědů. A pak mám samozřejmě Nohavicu a vlastně různé žánry.
1: Českou muziku.
0: Českou muziku, ale docela často, jako většinou je to česká muzika.
1: Mm-hmm. A rádio? No to je jedno.
0: Rádio samozřejmě, jak klasický, tak country rádio.
1: Jasně.
0: Impuls, občas Proglas také si pustím.
1: Jo, ale jasně. Co je pro tebe při interpretaci důležitější? Technická dokonalost nebo emoce? I za cenu drobné chyby. Je těžké se do emocí jako v písni vžít po každé znovu, i když ji zpíváš třeba po několikáté, jak se bráníš té rutině jako vlastně?
0: Tak já myslím, že by tam mělo být nějaká určitá symbióza jak těch emocí, tak toho umu pěveckého.
1: Mm-hmm.
0: Ale samozřejmě myslím, že lidé více ocení ty emoce ještě než toho umu. Že často, pokud někdo do toho nedává emoce, ale je to technicky bravurně odspíváno, tak to nemusí udělat takový efekt jako naopak. Mm-hmm. Jo, když je tam třeba té techniky tam, ta není tak stoprocentní třeba, ale je tam určitý přínos emocionální. Takže já myslím, že by se měla najít určitá rovnováha mezi tady těma dvěma věcma. A jak se bráním?
1: Rutině. No.
0: Rutině.
1: Přeci jenom.
0: Je pravda, že si snažím se vždycky si najít během toho daného představení něco nového vždycky.
1: Mm-hmm.
0: A u těch představení je to jednodušší v tom, že pokaždé se tam trošku na té scéně jako něco děje jiného. Jako velmi, velmi často. A to mě strašně baví. A myslím, že mám i spoustu kolegů, se kterými si to vlastně užíváme, ty špílce nějaký, který tam jako navíc přijdou a vlastně nestresuju se tím tolik, spíš mě to baví.
1: Jak samozřejmě jiné uvedení té opery v tom městě a v tom městě.
0: Taky, ale i jednotlivé reprízy můžou být.
1: I kolegové jsou jiní.
0: Ano, takže, přesně tak.
1: Ano, to je taková chemie, potom funguje ano, to. Ano. Někdy, jo, nikdy to nefunguje. Jakým způsobem pracuješ s textem? Osobně vím, že patříš k pěvcům, kteří aspoň dle mého pocitu jdou takzvaně po textu. Vědí, o čem zpívají. Stalo se ti někdy, že v písni, kterou zpíváš mnoho let, najednou objevíš úplně nový význam nebo i díky režii? Zrovna chápeš jinam?
0: Ano, určitě jak díky režii, například poslední dobou Čertovou stěnu.
1: Mm-hmm.
0: Tak v Brně byla ta inscenace pojatá zcela jinak, než třeba v Ostravě jsem ji dělal, kde v Ostravě jsem byl opravdu ten starý, jako zamyšlený, jako bok.
1: Ano.
0: A tady v Brně to režisér Jiří Heřman chtěl odlehčeněji, nebo aby byl trošku jako žoviální, trošku veselější, nebyl takovej ten zahořklej starý chlápek. Jo. A to samozřejmě pak pomáhá k tomu, že ty určitý fráze, ten text si člověk může vyložit nepatrně jinak a vlastně získá v tom úplně jiný rozměr zase. Stejně tak v písních třeba se to může, nebo v koncertních věcech se mi to stávalo například studánky, když jsem zpíval například třeba, jo?
1: Ano.
0: Otvírání studánek, tak po nějakých, otočilo se nějakých 10 let, člověk je otcem, stane se otcem třeba, nebo má za ten život nějaké nové zkušenosti, ať příjemné, či nepříjemné, a člověk jinak nad tím přemýšlí, zase to pojme, najde si tam určitý věci, které se ho týkají vnitřně a může to přenést do té hudby.
1: Jak jsem již říkal, vím, že ty rozhodně víš, o čem zpíváš, takže existuje píseň, kterou je těžké zaspívat kvůli emocím, že se ji na koncertech spíš jako vyhýbáš. A je šance si v dnešním divadelním provozu vybrat roli? Teda my už jsme tady říkali o tom, že zatím se vyhýbáš určitýmu typu roli, jako třeba věkově nebo barevně hlasově. Ale je, takže ano, vybíráš si trošičku, to vlastně už jsme takhle jako řekli, ale i tak, podle čeho si vybíráš repertoár? Musí to být láska na první poslech, nebo tě baví i skladby, ke kterým se musí

0: hledat cesta.
1: Tak samozřejmě, když je to role, kterou člověk zná, a tak je to vždycky jednodušší při tom nastudování a už ví trošku, do čeho jde. Ale několikrát se mi stalo, že role, které jsem zpočátku jsem si říkal, že to nebude úplně moje srdcovka, tak si člověk k ním našel tu cestu a má je jako rád, přirostli mu k srdci. Například Král Roger, kterého stvárnil tady v Brněnském divadle.

0: Kdyby se zítra probudil a nemohl zpívat, čím by se v hudebním světě zabýval? Produkce, psaní textů, výuka, pokud by to byla samozřejmě oblast umění a nezamířil bys do zcela jiné sféry, třeba to dřevo.
1: No, tak pokud bych měl zůstat v rámci hudby, tak si asi dokážu, v dřívějších letech jsem si nedokázal představit, že bych třeba učil ten zpěv, ale myslím, že by mě to také jako naplňovalo. Mm-hmm. A nebo bych se věnoval něčemu úplně jinému, třeba tomu truhlaření.
0: Jasně. Jak tě znám, tak mám pocit, že neznáš trému. Teda můj pocit. Je tréma nepřítel nebo motor, který zpěváka vybičuje k lepšímu výkonu? Jakou nejlepší radu ohledně zpěvu si kdy dostal a třeba v případě té trémy nebo obecně?
1: Tak já tolik na trému netrpím naštěstí, ale samozřejmě měla by tam být taková určitá jakoby pokora a opatrnost a neměl by být člověk příliš suverénní. To se často pak může vymstít, že pak člověk se dostane do místa, kdy vlastně si uvědomí, že něco udělal špatně. A když je mu to jedno, tak je to taky špatně samozřejmě. Jo? Jakože. Ale samozřejmě takovou tu, většinou to je u těch prvních provedení, u těch na těch premiérách, a tak samozřejmě mám tu zodpovědnost tam jako cítím a snažím se udělat, co můžu nejlépe. No. A z těch rad myslím, že asi jedna z nejlepších těch rad nebo doporučení bylo nespěchat. Nespěchat na ty role například. Hmm. A bejt opatrný k tomu hlasu a nenechat se přemluvit do rolí, na které se necítím příliš brzo. A myslím, že to je jako taky asi otázka toho, že stále mohu zpívat a ten hlas se nějakým způsobem vyvíjí, na rozdíl od některých mých bývalých kolegů, kteří třeba začali velmi brzo zpívat náročné role.
0: Ano.
1: A samozřejmě to pak se projevilo na tom hlasu po několika letech. Pár let to člověk jako nějak utáhne silou, ale pokud ten hlas ještě není na to vyzrálý, tak si tím může ublížit.
0: Hmm. No, je to tak. Co nejraději děláš ve volném čase? Už jsme tady citovali sporty, a tak třeba nějaký koníček kromě sportu?
1: Tak já určitě se věnuju rodině. Mám dvě krásné děti a manželku, a takže se věnuju jim.
0: Chlapec, děvče.
1: Mám Jonáše 12-letého a Emu, holku, 9-letou. A tak se samozřejmě, pokud můžu, co mám volný čas, tak se věnuju rodině. A ještě kromě těch sportů, co jsem vyjmenoval, tak teď v Praze chodím posledních například, kolik? No poměrně už dlouho, 10-15 let, chodím pravidelně na volejbal hrát. Mm-hmm. A to se snažím, abych aspoň něco dělal, takže pokud mám volno každý úterý, tak jdu každý úterý hrát volejbal.
0: Mm-hmm. Takže bruslené zrovna.
1: Bruslené, to už jedna z mých posledních jíst na kolečkový brusle, to byly kolečkové brusle, skončila, že jsem si málem zlomil ruku, takže a už jak skáču rád, skáču dobře, tak to nějak nedopadlo minule, tak jsem už opatrnější v tomhle. Ale samozřejmě jezdíme na kolech s dětma, i na těch bruslích jezdíme a lyžujeme, máme rádi lyže sjezdové.
0: A na závěr bych tě tedy poprosil o takovou úvahu, jakou roli by si přál, která by měla teďka následovat, nebo prostě nějaká vytoužená role?
1: No, to je asi náročnější, protože já ty oblíbené role, nebo ty, na které jsem se nejvíc těšil, tak už jsem je měl to štěstí zaspívat, že už jsem si je mohl zaspívat. Mm-hmm. Bys ten Rodrigo, nebo Přemysl. A dále pak taky to mám strašně rád, Valentina ve Faustovi.
0: To je krásné.
1: To jsme i v Brně jsem zpíval a to mám rád. A například třeba Rigoletta, tak toho bych nechtěl zpívat.
0: Aha.
1: Protože bych se uřval určitě a tím bych skončil kariéru. Takže
0: to je až takový skok?
1: No, nevím, já spíš jsem, byl bych velmi opatrný a asi bych se do toho nepouštěl. Možná se k tomu někdy dostanu. Já bych řekl, že možná spíš asi ne. Ale třeba vím, že budu chystám koncertně Žermóna třeba. Ano. Výstupy z Traviaty. Na to se těším. Mm-hmm. A to myslím, že je možná budoucnost nějaké další role, které i pak na jevišti po nějakých letech bych si mohl zaspívat.
0: A protože poslední ukázka bude vlastně ukázka z kantáty Otvírání studánek, tak bych možná tu otázku rozšířil nejen operně, ale i koncertně. Nějakou symfonickou báseň nebo něco, co bys chtěl v tom zpívat? Něco?
1: No, tak určitě mám strašně rád, to je moje srdcovka Svatební košile od Dvořáka. Mm-hmm. Ty jsem si v posledním roce zaspíval několikrát a to mě strašně baví. A také se chystá od Martinů polní mše. A to budu dělat v Mnichově s Jakubem Hrušou. Mm-hmm. A na to se moc těším také. To bude velká zkušenost pro mě s Mnichovskou filharmonií a sborem. A tak to je jedna z těch velkých akcí.
0: To budeme držet pěsti.
1: Děkuju.
0: A nyní poslední ukázka. Závěr kantáty Otvírání studánek Bohuslava Martinů. Pražský filharmonický sbor řídí Lukáš Vasilek, sólový baryton Jiří Brückler. Já ti, Jiří, velmi děkuji za milý rozhovor.
1: Děkuji moc. Mějte se hezky. Naschledanou.

Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

0: Čtyři výrazné osobnosti české hudební scény, Martin Kišperský, Aleš Pilgr, Marek Doubrava a Petr Nikl, vydali společné album s názvem Chunta. Nahrávka vznikla bez předem připravených písní, bez hierarchie a pevně daných rolí a byla poháněna ryzí radostí z tvorby. Čtveřice se na pár dnů sešla v Jimramově a tam základy všech písní vytvořili. A tři z výše zmíněných hudebníků jsme přivítali ve studiu Radia Proglas. Hezký a inspirativní poslech přeje Anna Janošková. Ve studiu Radia Proglas nyní sedím se třemi hudebníky, interprety, s Martinem Kišperským, ahoj.
1: Ahoj, Aničko.
0: S Markem Doubravou.
2: Ahoj.
0: A s Petrem Niklem.
3: Ahoj.
0: Tady jsem možná řekla, že hudebník a výtvarník taky. To je možná důležité i pro další povídání. Tak jo, my se budeme bavit o vašem nově vydaném albu v roce 2026 v lednu. Jmenuje se Chunta a možná mě zajímá, našlo si album Chunta svoje specifické posluchače zatím? Zatím je to možná krátká doba to hodnotit. A nebo jsou to posluchači vašich kapel, vašich solových projektů a tak podobně?
2: To my asi nemůžeme hodnotit vzhledem k tomu, že jsme měli jenom jeden koncert jako křest a předtím byly dva koncerty. Já si myslím, že to prostě průnik lidí, kteří se zajímají o alternativnější scénu, protože mám pocit, že na koncerty HEM chodí lidi, kteří chodí zároveň i na Petra Nikla, i na Květy. Nebo tak to tak vnímám, že ty publika se jako mísí různě a že jsou to většinou lidi, kteří zajímají, když je v hudbě nějaké dobrodružství, což my se jim snažíme splnit.
3: Navíc ty koncerty vlastně proběhly v domácích prostředích obou těch polovin, což znamená já a Marek, pražská polovina, Husovce, a teď to bylo v kabinetu Mus, takže jsme zvědaví, co bude dnes v Ostravě a kdo vlastně přijde. A To mě strašně právě baví, když já nikoho z toho publika neznám.
1: No já jsem měl pocit včera na koncertě, že tam byl nějací lidi, který jsem dlouho neviděl, že to přišli zkontrolovat. Jako, jo, že
0: co to tady jako, máme?
1: Jako, že Květy
0: projekt.
1: Už jsem moc krát viděl a třeba si dávají od toho pauzičku a teď jako, že se šli podívat teda. Jsem ji viděl po dlouhé době, jako co vlastně teda děláme v téhle partě.
0: No a co teda děláte v téhle partě? Možná nutno říct, že chybí tady ještě Aleš Pilgr?
1: Ano, ano.
0: A tak co děláte v téhle partě? Co jste vlastně přinesli?
1: Jo, to je dobrá věc, že teda desku jsme točili ve čtyřech s Alešem Pilgrem, který zároveň nahrával. A na koncertech je nás dokonce pět, protože tam ještě přibyl Ondra Kia, který s náma jezdí teďka a hraje na klávesy a zpívá. No a ten koncept byl, že se potkáme, jak se říká, s prázdnýma rukama. Na to jsme si vyhradili nějaký 4 dny na Vysočině, na chatě, a že budeme skládat ne třeba hned písničky, ale jako hudební motivy, které se pak pospojují a dodá se k němu vždycky text a bude z toho píseň. To jsme si prostě jako vytýčili a splnili. A ta deska vznikla před rokem a čtvrt, ale po těch 4 dnech, kdy jsme natočili veškerou hudbu, tak se to ještě dolaďovalo a hledali se příběhy pro ty písničky.
4: To je jako v té zkušebně není, no, ale zase tam není světlo.

0: ty jsi, Martine, iniciátor, aspoň tak to stojí v tiskové zprávě.
1: Ano.
0: Tak proč zrovna teď? Proč v roce, bylo to tedy natáčeno v prosinci 2024, tak proč zrovna teď? Proč ne dřív? Proč ne později?
1: No, ty věci tak vyšly přirozeně. My jsme s Peťou Niklem udělali desku společně ve dvou, před asi 3 rokama. A měli jsme z ní radost a pak jsme si jako, ale zase společně řekli, že by to příště mohlo znít jinak, ale nevěděli jsme jak. A mezi tím jsem odehrál pár koncertů s Markem ve dvou, což bylo osvěžující v tom, že jsme si jako neříkali nic k písničkám, co budeme hrát, ale navzájem jsme si hráli do svých písniček. A mně se to zdálo prostě, že jsme naladění jako na podobné vlně, tak jsem si říkal, no tak pojďme jako udělat partu, kdy nebudeme pak na tu desku zvát moc hostů, ale prostě všechno se to jako vyrobíme sami v nějaké skupině. A čtvrtý do party byl Aleš, protože ten se mnou hraje pocit snad skoro v každé kapele, protože prostě je perfektní.
0: Jaká byla vaše reakce, Marku a Petře, když vás Martin s tímto nápadem oslovil, případně na co jste se těšili?
2: Já jsem se právě těšil na to, že si zažiju jiný přístup k tvorbě, protože jak se živím hudbou, tak buď tu hudbu jako vyrábím sám na zakázku, nebo píšu nějaký aranže, prostě dělám různě hudbu pro divadla a nevím, rozhlas, televizi, různě. A to je takový jako osamocenější spíš a tam je člověk odpovědný tak jako za tu věc sám a většinou ten termín je nejdůležitější a tak. A nebo termín, tak jsou to různý spolupráce, takže že zažívám přitom taky různý dobrodružství a tohle dobrodružství bylo hezký v tom, že to jakoby nemělo ten účel, který já jsem zvyklý, že každá ta věc má jako jasný účel a tady ten účel byla jenom ta tvorba. Čili tam mohlo probíhat hodně spontánní radosti a vlastně si člověk může dovolit úplně všecko, protože nemusí myslet opravdu na nic jiného, než že v tu chvíli si to zkusí prostě.
3: No, já jako víceoborový šašek vlastně mám tu výhodu, že většina těch věcí, co dělám, jsou úplně autorská, takže, jak teď říkal Marek, nejsou účelová. I když taky mám, jako se ilustruju třeba nějaký text někoho jiného, nebo dělám divadlo s někým jiným, ale právě to mě strašně baví, když můžu dělat s někým jiným, protože, a ještě navíc takhle bezúčelově, kdy splynou všechny ty autorské přínosy, skříží se a pokud je vzájemná vyladěnost a neexibičnost, tak začnou vlastně vznikat zajímavé věci, které člověk sám nevymyslí. A to mě strašně baví.
0: A ještě k tomu účelu. Vlastně v čem jsou ty, jako to, že to nemá ten účel, v čem jsou ty největší jako výhody té tvorby a možná i nevýhody, pokud vás něco napadne? Nebo v čem je to prostě jiné?
2: No, je to jiné je to v tom, že když tvoříte v kapele, tak tam má nějakou historii a už je to nějaký směřování, máte za sebou nějaký desky a teď si říkáte, jak to zkusit jako jinak třeba, nebo co změnit a co naopak je dobrý jako zachovat a prostě už vlastně sám sobě člověk tvoří nějaké očekávání. Když to, tady je to očekávání daleko otevřenější, protože přesto, že se známe, tak jsme spolu předtím jako tímhle způsobem intenzivně nikdy jako netvořili, takže já tam vidím vlastně jenom výhodu je v tom, že je to jakoby na zelené louce, to znamená, že to očekávání je hodně snížené v tom, že ten obzor je prostě otevřený úplně. A je to zvláštní, že takhle by si to člověk mohl nastavit asi vždycky. A nevím, proč to prostě nedělá. Že si člověk zužije ten pohled buď tím, že má spoluhráče, se kterýma to chce hrát a se kterýma to chce sdílet, takže jako je to nutně ovlivněný jejich přístupem, což je v pořádku, ale když jsou dlouho jako podobný, tak už jsou tam nějaký právě očekávání z těch stran a člověk ví, zhruba už ty přínosy zná, když to tady je zná míň, i přestože ty tvorby navzájem známe svoje, tak v té živé interakci je to prostě v něčem otevřenější a vlastně to, co je podstatné na té kapele, je, že se střídáme v tom, kdo vypráví, kdo zpívá jakou píseň, přestože texty jsou prostě Martinovi a Petrovi, tak já zpívám i některý Petrovi a některý Martinovi texty a myslím si, že to mě taky dost tady baví, že když je člověk jakoby hlavní zpěvák v té kapele, tak to jakoby táhne co nejvíc za sebe. Když to tady jak se střídáme, tak je to víc taková prostě jako partička, no.

0: Já ještě teda mám jako rád ten pocit, když nemusím nikoho k ničemu dokopávat, jo. Že mám hrozně oblíbených spoustu hudebníků, s kterýma se rád vidím a jejich hudbu mám rád, ale z nějakého důvodu. Třeba ty lidi mají svoji tvorbu a mají nějaký vyměřený čas a energii, kterou tomu dávají. A když jsme dělali s Peťou tu předchozí desku, tak to bylo tak, že jsme nejdřív jsme se potkávali v kuchyni a hráli jsme tam na nástroje jenom tak. Já jsem to nahrál a pak jsem to poslal Petrovi, on byl šokovaný tím, že jsem to z toho sestříhal písničky. A já jsem byl šokovaný tím, že on na to napsal okamžitě texty. Že tam nemusel nikdo se jako nikoho ptát, kdy to, jestli už to někdy bude a kdy to plánuješ a tak. Tak to mě hrozně nabíjí, když mám pocit, že to všichni dělají jako s chutí, ale to se pozná na tom, že to prostě je, jako, že se tomu hnedka věnujou.
1: Je to předpokládá samozřejmě jednu věc. Je to strašně svobodná tvorba a ta předpokládá to, že akceptu svobodu toho dalšího v té skupině. Takže je to takový test na vzájemný čtyřdialog a vzájemné respektování se a upozadění vlastně toho svého ega, že jo. Když to většina samozřejmě kapel funguje na to, že jeden autor a ty ostatní v dobrém slova smyslu slouží té jeho představě. A takhle to je taky super. Ale když je taková spolek, který má více autorů, tak tím křížením právě, jak jsem říkal, může dojít třeba k plastičtějším výsledkům, no, nějakým způsobem.
2: K tomu se určitě ještě vrátím, mám spoustu otázek, ale prvně mě ještě napadlo, na mě to prostě působí takovým hrozně rodinným dojmem, nebo jak kdybyste prostě jeli někam na tábor a prostě si jenom užívali to přátelství, tu hravost jako mezi sebou, tak jak moc je tam důležité to přátelství, to, že se znáte?
1: No, ale tak zase tak úplně se neznáme, že jo, já s Markem jsem po třetí v životě, po čtvrté, nevím, vnímal jsem ho jako na začátku Tata Boys a pak jako jsme se tak potkávali, už jsme bydleli ve stejné čtvrti v Praze. Já s Martinem jsem se poprvé potkal na Osamělých písničkářích a pak jsem Martina i s Alešem přizýval k různým performancím, které jsem měl v galeriích. Když to bylo v Brně, abych nemusel vozit někoho z Prahy. Takže to přátelství není vlastně nějak kontinuální. Výjima teda dvojice Martin a Aleš.
0: A zajímavé, že ono jako ta... Já mám fakt jako nejvíc kámošů těch, s kterýma zažívám nějaký věci, jo. Že nejsem ten typ, který by chodil jen tak do hospody se s někým povídat. Nechodím ani hrát squash, ani nechodím na hory.
3: Ani basketbal.
0: Ani basketbal, bohužel. Spousta lidí vždycky je zklamaných. A tím vlastně, že něco si jako společně vymyslíme a pak to dotáhneme, tak se ten vztah jako někam dostává a utužuje se. Ale zároveň třeba s Alešem se známe, jsme se o tom teďka bavili, že my spolu hrajeme už jako díl, než jsme žili život předtím na světě, než jsme spolu nehráli, jo. A my se máme podle moc rádi, ale není to ten typ, že bychom prostě, když není hudba, že bychom spoušili na vejle třeba, nebo tak, jo.
1: Ale je fakt, že teda co je nejdůležitější, aby něco takového vzniklo, je ten impuls, na to stačí jeden a v tomto případě Martin. Kdyby to Martina nenapadlo, tak když jsme si vzájemně takhle sympatičtí, tak to nevznikne.
3: Já tam vnímám to přátelství, jakože tam už nějak latentně, jednak právě, že tak my s Martinem a s Alešem se prostě potkáváme jako léta na těch pódiích a benzínkách, všude možně se bavíme a jsme spolu hrávali různě a jako s Petrem jsem se spíš znal jako vzdáleně přes Milana Cajze, protože Milan, že ho hraje s Petrem ve svátečním popu a znají se zase jako z výtvarných oblastí, takže spíš, že se známe všichni od někud a že to není takový to, že to je, že vzniklo z nějakého dlouholetého přátelství, kdy jako jsem si řekl, pojďme něco vytvořit, ale je to naopak vlastně navazování vztahu skrz tu tvorbu, který je zajímavý, protože občas je hrozně fajn věci jako komunikovat beze slov a ta hudba je jedním z těch médií, kde se dá komunikovat beze slov a je to zajímavý hrozně.

0: Tak jo, právě mě možná zajímají ty role v tom celém projektu. Tak už jsme se tu bavili o textech. Možná zopakujte, kdo je autorem těch textů tady? Nebo jak vznikaly ty texty?
1: Je to asi pade na pade, mm-hmm. Peťa a já. Mm-hmm.
2: V jednom případě posledního textu, já jsem ho napsal a Martin ho ještě přepracoval.
0: No a jak je to dál? Co tam vlastně vznikalo v tom Jimramově, když jste se tam sešli? Kdo co jak přinášel?
3: No Aleš nahrával a hrál prostě na bicí. Mm-hmm.
1: Ale?
3: Jako nejvíc. Mm-hmm. Ale potom hrál i na buzuky, myslím jednou, ne? No. Že v tom citu podle mě hrál Aleš na buzuky. Ale jako my jsme, ono to bylo tak intenzivní, že některé ty věci, které byly hodně večer, už si pamatujeme málo. Třeba kdo, říkali jsme si s Martinem, ty, kdo nahrál tuhle basu, to jsem byl já, nebo ty, a už jako je to rozmožený. Ale to právě v pořádku. No. A Martin teda, jako bym přišlo, že většinou to jako ved nejvíc, že nahazoval, ty, a teď pojďme zkusit třeba, že to celý bude, že zmáčknu tento na klávesách, bude to dělat, co budou tak jo, tak všichni jsme to tak okolo toho. No, teď zkusme nějakou plochu, kterou pak pustíme pospátku a do toho mi nahrají tu kytaru. Takže jako Martin, myslím, že dost plnil roli toho producenta.
2: Byl ještě zajímavý moment, kdy se z té hudební masy stane vlastně ta píseň. A jde teda o ty texty. Já jsem trošku jako podváděl, protože jsem si přivezl počítač, kde už jsem nějaké texty měl, kdyby se náhodou něco hodilo. A on se tak jako jeden hodil, jsem ho teda trošku pak přepracoval. A ten text Cit, který vlastně hned v tom Jimramově mi takhle přes rameno do toho počítače nahlížel Marek a tak se mu to nějak zalíbilo, tak to tam rovnou naspíval. Takže vlastně tahle písnička vznikla celá v tom Jimramově plus ještě ta vycházející z procházky kolem Belgradiovy hrobky, ale ten text jsem napsal později. A pak ještě jeden text jsem vytáhl, který se jmenuje Moiré.
0: A zasahovali jste do toho i potom? Jako měnili jste tam třeba nějaké části, jste si řekli, jako tohle fakt ne, jako tohle musíme přenahrát, nebo to fakt zůstalo tak, jak to vzniklo tam?
1: Ne, jasně, je to prostě... My jsme použili skoro všechny písně, které jsme nahodili, ale ty písně byly třeba dané tak, že třeba jsme natočili v nějakém tempu jeden motiv, jedno kolečko akordů, pak jiný motiv a já jsem to pak doma sestříhával. A když nějaký nástroj tam nefungoval, tak jsem ho vypnul. A naopak jsme něco dohrávali. Toho nebylo moc, ale takže jsem dodával jsem doma i nějaké maličkosti. Ale tam se toho jako dělo v té hudbě tolik, že nebylo potřeba moc nástrojů, bylo spíš potřeba vymyslet, co se tam bude zpívat a to často se děje jako více hlasy. Proto na té desce například také zpívají dámy. Zpívá tam Bára Fremrová a Žovka Kabelková, která pak krásně pějí ve dvou písních. A ještě, a to považuji teda za mimořádně šťastný okamžik nejenom tohoto alba, ale celého mého života, se podařilo tam pozvat Dudáka, kamaráda Jakuba, který bydlí ve staré kapli, kterou si koupil, pár set metrů od té naší chaty. A ten přišel a zhrál na dudy. A třeba v jedné písnice, která je taková hodně jako big beatová, tak hraje rytmicky takový strašně komický riffy na dudy. A to je podle mě úžasný, že to tam je.
0: Můžeme si říct jméno té skladby?
1: Je to
0: pustíme.
1: V patách.
2: No a zrovna tady vznikl text bizarním způsobem, protože mi Marek poslal naspívanou píseň v děčtině, že jo, a na začátku tam zpívá ta-ta, ta-pa-di-pi-tu-ta-po, něco takového, jo. A abych já se jako trefil do toho frázování a já když jsem slyšel to ta-ta a bylo takový rychlý, taková honička, tak si říká, tak to je v patách, jako, a už to jelo. A od toho vznikl ten text, jo.

Mně se hrozně líbí, že to je takový jako tvůrčí kulečník, nebo že někdo dá do pohybu tu první kouličku a postupně se to začne jako dost rychle odrážet dál. Což je vlastně, že každý tam, že vlastně dobře funguje, že máme různé tvůrčí přístupy, který se v tomhle tom jakoby snoubí a inspirujeme se navzájem těma ostatníma, těma zase jako jinýma, jiným stylem práce, jiným prostě způsobem té tvorby. Tak myslím si, že proto taky to vznikalo opravdu hodně organicky. Je tam jedna písnička, že jo, která vznikla potom, když Petr šel...

0: Řekněte, že na to nebudete odpovídat.
1: No, právě tam šlo to osobnost trošku potlačit ve smyslu toho celku, no. Ale jako obecně všichni sršili takovou vzájemnou radostí a euforii a z toho to vzniklo.
2: Já myslím, že jako osobnosti nejvíc jsme tam přinášeli komunikaci. že vlastně to bylo celý hrozně o tom vnímání se navzájem. Že to je jakoby ten základ toho tam všeho, no.
3: Ale bylo to tak intenzivní, že Marek se musel přepínat a vypínat na chvíli o té intenzivní komunikace, tím si četl knihu během toho nahrávání, jo. Že třeba nahrál kytaru, položili a někdo řekl, a teď tam nahraju kytaru já, a on to ještě román a seděl tam mezi náma, tak si četl ten román. Já jsem říkal, jak je to možný, jak to dokáže prostě tak asi přepnout to.
2: Já jsem zjistil, že to bylo tak intenzivní, jsme prostě, že my jsme přijeli z Prahy, dali jsme si oběd, oni přijeli z Brna, dali jsme si oběd a pak jsme to teda jakože zapojili a pak jsme skončili až jako to, což bylo třeba tak ve dvě a okolo půl jedný jsme skončili s tím nahráváním, že to bylo opravdu strašná smažba. Já jsem hrozně dlouho nic tak intenzivního zažil, tak si myslím, že to byl můj styl procházky mentální. Ale je pravda, že potom, když jsme viděli ty fotky z toho, tak často na těch fotkách někdo z nás spí, buď já nebo Martin. No, nebo že vypadá, že spí, že třeba se hrozně soustředíme, jako jo, ale soustředíme se v ležena na gauči s zavřenými očima.
3: No, protože ten obal totiž dělala Anička Niklová, Peťova dcera, a udělala to krásně graficky. A kromě obrázku tam vybrala několik fotek. A já úplně cítím, že z těch fotek, co dostala, tak úplně s gustem tam dala asi tři, na kterých prostě někdo z nás leží a chrápe.
1: No, to jsem mi dal já jsem to tak chtěl. Že to líbilo.
3: Jako, tam všude ty povídání v tom bukletu, no, totální jako pracovní vypětí, byli jsme jako úplně v tom, a pokud záběr.
0: My se bohužel pomalu blížíme ke konci, když jako spoustu otázek, které možná nebyly zodpovězeny. Každopádně mě zajímá jako poslední otázka, která je vaše nejoblíbenější skladba a proč?
2: A jak řekl Martin, ty nám dáváš.
1: To jsou ty špatné otázky, to je něco, co prostě nejde. Jo, protože pak bude jedna žárlit na druhou. To se tak nedá vůbec říct. To je otázka.
0: Nebo možná nějaká, která jako nejvíc zarezonovala třeba s váma, nebo tak?
3: Takovou a to odpověď upřímnou. My jsme opravdu použili všechny podklady, co jsme natočili, výjima jednoho. A já si pamatuju, že byl tak divný ten podklad, že už jako, že jsem viděl Marka, jak fakt jak zvedl obočí a díval se na nás, jestli jako to myslíme vážně.
2: To byl ten jako...
3: To taky atonální trošku.
2: Jo, ale pak to už to nikam neposlal.
3: Pak se to nikam neposlal dál. Prostě jsem nějak cítil, že to tím pádem jako...
2: Fakt?
3: Že už je toho všeho tolik, že to není potřeba. Že se tam tu disku už ani nevejde. Tak já se těším a speciální vztah mám k této tajemné zapovězené písni. Na to, až si po letech najdu někde v počítači ten podklad a pustím si ho. A zjistím, co jsme to vlastně vyhodili.
2: Protože podklad bude dostatečně dlouhý, tak příští desku uděláme jenom z týhletý. Na A, B, C i D straně. Tak to je naše nejoblíbenější píseň z té desky.
1: Pak můžeš mít, Marku, i dost času vymyslel na to ten text.
2: To je pravda. V roce 2037 s ním přijde.
0: Tak jo, to byl Marek Doubrava, Martin Kišperský a Petr Nikl a bavili jsme se o jejich desce spolu ještě s Alešem Pilgrem, která se jmenuje Chunta. Já vám moc krát děkuju, že jste tady byli a ať se desce daří, ať se vám dobře s ní hraje a existuje.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme.

tu náladu vzít sebou neumím. Než sejdem z hor, zbytky lesa v náruči zašumí. A já se vrátím za tebou.

na hřeben a tak dál. No a dnes jako rys všude vyráží. Už proto bys měl běžet.

tak by ne, měl si toho dost. To všechno si zas neseš pryč,

jde mi to k duhu, už jsem si zvykl, jde mi to k duhu. Živote můj milý brachu, dáváš mi

když máš pod jazykem sůl a v očích těžkou rtuť, když ještě nezlomil si hůl, když si říkáš buď jak buď, když je jasné, že bys lhal, kdybys řekl, že víš, co teď s tím, ale tvé srdce bije dál, možná jen s lehkou šelestí.

když jsi jako vratký most, máš pod nohama hrách, když ještě neřekl si dost, ještě nevypnul tě strach, máš pod jazykem sůl, v očích těžkou rtuť, ještě nezlomil si hůl, ještě nestratil si chuť.

0: jsou tam víly a vlci, co šílí právě teď.
1: Co bude se mnou, když povím ti jednou, že nemám čas?
0: Budou znít kroky po dlouhé roky zas a zas. Proč se ptáme, když se známe snad? Hezký je se ptát na pořád.

0: co bude se mnou, až u soudu sednou a skončí sen.
1: Projdu se tiše, ohlídám spíše, než půjdeš ven.
0: Co bude se mnou, až půjdu se lehnout a zbaven sil.
1: Spojím se s lesy a najdu strom tvé matky víl.
0: Proč se ptáme, když se známe snad? Hezký je se ptát na pořád. Hrajem si, hrajem si až moc.

0: manželství, tajemný a zlý. Hrajem si, hrajem,
1: hrajem si až moc.
0: Hrajem si, hrajem,
1: na úžasnou noc.
0: Hrajem si, hrajem,
1: a každý hrdá zvíř.

0: Krátce před 6. hodinou na Proglasu nabízíme myšlenku na den. Autorem je Daniel Ženatý.
1: Před 81 lety skončila strašná válka. Dlouhá desetiletí jsme si mysleli, že už přece žádná další válka být potom nemůže. Možná jsme si trochu povýšněně mysleli, no i kdyby tak někde v nějakém barbarském koutě světa, ale tam, kde jsou lidé vzdělaní a mají rozum, tam přece nic takového být nemůže. A je. A už ta současná válka v Evropě trvá téměř tak dlouho, jako ta druhá světová. Rádi bychom našli nějaké řešení, aby války nebyly. Ale žádné univerzální řešení nemáme. Nicméně jsem přesvědčen, že cesta k tomu, abychom žili bez válek, nějak souvisí s životem v pravdě, s životem v lásce, s životem v respektu jednoho vůči druhému. Dovolte mi vzpomínku. Příkladem pokroucené pravdy je pro mne polovina 80. let minulého století. Studoval jsem tehdy 2 semestry v bývalé Německé demokratické republice. V tamnější televizi šel tenkrát jeden sovětský válečný film za druhým. A já jsem potkával ve městě, v kostelích, v rodinách děti, které do určitého věku drželi palce statečným sovětským vojákům a radovali se z toho, když ti zlí nacisté umírali jako červy a jejich tanky lítaly do vzduchu. Aby bylo jasno, sovětských vojáků si vážím, zvláště těch, kdo padli v bojích za naši svobodu. A vím, že válku rozpoutali Němci a že si celý svět přál, aby byli poraženi. To ano. Ale co ty děti tenkrát v NDR? Jaký jim vznikal v hlavě chaos? Všichni kolem se tvářili, jako by ti zlí němečtí vojáci byli odněkud odinut z jiné planety, jako kdyby to nebyli jejich sousedé, dědové, strýci, známí. A 9. května se všichni povinně radovali z vítězství Rudé armády. Z vítězství koho nad kým? Nad sebou samými? Jakou rozdvojenost to tenkrát v dětech muselo působit. Pravda a láska. Pravda o tom, jak to bylo. Pro tehdejší obyvatele západního i východního Německa pravda těžká, drsná. Ale jedině možná, aby mohl nastoupit proces těžkého smířování se svými dějinami, s generací svých otců a dědů, se sebou samými, i s těmi, kterým ublížili. A pak je možné toto smířování prolínat s láskou a respektem, s nadějí. Je to možné i po 81 letech a je to nezbytné i dnes. A tak sláva těm, kdo i dnes, blízko či daleko, bojují o svou svobodu, snaží se žít v lásce, pravdě, smíření a naději. Pěkné májové dny vám, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

Odbyla 6. hodina, je sobota 9. května 2026. Posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví a příjemné ráno přeje Natálie Fajtová. Připomíná se v katolickém kalendáři památka svatého Herma, jednoho z prvních křesťanských mučedníků, kteří pro víru obětovali život na území Říma. Před 81 lety v Evropě oficiálně končila druhá světová válka. V tento den se vedle Prahy dočkala osvobození i města Jihlava, Ústí nad Labem a Liberec. S odkazem na počátek sjednocené Evropy před 76 lety slavíme Den Evropy. Proglas a sesterské stanice z celého kontinentu si připomínají Den evropských křesťanských rádií. Před rovnými 680 lety papež Klement VI. Bulou schválil založení benediktínského kláštera slovanské liturgie na Novém městě pražském, nám známého jako Emauzy. 150. výročí založení slaví Sdružení Salesiánů spolupracovníků. Před 100 lety v Brně Pisárkách místní mužstva AFK Žižka a SK Moravská Slávie sehrála první rugbyové utkání v Československu. Před 80 lety byla otevřena zoologická zahrada ve dvoře Králové nad Labem. 75 let by se dožil páter Tomáš Aleš Pospíšil, dominikán zesnulý roku 2020. Před 40 lety zemřel Tenzing Norkej, nepálský šerpa, který s Novozélanďanem Hillarym první pokořil nejvyšší horu světa Mount Everest. Před 25 lety odešel historik holokaustu Miroslav Kárný, zakládající člen Terezínské iniciativy. 93. narozeniny dnes slaví legenda sborového zpěvu profesor Jiří Chvála. A v občanském kalendáři má svátek Ctibor. Toto jméno je ryze české a znamená bojuj za čest. Tak nositelům tohoto jména blahopřejeme. A jaké bude počasí? Dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno lokálně i skoro jasno a ojediněle se také mohou vyskytovat mlhy. Odpoledne se zejména na horách ojediněle objeví přehánky. K večeru bude ubývat oblačnosti, většinou do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 15 až 20 stupňů Celsia. Na jihu území až 22, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě až 15. Tolik o počasí. Na Proglasu nás čeká půl hodinka ranního hudebního proudu a od 6:30 jste zváni k ranní modlitbě, kterou tradičně zahájíme četbou dnešního evangelia. Navážeme modlitbou ranní chval, samozřejmě duchovním slovem. To bude první čtení ze soboty po páté neděli velikonoční.

Máme 14 minut po 6. hodině a to nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 9. květen 2026. Mši svatou za pokoj na Haiti bude sloužit vatikánský kardinál, státní sekretář Pietro Parolin v Římě, v bazilice Santa Maria Maggiore, kde má hrob papež František. Jedna z nejchudších zemí, Republika Haiti v Karibiku, je novým působištěm apoštolského nuncia Juda Tadeuse Okola, který doposud zastupoval svatý stolec v Česku. Naše sesterská televize Noé slaví 20 let vysílání. Bohoslužbu v kostele svatého Václava v Ostravě bude ve 12 hodin sloužit emeritní arcibiskup Jan Graubner. V přímém přenosu ji naladíte také na Proglasu. Odpoledne bude den otevřených dveří ve studiích televize Dobrých zpráv. Program zakončí večer chval v kostele svatého Václava s dětmi členů skupiny Střípky a zaměstnanců televize Noé. Biskup Jan Vokál udělí v katedrále svatého Ducha v Hradci Králové svátost kněžství Jeronýmu Pelikovskému a Tomáši Moučkovi. Na Velehradě se koná metropolitní pouť slovenských řeckokatolíků. Účastní se jí olomoucký pomocný biskup Antonín Basler. Moravský metropolita arcibiskup Josef Nuzík bude v olomoucké katedrále svatého Václava celebrovat mši svatou u příležitosti pouti k svatému Janu Sarkandrovi. Bohoslužbu na svaté hoře při arcidiecézní pouti za duchovní povolání povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Tři faráře mučedníky svatého Jana Sarkandra ze 17. století a budoucí blahoslavené Jana Bolu a Václava Drbolu z 20. století připomene pouť z Holešova na svatý Hostýn. Farnost Jaroměřice nad Rokytnou putuje do svatyně Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Připravuje se tak na červnovou beatifikaci kněží Buly a Drboly. Po bohoslužbě ke cti svatého Floriána ve Štěpánkovicích bude před novou hasičárnou žehnání nové sochy tohoto ochránce před ohněm a patrona hasičů. Benefiční koncert pořádá v Praze humanitární organizace ADRA. Ve sboru církve adventistů 7. dne na Smíchově vystoupí Maranata Gospel Choir. Jiří Pavlica a Hradišťan budou koncertovat v chrámu svatého Vavřince ve Vrchlabí. Výtěžek pomůže uhradit začínající přístavbu horského střediska Elion ve Špindlerově Mlýně. A v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou zahraje Prague Cello Quartet na podporu opravy fary v Lučanech nad Nisou. Tolik z očekávaných událostí.

0: Douglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Včera uplynul rok od zvolení Leva 14. papežem. Na Proglasu připravujeme sérii pořadů o papežích jménem Lev. První uvedeme v cyklu Před kostelem za měsíc, v pondělí 8. června. Kolega Ladislav Pohl ho natočil s profesorem Petrem Kubínem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
2: Bych chtěl říci obecně, že to jméno Lev je jedno z nejčastějších v dějinách papežství, vlastně víc než 13 nebo 14 mužů stejného jména, to je jenom opravdu několik jednotek. A pro Čechy to zní možná trochu zvláštně, že se jmenuje stejně jako zvíře, zatímco v jiných jazycích to takhle nezní, že jo, protože anglicky, že jo, to je Leo třeba, nebo Leo, což my máme taky Leoše, ale nikdo z našich spolu občanů se nemenuje Lev, a takže nám to prostě jakoby zní trošku zvláštně, ale chtěl bych říci, že to je vlastně docela hezké, je to taková tradice, protože my všechny ty předchozí papeže a naposled toho Leva 13., který zemřel 1903, jsme pojmenovávali Lev. A teď, kdybychom tomu novému, který měli říkat jenom Leo, tak je to po latinsku Leo, tak by to bylo vlastně zvláštní. Tak konec konců Lev je král zvířat, je to tedy jméno hezké, jistě symbolické, a nezbývá, než si přát, aby Lev 14. byl hoden tohoto jména ve všem pozitivním smyslu.
1: Popřál profesor Petr Kubín z Katolické teologické fakulty v Praze.

přátelé milí. Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

Je 7:30, sobota 9. května 2026. Na Proglasu budeme v tuto chvíli naslouchat četbě dnešního evangelia z 15. kapitoly podle Jana.

Ježíš řekl svým učedníkům: jestliže vás svět nenávidí, uvažte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co mu patří. Že však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl. Služebník není víc než jeho pán. Když pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás. Když zachovali moje slovo, budou zachovávat i vaše. Ale to všechno vám způsobí kvůli mému jménu, protože neznají toho, který mě poslal.

0: tuto chvíli se k nám můžete přidat v modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Michal.
0: Prožíváme sobotu 5. velikonočního týdne. Dnes budeme potřebovat 3 záložky z breviáře. První pro hymnus z doby velikonoční strany 582, pro novější vydání strana 582 a pro starší vydání breviáře strana 518. 518. Dále antifony a žalmy budou z prvního týdne žaltáře strany 1014, 1014 nebo 906. 906 a nakonec všechny zbývající texty od strany 683 v novějším vydání breviáře od strany 683 ve starším vydání od strany 607. 607. Tedy všechny stránky pro novější vydání breviáře 582, 1014 a 683. Pro starší vydání breviáře strany 518, 906 a 607. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kristus, jenž byl na smrt dán,

0: Je beránek pravý, o němž Bůh zdávna hlásal, pomazat dveře srdcí, jeho krví přikázal. Kdo to s vírou učiní, anděl z houbce jej míjí, přístup k němu nemaje, aleluja.
1: Slavme tedy skvoucí den, který nám učinil Pán, svítí nám přejasně v něm ten, který je slunce sám, slunce spravedlnosti a paprsek věčnosti, noc hříchu pominula, aleluja.
0: Společně oslavujme již hody Beránkovi, kvas starý odstraňujme, máme být lidé noví, Kristus je stravou naší, krmící sladce duši, víra nežádá více, aleluja.
1: Smiluj se, Bože, a otevři mi cestu k životu, aleluja.
0: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine, tvé příkazy chci zachovávat.
1: Volám k tobě, zachraň mě a budu plnit tvá přikázání.
0: Přicházím na úsvitě a o pomoc volám. Spoléhám na tvá slova.
1: Horlivější jsou mé oči než oči noční hlídky, abych rozjímal o tvém výroku.
0: Slyš můj hlas podle svého milosrdenství, Hospodine, a dej mi život podle svého rozhodnutí.
1: Blíží se ti, kdo mě lstivě pronásledují, daleko jsou od tvého zákona.
0: Blízko jsi, Hospodine, a všechny tvé předpisy jsou věrné.
1: Již dlouho vím z tvých přikázání, že jsi ustanovil na věčné časy.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Smiluj se, Bože, a otevři mi cestu k životu. Aleluja. Ti, kdo zvítězili, zpívali píseň Mojžíše, Božího služebníka, a píseň Beránkovu. Aleluja.
0: Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený. Koně i jezdce svrhl do moře.
1: Hospodin je má síla, jej opěvuji, stal se mou spásou.
0: On je můj Bůh a já ho chválím. Bůh mého otce a já ho oslavuji.
1: Hospodin je hrdina ve válce, jeho jméno je Hospodin. Faraonovi vozy i jeho vojsko svrhl do moře.
0: Dechem tvých nozder nakupily se vody, styčily se jako hráz proudy, stuhly vlny uprostřed moře.
1: Nepřítel pravil, budu je pronásledovat a dostihnu je, rozdělím kořist, naplní se jí má touha, vytasím svůj meč, zmocní se jich má ruka.
0: Zadul se svým hněvem, překrylo je moře, potopili se jak olovo v mohutných vodách.
1: Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty vznešený ve svatosti, hrozný a chválihodný? Konáš podivuhodné věci.
0: Stáhl si svou pravici, pohltila je země.
1: Ve svém milosrdenství vedl si lid, který si vykoupil.
0: Svou silou si ho nesl do svého svatého příbytku.
1: Přivedeš a zasadíš svůj lid nahoře, na svém vlastnictví.
0: Na místě, kde si, Hospodine, buduješ své sídlo, ve svatyni, Pane, kterou vystavěly tvé ruce.
1: Hospodin bude královat na věky a navždy.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ti, kdo zvítězili, zpívali píseň Mojžíše, Božího

0: služebníka a píseň Beránkovu. Aleluja.
1: Mocně vládne nad námi jeho milosrdenství. Aleluja.
0: Chvalte Hospodina všichni lidé. Oslavujte ho všechny národy.
1: Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství a Hospodinova věrnost trvá na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Mocně vládne nad námi jeho milosrdenství. Aleluja. Žádný z nás nežije sám sobě, ani neumírá sám sobě. Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána. Umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Vždyť právě proto Kristus umřel a vstal k životu, aby se stal Pánem nad mrtvými i nad živými.

0: Pán vstal z hrobu. Aleluja, aleluja.
1: Pán vstal z hrobu. Aleluja, aleluja.
0: On za nás umřel na kříži.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Pán vstal z hrobu. Aleluja, aleluja. Právě proto Kristus umřel a vstal k životu, aby se stal pánem nad mrtvými i nad živými. Aleluja.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Právě proto Kristus umřel a vstal k životu, aby se stal pánem nad mrtvými i nad živými. Aleluja. Kristus je chléb života. Všechny, kdo ho přijímají, vzkřísí v poslední den. Radostně ho prosme.
1: Pane, dej nám mír a radost. Synu Boží, ty jsi první vstal z mrtvých a jsi pán života.
0: Požehnej a posvěcuj nás a všechny své bratry.
1: Ty naplňuješ pokojem a radostí všechny, kdo v tebe věří.
0: Dej, ať žijeme jako synové světla a radujeme se z tvého vítězství.
1: Rozmnožuj víru své církve, putující po této zemi,
0: aby vydávala světu svědectví o tvém vzkříšení.
1: Ty jsi mnoho vytrpěl, než jsi vešel do slávy Otcovi.
0: Obrať smutek zarmoucených v radost.
1: Pane, dej nám mír a radost.
0: A nyní se pomodleme modlitbu Páně. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, původce naší spásy, Ty jsi nás křtem očistil a obnovil a otevřel s nám cestu k věčnému životu. Prosíme Tě, veď nás, abychom s Tvou pomocí dospěli k plnosti slávy. Skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen. Amen.

0: V sobotu 5. týdne velikonočního čteme z knihy Zjevení svatého apoštola Jana, pokračování 22. kapitoly. Podtitul Veliká naděje. Anděl mi řekl, nezapečeťuj prorocká slova této knihy, protože čas je blízko, kdy se splní. Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je poskvrněný, ať se poskvrňuje dál. Kdo je spravedlivý, ať žije spravedlivě dál a svatý, ať se posvěcuje dál. Hle, přijdu brzy a moje odplata se mnou, abych odměnil každého podle jeho činu. Já jsem alfa i omega, první i poslední, začátek i konec. Blaze těm, kdo si vypírají šaty. Budou mít právo na strom života a branami vstoupí do města. Venku zůstanou psi, čarodějníci, smilníci, vrazi, modláři a každý, kdo má zálibu v páchání lži. Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám svědčil o tom, co se týká církevních obcí. Já jsem výhonek z Davidova kořene a Davidův potomek, zářivá jitřní hvězda. Duch i nevěsta volají, přijď. Kdo to slyší, ať také zvolá, přijď. A kdo žízní, ať přijde. Kdo touží po živé vodě, ať si ji vezme zadarmo. Já dosvědčuji každému, kdo slyší prorocká slova této knihy. Kdo by k ním něco přidal, tomu přidá Bůh těch ran, o kterých se píše v této knize. A kdo by ze slov této prorocké knihy něco ubral, tomu ubere Bůh podíl na stromě života a na svatém městě, o kterých se píše v této knize. Ten, kdo to dosvědčuje, říká, ano, přijdu brzy. Amen. Přijď, Pane Ježíši. Milost Pána Ježíše buď se všemi.
1: Doznělo nám duchovní slovo, konkrétně první čtení za soboty po 5. neděli velikonoční.

Bohužel dnes vím, že dost ztracena. Dokud jsem nezaslech, si můj teď ozvy se. Zmrtvěl jsem koktal, avšak otevřena. Zůstala brána srdce do vize.

0: Nespěte. I na Proglasu už se probudilo jaro.
1: Je tu sobotní 7. hodina s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a krásné ráno přeje Natálie Fajtová. Je 9. května 2026. Katolický kalendář připomíná památku svatého Herma, jednoho z prvních křesťanských mučedníků, kteří pro víru obětovali život na území Říma. Před 81 lety v Evropě oficiálně končila druhá světová válka. V tento den se vedle Prahy dočkala osvobození i města Jihlava, Ústí nad Labem a Liberec. S odkazem na počátek sjednocené Evropy před 76 lety slavíme Den Evropy. Proglas a sesterské stanice z celého kontinentu si připomínají Den evropských křesťanských rádií. 150. výročí založení dnes slaví Sdružení salesiánů spolupracovníků. Právě před 105 lety se narodila německá odpůrkyně a oběť nacismu z roku 1943, studentka Sofie Šolová, křesťanská pacifistka z odbojové skupiny Bílá růže. Před 100 lety v Brně Pisárkách místní družstva AFK Žižka a SK Moravská Slávie sehrála první rugbyové utkání v Československu. Před 80 lety byla otevřená zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem. 75 let by se dožil páter Tomáš Aleš Pospíšil, dominikán zesnulý roku 2020. Před 40 lety zemřel Tenzing Norkej, nepálský šerpa, který s Novozélanďanem Hillarym první pokořil nejvyšší horu světa Mount Everest. Před 25 lety odešel historik holokaustu Miroslav Kárný, zakládající člen Terezínské iniciativy. 93. narozeniny slaví legenda sporového zpěvu profesor Jiří Chvála. A v občanském kalendáři nám dnes figuruje jméno Ctibor. Je to jméno české a znamená bojuj za čest. Tak nositelům tohoto jména blahopřejeme. A jaké počasí přinese sobota? Bude oblačno až polojasno, ráno lokálně i skoro jasno a ojedinělé se ještě budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se zejména na horách ojedinělé objeví přehánky. K večeru bude ubývat oblačnosti většinou do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu území můžeme naměřit až 22, tisíce metrech na horách bude kolem 11 a na Šumavě až 15 stupňů Celsia. Tolik o počasí. Na Proglasu nás teď čekají 2 hodinky ranního hudebního proudu se zprávami a pozvánkami z regionů. 9 hodin nabízíme slovenské vysílání Rádia Vatikán, od 10:30 voničku lidových písní, v 11 hodin vysíláme Barvínek, dnes si představíme další základní uměleckou školu, tentokrát zlínskou. A ke mši svaté jste zváni dnes v pravé poledne, budeme ji přenášet z kostela svatého Václava v Ostravě na poděkování Bohu za 20 let vysílání televize Noe. Hlavním celebrantem bude emeritní arcibiskup Jan Graubner. Tolik tedy ze sobotního programu Proglasu, teď nám bude zpívat blondýna Tají.

0: Zprávy.
1: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
2: Vatikán se účastní Benátského bienále, které dnes začíná. Pavilon Svatého stolce má motto Ucho je okem duše a připravilo ho 24 umělců, kteří se inspirují mystičkou z 12. století svatou Hildegardou z Bingenu. Vystavují na dvou místech, jednak v mystické zahradě Karmelitánu v Kanareču, v prostoru určeném ke kontemplaci, který je obvykle nepřístupný. Návštěvníci tam mohou poslouchat skladby několika autorů. Komplex Santa Maria Ausiliatrice v benátské čtvrti Castello se stává současným skriptoriem, tedy místem opisování a iluminování knih. Mezinárodní výstava umění ve městě na Laguně potrvá do 22. listopadu.

0: Projekt Pobyty pro Ukrajinu za necelý měsíc pomohou dobrovolníkům působícím na Ukrajině strádající ruskou agresí. Koordinátor Jakub Zajíc pro Glasu upřesnil.
1: Projekt Pobyty pro Ukrajinu je projekt, kdy se snažíme tady z České republiky a ze Slovenska pečovat o ukrajinské dobrovolníky, kteří už více než 4 roky pomáhají vdovám a sirotkům popadlých mužích na Ukrajině. To znamená, přímo na Ukrajině se odehrávají pobyty pro vdovy a sirotky, kdy oni jim pomáhají vyrovnávat se s bolestí, ztrátou a traumaty, na které já a i mnozí z nás i kolegové, kteří jsou v organizačním týmu těchto pobytů pro ty dobrovolníky v Česku, tak tam jezdíme na tu Ukrajinu a právě na těchto pobytech, kde oni se starají o vdovy a sirotky, tak je spousta dobrovolníků, kteří už jsou za 4 roky velmi unavení. A to je právě důvodem, kdy my je chceme pozvat do České republiky a v rámci týdne jim nabídnout rehabilitaci, a to jak po fyzické, duševní, ale i duchovní stránce.
0: Jakuba Zajíce jsme se také zeptali na původ iniciativy.
1: Celé to vzniklo asi první cestou s Petrem Hůštěm, který je humanitární pracovník, který už od první chvíle, co začala válka na Ukrajině, tak tam jezdí. A když já jsem sám potom byl na jednom z pobytů, které Petr Hůš v rámci organizace na Ukrajině dělá, tak jsem se potkal s ředitelkou Trauma Healing Institutu z Kyjeva, která nás požádala, že by byla moc ráda, kdyby bylo možné zorganizovat nějaký odpočinkový rehabilitační pobyt právě pro dobrovolníky z Ukrajiny. A tam začal první pobyt, který proběhl v listopadu minulý rok, a setkali jsme se s prezidentem na Pražském hradě a kromě toho jsme nabídli týden masáží, péče, různých workshopů, ale také příležitostí k odreagování se, zastavení si a odpočinku.
0: K podobě odpočinkového týdne nám Jakub Zajíc z pobytu pro Ukrajinu řekl.
1: Do této chvíle se podařilo zorganizovat už 4 pobyty pro celkem 86 dobrovolníků a rozhodně nekončíme. Naším dalším projektem je pobyt pro 140 dobrovolníků, a to na Slovensku v Králově Lehotě, kdy to zase bude pro dobrovolníky, kteří se starají o vdovy a sirotky. Bude to tentokrát pro psychoterapeuty a terapeuty, facilitátory a i dobrovolníky s dětmi. Znamená, chceme celé rodiny takto na chvíli dostat do bezpečného území, aby se opravdu skutečně mohli odpočinout, a bude to zase týden. Rozpočet toho pobytu asi už je 1 000 000 korun, takže je to i, řekněme, finanční výzva. Přípravy v tohoto chvíli už vrcholí, ale moc se na tento projekt těšíme. A kromě toho pobytu v Králově Lehotě také ještě plánujeme další aktivity, a to například ještě další pobyt pro dobrovolníky, tentokrát na Ukrajině v srpnu, anebo bychom v rámci naší organizace otevřít také arteterapii přímo v Kyjevě, a to do konce tohoto roku.
0: A jak lze pobyty pro Ukrajinu podpořit?
1: Kdyby někoho tento projekt zaujal, tak když si najdete webové stránky www.pobytyproukrajinu.cz, tak tam naleznete veškeré informace o tomto pobytu a o dalších aktivitách, které chystáme. A samozřejmě budeme moc vděční za jakoukoliv podporu, a to ať už v podobě finanční, anebo například zapojit se jako dobrovolník přímo na místě na pobytu, nebo jednoduše náš projekt sdílet, sledovat nás na sociálních sítích a pomoct šířit na ten projekt k dalším lidem.
0: Uzavírá na Proglasu koordinátor projektu Jakub Zajíc.

0: che una donna sia un coglione.
1: V Českém Krumlově se dnes konají oslavy k 81. výročí osvobození města americkou armádou. Manažerka kultury města Tereza Školová pro posluchače Proglasu upřesnila.
2: 10 hodin na náměstí vystoupí kapela Dixie Outsiders, potom je v 11 hodin vystřídá slavnostní pietní akt, kde zaspívá pěvecký sbor Bellaria a čekáme vzácné hosty nejen z americké ambasády. Následně vystoupí kapela Bryce. Na jak hosty, tak veřejnost čeká občerstvení v americkém stylu právě na náměstí. A následně ještě jednou vystoupí kapela Dixie Outsiders a kolem 1:30 čekáme první vozidla veteránů, protože ve 2 hodiny tady odstartuje vlastně start do druhé etapy 55. ročníku mezinárodní soutěže historických motocyklů a automobilů Veterán Rally Křivonoska. A po celé odpoledne od 12 až do 10 hodin večer bude probíhat festival na dlažbě v ulicích Masná, Dlouhá a Široká.

Pej voda, vodička, ty večně mladá. Z tváre ti nepoznať milióny liet. Povedz mi, vodička, povedz mi, že povedz, prečo tak chladný?

0: Je 7:30, sobota 9. května 2026. Máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví a pěkné ráno přeje Natálie Fajtová. Katolický kalendář připomíná památku svatého Herma, jednoho z prvních křesťanských mučedníků, kteří pro víru obětovali život na území Říma. Před 81 lety v Evropě končila druhá světová válka. V tento den se vedle Prahy dočkala osvobození i města Jihlava, Ústí nad Labem a Liberec. S odkazem na počátek sjednocené Evropy před 76 lety slavíme Den Evropy. Proglas a sesterské stanice z celého kontinentu si připomínají Den evropských křesťanských rádií. Dnešním oslavencem je Ctibor, je to jméno české a znamená bojuj za čest. Tak nositelům tohoto jména k dnešnímu svátku blahopřejeme. U příležitosti 20. výročí zahájení vysílání televize Noe jsme dnes zváni do ostravského kostela svatého Václava. Hlavním celebrantem děkovné mše svaté se začátkem v pravé poledne bude arcibiskup Jan Graubner. Přímý přenos odvysílá také Proglas. Naváže den otevřených dveří, na závěr se chystá večer díku vzdání s dětmi členů scholy Střípky a pracovníků televize Noe v kostele svatého Václava od 17 hodin. Zítřejší akce představil ředitel televize Noe otec Leoš Ryška.
1: Bude mše svatá o 10:30 z kostela svatého Václava a večer se chystá velký benefiční koncert v 8 hodin za účasti různých kumštířů, zpěváků a tam chceme také děkovat našim divákům za tu podporu už 20 letou a bude to také i benefiční koncert, takže když bude někdo chtít nám dát dárek k těm 20 nám, tak může přispět a my z toho budeme budovat nové studio, nebo bude studio, které teď máme, chceme změnit po těch letech, už si to zaslouží.
0: Pražská oslava 20 let vysílání televize Noe bude v jejím studiu na Břivích v sobotu 23. května.

0: Humanitární organizace ADRA pořádá dnes benefiční koncert. V prostorách sboru církve adventistů 7. dne v Praze Smíchově vystoupí sbor Maranatha Gospel Choir. Pokračuje vedoucí oddělení komunikace a fundraisingu v ADRE Vít Hněvkovský.
1: Lidé si budou moci naladit tento koncert na webových stránkách adra.cz/koncert pro ADRU. A nebo přijít si užít ten zážitek přímo na Smíchov, což doporučuji, protože samozřejmě na místě to bude určitě mnohem lepší a člověk si to lépe užije. Zážitek bude určitě nějakým duchovním přesahem, protože Maranatha Gospel Choir je navázaný vlastně na církev, nicméně přijít může určitě i člověk nevěřící, protože ten hudební zážitek bude určitě skvělý.
0: Vstup na dnešní koncert je zdarma. V průběhu večera ale bude možné přispět dobrovolným darem, který pomůže zachovat a rozvíjet projekty organizace ADRA.
1: Většina těch zdrojů půjde na pomoc v zahraničí, protože právě na tu zahraniční pomoc se dostává teďko méně financí, tak je to především tam, ale zároveň bude i část alokovaná na domácí podporu, protože ADRA pomáhá dlouhodobě osamělým seniorům zde v Česku, ale jsou to i handicapovaní nebo znevýhodnění děti, takže ta pomoc půjde takhle. Nicméně ohledně toho zahraničí, tak my máme dlouhodobé projekty v Peru a Ekvádoru a také pomáháme už vlastně 5. rokem na Ukrajině, kde probíhá válka. To jsou takový hlavní centra té naší pomoci.
0: Dodal za humanitární organizaci ADRA Vít Hněvkovský.

pěli jantárovou kvapkou medu. Moudrost mezi světmi poznali, ticho naše cesty vedou. Puto dôverné s tou nádherou, žije meko v našej duši. Včely to sú múzy básnikov, vďaka nim je život krajší.

slnovrat, oni mají vrchol roku, srdce včely to vě rozpoznať vůňu medového bosku. Chladný větor duje od polí, zimný chumáč chrání matku, dny se krátí a mráz je v údolí, nebo pošle prvú vločku.

0: Akce smíření se dnes konají v Hejnicích a Terezíně. Informuje o tom naše spolupracovnice v kraji Olga Valentová.
1: Klášter Hejnice zve na 34. mezinárodní pouť smíření, která letos proběhne jako součást roku smíření v litoměřické diecézi. Poutní mše svatá začne v 10.30 a hlavním celebrantem bude monsignor Piotr Vavřínek, světící biskup Lehnický. Do Terezína jste v tento den zváni na ekumenickou bohoslužbu v rámci roku smíření v litoměřické diecézi. V tamním kostele Vzkříšení Páně ji od 15 hodin povede arcibiskup Stanislav Přibyl společně s duchovními nekatolických církví. Ze severních Čech Olga Valentová.

Thank you.

0: do dneška mi šrámy srdce vroubí. Jako vy jsem u ní leštil kliky, dělal troubu, měnil zvyky, a pak mi přitáhla mrcha šrouby.
1: Jestli něco můžu dodat, radím vám se před ní schovat, moje zkušenost je totiž stejná.
0: Pro nás je na hlavě máslo zvykem, odpovědí s otazníkem, ještě že jsme tady mezi svejma. Vždycky, když to nejmín čekám, na ní nemyslím a jen tak těkám, někde postává a stydce voní. Bývá milá, cudná, podmanivá, neprudí, nezývá, když se zeptám, kolik je, řekne tři sloní.
1: Jenže není všechno, jak se jeví, na povrch vyplavou plevy, brzy skončí kouzlo noci letní.
0: Láska bez velkýho ptaní, všechny vklady krutě zdaní, scení.

0: prápor z trenek, lásku zbalit kufry nedonutí. Může klidně štěkat jako fenek, udělat si prápor z trenek, lásku zbalit kufry nedonutí.
1: Půjč rodin proběhne dnes na Maria Hill u Zlatých hor v Jeseníkách. Hlavním celebrantem mše svaté se začátkem ve 14 hodin bude biskup Martin David.
2: Bude to celoodpolední program pro všechny generace, na kterém se podílí Centrum pro rodinu a sociální péči, takže budou připraveny dílničky pro děti, divadlo a herna a další zajímavosti. Připraveno bude samozřejmě také občerstvení a další věci, které udělají z toho sobotního odpoledne čas velmi příjemný.
1: Upřesnil mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbel. Slavnost se končí v 16:30 adorace a svátostné požehnání.

buď, jak si vždycky chtěla, klidně dámu a já budu dál malý kluk. Ať se mi všichni naši známí třeba smějou, já si koupím bublifuk. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin samým štěstím.

Tak ve čtvrt na jednu nasednu a poletí v saponátovém kokpitu. Ty víš, že věci nejsou, jak se zdají, to je ta malá záhada. Vyletím nad střechu katedrály, z té výšky vše snadné vypadá. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin pro své štěstí udělá.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Je krátce po 8 hodině s datem 9. květen 2026. Posloucháte Proglas, jeho ranní vysílání vás provází Natálie Fajtová. Je sobota 5. velikonočního týdne, připomíná se také památka svatého Herma, jednoho z prvních křesťanských mučedníků, kteří pro víru obětovali život na území Říma. Před 81 lety podle letního času vstoupila v platnost bezpodmínečná kapitulace německých vojsk. V Evropě oficiálně skončila druhá světová válka. V tento den se vedle Prahy dočkala osvobození i města Jihlava, Ústí nad Labem a Liberec. S odkazem na počátek sjednocené Evropy před 76 lety slavíme Den Evropy. Proglas a sesterské stanice z celého kontinentu si připomínají Den evropských křesťanských rádií. Před rovnými 680 lety papež Klement VI. Bulou schválil založení benediktínského kláštera slovanské liturgie na Novém městě pražském, nám známého jako Emauzy. 150. výročí založení dnes slaví Sdružení Salesiánů spolupracovníků. Právě před 105 lety se narodila německá odpůrkyně a oběť nacismu z roku 1943 studentka Sofie Šolová, křesťanská pacifistka z odbojové skupiny Bílá růže. Před 100 lety v Brně Pisárkách místní mužstva AFK Žižka a SK Moravská Slávie sehrála první rugbyové utkání v Československu. Před 80 lety byla otevřena zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem. 75 let by se dožil páter Tomáš Aleš Pospíšil, dominikán zesnulý roku 2020. Před 40 lety zemřel Tenzing Norkej, nepálský šerpa, který s Novozélanďanem Hillarym první pokořil nejvyšší horu světa Mount Everest. Před 25 lety odešel historik holokaustu Miroslav Kárný, zakládající člen Terezínské iniciativy. 93. narozeniny slaví legenda sborového zpěvu profesor Jiří Chvála. A svátek má dnes Ctibor. Je to jméno české a znamená bojuj za čest. Tak nositelům tohoto jména k dnešnímu svátku vyprošujeme vše dobré. A jaké bude počasí, čekáme oblačno až polojasno, ráno lokálně i skoro jasno a ojediněle se ještě budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se zejména na horách ojediněle objeví přehánky, k večeru bude ubývat oblačnosti většinou do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu území můžeme naměřit místy až 22, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě 15 stupňů Celsia. Tolik o počasí. Na Proglasu stále pokračujeme ranním hudebním proudem. V 9 hodin nabízíme slovenské vysílání Radia Vatikán. Potom se můžete těšit na voničku lidových písní od 10:30. V 11 hodin vám v rámci Barvínku představíme další základní uměleckou školu, tentokrát zlínskou. Pořad pro vás připravila redaktorka Tamara Suchánková a v pravé poledne vás zveme ke slavení mše svaté z kostela svatého Václava v Ostravě. Je to mše svatá na poděkování Bohu za 20 let vysílání televize Noe. Hlavním celebrantem bude emeritní arcibiskup Jan Kraubner. To je tedy výhled na dnešní ráno a dopoledne na Proglasu. Teď kapela Epidemie a píseň Vracíme se.

0: V letošní jarní sbírce potravin se vybralo 702 tun potravin a drogérie. Přímo v prodejnách v sobotu 25. dubna zákazníci darovali 623 tun zboží. V online obchodech, v příspěvcích od firem a zaměstnanců se vybralo dalších 79 tun. Uvedla to mluvčí iniciativy Vendula Seifertová. Přispívá se každý rok vždy na jaře a na podzim. Nyní pomoc míří prostřednictvím potravinových bank k lidem v nouzi v Česku.
1: Turchino, Bombardino, Presentino, Automobile, Formulini di Bambini, Experto, Pat.

0: Rodinný svaz pořádá ode dneška do příští neděle 18. ročník týdne pro rodinu. Má připomínat, že rodina je nejdůležitějším prostorem pro vztahy i budoucnost celé společnosti a společná aktivita zbližuje. Ředitelka Jaroslava Otradovcová nám vysvětlila hlavní cíle a směřování tohoto ročníku.
1: Motto letošního ročníku kampaně Týdne pro rodinu, v ní rodino pohni se. A tohle téma vychází primárně z aktuálních dat, která dlouhodobě upozorní na zhoršující se zdravotní stav dětí i dospělých. Vlastně vychází to, že snad až čtvrtina dětí trpí nadváhou nebo obezitou a my jsme na to chtěli reagovat. Nicméně vidíme zatím potenciál nejenom jako se hýbat jako tělesně, ale že je potřeba často, aby se rodina sama pohnula i k nějakým různým činům, aktivitám a podobně. Takže naším cílem v této kampani, která vlastně trvá víc jak týden, tak je se spojit a začít něco dělat, konat společně a jak po té fyzické stránce, třeba jít na pouť, něco zorganizovat, tak i po té psychologické nebo duchovní, nějakým způsobem se rozhodnout někomu pomoct, něčemu se věnovat a tak. Důvodem je i to, že podle našich jako různých rešerší a výzkumů se ukazuje, že když někdo něco dělá společně jako rodina, tak to má mnohem větší dopad na formování návyků, prevenci, lepší duševní zdraví, posilování vztahu. Člověk, když je s tím druhým spolu nějaký delší čas, tak se posiluje vazba, komunikace, důvěra, snižuje se tím stres, úzkosti. Takže to je ten náš motiv. Ještě bych chtěla dodat, že letos převzal záštitu nad touto akcí Cyril Matějka, který dostal za svou publikaci z oblasti dětského lékařství ocenění Magnesia Litera. Myslím, že možná posluchačům bude známý, je to takový známý lékař, influencer, pediatr. A ten právě také upozorňuje na význam prevence a zdravého životního stylu.
0: Přiblížila Jaroslava Otradovcová z Rodinného svazu. Na webových stránkách Týdne pro rodinu můžete najít veškeré akce, které se konají. Z online aktivit zmíním například konferenci Partnerský kompas nebo besedu Pohnout se k pěstounství.

cestou 124. Hraje mi novej Káně, je skvělej.

0: Je 8 hodin 30 minut, sobota s datem 9. květen 2026. Posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Katolický kalendář připomíná památku svatého Herma, jednoho z prvních křesťanských mučedníků, kteří pro víru obětovali život na území Říma. Před 81 lety v Evropě končila druhá světová válka. V tento den se vedle Prahy dočkala osvobození i města Jihlava, Ústí nad Labem a Liberec. S odkazem na počátek sjednocené Evropy před 76 lety slavíme Den Evropy. Proglas a sesterské stanice z celého kontinentu si připomínají Den evropských křesťanských rádií. V občanském kalendáři nám figuruje jméno Ctibor, je to jméno české a znamená bojuj za čest. Ctiborům k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jak jsme informovali, Muzeum v přírodě Vysočina návštěvníkům představilo nový objekt ve skanzenu na Veselém kopci. Je jím roubená stodola sboru u Skutče. Doplnila statek z mokré lhoty, u nějž původně podobná stodola stála, ale nedochovala se. Některé prvky se musely nahradit nově vyrobenými původními technikami, včetně kácení stromů v zimě a výběru dřeva, aby odpovídalo původní konstrukci. Ředitelka muzea Magda Křivanová popsala.
1: Původní stodola pravděpodobně stála na místě toho obytného stavení. Potom, jak se upravovala stavebně celá ta usedlost, tak ta stodola byla rozbourána, byla přesunuta na další místo, takže oni právě to dřevo je z různých období, ale nakonec jsme se teda všichni shodli, že ta konstrukce, která je stávající, že je ze 60. let 19. století, s tím, že jsou tam použity i starší prvky z té původní stodoly.

Holešovského faráře umučeného na jaře 1620 svatého Jana Sarkandra připomíná dnes pouť z Holešova na svatý Hostýn. Jde již o 10. ročník. Tentokrát se zaměřuje i na další kněze mučedníky, brzy blahořečené oběti komunismu z 50. let Jana Bulu a Václava Drbolu, oznámila starostka pořádající jednoty Orel Holešov Lenka Karhanová. Účastníci ujdou přibližně 15 kilometrů dlouhou trasu. V čele procesí tradičně nesou kříž a Sarkandrovy ostatky, jehož památka připadla na středu.

0: Liberec hostí do zítřka 25. ročník Mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm. Upoutávkou na něj je výstava v Galerii Lázně. Ta ukazuje skici a další artefakty, které sloužily tvůrcům z irského studia Cartoon Saloon jako podklad pro vytvoření oceňovaného animovaného filmu Vlkochodci. V Česku je tento výběr poprvé, řekl kurátor výstavy David Kubec.
1: Většina artefaktů, které vznikají během výroby nebo vývoje animovaných filmů, většinou mizí nebo se prostě skartují, ničí, takže toto jsou celá poměrně vzácné věci. To Cartoon Saloon Studio definuje evropskou animaci posledních 20 let, je to opravdu hodně specifický výtvarný žánr a jsou zároveň hodně specifický právě v tom, že všechno, co je možné, tak kreslí ručně, malují a minimálně k tomu využívají počítačové techniky, což je v dnešní době už vlastně taková vzácnost.

že selže. Kéž všem nad propastí plaší noční běs, tlapou láska blízkých jak asistenční

0: Autentické prohlídky Brna přibližují návštěvníkům známá i méně známá místa ve městě. Zaměřují se i na jejich příběhy a historii. Za projektem stojí Turistické informační centrum města Brna. Více prozradila Tereza Uřičářová, projektová manažerka těchto prohlídek.
1: My se nevyhýbáme žádným tématům, takže samozřejmě chceme ukázat krásnou architekturu, kterou tady v Brně máme, třeba tu první poloviny 20. století, bohatou, komplexní historii Brna, ale objevují se u nás i trasy s názvem, jako jsou kuriozity a bizarnosti, smrt a rozklad v Brně, anebo nejhnusnější místa. Ale co je nejdůležitější, to jsou naši průvodci. Ti jsou prostě skvělí, nejsou to tedy vždy profesionální průvodci, ale jsou to profesionálové v oboru, anebo milovníci daného tématu. Dám příklad, třeba prohlídku po městské části Maloměřice Obřany vede Petr, který je zubař, ale do Obřan se nastěhoval, zamiloval se do této části a má chuť lidem ukázat, kam stojí za to zajít. Nebo prohlídku po bizarnostech vedou dva redaktoři Českého rozhlasu Brno, nebo varhanické exkurze vede varhaník Vrněnské katedrále a pedagog Petr Kolář, který je naprostý profík a velký srdcař.
0: Jedna z akcí proběhne poslední květnovou neděli.
1: Budeme mít prohlídku s názvem Zvířátka a brněnští. To odkazuje na pohádku Zvířátka a Petrovští. Když si budeme povídat o zvířatech v Brně a bude to prohlídka určená hlavně pro děti, které to mají zdarma a pro jejich rodiče. A určitě to bude zvláštní nejenom v tom, že tam budou průvodkyně dvě, ale bude tam i jeden průvodce čtyřnohy, bude to pejsek Média, hrdý absolvent kanisterapeutického výcviku.
0: A dospělé zve Tereza Uřičářová z Turistického informačního centra města Brna na 13. června.
1: Se odehrají zrovna dvě prohlídky. První s názvem Židovský, německý a romský cejl, kdy si s historičkou Petrou Svobodovou projdeme cejlem a povíme si o tom, jak tyto komunity, které se jmenovala, tvořily charakter města. A ve stejný den s vojenským historikem Tomášem Řepou se sejdeme nad tématem Brno a konflikty. Velmi to doporučuji všem, kteří mají rádi vojenskou historii. Je to neuvěřitelně nabitá prohlídka. Probereme tam, jak bylo Brno zasaženo válkami od té 30. leté až po druhou světovou válku.

0: Jarní čas s Proglasem. Čas, kdy jsme s vámi.
1: Jan Bula a Václav Drbola. První blahoslavení moderní české historie. Příběh víry, která obstála. Lásky, která odpouští. 6. června, Brněnské výstaviště. Více na buladrbola.cz.

jak důchodci na pijavě. Tak ti milá nabídnu pohled do zákulisí, v létě mráz jak v létě.

Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselí nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

Probuď mě prosím černou kávou, bílým chlebem. Zprostředkuj kontakt s bledě modrým nebem. Poruč mým pažím nabrat síly, z postele se vzepřít. Já ještě žiju, ještě jsem nedopsal svůj sešit.

0: Druhý ročník festivalu Schindlerova archa se dnes koná v Brněnci na Svitavsku. To je dějiště druhé poloviny filmu Schindlerův seznam. Místo, kde Oskar Schindler zachránil 1200 židovských vězňů. Jeden z organizátorů, Milan Šudoma, pro Glasu popsal, co návštěvníky festivalu čeká.
1: My si tuhle tu událost každý rok chceme připomenout. Následující víkend po výročí konce druhé světové války bude tam zajímavý program. V rámci toho programu budeme představovat i kopii původního prstenu Oskara Schindlera, který se ztratil, ale díky muzeu v Melbourne se nám podařilo vytvořit a odlít kopii toho prstenu, takže vlastně se vrátí na to místo, kde byl vytvořen. Bude tam program včetně prohlídky toho areálu, budeme tam odhalovat venkovní expozici s panely informačními a bude tam poměrně bohatý kulturní program, včetně koncertu Pražákova kvarteta a potom ještě vokální skupiny Sixpence.
0: Dnešní Schindlerova archa v Brněnci se koná v rámci multižánrového festivalu, který dlouhodobě podporujeme Meetingu Brno.

ale keď sa zapremenlivými zimno krutými

0: da mamãe de vida da mãe.
1: Chrastava na Liberecku si letos připomíná 150 let od úmrtí malíře Josefa Fíricha. Dům, kde vyrostl, je ale pro návštěvníky kvůli rekonstrukci od loňska zavřený. Obnova přijde na 5 milionů korun. 400 tisíc teď obec dostala na obnovu střechy z programu Libereckého kraje. Přestože to tak nevypadalo, stav více než 200 let starého podstávkového domu byl havarijní, popsal chrastavský starosta Michal Canov.
2: To se všechno projevuje ještě s těma povodněma. Ona byla jedna jeho rekonstrukce těsně před povodněma. To zachránilo. Kdyby nebyla, tak skončil. To byl složený. Nicméně ten stav byl vlastně jako neutěšený, tak jsme přistoupili k té celkové rekonstrukci. Včetně ta tři střechy, jako jo. A takovou nejzajímavější atraktivitou bylo u té rekonstrukce to, že jednu dobu normálně jste viděla dole. Celý spodek byl jako vlastně pryč. Osobně jsem se podles.
1: Josef Fírich patří k nejvýznamnějším umělcům 19. století, přesto jeho jméno upadlo v rodných Čechách v zapomnění. Tvořil především na náboženská témata. V Chrastavě jsou jeho obrazy v kostele svatého Vavřince. Fírichův dům není v pravém slova smyslu jeho rodným domem, ten původní totiž v roce 1802, když byly Josefovi 2 roky, vyhořel. Umělcův otec ho postavil znovu. Patrový dům se šindelovou střechou kombinuje roubenou a hrázděnou stavbu.
3: Člověk se narodil a záhy začal pilně učit se hovořit a neznít infantilně. Když řeč si osvojil, vzali jej odborníci, školy vychodil a po nich měl co říci. A když už potom

chtěl doslovně horlivě předat světu, jen mlčně sledoval jistotu kolejnic, které ti neuhnou, bys mluvil sebe víc. Pak zemřel mladý a lidé s mokrou lící lomili ruka.

0: Českobudějovické výstaviště se příští týden od čtvrtka do neděle opět stane rájem kutilů a zahrádkářů při 33. ročníku výstavy Hobby. Návštěvníci se současně mohou užít také národní potravinářský veletrh Czech Food Expo. Tématem čtvrtého ročníku je cestování za jídlem. Obchodní ředitel výstaviště České Budějovice Jan Kuběna přiblížil.
1: Téma cestování navazuje samozřejmě i do tradiční výstavy Hobby, a to především formou expozice karavanů, obytných vozů a příslušenství a vestaveb pro cestování, tak i samozřejmě odborným poradenstvím pro potenciální cestovatele, a také do tohoto tématu patří například letní kino, které bude po celé 4 dny promítat zajímavé cestovatelské firmy.
0: Na výstavě Hobby, kterou každoročně navštíví na 40 tisíc lidí, nebude chybět pestrá nabídka sazenic, ukrasných stromků, zahradní techniky a nábytku včetně dekorací. Výstava se také zaměřuje na ekologii a soběstačnost, což přiblíží expozice úsporného vytápění, fotovoltaiky a modulárních domků.

0: Univerzitní centrum v Telči na Jihlavsku hostí výstavu ilustrací Lukáše Tomka, který tvoří pod jménem Luke Tomsky. Do 30. srpna nabízí 40 děl, které umělec původem z Nového Města na Moravě vytvořil v uplynulých 10 letech. Výtvarně se věnuje cyklistice, kterou si oblíbil. Jeho plakáty s touto tématikou se nakonec staly velmi žádané.
1: To je vždycky, mně přijde na té ilustraci takové vtipné, protože kolikrát se snažíte vymyslet jako nějaký plakát, který se bude prodávat, aby si člověk vydělal a tak, a on se neprodá, nebo dva kusy se prodají. A něco, co takhle člověk udělá srdcem, tak to mě přesvědčilo o tom, že když něco děláte a baví vás to, takže potom je velká pravděpodobnost, že to bude úspěšný. Ale musí to být jako srdce opravdu, že ne, nekalkulované.
0: Řekl Lukáš Tomek. Mimo komerční úspěch vytvořil také plakáty několika cyklistických závodů, včetně závodu Míru. Jeho práce se opakovaně objevily i na stránkách cyklistického časopisu 53x11.

soustředit se na svůj dech, zhluboka z plic matky země. Zařvi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět do rukou zodpovědnost za své činy. Vystup

0: Biskupské gymnázium v Brně bude 30. května hostit konferenci věnovanou ženám v katolické církvi. Druhý ročník má podtitul Odvaha v srdci ženy. Jedna z organizátorek, Magdalena Volková, pro Glasu přiblížila.
1: Tato konference je určená pro všechny odvážné ženy v katolické církvi, které chtějí prohlubovat svoji víru, zároveň se propojovat a hledat nové odvážné cesty, jak poznávat Boha v naší konkrétní životní situaci s našimi konkrétními výzvami. Mezi hlavními přednášejícími bude Katka Lachmonová, paní docentka Mireja Ryšková. Mireja Ryšková promluví o odvaze v srdci biblických žen. Katka Lachmonová se bude vracet ke kotvě, kde kotví naše odvaha, a to je v Kristu. Potom bude velmi zajímavá panelová diskuze, kde budou také velmi odvážné ženy z různých oborů a budeme se bavit o tom, jak se dívat jinak na různě na problémy, kterým v dnešní době žena čelí. Budou nás čekat sdílecí skupinky, budou potom velmi zajímavé workshopy, které budou ať už kreativní, sdílecí s zaměřením na manželský život, na schopnost se projevit, schopnost hledat nové cesty. Opravdu si přijde na své každý. Chceme to otvírat ženám napříč růzností spiritualit, takže to nebude jenom pro liberálky nebo konzervativkyně, ale bude to úplně pro všechny. Takže bychom vás moc chtěli pozvat. Přijde nám, že je důležité, aby ženy vzájemně inspirovaly, sdílely, podporovaly.
0: Tolik Magdalena Volková z pořádajícího týmu konference Odvaha v srdci ženy, ohlášené na sobotu 30. května v Brně. Volná místa jsou, přihlásit se dá na webu akce.

0: zrýt záhonek, ostříhat stromy, naklepat kosu, uklidit kůlnu, zasít, zalít, přesadit, zasadit, vyplít, uklidit, sestavit, oprášit, ostříhat, přivázat, zrýt, okopat, hnojit, hrabat, zametat.
1: Na Proglasu. Už je jaro v plném proudu.
2: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.
3: Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.

Je 10 hodin sobota 9. května 2026. Máte naladěný proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. 9. května si připomínáme památku svatého Herma, jednoho z prvních křesťanských mučedníků, kteří pro víru obětovali život na území Říma. Před 81 lety v Evropě oficiálně skončila druhá světová válka. V tento den se vedle Prahy dočkala osvobození i města Jihlava, Ústí nad Labem a Liberec. S odkazem na počátek sjednocené Evropy před 76 lety slavíme Den Evropy. Proglas a sesterské stanice z celého kontinentu si připomínají Den evropských křesťanských rádií. Před rovnými 680 lety papež Klement VI. Bulou schválil založení benediktínského kláštera slovanské liturgie na Novém městě pražském, nám známého jako Emauzy. 150. výročí založení slaví Sdružení Salesiánů spolupracovníků. Právě před 105 lety se narodila německá odpůrkyně a oběť nacismu z roku 1943 studentka Sofie Šolová, křesťanská pacifistka z odbojové skupiny Bílá růže. Před 100 lety v Brně Pisárkách místní mužstva AFK Žižka a SK Moravská Slávie sehrála první rugbyové utkání v Československu. Před 80 lety byla otevřena zoologická zahrada ve dvoře Králové nad Labem. 75 let by se dožil páter Tomáš Aleš Pospíšil, dominikán zesnulý roku 2020. Před 40 lety zemřel Tenzing Norkej, nepálský šerpa, který s Novozélanďanem Hillarym první pokořil nejvyšší horu světa Mount Everest. Před 25 lety odešel historik holokaustu Miroslav Kárný, zakládající člen Terezínské iniciativy. 93. narozeniny slaví legenda sborového zpěvu profesor Jiří Chvála. A svátek má dnes Ctibor, je to jméno české a znamená bojuj za čest. Ctiborům tedy k dnešnímu svátku blahopřejeme. Ještě počasí, dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno lokálně skoro jasno a ojediněle s mlhami. Odpoledne se zejména na horách ojediněle objeví přehánky. K večeru bude ubývat oblačnosti většinou do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu území můžeme naměřit až 22, tisíci metrech na horách bude kolem 11 a na Šumavě až 15 stupňů Celsia. Tolik o počasí. Na proglasu nás se čeká půl hodinka dopoledního hudebního proudu. Od 10:30 nabízíme voničku lidových písní. V 11 hodin si v rámci Barvínku představíme další základní uměleckou školu. Tentokrát ze Zlína a pořad pro vás připravila redaktorka Tamara Suchánková. A potom vás v pravé poledne zveme ke slavení mše svaté. Budeme ji přenášet z kostela svatého Václava v Ostravě na poděkování Bohu za 20 let vysílání televize Noe. Celebrovat ji bude emeritní arcibiskup Jan Graubner. To je tedy pozvánka na následující čas na proglasu. A teď už píseň Pro tebe tančím zpívá a hraje Katakombo.

0: Ještě nikdy, ještě pro nikoho jsem netančila.
1: V Karlově Studánce na Bruntálsku proběhne zítra zahájení lázeňské sezóny. O programu slavnosti žehnání pramenů informuje tiskový mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbel.
2: V 10 hodin v kostele Panny Marie uzdravení nemocných bude biskup Martin David slavit mši svatou, po které požehná místním pramenům a potom poběží program v režii lázní až do večera. Více informací najdete na webových stránkách Lázní Karlova Studánka.

0: Mezinárodní hudební festival Pražské jaro se blíží a s ním i jeho zahajovací koncert. Vyslechnout si ho můžete v přímém přenosu, informuje mluvčí festivalu Iva Nevoralová.
1: Chcete-li slyšet mou vlast Bedřicha Smetany pod širým nebem a s výhledem na celou Prahu, přijďte 12. května do pražských Rígrových sadů na Open Air Pražského jara za podpory skupiny ČES, generálního partnera festivalu. Od 15 hodin je zde připraven bohatý program workshopů a koncertů pro děti i dospělé s hosty Adamem Plachetkou, dirigentem Robertem Jindrou nebo skladatelem Marko Ivanovičem. Program vyvrcholí ve 20 hodin přímým přenosem zahajovacího koncertu Pražského jara 2026 ze Smetanovy síně obecního domu. Ve středu 6. května také odstartovala mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro. 90 flétnistů a klavíristů ze 17 zemí světa můžete podpořit osobně v koncertních sálech nebo online v rámci živých přenosů na YouTube kanálu Pražského jara. Sledujte aktuální dění z festivalu Pražské jaro 2026. Všechny informace najdete na www.festival.cz.
0: Pozvala mluvčí Mezinárodního festivalu Pražské jaro Iva Nevoralová.

0: Vokální trio Makabara vystoupí v Olomouckém Červeném kostele ve středu od 17:30 večer. Koncert se koná v rámci 32. ročníku festivalu Dny umění nevidomých. Pořádá je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky spolu s Vědeckou knihovnou Olomouc. Více za organizátory sdělí Kateřina Géblová.
1: Makabara je vokální trio, jsou to interpretky s těžkým zrakovým postižením, které se daly dohromady na začátku tisíciletí v roce 2004 a daly se dohromady na Dejlově konzervatoři. Jsou to vlastně tři interpretky a název skupiny Makabara je složen z jejich začátečních jmen. Kateřina, Marie a Barbora. Je to a kapela a věnují se interpretaci hebrejských písní.

kuchyňský stůl za čtení do deníků. Hledáme svátosti pár raných okamžiků a od mírových dohod zvedneme se na poslední chvíli.

a ty mi odpustíš, když posté ztratím klíče přes kuchyňský stůl.

0: Děti jsou ústředním motivem letošní expozice na Dlaskově statku, národní kulturní památce v Dulánkách u Turnova. Pomocí 30 figurín tam muzejníci naznačují, jak mohl vypadat běžný život dětí na statku v 19. století. Ukazují je při hře, odpočinku a práci, ale i klečící za trest v koutě či skákací do sena ve stodole.
1: Myslím, že v současnosti jsou děti prostě přehlcené hračkami. V minulosti měli buď to, co jim rodiče, prarodiče, kmotři přinesli z poutě, anebo samozřejmě měli hračky, které si vyrobili sami nebo jim vyrobili rodinní příslušníci. Takže to všechno tady můžete nalézt. A nahoře v patře tam jsou potom i takové ty drobné hry, kdy si děti hrávali s knoflíky, s kamínky, s fazolemi a děti si dokážou hrát vlastně docela se vším.
0: Doplnila spoluautorka expozice, etnoložka Michaela Havelková. Dlaskův statek patří k nejzachovalejším památkám lidové architektury na severu Čech. Nová expozice tam zůstane nejméně po celou letošní sezónu.

Vítejte u sobotní voničky lidových písní. Dnes pokračuje v Tuchlovicích 31. ročník středočeského folklorního festivalu Tuchlovická pouť. Dopoledne v parku a poté v hlavním odpoledním programu od 14 hodin v amfiteátru letního kina vystoupí Nutičky z Řevnic, Gaudeamus vše z Prahy, skupiny Košulenka a Hajdaláci z Pražské Rosénky a hosté festivalu Plzeňský lidový soubor Mladina. V odpoledním programu nebude chybět Čtyřlístek, který bude zároveň i hlavním aktérem večerního programu v letním kině. Těšit se můžete také na tradiční festivalové nocturno. V nedělním dopoledni se vystřídají soubory Rosénka, Hrozénka, Borůvky, Lísteček, zatančí děti z mateřské školy Tuchlovice a hostující Mladina. Pořadatelský soubor Čtyřlístek se těší na vaši návštěvu. Dnešní vonička nabízí malou ochutnávku z programu v podání muziky z plzeňského souboru Mladina. Přejeme ničím nerušený poslech a krásný víkend.

Dnes večer jste zváni do Luhačovic na besedu u cymbálu v rámci otvírání pramenů v roce 2026. Začíná od 19 hodin v kulturním centru Elektra v Luhačovicích. Letošním hostem bude folklorní soubor Suchojan ze Suchova na Horňácku. K tanci a poslechu zahrají cymbálová muzika Velické trnečky a zálezká cymbálová muzika. Domácí i lázenčtí hosté jsou srdečně vítáni.

V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu Barvínku, který je věnovaný základním uměleckým školám v České republice. Tentokrát jsem zavítala do města blízkého Kroměříži, a to Zlína. Jsem na základní umělecké škole a proti mně sedí paní ředitelka magistra Martina Hniličková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, nebudeme to natahovat, paní ředitelko. Zeptám se, začneme jako vždy v tomto pořadu historii školy?
1: Já bych jenom řekla, že se jmenujeme Základní umělecká škola Zlín, protože ve Zlíně je 5 základních uměleckých škol, ale my máme to právo jako největší teda nést tady tento název. Historie školy asi možná ve srovnání s jinými školami není úplně dlouhá, ale jak to ke Zlínu náleží, tak i naše existence je spojená se jménem Baťa. Takže škola vznikla v roku 1933 tehdy úsilím osvícených lidí jako hudební škola Dvořák. No a pak jak šla doba, tak jako všechny tehdy pak se z toho staly lidové školy umění a v 60. letech vlastně přibývá k hudebnímu oboru další 3 obory, takže je do dneška jsme 4oborová škola.
0: To tady zaznělo v těch vašich úvodních slovech, takže vy jste největší základní umělecká škola ve Zlíně.
1: Ano, máme 1400 dětí, 75 zaměstnanců.
0: Tak to už je hezká práce. To máte co dělat.
1: Ano, ale je to krásná práce.
0: Dobře. 4 obory. Pojďme se na ně podívat jednotlivě. Největší určitě jako na jiných základních uměleckých školách bude hudební.
1: Ano, největší, řekla bych takové pro rodiče nejprestižnější, pořád ještě to přetrvává, je ten hudební obor. Jsem hrdá na to, že máme všechny nástroje, kromě harfy teda, všechny nástroje symfonického orchestru, které vyučujeme, včetně třeba takových netradičních, jako je bas, klarinet, fagot, hoboj a jinak říkám všechny nástroje. Máme spoustu souborů, pokud se měla zastavit do toho hudebního oboru, jednak máme takové i zaměření trošku na nejenom tu klasickou hudbu, takže máme spoustu souborů od jazzových přes rockové, folkové, spojení se smyčcovým orchestrem, další takové věci málové muziky.
0: To jsem se chtěla zeptat. Pomalinku se tady tak blížíme Valašsko, tak jsem se chtěla zeptat taky na cymbálovou muziku. Takže třeba výuka na cymbál jako takový?
1: Ano, máme i cymbál.
0: A je o to zájem?
1: Řekla bych, že ano. Asi není to tak úplně, jako kdybychom se posunuli kousek níž na Slovácko, ale pořád tady máme jako z čeho vybírat.
0: A tak Valachům to taky patří.
1: Patří.
0: Když vy jste říkala, že jazz a ještě mi tam uniklo...
1: Jazz, rock, pop.
0: Rock? To mě zaujalo.
1: Ano, máme tady kapely.
0: Rockovou kapelu.
1: Ano, a učíme i elektrickou kytaru, ta je s tím taky spojená. Letos jsme začali učit elektrické housle, elektrické violončelo, to je asi taky taková zvláštnost, bych řekla, že ne na každé zušce to je.
0: A máte i nějakého rockového zpěváka?
1: Máme zpěvačky, většinou, oni ti chlapci do toho zpěvu, pak se zamláme tam mutace a tak, takže máme. A máme i úspěšné. No. Mají za svou mezinárodní úspěchy v Čadci.
0: Tak to je krásné. Když se tedy dostáváme k těm úspěchům, zůstaneme ještě stále u toho hudebního oboru. Co se tak podařilo vašim dětem? Na co dosáhli?
1: Řekla bych, že každý rok jsou samozřejmě tradiční zuškové soutěže, takže každý rok v podstatě ve všech oborech vždycky dosáhneme až na ta celostátní kola. Pak měli jsme festivaly zahraniční, co kolega, který má saxofonové nebo klarinetové kvarteto, tak ten měl velké úspěchy, takže byli v Gruzii, v Izraeli, v Itálii. A teďka v poslední době, teda, když třeba zmíním teda tu Čadcu, byť je to pro nás zahraničí, tak máme takové těleso spojené smyčcový orchestr, kapela, sbor a zpěv. A toto velké těleso právě získalo prostě velkou cenu, vyhráli soutěž.
0: Máme tady spoustu krásných hudebních příspěvků, tak já si myslím, že bychom si mohli na zahřátí něco pustit.

0: skončila písnička a my se posuneme s paní ředitelkou Martinou Hniličkovou ze Základní umělecké školy Zlín k dalšímu oboru. Tak to bylo hudební, paní ředitelko, kde dál je tak největší zájem, bychom řekli, od rodičů, od dětí?
1: Určitě je to výtvarný obor, který učíme nejenom teda máme tady do této budovy, která je krásná, je památková, která je taky taková baťovská, tak sem už bychom se nevešli. Takže máme zvlášť vilku, která teda teďka čeká na rekonstrukci po jednom z ředitelů no vedoucích pracovníků právě Bati. Takže tam sídlí náš výtvarný obor. Máme asi 380 výtvarníků a moji kolegové jsou velmi šikovní. Jenom třeba za loňský rok, byť já vždycky říkám, že to není o soutěžích to, co my děláme, ale jenom za loňský rok se zúčastnili asi 60 soutěží a přivezli teda většinou nějaké umístění. Jo. Kromě toho, že učíme ještě na dalších dvou pobočkách výtvarku, tak pro zajímavost máme velké procento přijetí žáků na střední a vysoké školy, protože máme i přípravu na architekturu, máme profesní přípravu, takže zase desítky dětí, které se nám dostávají každý rok na školy. Máme výuku fotky, máme animaci, takže
0: to mě napadá, Zlínská filmová studia, krásná historie vůbec, takže tato návaznost tady je?
1: Taková malinká, samozřejmě nemáme proto úplně prostory a je to vybavení jako předpokládá větší nějaké investice, ale takové aspoň jako čas v rámci výuky děláme i tu animaci.
0: A tady vlastně je i škola filmová, ne?
1: Je,
0: nějaká,
1: je,
0: že jo, že?
1: Je.
0: Takže děti v podstatě i ze Zlína,
1: ano.
0: Pokud tady se jim zalíbí něco z tohoto oboru, tak to mohou využít i dál při studiu. Tak to je velká výhoda.
1: A jsem ráda, že kolegové třeba na středních školách, protože učím i na gymnáziu, že pokud to dítě chce se něčemu takovému věnovat, ať je to i stavebnictví, architektura, tak je doporučují k nám, dobře, běž do výtvarného oboru, Zušky tam tě připraví.
0: Pochopila jsem dobře, že vlastně tady tyto obory vyučují teda učitelé ze střední školy třeba?
1: Ne, to jsou naši učitelé.
0: Vyloženě vaši učitelé. Uh-huh. A ti mají i tato zaměření.
1: Uh-huh.
0: Když se bavíme o filmové tvorbě a animaci, napadá mě ve Zlíně úžasné divadlo, tak jestli mohou třeba i, když už se takto specifikujete, jestli se mohou třeba žáci orientovat na stavbu kulis?
1: Ano, pomáhají, no stavu kulis úplně ne, protože máme zase ten další, bych řekla, ještě specifikum naše literárně dramatický obor, který má velkou tradici, protože v této budově až do 60. let sídilo městské divadlo. Pak se postavila nová budova, divadlo se přestěhovalo a nám zůstaly tady tyto prostory, které teda jsou, bych řekla, velmi nadstandardní, co se týká ve srovnání celorepublikovém, protože opravdu je to krásný divadelní sál, kde naše děti teda mohou hrát.
0: Všimla jsem si při vstupu do školy, že je na budově velká cedule, na které je napsáno malá scéna, což mě velmi zaujalo. A dívejte, nejsem zdaleka a přesto všechno jsem toto nevěděla.
1: Ano. Budova se vlastně jmenuje Malá scéna, takhle se celé té budově říká, ale i ten soubor, který tady vznikl v rámci literárně dramatického oboru, vlastně nesl ten název Malá scéna.
0: Mm-hmm. Dobře, když zůstáváme tedy už u toho divadla, pojďme si říct něco i o tom literárně dramatickém oboru.
1: Jak jsem říkala, jako máme perfektní prostory, máme perfektní podmínky, učí literárně dramatický obor více kantorů, ale to jsem taky ráda, protože téměř v každém oboru, i v tom výtvarném, i v tom literárně dramatickém, každý ten kantor má jiný přístup a učí jinak, ale to je perfektní, protože ty děcka se seznámí s různými pracemi a přístupy. Takže jednak máme divadelní představení, které jsou opravdu včetně toho, jak to divadlo má být, a pak jsou taková, která se ty děti tvoří sami.
0: A mají třeba prostor dostat se i k nějakým hercům, kteří jsou třeba tady ve Zlínském divadle, aby s nimi třeba hovořili nebo zdokonalovali se?
1: Mají, a zase naopak bych řekla, že je vzájemná kooperace. Teďka třeba končí v Městském divadle představení Babička a v tomto představení hrálo našich 16 dětí.
0: Tak to je úplně úžasné. Takže to mají přímo takovou krásnou praxi.
1: Ano.
0: Když tady je tato možnost, je někdo z vašich bývalých žáků třeba členem místní scény divadelní?
1: Je. Ano, býval to Zdeněk Julejna, ten je teďka teda v Olomouci, ale máme tam Markétu Holcmanovou a to je naše absolventka.
0: Tak to je velká radost.
1: No.

0: Opět se po písničce vracím k pár výjimku o základních uměleckých školách. Paní ředitelko, pojďme si ještě vrátit k těm dětem, které mají možnost být třeba v zdejším divadle a vyzkoušet si to. Je to ještě z takových známých pro nás osobností třeba prošel tudy?
1: Pokud mám zůstat u těch herců, tak Pavel Zedníček, ale ten u nás hrál na klarinet teda. A pan Šťastný, se kterým jsem dokonce kdysi dávno na gymnáziu recitovala nějaké básničky.
0: Tak to je pěkné. Dobře, pojďme se podívat dál. Prošli jsme si hudební obor, výtvarný, literární, dramatický. A čtvrtým je?
1: A čtvrtý je taneční obor. I tady bych řekla, zase je to navázáno na kantory a na to, někdo se spíše třeba zaměřuje na folklor, někdo většinou teda na ten soudobý tanec, ale jsem strašně ráda, že všechny ty čtyři obory spolu kooperují a pokud máme třeba nějaké společné téma, na kterém pracujeme, tak teďka jsme třeba měli, jsem si právě vzpomněla ten taneční obor, jsme měli večer, který se jmenuje Večerníček, protože Večerníček měl loni teda výročí. A právě kolegyně připravili, nemám to ráda slovo pásmo, takový večer, kde právě tady i ti malošci, včetně tanečních, včetně živé kapely, hráli právě písničky z Večerníčka. Bylo to hrozně krásné.
0: Kolik tak zhruba děti chodí třeba do tanečního oboru? Je to zájem?
1: Je, ale myslím si, že ten taneční je na tom asi nejhůř v tom, že ta nabídka okolní je veliká. Tancuje spousta i třeba ty klasické, že standardní a tak dále. Takže taneční obor je s tím dramatickým se pohybuje tak kolem 150 dětí.
0: No, to je dost. No. Mm. Máte takový přehled zhruba, kolik je třeba na základních uměleckých školách ve Zlíně vůbec dětí?
1: Kolik jich je celkem? Nevím. Nevím. Dokážu vyjmenovat teda ty školy, zhruba bych asi možná nějakou kapacitu dala dohromady, to asi ano.
0: Paní ředitelko, je něco, co vás třeba trápí?
1: V současné době mě trápí asi, jak jsem o tom mluvila, ta rekonstrukce toho našeho výtvarného oboru, ale vypadá to, že se to hnulo, že je to na dobré cestě. Akorát pak zase budu přemýšlet, kam teda ten výtvarný obor přestěhovat celý, abychom mohli fungovat, abychom neodradili ty děti a mohli jsme dál teda vyučovat. No.
0: A opakem toho, co vám třeba dělá radost, anebo co byste si třeba přála do budoucna?
1: Radost mi dělá každá naše akce, to je také pohlazení na duši. Vždycky říkám, že vidím, že ta naše práce má smysl. Jo, třeba když jdete na to Večerníčka a teďka prostě tam ty nadšené dětské tváříčky, oči, rodiče stojí, tleskají a je to kvalitní. Jo, nebo tady, když se projdete prostě po výstavě naší, tak to mi dělá radost.
0: Mm-hmm. A jak jsem se ptala, máte takovou nějakou, třeba nějaký sen, který můžete říct nahlas, co byste třeba chtěla pro Zušku vaši?
1: Nic nenapadá.
0: Tak jste šťastná, paní ředitelka.
1: Nevím, jako sen nebo vůbec, aby ten systém těch základních uměleckých škol vydržel, teda aby fungoval aspoň takto, jak je. A teďka jsem v takové fázi, aspoň u nás, co se týká školy, že mám takový dobrý pocit, že je kvalitní a dobrý kolektiv, že to opravdu funguje, než přijde zase nějaká jobovka, která to zastaví, ale takže asi tak. No.

0: Vracíme se opět k Barvínku. Od mikrofonu vás zdraví Tamara Suchánková, tentokrát ze Zlína, ze Základní umělecké školy Zlín. Vyprávím si tu s paní ředitelkou Martinou Hněličkovou o její základní umělecké škole. Tak jsme probrali obory. Pojďme se podívat na Základní umělecké školy jako takové ve Zlíně, Zlínský kraj, pojďme.
1: Řekla bych, že Základní umělecké školy naše, konkrétně my jsme teda, ty veřejné jsme zřizovány většina Zlínským krajem a řekla bych taky, že jsme ojedinělé školy tím, jak jsme se sloučili a jak děláme společné akce. Vlastně první už taková začala v roce 2014, kdy jsme udělali po celém Zlíně asi na 10 stanovištích, jsme chtěli ukázat, chtěli jsme se připomnět, tady jsme my, to jsme my Základní umělecké školy a tohle umíme, tohle děláme. A od té doby vlastně každý rok děláme vždy společnou akci. Spoustu věcí jsme dělali třeba v rámci Zlín Film Festivalu, kdy jsme vlastně začali s divadelní zónou v parku Komenského. A pak jsme si založili spolek, který se nazývá Zuška, otazník, Zuška, vykřičník, který vlastně zastřešuje tady ty akce. A jsem ráda, že Irenka Polhoukalová, ředitelka nadace Magdaleny Kožené, říká, že my jsme první byli vzorem, že my jsme první udělali takový ten celokrajský tehdy tedy koncert a že jsme se trošku stali vzorem pro celý ten festival ZUŠ Open. Takže jsem ráda, že v letošním roce 10 let ZUŠ Open by měl vyvrcholit možná, aspoň takhle to Irenka říká, vyvrcholit ve Zlíně 17. května.
0: Co se máme na co těšit?
1: Já doufám.

0: A my pokračujeme v dalším povídání.
1: Takže ještě bych teda zaspomínala, máme za sebou velké projekty, Malí velcí filharmonici, tři vlastně ročníky, kdy jsme něco jako podobného, co dělá Česká filharmonie ze žáky základních škol, tak my to děláme tady z naší filharmonie Bohuslava Martinů, tady už tři ročníky, Malí velcí herci, to též naši žáci plus profesionální herci v divadelním představení tady v Městském divadle, Malí velcí výtvarníci, kteří navázali vlastně na Čapkovy povídky, které jsme zpracovávali divadelně, tak výtvarníci to zpracovávali jako komiksy. No a takhle bych mohla pokračovat dál.
0: Takže tady ta činnost je opravdu pestrá. To se mi líbí, že to jde po všech směrech.
1: Snažíme se.
0: Napříč všemi obory.
1: Ano, ano.
0: To je moc milé. Co vás čeká ještě v tomto roce?
1: V tomto roce teďka bych řekla, že to nabírá na obrátkách, tak jak to vždycky bývá, až do konce školního roku se nezastavíme, kromě těch klasických, jako jsou absolventské koncerty, absolventské výstavy, tak bych chtěla říct, že my si ve škole každý rok stanovíme takové společné téma, na kterém pracují všechny naše čtyři obory. Letošní rok, protože Baťa 150 let narození, František Lidia Gahura 125 let, tak jsme to zaměřili tímto směrem. To téma nese název Moderní stopy, protože takové širší, a vyvrcholí právě v březnu je nejdříve výstava, na to navazuje vlastně koncert, večer, který nám uvedou živí teda pan Baťa a pan Gahura, což budou žáci literárně dramatického oboru. A pak je taneční koncert a další akce.
0: Já myslím, že by byla velká škoda nevyužít toho, že tady spolu můžeme hovořit a můžete pozvat i diváky a posluchače na některé z vašich akcí, které budou ještě do konce tohoto školního roku.
1: Když bych měla vybrat, ono je to těžké, ale vybírám, dobře. Takže Bubenfest, což je festival bubeníků. To můžete zůstat venku, protože to opravdu ta škola skoro padá, jo? Ale je to hezké od malých až po velké. Divadelní představení, buď je to klasická teda řecká bajfaeton, anebo muzikál, kde teda děti tančí, zpívají, dokonce i hrají na hudební nástroje za pomoci některých kolegů. Jmenuje se to Výtečníci a odehrává se to ve Zlínské škole, abychom zůstali teda v tom našem tématu. Jazz rock pop, to je klasický koncert, který je velmi oblíbený a Výtěžek darujeme vždy každý rok už asi 22 let charitě Zlín. Takže řekla bych, že to je další část naší činnosti, taková ta charitativní, která je velmi významná a myslím si, že to i pro ty děti má velký význam.
0: A to se dívám, to bude v květnu?
1: To jsme v květnu, ano. Taneční koncert a ještě snad velká akce, která mimo teda tady ty naše akce nás čeká, a to je v koncem dubna, budeme pořádat ústřední kolo ve hře na akordeony, takže se těšíme na kolegy a kolegyně z celé republiky a už teď mě jímá hrůza, protože poprvé se toho zúčastní orchestry. Takže já nevím vlastně, kolik účastníků bude.
0: No ale tak to bude krásná akce, to se přijím podívat. Paní ředitelko, já si myslím, že jsme tak poměrně vyčerpali naše témata, o čem bychom si mohli ještě říct. Já bych vám vlastně v tuto chvíli chtěla moc poděkovat. Určitě posluchačům mohu slíbit, že uvedu na stránkách Radia Proglas třeba i termíny tady těch akcí, o kterých jste říkala, že se mohou podívat, aby vás třeba mohli tady zlínští a z okolí navštívit a prožít si to s vámi. Já bych vám chtěla moc poděkovat za setkání, za vaši práci. Musíme referovat i kolegům, kteří nás doufám poslouchají, a popřát vám do další této nádherné činnosti, do toho poslání, protože to snad není ani povolání práce, to je poslání.
1: To krásně řekla.
0: Tak bych vám chtěla popřát opravdu hodně úspěchů, pevné nervy a spoustu inspirace, která v tomto je potřeba.
1: Já taky. Moc děkuju a budu ráda, když určitě kdokoliv k nám přijde.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Antonína Žolnerčíka s jejím ředitelem Martinem Kajzarem v úterý 12. května v 17 hodin a 10 minut v Barvínku.
1: Přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Za chvíli bude 11 hodin a 45 minut. Jak jste slyšeli, ladíte Rádio Proglas s Ivou Horkou u mikrofonu a budu vás provázet až do dnešní téměř 16. hodiny. Tak se pojďme podívat na to, co jsme si pro vás připravili. Do poledne, to znamená ještě nějakých pár minut, si budeme pouštět samozřejmě písničky, jako vždy v dopoledním proudu. A před 12. vás čeká myšlenka na den, na to jste také už zvyklí, takže vás nepřekvapím tímto programem. A dnešní myšlenka na den má název Válka, láska, naděje. A jejím interpretem i autorem je Daniel Ženatý. Ve 12 hodin budeme přenášet mši svatou s laskavým svolením prostřednictvím televize Noé. A mši svatou budeme přenášet z kostela svatého Václava v Ostravě na poděkování Bohu za 20 let vysílání televize Noé. Emeritní biskup Jan Graubner bude celebrovat. Po mši svaté, která by měla trvat asi tak hodinu a půl, na vás čeká knihovnička. Jejím autorem je Nikola Samcová a pozvala si k mikrofonu Jana Růžičku a Petru Slivovou a knihovnička se jmenuje Moc odpuštění. Po knihovničce Filmanatox, to už také není pro vás nový pořad, takže i dnes si můžete poslechnout a my jsme pro vás už připravili 22. část a ta dnešní má název Požár Notre Dame. Ještě nahlédneme krátce do odpoledního programu, tak to na vás čeká, jak se vám líbí, ale předtím ještě doufejme, že se nám podaří spojení, tak bychom měli vysílat živý rozhovor s Jitkou Barlovou. A měl by se týkat 33. ročníku celostátní osvětové akce Týden rané péče. No a 15.05, už jsem říkala, jak se vám líbí pořad a bude to rozhovor s řeckou zpěvačkou Savinou Janatou. No a 15.50 začíná hudební listování, které pro vás pravidelně už nyní připravuje Joška Javůrek. Tak my si pustíme ještě další písničku a která to bude, hned vám to řeknu. Bude to písnička od Petera Janku, Syn Máriin.

Před 81 lety skončila strašná válka. Dlouhá desetiletí jsme si mysleli, že už přece žádná další válka být potom nemůže. Možná jsme si trochu povýšněně mysleli, no i kdyby tak někde v nějakém barbarském koutě světa, ale tam, kde jsou lidé vzdělaní a mají rozum, tam přece nic takového být nemůže. A je. A už ta současná válka v Evropě trvá téměř tak dlouho, jako ta druhá světová. Rádi bychom našli nějaké řešení, aby války nebyly. Ale žádné univerzální řešení nemáme. Nicméně jsem přesvědčen, že cesta k tomu, abychom žili bez válek, nějak souvisí s životem v pravdě, s životem v lásce, s životem v respektu jednoho vůči druhému. Dovolte mi vzpomínku. Příkladem pokroucené pravdy je pro mne polovina 80. let minulého století. Studoval jsem tehdy 2 semestry v bývalé Německé demokratické republice. V tamnější televizi šel tenkrát jeden sovětský válečný film za druhým. A já jsem potkával ve městě, v kostelích, v rodinách děti, které do určitého věku drželi palce statečným sovětským vojákům a radovali se z toho, když ti zlí nacisté umírali jako červy a jejich tanky lítaly do vzduchu. Aby bylo jasno, sovětských vojáků si vážím, zvláště těch, kdo padli v bojích za naši svobodu. A vím, že válku rozpoutali Němci a že si celý svět přál, aby byli poraženi. To ano. Ale co ty děti tenkrát v NDR? Jak jim vznikal v hlavě chaos? Všichni kolem se tvářili, jako by ti zlí němečtí vojáci byli odněkud odinut z jiné planety, jako kdyby to nebyli jejich sousedé, dědové, strýci, známí. A 9. května se všichni povinně radovali z vítězství Rudé armády. Z vítězství koho nad kým? Nad sebou samými? Jakou rozdvojenost to tenkrát v dětech muselo působit. Pravda a láska. Pravda o tom, jak to bylo. Pro tehdejší obyvatele západního i východního Německa pravda těžká, drsná. Ale jedině možná, aby mohl nastoupit proces těžkého smířování se svými dějinami, s generací svých otců a dědů, se sebou samými, i s těmi, kterým ublížili. A pak je možné toto smířování prolínat s láskou a respektem, s nadějí. Je to možné i po 81 letech a je to nezbytné i dnes. A tak sláva těm, kdo i dnes, blízko či daleko, bojují o svou svobodu, snaží se žít v lásce, pravdě, smíření a naději. Pěkné májové dny vám, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

Skončila myšlenka na den, jak jste slyšeli, válka, láska a naděje. A my už budeme mít 12 hodin, právě teď udeřilo 12 hodin, což je čas na mši svatou, kterou budeme přenášet s laskavým svolením prostřednictvím televize Noe. A je z kostela svatého Václava v Ostravě na poděkování Bohu za 20 let vysílání televize Noe. Takže můžete poslouchat u nás na Proglasu nebo také na televizi Noe. A televize Noe právě slaví tedy 20 let dobrodružství, jak tady avizují na webu. Dívám se na web, takže arcibiskup Jan Graubner bude celebrovat, ale také je tam i ředitel Rádia Proglas, otec Martin Holík. Takže mše svatá z kostela svatého Václava v Ostravě.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Pokoj Kristův, ať zůstává vždycky s vámi.
2: Drahý otče arcibiskupe, všichni jsme zpívali zář tváře tvé. Děkujeme, máme radost. A já se raduji z toho, že nám zpívají a hrají ti, kteří stali na počátku vůbec dějin telepáče a televize Noe. Je to schola střípků. Jsou to mladí lidé, kteří jsou dětmi těch, kteří tady natáčeli naše první projekt, klečeli tady u svatostánku, modlili se a zpívali. A tak se radují z toho, že jsou tady s námi po tolika letech a můžeme Boha chválit. Mám velikou radost, když tady vidím Jardu Kratku, moderátora, který s náma začínal, a spoustu dalších, kteří jste tady s námi a radujete se a děkujete. Jsem moc rád, že tady je otec Martin Holík, který skutečně výrazně pomohl k tomu, aby mohla televize Noe vysílat. A otče arcibiskupe, ani nevíte, jak jsem rád, že jste tady vy. Když jsme začínali před těmi 20 lety, tak nám žehnal otec František Václav, který je tady vlastně pár kroků pohřbený a já věřím, že se na nás dívá z toho nebeského Jeruzaléma, ale vy jste stál úplně na počátku dějin telepáče. Vy jste byl ten pastýř, který tenkrát v mladém bláznivém knězi jaksi poznal, že to, co dělá, možná má smysl, že jste mi dal velkou důvěru, že jste mi dal přízeň a také podporu. Moc za to děkuji, za tu celou historii, která je za námi. Moc si toho vážím a jsem rád za to, že budete děkovat spolu s námi. Vítejte mezi námi.

Díky oče Leoši za přivítání. A řekněme, že budeme děkovat za všechny dary, které dal Pán, ale budeme děkovat i za tebe. A chci poděkovat i tobě, že jsi přijal Boží pozvání a věrně tou cestou jdeš, kterou jsi poznal. Ale my všichni, dřív než budeme Bohu děkovat, otevřeme svá srdce působení Boží milosti a zároveň prosme Pána, ať On naše srdce očistí, přiznejme i všechny své chyby, abychom z čistého srdce mohli vyspívat Bohu ty nejlepší chvály a díky. Litujme svě zíchu. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším, myšlení, slovy, skutky, a je to mám, co mám konat. Je to má vina, má velká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, které jsou na cestě, abyste se za mě u Boha přimohli. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy, a doveď nás do života věčného.

Modleme se. Bože, ty s námi máš slitování a slyšíš naše prosby, když k tobě voláme o pomoc. Vzdáváme ti díky za všechna tvá dobrodiní a prosíme tě, provázej nás i nadále svým požehnáním a chraň nás v každém nebezpečí, abychom se mohli stále radovat, že nás nikdy neopouštíš, ale zůstáváš vždycky s námi. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům. Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce, ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ní nás obdařil milostí ve svém milovaném synu. V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost, kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí. Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil, až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi. A skrze něho jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k tomu byli předem určeni úrodkem toho, který vše působí podle rozhodnutí své vůle. Tak máme sloužit k tomu, aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti, my, kteří jsme už dříve kladli své naděje do Mesiáše. Skrze něho se dostalo i vám potvrzení od slíbeného Ducha Svatého, když jste přijali slovo pravdy, radostnou zvěst o své spáse a když jste v něho uvěřili. Duch je zárukou, že nám jednou připadne dědictví. Tak se dovrší naše vykoupení, protože si nás Bůh získal jako svůj majetek, abychom sloužili ke chvále jeho božské velebnosti. Slyšeli jsme slovo Boží.

Ježíš se ujal slova a řekl: Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mého netlačí a mé břemeno netíží. Slyšel.

Přišli jsme proto, abychom Bohu děkovali. Abychom Boha chválili. Především chci potrhnout, že člověk nemůže pro sebe udělat nic lepšího, než naplnit srdce Boží chválou. Když chválíme Boha, když Boží sláva nás naplní, na co bychom chtěli víc. A k tomu je užitečná tato chvíle. Jistě nestihneme si vzpomenout všechny věci. Ale bylo by dobře vzpomínat na různé události a věci z dějin televize Noé, těch společenství, těch vztahů, těch příležitostí, ale i všech těch problémů, které se objevily, všech těch nejistot a pochybností, kdy jistě mnozí si vzpomenou, kdy stáli jako před zdí nebo temnotou a říkali si, jak dál. A volali, Pane Bože, teď pomož ty, protože my jsme na to kráci, my nevíme. Ano, i takové zkušenosti jsou v životě člověka důležité, protože když se na ně podíváme zpátky, zjišťujeme, nebyli jsme to my, kdo to všechno zařídil. Ale Pán nás pozval, abychom byli účastní jeho díla. My jsme se dali k dispozici, něco se podařilo, něco jsme taky občas pokazili, ale jeho plán je daný. Jeho plán je budovat Boží království. Různými způsoby, různými cestami, skrze různé lidi. A vždycky záleží na tom, kdo se jak zapojí. A proto je důležité, abychom uměli mít otevřené oči i uši, viděli situaci a naslouchali tomu, co nám Bůh radí, abychom v té chvíli udělali. Existuje vždycky nebezpečí, že bychom mohli za Boží plány a Boží vůli považovat svoje přání. To se musíme učit rozlišovat. K tomu svému přání je dobré říct, Pane, já, mně se líbí tohle, rád udělám tohle, ale a vidím to dokonce jako dobré, ale jestli to ty nevidíš jako dobré, tak mi rozkaz. A ukaž mi, jak to má být. A jít v klidu dál. Já myslím, že právě skrze tak otevřené lidi mohl Bůh v životě církve dělat veliké věci. Otec Leoš vzpomněl některé věci ze začátku. A já myslím, že bychom mohli tady vzpomínat spousty nejrůznějších začátků. Když vidím tady sestru, tak mě napadá, jak to bylo s řeholníma sestrama v 19. století. My říkáme, že doba je těžká. A v tom 19. byla taky těžká. Byla průmyslová revoluce, rostly továrny, lidi se stěhovali. Ale nejen to, krátce předtím byla francouzská revoluce. Všechno se měnilo, napoleonské války. Dokonce papežský stát padl, papež se dostal do zajetí a spoustu problémů. V těch městech se ukazovala spousta chudiny, která čekala, že dostanou nebo dobře vydělají na chleba ve městě a často se to nedařilo, buď byli utlačovaní, nebo neměli kde bydlet a podobně. A kdo se postará o chudé a nemocné. A i v té době Bůh dělal veliké věci. Já jsem úmyslně utekl trošku od toho, co dneska slavíme, ale abych ilustroval, že to bylo vždycky.
My si z dějin pamatujeme obyčejně jenom války a různé krále nebo nějaké význačné události, ale málo si všímáme toho, že se tam objevovali lidé, skrze které Bůh dělal veliké věci. A obyčejně v těch nejtěžších dobách začalo něco nového, co počase rostlo a neslo plody. Jestli Josef II. Tady před tím 19. stoletím zrušil spousty klášterů, tak všimněte si, že v tom 19. století vzniklo nových klášterů víc, než Josef II. Zrušil. A ty kláštery nevznikaly někde nějakým organizováním zhora. Třeba sestry Františkánky tady jak vznikly. V 19. století vznikla řada františkánských společenství. Takzvané opavské františkánky, jak jim říkáme, vznikly v Opavě tři holky. Byly členkami třetího řádu svatého Františka a rozhodli se žít společně. Kněz je dobře doprovázel, vytvořili společenství, které rostlo. A netrvalo to víc než jednu generaci a bylo jich 400. A řekneme, v 19. století se lidský věk u nás prodloužil o 10 let, protože klesla úmrtnost dětí a mladých lidí. Lidé se dožívali víc. Proč? Pro tak skvělou péči zdravotní. A kdo byl v nemocnicích? Nejenom řeholnice. Matky z domu, od rodin nebylo představitelné, že by sloužili v nemocnici. A když se podíváme, a já teď nebudu dělat žádné velké statistiky, ale jenom připomeňme, že tehdy tady přišly třeba boromejky z Francie. Protože někteří znají v Praze na Klárově, se říká, tam nějaký pan Klár založil slepecký ústav, hledal do něho personál, neměl. No a našli se 4 děvčata, které vstoupily ve Francii k boromejkám a vrátili se i se sestrou představenou, tak vznikly první sestry boromejky u něho v tom ústavu a pak postavili nemocnici a pak působili na dalších a dalších místech. A nakonec se rozrostly tak, že jich bylo přes 2000. A tak bychom mohli mluvit o křížových sestrách, kterých tady nakonec bylo 1500, když jich v 45. A mohli bychom uvádět další příklady, kdy velké věci v církvi vznikaly z toho, že někdo byl pozorný k Božímu hlasu a dal se k službě. Nepovažoval sebe za střed světa. Měl odvahu sloužit Bohu, otevřít se mu a říct, jsem k dispozici. Co ode mě chceš? Jaká je tvá vůle? Jaké je tvé přání? A Pán Bůh má velikánská přání. A skrze lidi, kteří se mu dají dispozici, dělá nepředstavitelné věci. Jednou z takových nepředstavitelných věcí je i televize Noé, kterou máme a dneska si připomínáme to výročí vzniku. Bylo tehdy spousty pochybovačů, kteří říkali, ale teď katolíku je tady hrstka, nemáme na to, abychom, my neufinancujeme jiné věci, jak bychom mohli tohle zvládnout. Ale skrze ty, kteří se tehdy kolem otce Leoše dali k dispozici Pánu, Bůh si dělal veliké dílo a probouzel ochotu v různých lidech podílet se na dobrém díle. Já jsem umyslně vzpomněl věci jiné než z Noe, ale stálo by za to, a to nechám spíš jako domácí úkol, aby to naše chválení Hospodina netrvalo jenom tu chvilku tady. Ale abychom třeba cestou domů, anebo když budeme s někým povídat,
zkusili vzpomínat na věci, které nás zaujaly, které obdivujeme, které udělali lidi z Božího vnuknutí jako krásné a stojí za to se k ním vracet a děkovat Bohu za to, že dal lidem ten nápad. Děkovat Bohu za to, že jim dal vytrvalost a trpělivost, že je posiloval v dobách zkoušek a těžkostí. A tak může naše srdce se stále plnit Boží chválou a vděčností. Jestli budeme se podílet takhle, jak to televize Noé má v heslu, šířit dobré zprávy, na tom, že si budeme všímat především těch pozitivních věcí, ne, že bychom byli slepí k těm negativním, ale o těch mluví kde kdo a to není zajímavé už. Z toho jsou leda debky. A Národní ústav duševního zdraví nám spočítá, že u deváťáků 2/3 mají psychické problémy a z toho polovina dokonce potřebuje psychiatra. Protože nemají vnitřní řád, mají spousty vjemů, které neumí zpracovat, nikdo jim nenaslouchá. A tak bychom mohli popisovat problémy dnešní doby, když do toho řekne učitel, v mé třídě 80% žáků žije jenom s jedním z rodičů. No tak chápeme, odkud ty problémy mohou jít. Takže nestačí jenom šířit dobré zprávy a dát klíč k tomu, jak se orientovat ve věcech, ale je potřeba ještě pomoct i rodině, aby byla tím zdravým zázemím pro další generaci. Sice ve sdělovacích prostředcích často slyšíme o tom, že důvodem vymírání našeho národa je nedostatek bytů. Přitom pravda je taková, že těch bytů je dneska daleko víc, jenomže dřív tam bydlela rodina s 5 dětmi, dneska bydlí každý sám. A tak vymíráme. Ale mluvil jsem o tom i s nejvyššími politiky našimi a zaujalo mě, že jeden z nich říká, ale Maďaři a Poláci udělali už tolik pro podporu rodiny a že jim dali finanční všelijaké podpory a ono to nefunguje. Ano, ekonomika nevyřeší všecko. Je důležitá. Ale fungovat to bude jenom tehdy, když to bude mít duši. Když se otevřeme Duchu Svatému, kterého necháme v sobě milovat a nestaneme se my středem světa, ale dáme se do služby té Boží lásky, abychom ji šířili a předávali dál. Pak bude vznikat harmonické společenství, pak i rodiny překonají všelijaké problémy a pak bude i větší touha předat život dalším generacím a ukázat jim, že život je krásný a má smysl. Stačí otevřít oči a naslouchat Pánu. Amen.

0: Sestry a bratři, s vděčností za 20 let vysílání televize Noé se s důvěrou obraťme k našemu nebeskému Otci. On je zdrojem veškerého dobra a slyší každé naše slovo. Společně prosíme tě, vyslyš nás.
1: Za papeže a církevní představitele, Pane, prosíme tě za papeže Lva, naše biskupy a všechny, kdo vedou tvou církev, daruj jim moudrost a odvahu, aby srozumitelně hlásali evangelium a byli pro dnešní svět věrohodnými svědky tvé lásky.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
3: Za svět, mír a spravedlnost. Pane, prosíme tě za celou lidskou rodinu. Kéž v místech válek a nepokojů zavládne pokoj a lidé v čele státu upřednostní dialog a společné dobro před mocenskými zájmy.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Za chudé, trpící a osamělé. Pane, pamatuj na ty, kdo prožívají těžké časy, jsou nemocní nebo se cítí opuštění. Dej jim skrze naše vysílání i osobní pomoc pocítit svou blízkost a naději, kterou svět nemůže dát.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
3: Za pracovníky v médiích. Pane, prosíme tě za všechny novináře, filmaře a techniky. Vedě k úctě, k pravdě a k zodpovědnosti za slova i obrazy, které vysílají, aby jejich práce vždy sloužila k budování a k pokoji.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Za ty, kdo vytváří mediální obraz církve. Pane, prosíme tě za tvůrce, kteří světu ukazují život křesťanů. Kéž jejich činnost není jen prázdnou reklamou, ale autentickým svědectvím o radosti, naději a tvé milosrdenství.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
3: Za zemřelé. Pane, odevzdáváme ti naše zemřelé kolegy, diváky a dobrodince, kteří nás během uplynulých 20 let předešli na věčnost. Přijmi je do své slávy a dej jim věčnou radost u svého stolu.
2: Prosím, pane, vyslyš nás.
0: Všemohoucí Bože, ty jsi naše cesta, pravda i život. Přijmi tyto naše prosby, i ty, které nosíme v tichu svých srdcí, a veď nás svou milostí po všechny dny našeho života. Skrze Krista, našeho Pána.

tuto chvíli ti přinášíme symboly naší společné cesty. Pane, s dojetím ti děkujeme nad touto pokladničkou za nespočetné množství darů, členů klubu přátel a diváků, kteří se s námi dělí o své finanční prostředky. Děkujeme za každého člověka, který nám poslal svůj dar, ať už byl velký nebo malý. Děkujeme za jejich důvěru a za to, že nás přijali za součást svých rodin a svých rozpočtů. Jsou to oni, kdo s námi toto dílo tvoří. Pane, děkujeme ti za kameru. Je to oko, které pro nás hledá krásu ve tvém stvoření a zachycuje příběhy lidských životů. Děkujeme ti za naše kameramanky a kameramany, režisérky a režiséry, za jejich trpělivost, soustředění a cit pro detail. Děkujeme za jejich oči, které nás učí dívat se na svět s úctou a láskou. A za jejich nasazení, se kterým nám zprostředkovávají pohled na všechno, co je v našich životech dobré a pravdivé. Pane, děkujeme ti za světlo, bez kterého by obraz zůstal v temnotě. Děkujeme ti za naše mistry světla a osvětlovače, kteří dokážou prosvětlit každou scénu i ty nejvzdálenější kouty našich studií. Děkujeme za jejich schopnost vytvářet atmosféru klidu a radosti. Skrze jejich práci nám připomínáš, že tvé světlo je silnější než jakákoliv tma a že každý člověk si zaslouží být viděn v tom nejlepším světle tvé lásky. Děkujeme ti za mikrofon a rádio. Děkujeme za naše moderátory, komentátory, zvukaře a přátelé z Rádia Proglas. Děkujeme za lidi, kteří propůjčují svůj hlas dobré věci. Za ty, kteří se učí naslouchat a srozumitelně mluvit. Děkujeme za společenství spolupracovníků, kteří nás zvukem i slovem propojují v jeden celek a boří hradby osamělosti u našich přijímačů. Děkujeme ti za scénář, symbol inspirace a myšlenek. Děkujeme ti za naše dramaturgy, redaktory, scénáristy a hosty, kteří do vysílání vnášejí svou moudrost, životní zkušenost i víru. Děkujeme za tvůrčí lidi, kteří hledají nové cesty, jak oslovit srdce diváka, a za jejich úsilí hledat v každém příběhu to, co povznáší a sjednocuje. Děkujeme ti za počítač, symbol moderní komunikace. Děkujeme za naše střihače, grafiky, IT specialisty a správce sociálních sítí. Děkujeme za lidi, kteří v digitálním světě budují cesty k setkání a kteří bdí nad tím, aby se obraz a zvuk dostali ke každému divákovi. Děkujeme za jejich odbornost a nasazení, s ním slouží evangeliu v prostoru internetu. Pane, děkujeme ti za cihlu, symbol pevných základů a domova. Děkujeme ti za architekty, zedníky, řemeslníky a dobrovolníky, kteří vybudovali studio Telepáče. Děkujeme za každého člověka, který přiložil ruku k dílu, aby v Ostravě i v Praze mohlo vzniknout.

šíření dobrých zpráv. Děkujeme za lidi, kteří se starají o to, abychom měli kde pracovat a kam se vracet. Děkujeme ti za kbelík a hadr, symboly služby, která není vidět na obrazovce. Děkujeme ti za naše uklízečky, údržbáře, zahradníky a všechny ty, kteří v tichosti a pokoře připravují čisté a důstojné prostředí. Děkujeme ti za jejich věrnost v malých věcech, která je pro nás každodenním příkladem tiché a radostné služby bližnímu. Pane, děkujeme ti za tuto společnou fotografii. Děkujeme za celou tu pestrou mozaiku lidí, od vedení televize až po ty nejmladší dobrovolníky. Děkujeme za každé přátelství, které v našich chodbách vzniklo. Za každé odpuštění a za radost, kterou sdílíme. Děkujeme za generaci zakladatelů i za ty, kteří dnes přicházejí s novou energií. Pane, jako vrchol našeho díku vzdání ti přinášíme chléb a víno. Spolu s chlebem ti odevzdáváme celých 20 let naší práce, která je plodem země i plodem úsilí konkrétních lidí. Děkujeme ti také za radost a naději, kterou naši spolupracovníci i diváci vnášejí do života televize Noé jako víno do tohoto kalicha. Děkujeme ti, že naše obyčejné lidské snažení a všechny lidi, kteří Noé tvoří, přijímáš a skrze tyto dary proměňuješ v něco, co nás přesahuje a dává naší službě ten nejhlubší smysl. Tobě buď čest, chvála a dík.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Bože, ty jsi nám poslal svého syna, aby nás vysvobodil z moci zla a otevřel nám cestu k tobě. Přijmi naši účast na jeho oběti jako projev naší oddané vděčnosti za všechnu tvou otcovskou dobrotu a lásku. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti, Bože, vždycky a všude vzadávali díky, abychom tě chválili a oslavovali, zvláště nyní v době velikonoční. Vždyť naše velikonoční oběť je tvůj Kristus. On se jednou provždy stal naším beránkem, naším obhájcem u tvého trůnu. On, beránek obětovaný, už neumírá, beránek zabitý žije na věky. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají.

Pravdě jsi svatý, Bože, a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil, neboť skrze svého syna, našeho pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si zhromažuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zajedni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu.
1: Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatou Klárou, Maria Maximiliánem Kolbem a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky.
2: Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Martina, arcibiskupa Jana, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými roztylenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Spl naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré.

v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen. Modleme se, jak nás naučil náš Pán Ježíš.

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ.

Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

Ale beránek boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, zasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

0: Modleme se. Bože, ty nás sytíš chlebem života a dáváš nám sílu, abychom neotročili hříchu. Děkujeme ti za všechno, co od tebe přijímáme. A prosíme tě, nauč nás užívat tvých darů podle tvé vůle, abychom celým svým životem směřovali k dosažení věčné slávy. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen. Drahý otče arcibiskupe, dovolte nám, abychom za všechny kolegy vám poděkovali za to, že už od začátku těch 20 let podporujete to dílo, které díky otci Leošovi vzniklo a kterého můžeme být součástí a že vy se za ně modlíte a podporujete. Děkujeme vám také za to, že jste přijel dnes to s námi oslavit a předávám že slovo manželce.
2: My bychom vám chtěli popřát do další cesty, kterou máte a službu, tak aby vám Pán Bůh žehnal, Panna Maria by vás ochraňovala a Duch Svatý vás naplňoval vším, co budete potřebovat pro další cestu. Děkujeme.

Já děkuju Pánu Bohu a děkuju za pozvání, za tu možnost spolu s vámi dnes děkovat a chválit Boha. Jestli jsem vyzval na to, abyste vzpomínali a vyprávěli, tak dovolte, abych dal taky dobrý příklad, když to od vás chci. Jednu vzpomínku, když, jestli se nepletu, 20 let po papežské návštěvě v Olomouci a skvělém setkání papeže Jana Pavla na svatém kopečku s mládeží, tak je 20. jubileu, tehdy přijel krakovský kardinál Diviš, tehdejší nebo dřívější sekretář Jana Pavla. A když viděl střípky zpívat, tak z toho byl velice unešený. A víte, z čeho hlavně? Když viděl některé z vás, jak zpíváte s rodiči. Když viděl, že tam zpívají dřívejší mládež se svými dětmi dnes. A říkal, o tom musím v Polsku mluvit. To je fantastický plod pastorace Jana Pavla II. Tak si říkám, musím se s vámi o to rozdělit. A dneska by měl asi extra radost, když by viděl, že ono to pokračuje i po těch dalších pár letech pěkně dál. Úžehnej všem. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch

Právě končí mše svatá, kterou jsme přenášeli s laskavým svolením prostřednictvím televize Noe z kostela svatého Václava v Ostravě na poděkování Bohu za 20 let vysílání televize Noe. A je 13 hodin a 25 minut, vyladíte stále Rádio Proglas s Ivou Horkou u mikrofonu. Budu vás provázet až do téměř 16. hodiny. Tak doufejme, že se vám naše vysílání bude líbit. Máme pro vás opět bohatý program a po písničce, kterou nám zaspívá Radúza s Lucií Bílou, a písnička se jmenuje Marie a svatá Anna, tak na vás čeká o půl druhé knihovnička Nikoly Samcové.

Dospívala Radúza a Lucie Bílá. Máme 13 hodin a 29 minut, takže minutka do půl druhé, kdy začne knihovnička a ta nám představí publikaci Moc odpuštění, která přibližuje životní příběhy kněží Jana Buly a Václava Drboly. Řecká zpěvačka Savina Janatu je mimořádně všestranná interpretka, která propojuje technicky náročný hlasový projev s inspirací folkem, byzantskou hudbou, jazzem i experimentální scénou. Ve svém projektu Primavera en Solinoco vytváří osobitý styl vycházející z tradic Středomoří a Blízkého východu, který rozvíjí v mezinárodně oceňovaných nahrávkách. Rozhovor s touto zajímavou umělkyní připravil Janis Moras a nabídneme jej v pořadu Jak se vám líbí v 15 hodin a 5 minut. Savina Janatu je pak vystoupí v neděli 24. května na festivalu Ponava Fest v Brně.

0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Knihovnička na Rádiu Proglas. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Samcová. Dnes se společně podíváme na knihu Moc odpuštění, která přibližuje životní příběhy dvou kněží, Jana Buly a Václava Drboly. Jejich osudy jsou spojené s babickými procesy 50. let minulého století a s persekucí církve komunistickým režimem. I proto budou 6. června v Brně blahořečeni. Právě u této příležitosti útlá knížečka vyšla v nakladatelství Cesta. Autory jsou Petra Slívová a Jan Růžička, kterého tímto vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Na začátek taková obecná otázka, co v knížce vlastně posluchači najdou?
1: Je tam vlastně uceleně, ale zároveň stručně představen život obou těch kněží a jsou tam i informace, které se týkají právě toho jejich blahořečení, ať už té části, která probíhala tady v diecézi, to znamená to vyšetřovací, anebo pak teda toho rozhodování v Římě a ta konečná informace o tom, že tedy dojde 6. června k slavnostnímu blahořečení.
0: Knížička má jenom 56 stran, pokud se nepletu. Jaký byl záměr udělat takovou jakoby kratinkou publikaci?
1: Vlastně tady ta publikace není nová, ona je jenom obnovená. Původně vyšla v roce 2016 a ani tehdy to nebyl úplně nový text, protože jsme v podstatě převzali ty texty, které jsme připravili už mnohem dříve. V roce 2010 vyšla panelová výstava o Janu Bulovi a o dva roky později o Václavu Drbolovi. Na tom jsme právě spolupracovali s Petrou Slívovou na tom textu i na té koncepci těch výstav. A pak vlastně jsme v tom roce 2016 převedli tady ty texty a i ty obrazové materiály do podoby ucelené knížky, protože ta výstava se nemohla dostat ke všem, že, kteří by se o nich chtěli něco dozvědět. Bohužel to vydání už se tehdy Petra Slivová vlastně nedožila a teď tedy to nové vydání jsem zpracovával já ve spolupráci s lidmi z toho týmu k blahořečení, takže s Vojtěchem Juráskem a s Helenou Ondřejovou. K tomu vlastně napsali takový doslov.
0: Když se ještě vrátíme k Petře Slívové, co ona měla předtím na starosti?
1: Ona začínala vlastně, když jsme začínali na té první výstavě, tak byla pracovnicí diecézního muzea, takže měla zkušenosti právě s výstavami a spíš to byla ta koncepce té výstavy, rozvržení těch textů, kapitol, obrazovou přílohu, takže tyto záležitosti.
0: A vy jste měl tedy na starosti text?
1: Já jsem měl na starosti text a já jsem pracoval jako historik v té době na biskupství v rámci té diecézní fáze blahořečení, takže jsem měl na starosti jak tu nějakou část přípravnou, to znamená studium archivních pramenů, tak i nějakou takovou popularizační, takže ty výstavy.
0: Když se bavíme o výstavách, tak právě to evokuje hlavně ten obrazový materiál a ten nechybí ani v této knížičce. Jak jste s ním pracovali? Je to vyloženě opravdu jenom převzatá ta výstava nebo je tam ještě něco přidáno?
1: Do velké míry je to opravdu vzato z té výstavy a teď v rámci té aktualizace jsme přidali třeba něco nového, vyšly třeba nové publikace, i ty knihy různých žánrů, které se věnují oběma kněžím, jsme tam chtěli připomenout, tak to jsme malinko upravili nebo něco takového drobného, ale ta základní kostra z 90% je nezměněná.
0: Mm-hmm. Kniha se tedy jmenuje Moc odpuštění, proč právě takovýto název?
1: To vlastně přichází od týmu toho blahořečení právě Vojtěcha Juráska s tím, že už na začátku, když začala vlastně taková ta informační kampaň k tomu blahořečení, tak byly zvolené takové tři body: věrnost pravdě, síla lásky a moc odpuštění. A to jsou vlastně skutečnosti, které spojujeme s těmi oběma kněžími. Jo? A právě teda ta moc odpuštění je tady uvedená. Má to vlastně i symbolizovat to, že ti kněží byli obětí těch událostí, o kterých jste na začátku mluvila. Oni byli vlastně odsouzeni jako spolupachatelé vražd, což bylo velmi nespravedlivé. ale že oni odpustili těm svým trýznitelům, těm, kteří je k té smrti přivedli, protože máme dochované dopisy Jana Buly a on tam nikomu nespílá. On píše, loučí se s těmi svými příbuznými ve víře, že se s nimi setká v nebi a píše tam, že jediné, čeho může člověk litovat, je to, že Boha dost nemiloval. Nic takového, že by chtěl někomu něco činit zlého. Takže je tam ta moc odpuštění. Jo? Je to jeden z těch motivů, který tam zaznívá. Věrnost pravdě, to je taky s tím spojeno, protože oni v podstatě byli vtaženi do těch událostí tím, že se setkali s Ladislavem Malým, ten se vydával za odbojáře a zároveň říkal, že je člověkem, který osvobodil z domácího vězení pražského arcibiskupa Josefa Berana a že chce sehnat pro něho spolehlivého zpovědníka. Tady s touto historkou lživou, naprosto lživou, přišel za oběma kněžími. Oni, protože byli věrní té své službě, tak s tím souhlasili, ale nikde se to nestalo. Tam je teda potom ta síla lásky. Je to vlastně ta láska, se kterou tu službu měli konat. Jo? Nemohli tušit, že ty věci jsou jinak, než se zdají být. A to bylo potom klíčové.
0: Myslíte, že vlastně ten jejich příběh je aktuální i dnes?
1: Věřím tomu, že právě tady ty skutečnosti, o kterých jsme mluvili, se nemusí. Jo, k věrní pravdě máme být, žít v lásce a umět odpouštět nejenom, když jsme tady v nějakých jako krajních situacích, ve kterých byli oni, ale v podstatě pořád. A co se týká toho křesťanského života, tak si myslím, že třeba právě ten důraz na svátost smíření, kvůli které oni se dostali, do tady těch osidel Ladislava Malého, že by mohlo zaznívat, protože možná, že v Česku to není až takový problém, ale jsou prostě země, kde v podstatě už se ani nespovídá a ti lidé si neuvědomují, že to není správné. Takže i ten čas toho blahořečení, věříme, že přichází v nějakou takovou správnou chvilku, aby byl nějakým povzbuzením, nějakým podnětem pro ty věřící.
0: Už jste vlastně zmínil ten příběh, ale jaké bylo pracovat s těmi historickými prameny? Vy už to máte nastudované už z těch předchozích zkušeností. Nicméně bylo těžké něco dohledat.
1: Obecně musím říct, že já jsem taky na to nebyl sám. Tehdy byla vytvořena historická komise, jsem byl jejich spolupracovníkem a jeden z těch členů, Adolf Rázek, byl vyšetřovatel úřadu dokumentace vyšetřování zločinů komunismu a ten shromáždil v podstatě tu největší část těch pramenů, které byly uloženy v Národním archivu a v archivu bezpečnostních složek. To byly vlastně ty materiály, které vypracovala tehdejší policie, tajná státní bezpečnost a soudy. Já jsem zase měl na starost jiné archivy, Moravský zemský archiv, kde byly třeba prameny z té činnosti národních výborů, taky jsem zpracovával prameny, které byly z církevního archivu, z diecézního archivu našeho biskupství. Takže abychom postihli vlastně celý ten jejich život. A dneska my jsme už pracovali v době, kdy všechny tady ty prameny byly dostupné, takže to nějak zvlášť obtížné nebylo, bylo to spíš pracné, ne nějak komplikované. Taky jsme pracovali s výpovědmi svědků.
0: Nicméně asi určitě nešlo tedy zařadit úplně všechno do takové stručné publikace. Jak jste pracoval s tím? To bylo těžké vlastně rozhodnout, co zařadit, nebo fakt to by, jak jste s tím prostě pracoval?
1: No, samozřejmě tam nejde dát všechno, takže to měla být taková nějaká životní dráha obou dvou, předložena uceleně, stručně, bez nějakých zbytečných odboček a tak se nám to snad i v rámci těch výstav podařilo. Pak to přešlo do té knižní podoby, ona možná bude působit trošku i nejednotně tím, že my jsme zachovali i tu původní podobu textu, takže

0: řada akcí, které připomínají jejich život, ale se chtějí seznámit s tím životem tak nějak uceleněji, tak je to docela, bych řekl, taková přístupná možnost.
1: Dnešním hostem knihovničky byl Jan Růžička, spoluautor knihy Moc odpuštění, která přibližuje životní osudy kněží Jana Buly a Václava Drboly. Děkuji za rozhovor.
0: Prosím, se musím.
1: A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Od mikrofonu se loučí Nikola Samcová. Naslyšenou.

0: S novými knihami i osvědčenými tituly se můžete seznámit v knihovničce. Naladíte ji v sobotu ve 13.30 a hned následující den, tedy v neděli v 5.30 ráno, si můžete poslechnout reprízu. Jinak samozřejmě všechny díly najdete na našem webu v sekci Audioarchiv. Jaké zlozvyky jako národ skrýváme? Kateřina Šedá ve své knize Národní sbírka zlozvyků zhromáždila na téměř 1000 stranách více než 9000 zlozvyků a bohatý grafický materiál. Redaktorka Nikola Samcová v rozhovoru s autorkou knihu představí a rozeberou zlozvyky českého národa. Tak poslouchejte knihovničku na Proglasu v sobotu 16. května ve 13 hodin a 30 minut. Kateřina Šedá soutěžila v kategorii Magnesia Litera v kategorii za nakladatelský čin a ve stejné kategorii soutěžila také tetralogie Josefa Čapka Pracoval jsem mnoho, kterou se psala Pavla Pečinková a vydalo ji nakladatelství Osmička z Humpolce. A právě tetralogie Josefa Čapka tuto kategorii vyhrála. Takže to byly takové dvě knihy, které spolu soupeřily a nakonec tedy zvítězil Josef Čapek.
1: Byla jsi jak obchůdek,

0: se pak stalo, zatím každej z nás sehnal.
1: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
2: Vážení posluchači, vítejte u Filmana Talks, pořadu, kde přibližujeme filmy tak, aby se staly živou inspirací pro náš křesťanský život. Já jsem Karel a dnes se spolu s Honzou, naším zakladatelem a šéfem Filmany, podíváme blíže na film Notre Dame v plamenech.
3: Filmana Talks, pořad o filmech, které mohou nasytit vaši duši.
2: Honzo, ten film vlastně řeší situaci požáru katedrály Notre Dame v Paříži. Vybavuješ si své konkrétní pocity tehdy, když ten požár vypukl a obletělo to vlastně média? Co se ti honilo hlavou?
4: Díky za otázku, netuším. Je to, myslím, že je to 7 let teďka letos a

0: to je dlouhá doba. Já jsem rád, že si vzpomenu, co jsem dělal včera předevčírem. Samozřejmě tady ty velké požáry, velké akce člověku vzbuzí jako velké emoce, protože jsou to památky, které něco pamatují a jsou to události, na které si zase jako my potom budeme pamatovat. Já si pamatuju, co jsem dělal, když byl útok na dvojčata. Vlastně to vím, že jsem byl u dědy a ten mi to vysvětloval, co se teda stalo, tehdy, když my jsme ještě doma neměli vůbec televizi nic. Ale teda u požáru Notre Dame fakt nevím. Nicméně o to víc jsem si pak vlastně ten film užil, protože jsem vlastně nevěděl, jak to dopadne a už jsem si nepamatoval, jak to vzniklo a co kolem toho bylo.
1: Napadá mě, proč vlastně takovýhle film na Filmaně máme? Proč by divák, který chce od filmu něco víc, se měl dívat na to, jak hoří katedrála? Co si myslíš, že tenhle film divákovi Filmany může dát?
0: Tak máme tam film Katedrála, který je o vzniku katedrály, o tom, jak se staví katedrála. Tak proč tam nemít film o tom, jak katedrála hoří, respektive jak se rozpadá? Víš, jak Ježíš říkal, že teda chrám, že ve třech dnech zboří a ve třech dnech znovu postaví. Ne, ten film, já nad tím sám vlastně jako přemýšlím. Asi nemám úplně jasnou odpověď. Přijde mi, že je to zase, je to nějaké odlehčení malinko od těch jako běžných témat, běžných filmů, které třeba na Filmaně nebo v křesťanských kruzích sledujeme, vidíme. Protože na první dobrou je to opravdu takový jako thriller o tom, jak vlastně jako se to stalo, jaké tam byly jako události, jak k tomu přistupovali hasiči, politici, jak se to rozšiřovalo a podobně, že vlastně těch duchovních témat tam tolik není, byť samozřejmě tam hraje velkou roli záchrana relikvií, je tam holčička, která se za to v tu chvíli, když už ta katedrála hoří, tak se vevnitř ještě modlí za to, aby se to podařilo zvládnout. Za mě je to právě spíš takový jako taková zkouška, co vlastně pro diváky bude zajímavé a víme, že diváci rádi sledují vlastně v komerčních televizích různé kriminálky, různé thrillery, různá dramata a my jich vlastně tolik nemáme a výročí požáru takhle významné stavby, tam to přišlo jako adekvátní a zajímavé vybočení z toho možná stereotypu, který třeba pro některé diváky ty filmy můžou být.
1: Jaký moment třeba tobě osobně nejvíc utkvěl v paměti z toho filmu, co tě nejvíc zasáhlo?
0: Tak ten film je vlastně taková mozaika různých příběhů, různých přístupů, různých lidí právě k tomu anebo kolem té události. Ať už velitelů hasičů, paní, která zoufale volá hasiče, protože si kočička zasekla na střeše, přitom o dva bloky dál tam hoří katedrála. Nebo právě té holčičky, která se tam modlila k paní Marii a ve chvíli, kdy už byla katedrála evakuována, tak možná toto. A zároveň pak příběhy hasičů, kteří byli ochotní vlastně tam mít na takovou skoro sebevražednou misi a měli ochotu vlastně obětovat život za to, aby to nějak zachránili, aby tam něco málo udělali. Byť člověk, když se na to zpětně podívá, tak jestli se tam uhasí o kousek víc nebo míň, asi nestojí úplně za lidský život, i když to je vlastně jako významná katedrála, významná umělecká památka, místo, kde teda máme toho Pána Ježíše, tak pořád je to za mě jenom stavba, která, na které ta naše víra asi nestojí, doufám.
1: Zajímavostí toho filmu je, že vlastně kombinuje i reální záběry, pořízený přímo v den toho požáru, třeba na mobilní telefony přihlížejících, a přímých účastníků té situace. Já posluchačům prozradím, že ty jsi vlastně vystudovaný kameraman, mimo to, že momentálně funguješ spíš jako manažer, tak jak tobě jako kameramanovi vlastně fungovalo tady tohle spojení profesionálních filmových záběrů a stopáže pořízený amatérem na mobilní telefon?
0: Za mě to fungovalo úplně skvěle, protože ve chvíli, kdy víme, že to je reálná událost, která se historicky stala, tak tyhle záběry, které jsou surové, takové syrové a vlastně jako autentické, tak tomu dodávají opravdu tu příchuť té reality, toho, že to není jenom výmysl scénáristy, ale je to opravdu realita, která se stala. Takže tomu dodávají mnohem větší naléhavost, mnohem větší lidskost a právě tu autenticitu, která je za mě u vlastně jako filmu a obsahu velmi důležitá. Obzvlášť v dnešní době, kdy umělá inteligence už umí vygenerovat leccos, tak autenticita a příběhy jako skutečných lidí a tady ta lidskost tomu filmu i vlastně různému obsahu dodává tu hloubku a nějakou tu duši.
1: Nevěřící lidé se věřícím často smějí, že vlastně to, že kostely mají hromosvod, vypovídá něco o naší víře v Boha. Možná bychom od hromosvodu mohli ještě přitvrdit a instalovat i hasící zařízení. Samozřejmě myslím jako spíš v rovině vtipu, ale reálně myslíš si, že Bůh může konat i skrz takovou pohromu, jako je požár, katedrály, nebo jak si zdůvodňuješ to, že se takové věci prostě dějí?
0: To je, myslím, otázka hodně široká na to, proč se vůbec jako ve světě zlo děje a taková ta jako klasická, to je trošku až už klišé od jako nevěřících lidí. Já myslím, že do toho nemusíme jako asi zabrušovat, protože je to všechno o svobodě a ve chvíli, kdy máme svobodnou vůli, tak prostě jsou tady nějaké přírodní zákonitosti a jsou tady prostě lidé se svými egy a v tu chvíli je na nějaké neštěstí, na nějakou pohromu zaděláno. Já si naopak myslím, že Pán Bůh není za to rád, že se to děje, ale prostě děje se to a věřím tomu, že potom dokáže velkou část tady těch jako zlých nebo na první pohled špatných událostí přetvořit něco dobrého a dokáže se v tom popelu nebo z toho popela naopak, aby z toho vyrostlo něco nového, ať už to jsou příběhy lidí, nebo ať už to jsou nějaké situace nebo dění, které by bez toho požáru třeba nevzniklo, jo? Že se otevře téma, otevře se nějaká aktivita, která by jinak zůstala spát. Takže moje osobní zkušenost je taková, že Pán Bůh možná pláče, když se děje zlo, pláče s námi, je tu s námi, ale velkým zázrakem pak umí z toho špatného udělat něco dobré a přetvořit to dál. Já mám takovou zkušenost teďka, tak je to pro mě trošku ožehavá otázka. Vlastně ty velkolepé chrámy, které máme vybudované a jak to teda jakoby souvisí s tou vírou, kterou hlásal Ježíš, který byl jako chudý, potulný. Je to nějaká jako historická souvislost a je to otázka té současnosti, jak se k tomu postavíme, který k té historii a k té realitě, kterou žil a kterou nás učil Ježíš. A je to, myslím, pro nás všechny velká výzva, jak se k tomu v současné době postavit, protože jestliže to je jako, jsou to prostě památky historické, které jsou krásné, které je dobré zachovat pro ty další generace, ale abychom se na to neomezovali, aby nás ty památky nesvazovaly v tom, že jenom tam je přítomný Kristus, že jenom, nebo že to je alfa omega toho, té naší víry. Myslím si, musíme se k tomu hodně, hodně dobře postavit a jako reflektovat to. A jsou náznaky, že to jde, že se s tím dá pracovat. Možná bych zmínil třeba Neratov, kde vlastně kontrast velkolepého, krásného barokního kostela a potom ruiny a současného místa, kde je život a kde to dává smysl nejen návštěvníkům, nejen turistům, ale i lidem, kteří tam žijí a lidem, kterým Neratovští pomáhají, tak to je za mě možná jako jedna z odpovědí na tady tenhle ten fenomén nebo tuhletu výzvu.
1: Díky moc, tam zaznělo spousty zajímavých podnětů a věřím tomu, že bychom mohli debatovat dál, ale aby jsme to nějakým způsobem hezky uzavřeli, ukončili, jak bys diváka pozval ke sledování tohohle filmu jednou větou? Co si myslíš, že tenhle film může divákovi dát?
0: Film Notre Dame v plamenech je dramatickým filmem, u kterého člověk může znovu prožít dramatické události v den toho požáru a může nás naopak přivést k myšlenkám, do jaké míry jsme závislí na nějakých starých stavbách, starých strukturách a na čem vlastně jako stojí naše víra, jestli to jsou ty kameny, v doslovném slova smyslu kamenem, anebo jestli máme víru postavenou na živých kamenech.
1: Díky moc. O filmu Notre Dame v plamenech jsme se bavili s Honzou Peroutem, zakladatelem streamovací platformy s křesťanskými filmy Filmana.cz, kde také film můžete zhlédnout. Díky moc a naslyšenou.
2: Sledujte křesťanské filmy online na www.filmana.cz.

na hradě za cihlovou zítkou. Popsanou v slavných výročích se dává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na očích.

Je právě 14 hodin, posloucháte Rádio Proglas a vysíláním vás provází Iva Horká. Přeji vám krásné sobotní odpoledne. Máme 9. květen, sobotu 5. velikonočního týdne 2026. Připomíná se památka svatého Herma, jednoho z prvních křesťanských mučedníků, kteří pro víru obětovali život na území Říma. Na 2. májovou sobotu připadá Světový den pro fair trade, spravedlivý obchod. Ten dává příležitost pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v rozvojových zemích uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. 93 let se dožívá legenda sborového zpěvu profesor Jiří Chvála. Svátek má dnes Ctibor, české jméno znamená Bojuj za čest.

0: Odpolední proud na rádiu Proglas nám otevřel písničkář Tim McGraw a byl to duet s dcerou Gracie. A písnička se jmenovala Here Tonight. Já mám pro vás teď živý vstup, živý rozhovor. 33. ročník celostátní osvětové akce Týden rané péče začne v pondělí 11. května a potrvá do příští neděle 17. května. Letošní ročník nese motto Když změníme příběh na začátku, otevíráme lepší konce. Více nám iniciativu nyní představí ředitelka pořádající organizace Společnost pro ranou péči Jitka Barlová. Dobrý den, vítejte na vlnách Proglasu.
1: Dobrý den, všechny velmi zdravím.
0: Děkujeme. Já hned začnu první otázkou. Co je cílem Týdne rané péče?
1: Týden rané péče je osvětová kampaň, protože více jak 30 let v České republice funguje služba raná péče, ale lidé o ní moc nevědí a rodiny se o této službě dozvídají pozdě, když už by mohli z ní vlastně mít prospěch daleko dříve, hnedka třeba po narození dítěte s nějakým zdravotním problémem nebo handicapem, nebo i hned po stanovení diagnózy.
0: Pro koho je ten týden rané péče určený?
1: Týden rané péče je určený pro jak laickou, tak odbornou veřejnost. Primárním cílem je vlastně, aby všichni věděli, že raná péče v Čechách funguje, že je pro rodiny zdarma, že je dostupná ve všech krajích. A chceme, aby to věděli, jak lidé, sousedé, kterým se může třeba narodit nebo přistěhovat rodina s dítětem s postižením, tak i odborníci, a aby předávali vlastně třeba lékaři, pediatři, ale i další odborní lékaři informace rodinám včas, že ranou péči mohou využít.
0: Mohla byste nám přiblížit to zvolené motto?
1: Když začneme, změníme příběh na začátku, otevíráme lepší konce, znamená to, že když se rodině informace a podpora dostane včas, hnedka na začátku jejich životního příběhu, tak vlastně ten jejich příběh můžeme změnit k lepšímu, můžeme dítěti i té rodině otevřít nějaké nové cestičky, možnosti, vylepšit kvalitu života. A to je vlastně cílem rané péče. Pomoci rodinám se zorientovat v systému a využít všechny možnosti, které mají v podpoře vývoje svého dítěte.
0: A poslední otázka. Pozvala byste prosím na nějakou konkrétní událost, kterou v rámci týdne pořádáte?
1: Událostí je strašně moc. Dějou se od Aše až po Zlín v celé České republice. Celý program je k nalezení na www.týdenranépéče.cz. Já bych vás možná pozvala ještě navazující akce 18. května se koná na Praze 8, Den pro zrak, kde si laická veřejnost může vyzkoušet, jak vidí, můžete přijít s dětmi, můžete nechat otestovat dětský zrak a dozvědět se, jestli máte třeba nějaký problém řešit nebo je všechno v pořádku.
0: Tak děkujeme mockrát. To byla Jitka Barlová, ředitelka organizace Společnost pro ranou péči. Já vám děkuji za rozhovor a přeji, ať se vám týden rané péče vydaří a třeba zase někdy příště naslyšenou.
1: Děkujeme, nashledanou.

zdáš se snad obyčejná, ve všedních věcech tak šedivá. O vnitřní kráse

Je po 14. hodině a na Rádiu Proglas se nyní podíváme do dnešního kalendária. Připravuje pro vás Kateřina Vitouchová. Před 81 lety podle letního času vstoupila v platnost bezpodmínečná kapitulace německých vojsk. V Evropě skončila druhá světová válka. Místní boje však pokračovaly až do 15. května. Většina evropských zemí si na počátku máje 1945 oddechla od hrůz druhé světové války. Výjimkou bylo území tehdejšího protektorátu, kde se teprve na přelomu dubna a května naplno rozhořelo odbojové hnutí. 9. května 1945 Prahu osvobodila vojska 1. ukrajinského frontu. Ve stejný den se dočkala osvobození Rudou armádou města Jihlava, Ústí nad Labem a Liberec. Sovětské letouny téhož dne bombardovaly německé vojáky a jejich spojence v Mladé Boleslavi, Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Byšicích, Úštěku, ale i ve Ždírci nad Doubravou či Krucemburku na Vysočině. Zahynulo nejméně 1300 lidí. U obce Lejčkov na Táborsku postříleli nacisté 23 lidí. Na následky choroby, kterou onemocnil jako vězeň v Terezíně, skonal rovněž před 81 lety kreslíř, karikaturista a ilustrátor František Bidlo.

Počátek sjednocené Evropy se datuje 9. květnem 1950. Právě před 670 lety francouzský ministr zahraničí, kandidát blahořečení Robert Schuman, veřejně navrhl smíření Francie a Německa a hospodářské sjednocení Evropy nezbytné pro zachování míru. Schumanova deklarace dala impuls k poválečné spolupráci evropských vlád a stala se základním stavebním kamenem pozdější Evropské unie. Slavíme proto Den Evropy. Proglas a sesterské stanice z celého kontinentu si připomínají Den evropských křesťanských rádií. A nyní už písnička od Jiřího Vondráka. Jde o úpravu písně Bulata Okudžavy a písnička se jmenuje Husák. Solo zpívá Jiří Vondrák, doprovází Helena Vyvozilová na violo a Petr Keller na kontrabas.

Dospíval Jiří Vondrák písničku Husák. Šlo o upravenou píseň Bulata Okudžavy. 16 let nás dělí od úmrtí právníka Otakara Motejla, obhájce disidentů, předsedy Nejvyššího soudu a ministra spravedlnosti, prvního českého ombudsmana. Jeho spolupracovníci z Úřadu veřejného ochránce práv ve vzpomínce napsali: byl skautem a až do konce života příkladně naplňoval slova skautského slibu: tělem i duší být připraven sloužit vlasti i blížním.

barevně blikají byty, vidím v nich obrysy tváří, to ostatní zůstane skrytý. Co vlastně právě teď dělá těch 7 miliard lidí, co v tomhle životě nepozná.

Písničku 7 miliard zaspívala skupina Zhasni. Generální sekretariát biskupské synody zveřejnil závěrečné zprávy dalších dvou studijních skupin, které ustanovil papež František. Jde o skupiny číslo 7 a 9. Ty patří mezi 10 pracovních skupin, jež se věnují hlavním tematickým okruhům projednávaným během dvoufázové synody o synodalitě. Zaměřili se na výběr biskupů a na nové otázky v oblasti věrouky, pastorace a etiky. Stručná shrnutí v 5 jazycích jsou k dispozici na webových stránkách generálního sekretariátu synod.va.

Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.

Je 14 hodin a 30 minut, ladíte Radio Proglas a programem vás provází Iva Horká. Dnes máme 9. květen, sobotu 5. velikonočního týdne 2026. V katolickém kalendáři se připomíná i památka svatého Herma, jednoho z prvních křesťanských mučedníků, kteří pro víru obětovali život na území Říma. V občanském kalendáři má svátek Ctibor. České jméno znamená bojuj za čest. Tak i my z Rádia Proglas přejeme všem nositelům tohoto jména všechno dobré.

Dozněla písnička Až tu nebudem od skupiny Jozero. A mezi námi už nebude Radoslav Skupník. Pohřeb tohoto zesnulého kněze proběhne na jeho přání v pondělí 11. května v 10 hodin na Pstruží v kapli kněžského bratrstva Pia X., které není v plném společenství s katolickou církví. Zádušní mše svatá bude slavena ten samý den i v 17 hodin ve farním kostele svatého Jana Křtitele v Dolní Lutyni. Pater Skupník, který zemřel ve věku 43 let v úterý 5. května, sloužil naposledy v Bernarticích nad Odrou. Pocházel ze Starého Bohumína a jáhenské svěcení přijal v roce 2007 a kněžské o 2 roky později. Obojí s rukou tehdejšího biskupa Františka Václava Lobkovice. Působil postupně v Jablunkově, Hradci nad Moravicí nebo Českém Těšíně. A nyní písnička Ptáš se, co bude dál.

0: Novým provinčním ministrem českých františkánů je Bonaventura Ondřej Čapek. Zvolili ho ve středu 6. května ze svého středu bratři, kteří se v těchto dnech společně modlí a jednají o budoucím směřování komunity na Kapitule v centru Prahy. 45-letý rodák z hlavního města Bonaventura je konvertita. Křest přijal ve 14 letech. Do řádu vstoupil v 21. Studoval matematicko-fyzikální fakultu, teologii a na řádovém institutu v Benátkách ekumenismus. Působí jako farní vikář v Praze u Panny Marie Sněžné a vyučuje na střední odborné škole sociální svaté Zdislavy. Dosavadní provinciál Jakub František Sadílek bude v příštích 3 letech jeho nejbližším spolupracovníkem, tedy provinčním vikářem. Ve službě střídá Jeronýma Františka Jurku, který se stal nově provinčním definitorem neboli rádcem. Dalšími jsou Šimon Jaroslav Zuska, Jan Kapistrán, Ondřej Gajdoš a Bernard Ondřej Mléčka. Tento náš bývalý redaktor natočil s novým provinciálem Bonaventurou Čapkem bezprostředně po volbě rozhovor.
1: Modlíš se za bratry?
2: Zajímavý, když jsem s nima, tak se většinou nemodlívám. A když odcestuju někam pryč, tak se modlívám. A chápu to tak, že

0: Lapecka.
1: Čím tě oslovuje svatý František?
0: Oslovuje mě mnoha věcmi a hlavně mě oslovuje takovou živostí, přímostí vztahu s Bohem. To je něco, co prostě se neomrzí.
1: Kdy vidíš roli františkánů dneska?
0: No, roli nás, bratři, vidím jako takovou tu sůl země, že tenhle svět prostě jede teda rychle kupředu, technologický pokrok je takovej, že z toho máme závratě. A myslím si, že ale tomu světu jakoby něco chybí. Takový asi jako když je jídlo bez soli. A připadá mi, že to naše charisma je tak krásný a autentický, že tu sůl dáváme, že dokud tady budeme, tak ten náš svět bude mít ještě nějaký jako jiný rozměr a že to bude takový jakoby celý chutnější ten život.
1: Máš nějaký vzor?
0: Já jsem měl na tuhle otázku připravenou podlou odpověď. Chtěl jsem říct z tebe. Ale tak vzorů by bylo víc. Tím, že jsem teda starší, dokud mě bylo 20, tak jsem měl různý vzory. A pak jsem pochopil, že musím mít hodně svojí cestou, ale vzor bych přímo neřekl. Je hodně lidí, kteří jsou pro mě inspirativní a třeba právě odstoupivší bratr Jakub je jedním z nich.
2: Tolik od provinciála českých františkánů Bonaventury Čapka v rozhovoru, který s ním vedl po včerejším zvolení v Praze spolubratr a staronový člen provinciální rady Bernard Mléčka. Františkánská provincie svatého Václava má kláštery v Praze a v Hájku a v Plzni a Liberci, také v Moravské Třebové, v Brně a Uherském Hradišti.

Někdy přijdou chvíle, kdy nechce se ti vstát a marně hledáš důvod, proč vážně život brát. Je těžký hlavu zvednout, od břehu odrazit, když nevíš, kudy dál, kterou cestou jít. Někdy přijdou chvíle, kdy smutek převáží a láska jsou jen slova, co nohy podráží. Samota je klec, ty vězeň bez žal.

Plujete na vlnách Radia Proglas. Ve Vatikánu složilo ve středu 6. května v podvečer přísahu 28 nových členů švýcarské gardy. Mši svatou na svatopetrské bazilice sloužil státní sekretář Pietro Parolin. Účastnil se i zástupce Švýcarska, odkud strážci svatého stolce pochází, a sice předseda tamní biskupské konference Charles Morero. V této souvislosti přijal papež Lev XIV. Včera na audienci prezidenta Švýcarské konfederace Guye Parmelina. Během srdečných rozhovorů byla z obou stran oceněna věrná služba švýcarské gardy. Podstatná část rozhovorů byla věnována aktuální mezinárodní situaci. Středem zájmu byly zejména probíhající konflikty na Ukrajině a na Blízkém východě. V této souvislosti obě strany zdůraznily potřebu hledání mírových řešení a ochrany civilního obyvatelstva v zasažených oblastech, zhrnul portál církev.cz.

0: Tak to byly zpěvačky Markéta Hávová a Klára Šimková s písničkou V kupé a tu můžete najít na jejich albu Křižovatka. Diváci ve 24 zemích světa budou mít možnost v úterý sledovat v přímém přenosu zahajovací koncert festivalu Pražské jaro. Mezinárodní pokrytí bylo rozšířeno díky spolupráci se sítí zahraničních zastoupení českých center. Jejich generální ředitelka Jitka Pánek-Jurková k tomu dodala.
1: Je mi opravdu velkým potěšením, že můžeme sdílet takovou tu radost a hrdost na ty excelentní momenty české kultury s našimi zahraničními přáteli, sympatizanty a publiky. To je mise českých center, zkrátka to, co je nám nejdražší a to, co považujeme za mimořádné, výjimečné, excelentní, také přenést do zahraničí. A letos tedy začínáme skutečně novou a důležitou velmi kapitolu spolupráce s Pražským jarem, tak trochu třeba po vzoru MetLife nebo některých jiných obdobně prestižních kulturních institucí. A česká centra budou zahajovací koncert vysílat skutečně do celého světa, do 24 zemí, s tím, že v několika zemích máme i velmi prestižní lokace. Jsem slyšela o krásném vídeňském kině v centru města. Víme, že v Tokiu už máme plnou kapacitu, ale i v Bratislavě a v Bělehradu a v Londýně máme vyblokované velmi prestižní sály, kde tento krásný koncert vedený Petrem Popelkou a interpretovaný Sočerem může slyšet tedy velmi široké zahraniční publikum. Zároveň také přes všechny naše sociální sítě půjde daný koncert do celého světa. Memorandum nejen tedy, že tuto spolupráci tímto, myslím, velmi pěkným způsobem zahajuje, ale také specifikuje, že budeme pomáhat Pražskému jaru i s propagací a prezentací v zahraničí. Mezi naše publikum patří velmi prestižní novináři v celé řadě světových metropolí a taky, že budeme pomáhat spolu s Pražským jarem rozvíjet velmi cenné kontakty na zahraniční partnery, média a odbornou veřejnost tam, kde působí naše fantastické týmy.
0: Řekla při podpisu memoranda o mezinárodní spolupráci s Pražským jarem Jitka Pánek-Jurková, generální ředitelka českých center.
2: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.

0: A nyní už zprávy, které přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Radiožurnál 15 hodin. Zprávy má pro vás Adéla Paruchová.
0: Péter Maďar je novým maďarským premiérem, zvolili ho poslanci. V Česku se příští týden ochladí, bude deštivo a na horách může padat i sníh. Fotbalisté Baníku Ostrava bojující o záchranu šance lize prohrávají v poločase na hřišti Teplic. Kolona popojíždí v Praze po Nuselském mostě směrem do centra a zítra čekáme jasno až polojasno, později přibude oblačnosti. Teploty až 24 stupňů Celsia.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Maďarsko má nového premiéra. Parlament do čela země zvolil vítěze dubnových voleb Pétera Maďara a definitivně tak ukončil 16-letou vládu Viktora Orbána. Maďar se funkce ujal ještě při ustavující schůzi nového parlamentu. Víc z Budapešti má naše zpravodajka Bára Vránová.
3: Náměstí před maďarským parlamentem je naplněné k prasknutí a lidé tu zprávu o novém premiérovi přivítali hlasitým a taky dlouhým potleskem. Péter Maďar složil premiérskou přísahu krátce po odpoledním hlasování, ve kterém ho podpořila parlamentní většina jeho strany TISA. Získal celkem 140 hlasů a je to podle médií vůbec poprvé od pádu komunismu, kdy poslanci zvolili premiéra už na ustavující schůzi. Už ve svém prvním projevu Maďar mluvil o potřebě obnovit důvěru ve stát a slíbil změnu politického stylu po letech Orbánovy vlády. Samotný Viktor Orbán se dnešního jednání vůbec neúčastnil. Maďar teď několik dní povede ještě přechodnou vládu s omezenými pravomocemi, než parlament definitivně schválí jeho ministry. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
0: V Česku roste poptávka po historických nemovitostech, třeba po zámcích, kostelech, farách nebo mlýnech. Potvrzuje to například realitní kancelář Luxent Exclusive Properties, která jen u zámeckých nemovitostí sleduje meziroční nárůst prodejů o 50%. Historických nemovitostí se podle ní zbavují původní majitelé, kterým se nevyplatí rekonstrukce a rostou jim náklady na energie. Zájem o sídla eviduje taky Radomír Kočí z realitní kanceláře Remax.
4: Ten zájem o ty historické nemovitosti je spíš stabilní, ty objekty jsou nejlákavější, takových spíš jako turisticky zajímavých lokacích, kde je jako spousta přírody.
0: Historické památky za rekordní částky loni prodával taky Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Například zámek Štiřín ve Středočeském kraji se mu ale nepodařilo prodat už při několika pokusech. V příštím týdnu se v Česku výrazněji ochladí. Denní teploty by se měly pohybovat kolem 15 stupňů Celsia. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. V pondělí bude na většině území pršet, objevit se můžou i bouřky. V úterý na horách dokonce napadne poprašek sněhu. V půlce týdne se pak objeví i ranní mrazíky. Podle meteorologů by měl déšť pomoci půdě i rostlinám, které trápí sucho. Praha chce postavit novou hasičskou zbrojnici pro dobrovolné hasiče na Zličíně. Mělo by jít o dvoupodlažní budovu se zelenou střechou a kapacitou pro 4 auta. Její výstavba by měla trvat rok a půl. Práce začnou podle primátora hlavního města Bohuslava Svobody z ODS do konce letošního roku.
5: Ti dobrovolní hasiči tu práci dělají nad rámec všech svých povinností. A já cítím jako povinnost té Prahy, aby se jim za to odměnila tím, že tu práci mají možnost dělat v prostředí, které je té práci odpovídající.
6: Sport. Česká mužská hokejová reprezentace na triumf na Švédy nenavázala a Finům v Engelholmu podlehla 2-3. Svěřenci kouče Rulíka si v závěrečné přípravě na světový šampionát připsali třetí porážku z posledních 4 utkání. Fotbalisté Slávie budou v nadstavbě Šance ligy hostit od 19 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport pražskou Spartu a pokud zvítězí, obhájí mistrovský titul. Ve 4 odpoledne Plzeň nastoupí proti Liberci. Už teď se bojuje o záchranu. Na stadion Dukly přijelo Slovácko. Stav a čas řekne Mikuláš Jáša.
7: Před začátkem druhého poločasu je to 0-0. Na zápase Teplice Ostrava je David Kalvas.
8: 47. minuta, Teplice vedou nad Ostravou 2-0. Zápas Mladá Boleslav Zlín a Karel Schamberger.
9: A za malou chvíli začne druhý poločas. Mladá Boleslav vede nad Zlínem 1-0. Z Mladé Boleslavy Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Čechtice a nehoda v Praze na Andělu. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 58. kilometru hlásíte pohyb srnky v těsné blízkosti dálnice.
11: Chtěl bych jenom upozornit, mezi 58. a 59. je přikrajnici srnka pobíhá.
10: Na dálnici D2 je lepší situace na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. V omezení u Olympie v okolí prvního kilometru bylo hlášené auto jedoucí v protisměru. Policisté na místě situaci prověřili a nebezpečí už nehrozí. V Praze jsou ale nově komplikace v tunelech směrem od Barandovského mostu na Břevnov. Na Andělu mezi tunelem Mrázovka a Strahovským tunelem je nehoda. Srazila se dvě auta přímo v proluce mezi oběma tunely a čekejte menší kolonu. A zdržení je pak v Praze na Nuselském mostu. Na příjezdu do centra do Legerovy v koloně od kongresového centra naberete asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: V dnešním magazínu Mezi námi si poslechnete rozhovor s jednou z nejvýraznějších.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
0: Je krátce po 15. hodině a pro tuto chvíli se s vámi od mikrofonu Rádia Proglas loučí Iva Horká. Budu se na vás těšit zase někdy příště naslyšenou. No a vy se můžete těšit na mého kolegu Jošku Javůrka, který usedne po mně k mikrofonu hned poté, co skončí pořad, jak se vám líbí. Tak se mějte krásně a uslyšíme se zase, doufejme, příště.

0: Na Proglasu začíná další díl z cyklu Jak se vám líbí. U jeho poslechu vás vítá Janis Moras. Dnes si představíme řecký projekt se španělským názvem Primavera en Salonico a jeho nejnovější album pro změnu s anglickým názvem Watersong. Právě v těchto, ale i dalších jazycích jsou písně, které na album naspívali řecká zpěvačka Savina Janatu a tuniská zpěvačka Lamia Bedioui. S první z nich jsem se na dálku spojil, abychom probrali nejen historii projektu Primavera en Salonico a jejich aktuální album, ale i jejich účast na letošním ročníku Ponava Festu, který se uskuteční ve druhé půli května v Brně. Začněme však tím, proč je název alba Watersong právě v angličtině.
1: Název alba je v angličtině zejména proto, že vyšlo u vydavatelství ECM Records, které sídlí v Mnichově. Tohle je už naše páté album, které pod touto značkou vydáváme. Celkově jsme ale vydali asi 8 nebo 9 desek, protože některé starší vyšly jen v Řecku a měly tak jen řecký, případně ještě jiný mezinárodní název. Název Watersong je především praktický. V angličtině je proto, aby mu rozumělo co nejvíc lidí. Navíc z něj každý hned pochopí, že jde o písně, které souvisí s vodou. Mimochodem, naše první album s tímto projektem neslo název Primavera en Salonico. Odtud je i název našeho tělesa a jak napovídá, celé to začalo před lety v Soluni.
0: Zůstaňme teď u názvu projektu. Já, jako starý latiník a španělština má základ v latině, si troufnu předpokládat, že Primavera en Salonico znamená jaro v Soluni. Trefil jsem se?
2: Ne, a to je nehispanikos titlos.
1: Je to tak, název projektu je ve španělštině proto, že naše první album bylo věnované písním sefardských židů. Ti žili až do sklonku 15. století na Pyrenejském poloostrově a poté byli nuceni odejít. Velká komunita se usadila i v řecké Soluni. Jejich jazyk byl tedy směsí staré španělštiny a hebrejštiny. Byly tam i další vlivy, ale zjednodušeně obecně říkáme, že to byl španělsko-židovský jazyk s důrazem spíše na španělštinu. Zájem o tuto kulturu a hudbu nás svedl dohromady s muzikanty, se kterými v projektu působíme. Následně se ukázalo, že o tenhle materiál, o sefardské písně, jak jim říkáme, je velký zájem i mezi posluchači. Začali nás zvát na koncerty a tak jsme pokračovali dál a vytvořili program s názvem Písně Středomoří, který zahrnuje hudbu z celého středomořského prostoru, tedy písně v mnoha různých jazycích. Pak následoval program Madony světa, což byly lidové, nikoli náboženské, ale tradiční písně opět z různých zemí v oblasti Středozemního moře. Postupně jsme takhle pokračovali, až jsme se dostali k současnému albu Watersong. To je opět převážně středomořská hudba. Máme tam sice četné výjimky, ale většina pochází ze Středomoří a z Balkánu. V tomhle okruhu se pohybujeme nejčastěji.
0: Jak už bylo řečeno na úvod, na albu zní mnoho různých jazyků. Začněme však ukázkou toho, který je pro mého dnešního hosta tím mateřským, tedy řečtinou. První skladba dnešního pořadu je první i na albu Watersong, píseň Klidona.

0: Hostem v pořadu Jak se vám líbí na Proglasu je dnes řecká zpěvačka Savina Janatu, která se svým projektem Primavera en Saloniko vydala nové album Watersong. Písně z něj pak představí živě také u nás v České republice v neděli 24. května na Ponava Festu v Brně. Pojďme teď však ke kořenům celého projektu. Jak se stalo, že někdy na začátku 90. let 20. století se skupina muzikantů ze Soluně rozhodla hrát písně národů z oblasti Středozemního moře, písně sefardských židů a podobně?
1: V roce 1492 byli sefardští židé vyhnáni ze Španělska a rok 1992 tak připomínal 500 let od této události. Tehdy se pořádaly různé akce. Já jsem se jich přímo neúčastnila, ale právě tahle příležitost znovu otevřela téma sefardské komunity v Soluni, protože tam kdysi existovala velmi silná židovská komunita. Soluni se dokonce říkalo Jeruzalém Balkánu, hlavně v době Osmanské říše. Nakonec jsme se k tomu nějak dostali i my a naše album vyšlo na konci roku 1993. Bylo to proto, že se tehdy zhromáždilo hodně materiálu z židovské komunity v Soluni. Tehdejší tajemník soluňské židovské obce, Alberto Nar, nazbíral spoustu sefardských písní. Nahrával starší lidi, kteří je zpívali. Často to byli lidé, kteří se vrátili z koncentračních táborů. Vznikl tak velký archiv jednoduchých, čistě vokálních nahrávek, velmi prostých, ale krásných. Měl k tomu i texty a různé varianty písní a chtěl s tím materiálem něco udělat. Oslovil tedy našeho současného spoluhráče a aranžéra Kostase Vomvolose, který nahrávky zpracoval. Následně se do projektu zapojil i jeden univerzitní profesor, který na to odborně dohlížel. Všichni tomu věnovali opravdu hodně práce a nakonec našli mě. Měla jsem velké štěstí. Nevím proč, ale dlouho nemohli najít zpěváka. Dokonce uvažovali, že přivezou někoho ze Španělska. Nevím, proč to nevyšlo. Nakonec oslovili mě. A já jsem za to byla velmi šťastná. Už jsem totiž pár těch písní znala, protože jsem se věnovala staré hudbě. A tohle do toho repertoáru patří. Tak jsem řekla ano, samozřejmě. Ty písně zpívala také úžasná španělská zpěvačka Montserrat Figueras, která už dnes nežije. Ale byla to moje velká inspirace. A když mi nabídli zpívat právě tenhle repertoár, který jsem znala v jejím podání, říkala jsem si, to je neuvěřitelné. Tak nějak to celé začalo.
0: Na albu Watersong jsou písně v různých jazycích a z různých světových regionů. Vzájemným pojícím motivem je pro ně voda. Jakým způsobem se toto téma objevuje v řecké písni Klidonově, kterou jsme slyšeli jako první?
1: Voda v ní hraje spíš nepřímou roli. Je to píseň, která souvisí se svatbou. Vychází z řeckého zvyku zvaného Klidonas, při kterém se nosí voda. Tomu zvyku se někdy říká také němá voda. Dívka, která přináší v nádobě vodu ze studny nebo z pramene, nesmí promluvit, a to až do dalšího dne nebo do určitého okamžiku v rámci celého rituálu. Je to součást obřadu, která má odhalit, jaký bude její budoucí manžel.
0: Tolik tedy komentář k první ukázce, před námi je teď druhá. Ta bude ve španělštině a jde o jednu ze dvou renesančních písní v tomto jazyce, které se na albu objevují. A Los Baños del Amor, což bychom mohli přeložit jako Lázně lásky.

0: Pořad Jak se vám líbí na Proglasu dnes nabízí rozhovor s řeckou zpěvačkou Savinou Janatu. Ta se svým projektem Primavera en Saloniko vydala album Watersong, soubor písní z různých částí světa, které spojuje motiv vody. Stálou spolupracovnicí Primavera en Saloniko je tuniská zpěvačka Lamia Bedioui. Nejinak tomu je i na aktuálním albu. Zajímalo mě, jak k této spolupráci došlo.
1: Ne, ty Lamia, ty ignorisa.
2: S Lamiou jsem se seznámila někdy v 90. letech, přesněji kolem roku 1996 až 97. Podílala se už na našem druhém albu Písně Středomoří. Naučila mě tehdy také jednu arabsko-andaluskou skladbu a od té doby naše spolupráce pokračovala. Natočili jsme spolu třeba album Terra Nostra, kde Lamia zpívala spoustu písní a byla skvělá. A pořád máme dobrý vztah. Teď to bylo už po třetí, co jsem ji pozvala ke spolupráci. Vlastně po čtvrté, pokud správně počítám. Mám z toho velkou radost, protože se mi líbí nejen její hlas, ale i to, že má o těch písních obrovské znalosti. Často ji nechám, aby sama přinesla písně, které považuje za vhodné. Nebo jí navrhnu něco konkrétního a společně hledáme, jak to propojit. Na tomhle albu jsme například dvakrát spojili dvě různé písně do jedné. Jednou jsme propojili arabskou a slovansko-makedonskou a podruhé egyptskou píseň s afroamerickým spirituálem. Musím říct, že mě zároveň moc baví improvizovat nad jejím hlasem. Nechám ji volně zpívat nebo mluvit a já na ten její arabský zvuk navazuju a rozvíjím to dál.
1: To syndiášame me to afroamerikániko, to spiritual.
0: Na základě čeho se tvůrci rozhodli propojit písně z různých částí světa a v různých jazycích do jednoho celku? Bylo to tím, že k sobě harmonicky, případně stylově ladili, nebo je spojovala práce s motivem vody, který propojuje všechny písně na albu?
2: Obecně mě velmi baví spojovat dvě různé písně dohromady. Často jsou z úplně jiných zemí a jejich texty spolu nějak nesouvisí. Nějakým způsobem do sebe ale hudebně zapadnou a ladí spolu. Možná to má spojitost s tím, že už ve středověku, někde na přelomu mezi středověkem a renesancí, existovala tradice, kdy se spojovaly třeba tři různé skladby do jedné. Například spodní hlas mohl zpívat Kyrie eleison, prostřední něco jiného a horní třeba milostnou píseň. A přitom to všechno dohromady fungovalo naprosto dokonale. Takovým způsobem se tehdy hudba tvořila. A protože jsem se tímhle obdobím hodně zabývala, asi mi ten princip zůstal. Ten vztah mezi různými melodiemi z různých dob a kontextů, které se najednou spojí. Navíc sama hudbu skládám, takže možná i proto takhle věci vnímám. Prostě mě ta hra baví.
0: Následuje ukázka, ve které uslyšíme propojení egyptské písně Nana Algenina, tedy Mátové zahrady, s tradiční slovansko-makedonskou písní Ivana.

mia. Oh, la mia madre. E di mio dono non mi fai.

0: Několikrát už tu zaznělo, že všechny písně na albu Watersong pojí téma vody a jde tak o desku konceptuální. Kdo s nápadem přišel a proč se tvůrcům zdál právě tento motiv tak silný?
1: Byl to projekt, který jsme v roce 2020 předložili Athénskému festivalu. Nakonec z toho vznikl koncert, doplněný i o video, a hráli jsme ho pak i v malém divadle v Epidauru. Neskromně přiznám, že ten nápad pozbírat písně s motivem vody byl můj. Víš, když máš nějaké téma, otevře ti to prostor pro hledání. A u mě to začalo jednou písní z Bouře od Williama Shakespeara, konkrétně písní Ariela. Ta vypráví o utopeném člověku na dně moře, jehož tělo voda proměňuje. Kosti se mění v korály, oči v perly. Je to nesmírně poetický text, který vlastně smiřuje člověka se smrtí tím, že ji proměňuje v něco krásného, bohatého a zvláštního. Odtud jsem vyšla. Zároveň nám jde na albu obecně o vztah člověka k vodě. Vždyť život podle všeho vznikl z vody. I lidský život začíná v tekutině, v lůně. Vlastně začínáme ve vodě, ještě než přijdeme na svět. A pak je to i současnost. Přes Středomoří dennodenně migrují lidé, kteří se přes moře snaží uniknout válkám, politickým nebo ekonomickým problémům. Vydávají se na lodích přes vodu, aby našli nějaké řešení, nový život. To všechno se toho tématu dotýká. Takže voda je v tomhle projektu vlastně spojnicí mezi životem a smrtí.
0: V ukázkách z nového alba projektu Primavera en Salonico jsme zatím slyšeli řečtinu a španělštinu. Do hudební mozaiky teď přidáme píseň v angličtině, o které Savina před chvílí mluvila. Arielova píseň ze hry Williama Shakespeara Bouře. Zhudebnili v 17. století Shakespeareův současník anglický skladatel Robert Johnson a jmenuje se Full Fathom Five.

0: Na Proglasu si dnes v pořadu Jak se vám líbí představujeme nové album Watersong řeckého projektu Primavera en Saloniko. Ten se letos představí českým posluchačům na Ponava Festu v Brně, a to v neděli 24. května od 19.30 na hlavní stage v brněnském parku Lužánky. Zajímalo mě, jak k tomuto pozvání došlo.
1: Při jedné příležitosti jsem se v Rakousku seznámila s českým hudebníkem Radimem Hanouskem, který se věnuje hudební improvizaci. Povídali jsme si a on přišel s nápadem pozvat nás s kapelou na festival do Brna. A já mám velkou radost, že k vám přijedeme zahrát, protože mým oblíbeným spisovatelem je Milan Kundera. Četla jsem téměř všechno, co napsal. Vím, že většinu svých knih nepsal v češtině, ale jsou úžasné. Teď zpátky k festivalu. Všichni se moc těšíme a až na jednoho hudebníka budeme v kompletní sestavě. Přijede s námi samozřejmě i tuniská zpěvačka Lamia, bez ní by to nešlo. Na programu budeme mít především skladby z aktuálního alba Watersong, ale možná přidáme i něco dalšího. Uvidíme podle situace.
0: Primavera en Saloniko se svou hudbou často cestují po světě. Překvapují je reakce publika na tak specifický repertoár.
1: Asi ano, každé publikum je jiné. Pamatuju si třeba na jeden koncert na Kypru, kde bylo publikum takzvaně úplně mrtvé. Nevěděla jsem, proč. Člověk by čekal pravý opak, když k sobě máme kulturně tak blízko, ale stalo se nám to naštěstí jenom jednou. V každém případě se nedá obecně říct, že by publikum na Balkáně reagovalo vždy vřele a ve Skandinávii naopak. Tak to není. Je v tom spousta různých faktorů. Typ akce, prostor, pořadatel, publikum. Někdy prostě dojde k nedorozumění. Ale může to být i opačně. Někdy se lidé bojí reagovat a nakonec reagují úplně skvěle. Jednou jsme hráli na náboženském festivalu, kde jsme měli strach z reakcí na některé skladby. A nakonec právě ty chtěli lidé slyšet nejvíc. Takže se dějí různé věci.
0: Než jsme se Savinou rozloučili, zeptal jsem se jí, jakým způsobem nejčastěji komunikuje s fanoušky a kde se mohou případní zájemci informovat o novinkách.
1: Webové stránky sice mám, ale jsou velmi zastaralé, takže na ty raději nespoléhejte. Nejaktivnější jsem na Instagramu, tam je všechno aktuální, a taky na Facebooku, i když méně. Každopádně se na vás budu těšit v květnu v Brně naživo.
0: Věřím, že se po poslechu dnešního vydání z cyklu Jak se vám líbí na Proglasu bude těšit i řada z vás, posluchačů. Ještě jednou připomínám, že náš dnešní host, řecká zpěvačka Savina Janatu, vystoupí spolu s tuniskou zpěvačkou Lamiou Bedjui a projektem Primavera en Saloniko v neděli 24. května od 19.30 v brněnském parku Lužánky v rámci letošního ročníku Ponava Festu. Mimo jiné zazní i písně z nového alba Watersong, které jsme si dnes představili, a na závěr si z něj pustíme ještě jeden hudební crossover. Kombinaci amerického spirituálu Wait in the Water a egyptské písně Allah Musau. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Janis Moras. Děkuji Aleně Rubášové za načtení odpovědí hosta a vám děkuji za pozornost. Příště se těším opět naslyšenou.

Po delší době vydala nové album kapela Alibaba, která hraje folk s prvky blues a jazzu. Nazvala je Furt stejný a nabízí na něm nové písně svého kapelníka Miroslava Vepřka. Mimo jiné jednoho z prvních držitelů ceny Proglasu za krásu slova. Právě Vepřek, který je docentem na katedře bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci, je hostem Janise Morase v pořadu Jak se vám líbí v pondělí 11. května ve čtvrt na 8 večer.

0: důvod, prečo, až tam člověk zjistí.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
2: Hudební listování, které vám každou sobotu v 15 hodin a 50 minut přináší to nejzajímavější z našich webových stránek hudba.proglas.cz, právě začíná. I dnes se můžete těšit na nabídku chystaných i odvysílaných pořadů nebo nových alb. Ať už jste doma nebo na cestách, zaposlouchejte se do vysílání Proglasu, protože právě začínáme. V neděli 26. dubna ve věku nedožitých 68 let náhle zemřel zakladatel hudebního vydavatelství Indies Records, později majitel labelu Indies MG Records Miloš Gruber. Velký hudební fanoušek, podporovatel nezávislé scény, který pomohl na svět mnohým skvělým albům a nahrávkám, byl velkým hudebním znalcem a fajnšmekrem. Malou hudební poctu velkému hudebnímu vizionáři připravili v rámci pořadu Čaj do páté, který jsme vysílali v pondělí, Helena Bretfeldová a Milan Tesař. Jako ukázku vybírám píseň Propast z repertoáru oblíbené skupiny Miloše Grubera. Už jsme doma.

Poslouchali jsme píseň Propast z repertoáru skupiny Už jsme doma. Vydání pořadu Čaj do páté, ve kterém Helena Brittfeldová a Milan Tesař připravili malou hudební poctu Miloši Gruberovi, můžete poslouchat přes odkaz na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Hudební týdeník Slyšte lidé nás dnes v 19 hodin a 15 minut zavede na festival Jazz Door Strasbourg Budapest 2026, který v březnu propojil francouzskou a středoevropskou jazzovou scénu. Milan Tesař nabízí osobní ohlédnutí za čtyřdenní přehlídkou v budapeštském klubu Opus. Představí 7 z 8 vystupujících projektů a přiblíží i koncept festivalu. Uslyšíte pestrou škálu současného jazzu od autorských projektů francouzských souborů přes mezinárodní experimentální tria až po výrazně středoevropské formace. Poslechneme si teď francouzské kvarteto Big Fish a skladbu Perdida.

pátečním vydání pořadu Jak se vám líbí hovořil Janis Moras se zpěvačkou Petrou Vlkovou o jejím debutovém albu projektu Sonic Playground. Řeč byla o netradičním triu bez rytmické sekce, o vzájemné hudební souhře i o cestě k vlastnímu autentickému projevu bez formálního jazzového vzdělání. Rozhovor doplnili ukázky z alba a úvahy o tom, jak přiblížit jazz širšímu publiku. Zatímco více informací se dočtete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz, z debutového alba projektu Sonic Playground si pustíme píseň Nowhere Man. Ta pochází z dílny skupiny The Beatles.

is going to. Isn't he a bit like you and me?

Dozněla skladba Nowhere Man z debutového alba projektu Sonic Playground zpěvačky Petry Vlkové. Vydání pořadu Jak se vám líbí, ve kterém byla hostem Janise Morase, můžete poslouchat na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Martin Kišperský si v úterý k mikrofonu pozval slovenskou zpěvačku Moniku Midriakovou a hovořili o jejím novém albu Cítit to všetko naraz, které vydala v rámci svého projektu Léto s Monikou. Na albu se autorka snaží o hledání autenticity v současném světě, který jen zřídka nabízí jednoduché odpovědi. Nahrávka zároveň propojuje intimní výpověď s popovou přímočarostí. Zaposlouchejte se teď do písně Ztrácať.

rýchlejšia viac. Stratila som prsteň po mame a za rohom

Real World Records, britské hudební vydavatelství, které založil Peter Gabriel, vydalo v březnu 2026 nové album britsko-etiopské skupiny Dub Colossus. Jmenuje se Dub Will Keep Us Together. Představili jsme si ho v pondělí 4. května v odpoledním hudebním kompasu. Ještě než si z něj poslechneme skladbu We Stand, tak připomenu, že více informací o albu naleznete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz.

A na závěr dnešního hudebního listování ještě trochu jazzu. Album s názvem A Simple Fall natočili francouzský violončelista Vincent Courtois a švýcarský pianista Colin Vallon. Představili jsme si ho v odpoledním hudebním kompasu v pátek 8. května a podrobnosti najdete už teď na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Album A Simple Fall je ukázkou současné evropské improvizované hudby, která překračuje hranice mezi jazzem, komorní hudbou a soudobou klasikou. Album působí jako jednolitý hudební příběh s promyšlenou dramaturgií. Právě schopnost vyjádřit hluboké emoce prostřednictvím střídmých prostředků činí tuto nahrávku mimořádně působivou. Dnes se rozloučíme titulní skladbou alba A Simple Fall.

Přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový steh, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou utrati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne opratí.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstku zrní, prázdnou pěst, je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, oříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

Bylo 16 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je 9. květen, sobota 5. velikonočního týdne 2026. Připomíná se i památka svatého Herma, jednoho z prvních křesťanských mučedníků, kteří pro víru obětovali život na území Říma. Před 81 lety podle letního času vstoupila v platnost bezpodmínečná kapitulace německých vojsk. V Evropě oficiálně skončila druhá světová válka. V tento den se vedle Prahy dočkala osvobození i města Jihlava, Ústí nad Labem a Liberec. S odkazem na počátek sjednocené Evropy před 76 lety slavíme Den Evropy. Proglas a sesterské stanice z celého kontinentu si připomínají Den evropských křesťanských rádií. Před rovnými 680 lety, 9. května 1346, papež Klement VI. Bulou schválil založení benediktinského kláštera slovanské liturgie na Novém městě pražském, nám známého jako Emauzy. Před 305 lety byla v Praze na Hradčanech otevřena písecká brána, podle potoka Brusky zvané také Bruská. A 150. výročí založení slaví Sdružení Salesiánů spolupracovníků. Svátek má Ctibor, české jméno znamená Bojuj za čest. Připomínám, že v 16 hodin a 55 minut se můžete těšit na pořad Za 5.5, dnes s tématem Kdo se bojí současného umění. Teď už Vladimír Merta a píseň Loď bez lodivoda.

0: V úterý proběhne den otevřených dveří nově vybudovaného hospice pro Hradecko ve Stěžerách u Hradce Králové. Tomu v úterý slavnostně požehnal diecézní biskup Jan Vokál. Zařízení vzniklo díky spolupráci církve, veřejných institucí i dárců. Ve svém úvodním projevu k tomu ředitel oblastní charity Hradec Králové Vojtěch Šůstek řekl.
1: My si uvědomujeme, že vlastně jako sen se stal skutečností. Je to takový zázrak, můžu říct i sám za sebe, po těch 9 letech usilovného boje, vytváření, jako jestli vůbec ten hospic vznikne nebo nevznikne. Člověk někdy upadal do takové beznaděje, ale jsem strašně rád, že i po těch 9 letech se našlo spoustu krásných a úžasných lidí. A vlastně většina z vás, kteří tady stojí, jsou takovým důkazem toho, že když se lidi dají dohromady a pomůžou tomu, že tak krásné dílo vznikne. Není to jen krásná architektonická budova, ale je to i krásné prostředí a věřím, že to bude krásné místo pro doprovázení lidí na konci jejich života. A my, jak si to často neuvědomujeme, jsme velmi bohatá společnost a myslím si, že si zasloužíme všichni, aby i ten odchod ze života byl velmi důstojný. Aby byl v prostředí, kdy se můžeme sklidnit, kdy můžeme se setkat s někým, s kým se setkat chceme, kdy můžeme požádat o odpuštění, kdy můžeme najít určité smíření, určitý směr, ukončení toho svého lidského života. A k tomu všemu myslím, že tohle místo by mělo sloužit. Takže chci říct, že to není jenom stavba, ale budou to i lidé, kteří tady budou pracovat, budou to i klienti, kteří tady budou přicházet, bude to vzájemné obdarovávání na konci života.
0: Oblastní charita uvede hospic do provozu v červnu. Klientům nabídne důstojné zázemí pro doprovázení nemocných a jejich blízkých v závěru života. Konkrétně bude k dispozici 12 lůžek pro paliativní hospicovou péči, 8 lůžek pro odlehčovací službu, ale i sociální a psychická podpora, poradenství či duchovní péče.

0: Papež Lev XIV. Při středeční generální audienci pro vatikánské poutníky pokračoval v sérii katechezí o dokumentu druhého vatikánského koncilu Lumen Gentium. Tentokrát se věnoval 7. kapitole, která nese název Eschatologický ráz putující církve a její spojení s církví nebeskou.
1: Církev je oblečena v toto poslání, abychom hlásali jasnými slovy a odmítali všechno to, co umrtvuje život a brání jeho rozvoji. A církev vždycky jedná ve prospěch chudých, vykořisťovaných, obětí násilí a války a ve prospěch všech těch, kteří trpí na těle nebo na duši. Znamení a svátosti království církev je boží lid, který putuje po této zemi a právě od svého posledního příslibu vnímá a interpretuje v základě evangelia dynamizmy dějin, odsuzuje zlo ve všech jeho podobách a zvěstuje slovy a skutky spásu, kterou Kristus chce uskutečnit pro celé lidstvo a také zvěstuje jeho království spravedlnosti, lásky a pokoje. Církev tedy nehlásá sebe samu, ale naopak v ní všechno musí odkazovat na spásu v Kristu. V této perspektivě církev je povolána, aby uznávala pokorně lidskou křehkost a pomíjivost vlastních institucí, které, i když jsou ve službě Božího království, nesou pomíjivý rozměr tohoto světa. Žádná církevní instituce nemůže být absolutizována. Přesně naopak, tyto instituce žijí v dějinách a v čase, jsou povolány k trvalému obrácení, k obnově forem a k reformě struktur, k trvalému znovuplození ve vztazích takovým způsobem, aby skutečně odpovídali jejímu poslání.
0: Tlumočil slova svatého otce pro televizi Noé Pater Petr Smolek.

0: Deset let trvání slaví letos celostátní festival základních uměleckých škol ZUŠ Open společně s nadačním fondem Magdaleny Kožené. Jeho ředitelky Ireny Pohl Houkalové jsme se zeptali, co pro ní osobně toto jubileum znamená.
1: Pro mě osobně je to doslova a do písmene desetiletá cesta od původního happeningu k dnes k respektovanému festivalu. Jehož hlavní program se koná v průběhu 14 dní od 13. května do 1. června, ale nad jeho rámec se koná celá řada dalších ještě projektů. A to je cesta festivalu a zároveň cesta nadačního fondu Magdaleny Kožené, který je zde proto, aby pomáhal unikátnímu systému základních uměleckých škol nad rámec možností každé jedné školy.
0: Benefiční zahajovací koncert s podtitulem Rytíři talentu zazní ve středu večer ve Španělském sále na Pražském hradě. V přímém přenosu jej nabídne Česká televize na programu ČT Art. Irena Pohl Houkalová k tomu dodává.
1: Na koncertě vystoupí kromě 300 mladých umělců skvělý basista Jan Martiník pod taktovkou Jana Kučery a spojený orchestr žáků základních uměleckých škol bude hrát za podpory a osobní přítomností hráčů z České filharmonie a dalších orchestrů z celé země. Tento koncert otevře sérii více než 400 uměleckých projektů napříč všemi žánry a na té cestě skrze celou Českou republikou máme 20 takových společných zastavení. V každém kraji pořádáme minimálně jednu velkou krajskou společnou uměleckou přehlídku a v hlavním městě Praha takových přehlídek máme rovnou 5. A tyto projekty jsou výsledkem nejen práce základních uměleckých škol, ale právě jejich vzájemné spolupráce a spolupráce s dalšími institucemi kulturními, včetně našeho fondu.
0: Základní umělecké školy u nás každoročně navštěvuje více než 1 000 000 dětí a mladých. Do festivalu ZUŠ Open se letos zapojí asi 2/3 základních uměleckých škol v Česku.
2: My jsme velice rádi, že pořád tato tradice se u nás udržuje, protože vidíme, jaký dosah má. Nevychováváme jenom umělecké osobnosti, budoucí profesionály, ale opravdu zasahujeme do širokého spektra společnosti.

0: S tím, že ovlivňujeme kulturní gramotnost, že učíme určitému estetickému cítění a zároveň provazujeme věci, které v umění prosakují do našeho života. Jak vždycky říkám dětem, když je sama učím, když se vrátím úplně ke mně, tak jim říkám, že to, co se naučí, jim v životě totiž nemůže nikdo vzít.
1: Uzavírá na Proglasu ředitelka Asociace základních uměleckých škol a také ředitelka Základní umělecké školy Kroměříž Ivona Křivánková.

0: Klášterci nad Ohří začala oprava Vébrova domu i přilehlých prostranství a historické pece. Johann Nikolas Weber stál u počátku klášterecké porcelánky. V závěru 18. století se opakovaně pokusil o vypálení porcelánových výrobků ze zeminy z okolí. Z této doby pochází nejstarší dochovaný zkušební kus porcelánu. Koflík s nápisem Vivat Bémen, který je v expozici kláštereckého zámku. Opravy mají stát bezmála 59 milionů korun. Město na ně získalo 10milionovou dotaci od Ministerstva kultury, sdělil starosta Štefan Drost.
1: Co se týká Vébrova domu a nejen jej, ale i té přilehlé pece a všech těch prostranství kolem, tak po určitých spožděních, které vznikly z soutěží, tak jsme v březnu tohoto roku zahájili tuhletu stavbu velmi významnou pro ten vstup do té historické části města a předpoklad ukončení je přesně za rok, to znamená na jaře roku 2027.
2: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
2: Málo kdo ho chápe, za to je mnoho těch, kteří se ho bojí. Řeč je možná překvapivě o současném umění. To bych přece dovedl taky, nebo proč je to tady tak prázdné, šeptají si návštěvníci galerii. Příštích 45 minut nebude referát z výstavy, přestože vás na jednu vezmu. Jestli totiž něco současné umění dokáže, pak klást člověku otázky po smyslu, kráse nebo spravedlnosti, podobně jako víra a náboženství. Je za 5-5. Při poslechu stejnojmenného pořadu vás vítá Petr Vizina. Jsem v Ostravě, kde v rekonstruované budově městských jatek sídlí galerie současného umění Plato. Od počátku, letos je to právě 10 let, vede galerii Plato Marek Pokorný. Marek Pokorný, ředitel galerie současného umění Plato v Ostravě. Vy jste, když jsme procházeli vaší galerii, řekl, je to krásná výstava, to zase nikdo nepochopí. Já vím, že v tom je veliký nadhled a ironie, ale taky to znamená, že existuje jako odpojení mezi tím, co veřejnost nějak ve většině chápe, co to je umění, a to, co děláte vy. Trápí vás tě?
3: Trápí nás to obecně, je to velké téma, na jehož jako řešení nebo na nějaké uchopení vlastně moc nikdo nepřišel. My to máme velmi intenzivně v diskuzích uvnitř instituce, jak s tímhletím problémem, které současné umění prostě má jako z definice, nakládat v rámci takového subjektu, jako je galerie současné umění, která se přímo, řekněme, jakoby podílí i na vzniku uměleckých děl, na formulování témat, na tom, jak to vlastně vypadá, protože to je mutual investigation. A narážíme v tom na to, že na jedné straně ta touha jakoby zprostředkovat nebo zpřístupnit nebo snížit ten psychologický práh nebo tu bariéru je obrovská. Na druhou stranu vlastně my jsme zodpovědní také za to umění a za ty umělce, kteří potřebují něco jako formulovat. A my jim jako nemůžeme říkat, jak to mají udělat.
2: Já si chytím toho, že jste řekl, že to je mutual investigation, což by bylo česky asi vzájemné objevování nebo pátrání. Čili lidi, kteří přicházejí sem do Plata, zjišťují, jaké je soudobé současné umění, a vy taky zjišťujete, jaký jsou lidé, kteří si ho přicházejí prohlédnout.
3: Ano, ano, ale jako tím, že vlastně tím primárním návštěvníkem je někdo, kdo určitou zkušenost má, tak je to snazší. Jo. Nás se zajímá také to okolí, to znamená lidé, kteří vlastně vůbec jakoby nepotřebovali umění ke svému životu. A my jsme se to od začátku snažili řešit tak, že víc než o umění třeba jsme mluvili o těch tématech, která to umění řeší. To znamená, já to vždycky přirovnávám k tomu, že milovníci vláčků se generují vlastně z nejrůznějších sociálních skupin. Tam jsou profesoři, prostě jsou tam dředníci z pošty, že jo, prostě jako jsou tam desetiletí chlapci a 80letí dědečkové a nemají spolu vlastně jakoby nic společného, kromě té vášně pro ty vláčky. Jo. A pak my otvíráme nebo zabýváme se třeba tématy, která jsou důležitá vlastně pro lidi jako napříč, řekněme, nějakým habitem nebo nějakým jakoby sociálním zařazením, intelektuální výbavou nebo vzděláním. A vlastně to, o co se pokoušíme, je nabídnout to, že vlastně je tady nějaký prostor, který o tom problému nebo o tom tématu, které je vlastně zajímá v běžném životě, mluví i to umění. Samozřejmě pak je tam ta bariéra, to znamená ten jazyk do současného umění, ale vlastně poslední třeba zkušenost pro mě je taková, že my tady máme prostě uklízečky. Jedna z nich nastoupila nedávno a vidí vlastně svoji první výstavu. A jí se to hrozně líbí. Takže tam je prostě opravdu jenom, často jenom ten předsudek, že jdu někam, jako kde tomu nebudu rozumět. Já tomu taky často nerozumím.
2: Tady bych se rád zastavil, Marku. Existuje průzkum, který říká, že lidé se ostýchají nebo dokonce stydí za to, že nečetli některé knihy z Bamčku nebo Švejka, ale moc se nestydí za to, že nerozumí současnému umění, protože to po nich prostě nikdo ve škole nebude chtít. Jako kdybychom celý život žili v tom stínu té školní docházky a přicházet do galerie, jako by znamenalo, že nás někdo bude z něčeho zkoušet. Je to ten, je strach hlavní potíž?
3: Já myslím, že jo. Že to je nedůvěra, strach. A samozřejmě jakoby střední Evropa má historicky jako strašné obavy jako z čehokoliv, co je trošku jakoby jinak. No, myslím si, že to vidíme v mnoha příkladech jako historických. A ono se to nějak mentálně propisuje. Čili ta obava z toho, že něčemu nedostojím, aniž by prostě vůbec se pokusili jenom tak jakoby přijít a říct si, jako něco to se mnou udělá. A tohle to je prostě největší problém, který neřešíme my. Který neřešíme my jako galerie současného umění. To je prostě úkol pro celou společnost, pro různý typy institucí, včetně vzdělávací. A to je vlastně i moje téma jako těch posledních 20 let, kdy řekněme, vedu nějakou instituci. Prostě nedokážeme úplně všechno. Čili já sázím v té svojí praxi jako spíš na dlouhodobý proces, než na to, co, k čemu se uchyluje řada institucí našeho typu nebo v tom v oblasti jakoby, výtvarného umění, že nabídnu jako něco, co a priori je přijatelné a myslím si, že skrz to se dostanou ty lidi někam hlouběji, ne? Oni si přijdou uvěřit něco, co oni znají. Jo, a to umění vždycky bylo taky trochu o tom, že se dovím něco, co jako úplně nevím nebo nechci vědět možná. A tohle to je věc, která mě jako extrémně zajímá, i proto vlastně to umění já potřebuji ke svému životu. Já se prostě jako skrz umělce, umělkyně, skrz jako debatu, která se kolem umění vede, prostě neustále musím otvírat vlastně něčemu, kdy prostě já jsem z generace jako 90. let, jako měl bych být předtím jako zavřený jako postihlo celou řadu mých generačních vrstevníků, ale já to jenom dokážu zapojovat, nebo prostě myslím si, že je možné to zapojovat jako na těch zkušeností, které mám předtím.
2: Jak vám tohle bude znít? Když jste mluvil a říkal jste, že potřebujete umění ke svému životu, vlastně mě napadá, že existuje, a řekl jste, že existuje spousta lidí, kteří nepotřebují umění ke svému životu. Tady je vlastně zvláštním způsobem umění společníkem náboženství. Hodně lidí říká, potřebuji náboženství ke svému životu, ale většina společnosti říká, k čemu by mi to bylo. Přitom ve své době umění vlastně nahradilo náboženství v jistém smyslu. K čemu vy potřebujete umění ve svém životu? Je to to, že si potřebujete vyzkoušet, jak myslí jiní lidé, co dělají, nebo jak byste to shrnul?
3: Je to pro mě nejvzrušivější vlastně přístup k věcem, na který sám nepřijdu. Je to podobně jako věda, prostě já zase zajímám metodologii vědy třeba, tak vlastně čtu paralelně jakoby i literaturu tohohle toho typu a je to způsob, jak vlastně nahlížím do nějakou klíčovou dírkou, jako do něčeho, kam já vím, že sám nedojdu, jo, ale vlastně mě to přidává dimenzi, mě to přidává prostě i spoustu radosti vlastně, na který jako jinak jako nepřijdu. Jako v přírodě jich mám spoustu, že jo? Prostě v rodině jich mám spoustu. Jako jinde. A tohle je ještě další vrstva, kde se jiným způsobem, velmi specifickým způsobem propojují zkušenosti, které já nikdy mít nebudu. A jsou mi dostupný nějakým způsobem přes umění, umělecký dílo, setkání s umělcem. V tomhletom je to nějakým způsobem možná jakby s tím náboženstvím
2: analogicky. Představoval, že mluví možná kněz, který říká, tak já nabízím, že se podíváme klíčovou dírkou do prostoru, tam prostě přirozeně jenom nahlížíme, je to tajemství a taky to přináší nějakou radost. To je velmi zajímavá.
3: Já myslím, že to tam někde jakoby v nějakém hlubokém základu prostě lidský bytosti je prostě nějaká potřeba tohohle toho typu a je naplňovaná, že v sekulárním světě jako různými jinými prostředky. Nemáme ten jeden jako synoptický pohled jako to, nebo deštník, pod který se všichni schováme.
2: Nebo taky totalitní.
3: Ale to po všechny tyhle ty oblasti, jak když příliš jako věřím vědě, tak mám problém, jako když jsem příliš jako staticky nábožensky založený, tak můžu mít taky problém, že jo, když jako jedu jenom v umění, tak jako taky můžu mít jako velký problém sociální, nebo já nevím jaký. Ale tohle to je vlastně nějaká pozice jakoby za mě, zase jako vycházím z vlastní zkušenosti, ale která odpovídá, a to umění tam vlastně jako hraje velkou roli, odpovídá prostě stavu světa, civilizace, lidských bytostí jako v 21. století nebo 20. století a dostávám tím něco, co fakt jako už jinde vymizelo.
2: Já se omlouvám, že jsem ten rozhovor rozehrál takhle abstraktně, ale téma vaší výstavy, která je oslavou 10 let plata, nás jako velmi dobře uzemní, protože ta výstava se jmenuje Půda a přátelé. Ve světle toho, co jste říkal, co tady lidi najdou, přijdou a řeknou si, tady jsou kytky, tady je socha kopřivě, je to umění.
3: Já mám jako ten institucionalistický pohled na umění, to znamená jako všechno, co se ocitne v nějakém rámci nebo je pomenovaný jako umění, tak je možný vlastně s ním naložit jako s uměním a to, že máme nějaký návyky, že vlastně Newton taky nepředpokládal, že tady byl nějaký Einstein, že a tak dále, tak prostě berme to tak, jako že někdo si myslí, že ty věci jsou uměním a zkusme se na to podívat vlastně jako na umělecký dílo. To znamená, že mu nemusím rozumět, takže ho dokážu sám jako sestavit. To znamená, že se na něj můžu dívat tak, jako že mě tam něco prostě zarazí, překvapí.
2: A kdybyste byl teďka chvilku popisný, co vlastně na té výstavě pro vás je důležité, co tady vidíme?
3: Já se na výstavě dívám jako na nějaký celek, jako na nějakou kompozici, jako na nějaký dramat. Prostor, jako, který je obsazen určitým typem dramaturgie a ta výstava, kromě té páteřní linky architektonické vybudované s Zbyňkem Baledránem v podstatě jako nějaký intervence jako téměř jakoby architektonického, uměleckého typu, tak kolem ní se odehrávají nebo kolem ní jsou umístěny určitý jakoby otázky nebo problémy, které jsou spojeny s půdou. No.
4: S půdou
3: pochopenou jako něco, co si zaslouží pozornost. A najednou, jako když se zaměřím na půdu jako na něco, co si zaslouží moji pozornost, tak zjišťuju, že umělce nějakým praktikováním, řekněme, určitých principů jakoby zahradničení jakoby fascinují věci, které prostě jsou v půdě živý, transformativní. Že je zajímají vlastně, já nevím, pastevectví, který prostě bez té půdy neuděláte. Jo? Můžete vykrmit ovce, ale prostě nemůžete pást, takže prostě tam jsou najednou otázky spojené jakoby s časem, jako s plným časem, jako s časem, který neplyne jako podle hodinek. Jsou tady transformativní věci, které se týkají půdy jako z toho negativního pohledu. To znamená, jako ta půda prochází jakými zásahy buď intendovanými jako záměrnými nebo nezáměrnými jako v případě války, kdy není záměrem zničit půdu, nebo někdy je, ale děje se to. A najednou, jakoby, co to vlastně znamená pro, a to zajímá ty umělce, co to znamená vlastně jakoby pro naše životní prostředí, co znamená pro lidi, kteří s tou půdou jsou spojení, co znamená jakoby pro zvířata, které jsou s tím spojený, co znamená ten obraz jako to, té půdy jakoby pro nás, jako pro vnímatele. A to jsou jakoby traumatický, velký vlastně jakoby témata, který jako umění v jiných podobách ukazovalo prostě pořád, jako minimálně prostě od 18. století. Jenom my proto máme jako jiný typ citlivosti, jinou zkušenost a jiný techniky. Jo, takže to je třeba něco, co myslím si, že je dobře vepsané do té výstavy. A i ta kombinace, zase v rámci celé té dramaturgie, kombinace věcí, které jsou jaksi materiální povahy a jsou materiálově velmi fragilní, jako křehký, ať už jsou to prostě věci, které jsou přímo vytvářeny vlastně z něčeho, co na té půdě muselo nějak nebo s tou spolu bezprostředně spojený, jako je vlna, že prostě pasu ovce, pak je musím ostříhat, pak tu vlnu zpracuju, pak jako se to přechází někam. A z toho já udělám umělecký dílo, který nese tu kvalitu prostě nějaký křehkosti, nebo je tady projekt, který je prostě spojený s živýma květinama. Takže taky je to vlastně umělecké dílo, do kterého je zapojená vlastně živá příroda. Ale pak jsou tady pevnější věci, jako tradičnějšího typu, jako je keramika, prostě keramický vázy, který zase jakoby metaforicky přes 2-3 kroky jako vás naspátek vedou jakoby k té půdě, nejenom tím, co je tam na něj znázorněný, ale vlastně jako je to nějaká transformace jako základu, jako bez kterého jako nedokážeme žít. A k tomu ještě ke všemu vlastně pak jsou video, eseje, který vlastně zobrazujou s nějakým výřezu vlastně věci, které jsou s tou půdou spojené, a vlastně on se to propojuje. Takže ta dramaturgie je pro mě vlastně jakoby klíčová a nějakým, a to, co ji zmiňuje vlastně Edith Jeřábková, vlastně tím průvodcem, prostě je australský pedolog nebo prostě environmentalista, jako který vlastně v fiktivním jakoby rozhovoru jakoby vysvětluje ty základní jakoby fascinace tou půdou. Takže tam od něho se potom můžeme rozbíhat jakoby k různým aspektům vlastně o co ty umělci zajímá.
2: Víte, co mě zaujalo, že já mám nabít takovou analogii s náboženstvím, ale teď mě taky napadlo, když jsem tu výstavu viděl, že vlastně to jsou dobré umění, že by mu velmi dobře rozuměl té vaší výstavě každý, kdo má zahrádku, každý, kdo přemýšlí o květinách, kdo přemýšlí o rostlinách. Že to není umění, ke kterému byste potřebovali předporozumění umělecké. V jistém smyslu se dá říct, že vy říkáte, že každý, kdo má zahrádku, je trošku umělec.
3: Určitě ano, jako zase s tím, kdo je a kdo není umělec, jako je to
2: s tím opatrně.
3: S tím opatrně, ale prostě nějaký aspekt jako toho, říkám tvůrčího, ale prostě jakoby nějaký změny jakoby v sobě, jako máme všichni v sobě, ať už hrajeme si nějaký hry, nebo prostě jako děláme nějakou zahrádku, nebo někdo má nějaký hobby, nebo něco, pořád jako je ta transformativní schopnost a přicházet na věci, jako je v nás přítomná. A zase, to je přesně ono, jakoby pro to snižování, řekněme, toho prahu a možnost vlastně umožnit vlastně setkání se současným uměním pro lidi, kteří vlastně by sem nepřišli, kdyby to třeba nebylo o půdě. Podobná výstava nebo prostě analogická výstava byla před 2 lety, která byla spojená vlastně se zvířaty ve městě, což je taky téma, který fascinuje spoustu lidí. Jo.
2: A nebo velké, s ním, ten velké téma, kočky a psy.
3: Kočky, ale nejenom, jako tady jsou prostě od jako holubů přes, prostě my tady máme na zahrádce nosorožíka, nosorožík kapucínek a jako těch věcí je tady vlastně najednou, jako to je věc, jako o kterou lidi ví. Někoho to fascinuje, někdo to hledá, někdo na to přijde tady, protože najednou zjistí vlastně, že mu uniká v téhle oblasti jakoby spoustu zajímavých věcí, a to umění tady přesně o to, že vlastně dokáže jako navíst, když jako nemáme jako žádný velký předsudek k tomu, aby jsme ve svém normálním životě, to vlastně to je moje jako velký téma, vlastně, že díky tomu umění jako pak jako se můžu chovat a jednat a vnímat vlastně trochu jinak, než před tím setkáním třeba s uměleckým dílem.
2: Jsme v budově zrekonstruovaných bývalých jatek v Ostravě. To je velmi impozantní rekonstrukce. Ten barák je krásný, jak by se řeklo lidově. Ale nabízíte něco, co se nemusí potkávat s očekáváním, že jdete do galerie a tam budou vystavená krásná umělecká díla, aby se potěšíte tím, jak je někdo zručný a tak. Všechno tohle to obvyklé. Vedete to 10 let. Je to příklad nějaké zdařilé praxe, taky soužití mezi městem a jeho městskou galerií. Oč vám vlastně jde? Co je vaše jako ambice hlavu?
3: Jako ředitele nebo jako Marka Pokorný?
2: Já bych to teď nerozlišoval.
3: A já to možná řeknu jako trochu pateticky. Já myslím, že opravdu jsem se snažil vždycky v tom, co dělám, a teď to dělám prostě tady, jako ty 10 let plus nějaká předehra tam byla. Spolu jako s kolegyněmi a s kolegy najít vlastně jakoby správný způsob, jak dělat instituci. Instituci zrovna pro současné umění. A to znamená mít v ní důvěru, být k ní kritický, nebát se neúspěchu nebo rizika a neustále si vyjasňovat vlastně, jak se má tohle to všechno dělat dobře. To znamená, hodně to souvisí jakoby s tím, jak dovnitř mluvíme, jak spolu fungujeme jako tým, což se potom projevuje v tom, jak dokážeme mluvit se svým okolím. Takže to jsou jakoby dva procesy, které mě na budování ty instituce vlastně zajímají. To znamená jasná i imaginativní vlastně práce jakoby uvnitř toho celého týmu, kde se dbá na nějaké jakoby základní hodnoty. Je to vlastně vepsání určitých občanských hodnot jako do určitý instituce a hledání udržitelnosti těchto hodnot jakoby výkonu té instituce.
2: Dobře.
3: To je vlastně to, co mě vlastně zajímá.
2: A zároveň 10 let mluvíte s radnicí města, které chce být kulturním městem, které chce být nějakým způsobem otevřené, zajímavé. Jak to zapadá do té představy radní a těch, kdo město vedou, to, co vy děláte? Jak si nimi komunikujete vlastně? Co jim říkáte? Proč se to vůbec jde? Co dělá?
3: Jako na té pragmatické rovině, a to se potvrdilo, je pro město velikosti Ostrava je důležité mít prostě opěrný systém institucí, ať už v oblasti sportu, v oblasti sociální, ale také v oblasti kulturní. Zase jako není to žádná novinka, když se podíváme na to bezprostřední okolí, tak každé město na 200 tisíc obyvatel, kolem 200 tisíc obyvatel má muzeum umění, má městský muzeum nebo nějaký jiný muzeum, historicky vzniklý, a vedle má divadlo, filharmonii, ty další jakoby, instituce kulturní a taky nějaký typ instituce městské pro současné. Takže to byl první krok. To znamená jakoby, tu Ostravu definovat i prostřednictvím téhleté instituce jako město, které svou velikostí a významem a ambicemi, řekněme, a sociálním jakoby, zázemím odpovídá vlastně městům podobného typu v Evropě. Druhý krok je to, že skrze tuhletu instituci jednak můžeme mluvit o nějakých věcech, které se ho dotýkají z pohledu prostě environmentálního, sociálního, já nevím jakýho, že ta instituce dokáže pro město a transformovat jakoby problémy, které se na jiných úrovních vlastně neřeší, nebo otázky, jako, se kterými se jako to město nesetkává jinde, můžeme pro vytvářet nějaký jako nějakou zpětnou vazbu, nebo nějaký zrcadlo, nebo nějaký průhled jako někam. A třetí věc, jako která je pro mě důležitá, je, že taková instituce, když je dobrá, tak s tím městem, tak o tom městě podává nějakou zprávu do, nejenom dovnitř, ale právě do toho okolí bezprostředního, což je v našem případě Česká republika a v ideálním případě vlastně i do mezinárodního kontextu. Že dostává to město vlastně do nějakého bezprostředního vztahu s tím, s čím se rádi jako vždycky srovnáváme. V České republice chceme být furt světový, chceme být takovýhle onaký, ale vlastně někdo to moc neodpracuje. A tohle to myslím, že jsou tři jakoby základní jakoby prvky, které jsou pro to město důležité, ať už prostě tady budeme víc klást akcent na nějaké procesuální věci, nebo budeme trochu jakoby tradičnější v něčem, jo, tak, jako, takzvaně pro tu veřejnost, ale to jako moc stejně jako neudělá, že jo, to je jenom představa, si myslím já. A ty instituce jako definují to město jako, jako město pro život. Jako město, jako který prostě má svůj nějakou identitu, který je sebevědomý, který jako, se chce dívat opravdu dál než za jedno volební období. A samozřejmě to, jakým způsobem to naplňujeme, jako může být předmětem debat, jako nepochopení, což je běžný, jako dělám to v tom 35 let, takže ta debata se za stolik jako nezměnila od roku 94 nebo 93.
2: Je to stejná debata? Proč se ptám, soudobé umění, nebudeme říkat moderní, ale soudobé. Soudobé umění může být tím, že je provokativní, že se zabývá tématy, která bychom velmi často raději nechali schovaná pod kubercem. Může být zdrojem velkého nedorozumění a kulturních válek. Ještě všichni pamatujeme, jak za prezidentování Miloše Zemana byl nepříjemná výstava čínského umělce v Národní galerii, tak je to stálo s tím hlavu potom šéfa Národní galerie. To by je jeden příklad toho, že to soudobé umění může fungovat jako bič na ty, kdo k němu mají nějakou náklonnost. To jsou ti takzvaní kultivovaní lidé, kteří provokují ty, kdo do těch galerií nechodí. Jo, tak máte tedy, že se to od toho roku 1994 nezměnilo?
3: Myslím si, že se mění jakoby celkový klima a samozřejmě jakoby tyhle ty aspekty, které tady byly přítomny jako fakt jako těch 35 let. Nejdřív tam bylo to prostě úplně základní neporozumění, jako proč bychom měli vůbec něco platit, ať se to prostě dělá, jak chtějí.
2: Ať si každý na to vydělá.
3: Na to vydělá, že jo, což je jakoby leitmotiv, jako který je tady od těch 90. let. Potom vlastně přišla nějaká jakoby fáze, kdy se začalo být takový jako normální, nebo to spíš nikomu moc nezajímalo, ale vlastně pořád se na současné umění dívalo jako na nějakou zbytkovou sféru, která,
2: záliba,
3: která je to nějaká jako záliba, vlastně jako dobře. A teď jakoby v tom kontextu jakoby ty celkový jakoby politický změny jako v posledních letech nebo v posledním roce, jako teďka to vidíme, jak to akceleruje, zejména s ohledem jako na obsazení ministerstva kultury, tak vlastně tyhle ty jako latentní hlasy, které často jsou založeny nějaký jako spíš osobní jako zkušenosti, než na poznání vlastně nějakých jako pragmatických celků, které vlastně, které souvisejí s vedením jako krajů nebo měst, tak samozřejmě tohle to najednou jako začíná, jako může být podpořeno vlastně tím co se děje na té celostátní úrovni. Ale ono se to týká jakoby všech jako oblastí, kde o něco jde, jako kde jde o ty důležité jako hodnotové věci týkající se prostě liberální demokracie, týkající se sociální spravedlnosti, týkající se prostě jako toho, co to znamená žít dobrý život. Takže jako v tomhle tom je otázka, kam až jako se dostaneme v příštích letech, a to já nedokážu odpovědět.
2: A když zmiňujete ministerstvo kultury, to bývá považováno za takový okrasný ministerský post. V minulosti byl ministrem kultury Zubař. Byla tam taky dáma, která myslím, že byli tam lidé nekvalifikovaní. Myslím, že ani současný ministr kultury neukazuje, že by měl kdo ví jakou kvalifikaci na toho ministra kultury. Čili všichni to berou, že to je něco zbytného, něco takového, co se obsazuje, protože to tak nějak má, protože to tak nějak z minulosti. V minulosti to tak bylo, tak to nebudeme rušit, protože ta menšina, která tu kulturu zastává, je dost hlasitá a má ty společenské konexe. Není to tak?
3: No to je právě ten optický klam, který si tady jaksi nějak vytvořil v 90. letech a teďka jako zrovna současné obsazení ministerstva kultury ukazuje, jak vlastně to ministerstvo kultury je důležité a silné, protože prostě skrz jako velmi malý rozpočet, velmi málo úředníků a velmi malý výkon jako dokážu vlastně lecos jako udělat. V tomhle případě pokazit, jo? Zničit, jako zdestruovat jako bez plánu B. A to se ukazuje najednou, že to kultura je vlastně jako extrémně jakoby důležitá instituce, protože lze, jako když chci, tak dokážu prostě udělat s ním velký věci, ať už jako dobrý nebo špatný. To, že prostě jako jsme jako společnost nebo jako politici na to, jak k čemu je to ministerstvo kultury dobré, jako rezignovali jako v 90. letech a pak jako s nějakými kosmetickými úpravami jako to přečkalo těch 30 let, jako je to trošku jako někam se vyvinulo, bylo víc peněz, méně peněz, jako nechávali se ředitelé v klidu a tak dál, ale jako vlastně tady nedošlo jakoby k nějaký jakoby velký transformaci. Jo. Pohled na kulturu, fungování ministerstva kultury, peněz, které jdou do kultury, protože zase já nedal mluvím o těch ekonomických aspektech, že mi to přijde otravný, protože prostě myslím si, že to je naprosto zjevný. Jako kulturní průmysl existuje, prostě kultura je prostě součástí genetické výbavy jako celý řady vlastně oboru lidské činnosti, bez kterých by vlastně nikdy nebyly. A pokud jako to nebudeme podporovat, tak samozřejmě jako můžeme zapomenout na inovace, můžeme zapomenout na implementace, můžeme zapomenout prostě na ekonomickou výtěžnost, na všechno. Prostě je to elementární věc. A my jsme nikdy nebyli schopni vlastně to vzít vážně. Jeden z příkladů třeba je rušení zahraničního vysílání Českého rozhlasu. Všechny země na světě, prostě Rusko a Benátský bienále, prostě používají kulturu pro komunikaci svých jako geopolitických, ideologických, politických a jiných jakoby záměrů, i v tom dobrým, i v tom špatným, velmi intenzivně. My jsme na to úplně rezignovali. Úplně rezignovali a nikdo to nezvedl jako ze země. Vždycky se to nějak jako zalátalo. Teďka, jako když jako se bavíme o tom rušení, všichni se snaží skrz kulturu, prostě do toho zahraničního prostoru si pozici posílit jako jim prostřednictvím. A my v tuhletu chvíli, kde tohleto všichni dělají, tak jako od toho ustupujeme. Finsko a jeho architektura, prostě fenomén, jako o kterém se mluví prostě posledních 40 let, teďka už ne tak intenzivně, ale prostě bylo období, kdy to byl grál jako pro architekty, designéry, prostě i pro normální lidi, jakože to bylo spojený vlastně s Altem a s tímhle tím všim. Jak se to vybudovalo? V roce 38 v encyklopedii architektury heslo finská architektura mělo jeden odstavec. V roce 48 mělo dva odstavce. Koncem 50. let už tomu byla věnovaná jako jedna kapitola. Protože prostě založili velmi efektivní agenturu, která se zabývala jako promocí finského designu a finské architektury ve světě. Jo? A měli prostě jako plánovaný jako záměry na Jižní Ameriku, na Střední Evropu, dokonce i prostě ve východním bloku. Vycházely knihy o finské architektuře a designu jako v 60. a 70. letech. Stálo to pár korun a ten dopad byl extrémní. Já neříkám, že musíme jít touhle cestou, jako je to ten marketing před marketingem, ale prostě elementární support a elementární přítomnost jako tam, kde dokonce ani nás to nestojí žádný velký peníze, jako musí být. Benátský bienál je jedním z příkladů.
4: Dalším příkladem může být Česká filharmonie, česká klasická hudba, která je prostě, říká se, že naším nejlepším ambasadorem v zahraničí. Ale když se vrátíme k soudobému, současnému umění, které podle mě je vaše téma, tak je to tím, že to umění je nevyspytatelné, málo srozumitelné a lidé se ho bojí, tak proto ho o něm neuvažujeme jako o ambasadorovi českého uvažování, nebo českého, ne, myslím, toho, které se děje v Česku.
3: Já myslím, že takhle už tak, na takovouhle detailní úroveň už vlastně nikdo nejde, jo? Že to je prostě jako něco, co jako je spíš institucionálního typu a obecně ta kultura vlastně jako je vytěsněná z toho, že by měla být pochorovaná. Jo? A to současné umění nemusí být jako na prioritou. Jo? Ale máme prostě pár příkladů, prostě účast na Saopavu, na Bienále, v Benátkách, kde máme pavilon od prostě 20. let, jako 100 let tam máme ten pavilon. Vedle Francie, vedle Británie, vedle skandinávských zemí, naproti prostě Německu, tak jako to stojí jako nic.
4: No v tom pořadu,
3: a nikoho to nezajímá.
4: V tom pořadu, kde teď mluvíte vy, mi v minulém díle říkala naše zástupkyně v Grónsku, naše ataše říkala, a to je Gróňanka, ona říkala, já jsem se do Česka zamilovala kvůli formadovým filmům, které jsem viděla v Kodani. Čili nás to nestálo nic, ty filmy měly takový význam, že prostě ti lidi najednou vědí o Česku. Tak jak o tom s vámi mluvím, tak zhoršuje se ta situace nebo zlepšuje? Máte dojem, že to...
3: Já myslím, že to osciluje kolem nějaký nuly nebo vlastně někdo furt na nějaký stejný úrovni, že ty debaty se vlastně podobný vedou, to není nic jako poprvé, co bych subjekt zmiňoval, ale jako když jsem to nevysvětlil, nebo jsem se pokoušel, když se to vysvětlil vlastně i na diplomatické akademii budoucím pracovníkům velvyslanectví, tak oni to vůbec jako nepobrali, protože to slyšeli poprvé v životě a přišlo jim to, že to je mimo, protože to prostředí, jako ve kterém se všichni tyhle lidi pohybují, jako to nemá vůbec, jakoby, to tam není jako mentálně přítomně.
4: No, mluví se o kulturní diplomaci.
3: Přece. No to se mluví, ale prostě...
4: Neděláme ji.
3: My ji neděláme, neděláme ji setrvale.
4: Hleďte, vy jste taky člověk, který je člověk ambicí, vy jste taky chtěl být ředitelem Národní galerie, nevyšlo to. V tomhle směru jste spokojený, že děláte skvělou věc a někdo řekne, vedle Národní galerie je to přece jenom městská galerie v Ostravě?
3: Je to takhle. Proč jsem chtěl být generálním ředitelem Národní galerie? Je přesně proto, co jsem tady uváděl já, protože dělám platu. To znamená, určitý typ hodnot jakoby propsat do nějakého prostředí a samozřejmě jakoby to, o čem se tady bavíme, mít proto jakoby ten opravdu jakoby vlivný nástroj a uplatnit tam vlastně jakoby nějakou svoji představu o tom, co to znamená řídit instituci jakýhokoliv typu, tak to je to, o co mi šlo vlastně. To je, co je pro mě důležitý a myslím si, že vlastně, kdyby to udělal někdo jiný, tak vlastně tomu, kdybych viděl někoho jiného, kdo vlastně má podobný profil myšlenkový a větší tlak, já nevím, politický, manažerský, jakýkoliv, tak bych jako to úplně neřešil. Myslím si, že vlastně tam byly dva pohledy, jako, které do dneška jsou ve hře. Jeden je takový trochu jakoby neoliberálně jako marketingový s velkýma jakoby viditelnýma výsledkama, jako který reprezentuje kolega Fajt, jako který vlastně v tom, co on jako sleduje, je důsledný, je velkorysej a prostě má to jako nějaký výsledek.
4: To myslíte, co myslíte tím neoliberálním?
3: Tak jako ten úspěch, jako který je vidět jako počtem lidí a tím, že jako spolupracují s těma velkýma institucemi, mluví těch velkých jakoby věcech a tak dál, což je jako v pořádku úplně a myslím si, že instituce tohoto typu mají směřovat tímhle směrem také, ale vlastně to, co je pro mě jako důležitý, je vlastně pokusit se o proměnu Národní galerie v Praze tak, aby to byla ta občanská jako instituce. To znamená i to, co jako, to, jak funguje vevnitř. Protože bez toho, že bude fungovat vevnitř ta instituce, neunese ani svůj úspěch.
4: Jo, a tam to špak neúspěch.
3: Na to špak neúspěch. A to je to, co vlastně mi tam trochu jakoby chybělo, proto jsem tak jako byl trošku urputný v určitých jako fázích, že jsem si říkal, že nabízím vlastně nějakou cestu, která je podle mě vlastně extrémně jako důležitá a jediná možná jako pro Národní galerii dlouhodobě. A jako když to nevyšlo, teď už jako vlastně všechno má svůj čas, tak vlastně OK, no, vždycky jsem ochoten, schopen jako cokoliv vlastně přispět, protože si myslím, že to je vlastně jako dost jako zásadní moment pro i pro nás jako instituce menší jiného typu, kdy ta centrální instituce vlastně jako drží určitou úroveň nebo určitou linii, určitý typ jakoby sebevědomí a dokáže vlastně předpřipravit spoustu jakoby věcí, nebo prostě, že se nepohybujeme my ve váku, jako, že můžeme odkazovat jako i na tu centrální instituci. Takže jako já vlastně jakoby jsem šťastný člověk jakoby v tom, že vlastně jako jednomu z mála lidí jako v posledních 30 letech se podařilo, no, 50 letech se podařilo vlastně samozřejmě s nějakou dělostřeleckou přípravou jako v těch předchozích obdobích, jako kdy tady to fakt jako nevzniklo jen tak, že jsem přišel sem a přišel do nějaký situace, ale podařilo se mi prostě jakoby vybudovat něco, co podle mě jako je vzorovou jako institucí pro současný umění, funkční, bez ekonomických problémů, jako s nějakým core publikem a s mezinárodním nějakou vnímatelností a zároveň se tady lidi cítějí dobře.
4: Mě zaujalo na začátku, že jste mluvil víc o nutnosti vybudovat kvalitní instituci. To, že je umělecká, je jiná věc. Jste říkal na začátku, takhle jsem vám rozuměl.
3: Jo.
4: Dokážete si najít nějakého spojence v tom smyslu, že vybudoval v Česku, abychom si rozuměli, kam směřujete. Dokážete si vybrat nějakou instituci, která má kvalitní vedení a dobře funguje podle vaší představy a není umělecká?
3: Takhle jsem o tom nepřemýšlel. Jako svého času, jako určitě ústavní soud třeba, jo. Nebo za Motýla Jirky Seitlový jako
4: institut ombudsmana.
3: Institut ombudsmana, jo. Tohle to jsou třeba pro mě jakoby nějaký vzory jako i lidský, jako, nebo ve vztahu jakoby k instituci.
4: Je zajímavé, že jste jmenoval ty lidi v čele těch institucí, jako kdyby každá instituce jako systém potřebovala nejprve ty postavy, ty osobnosti, které o tom systému mají nějakou představu, dokážou si přesadit.
3: Bohužel je to tak, jako to je věc, jako, která mě vlastně jako netěší. Jo, že jako já jsem u toho ombudsmana jsem o tom mluvil, protože jako tam to nějakým způsobem taky vznikalo, ústavní soud taky nějakým způsobem vznikal a i když tam působil, nebo působí kolega Křeček, tak si myslím, že on se to jako úplně nezničí, jo, že vlastně ty základy jsou tak silný, že je to dobře založená, může pokračovat. A pak už jako vlastně, a důležitý u těch zakladatelů je, aby pak už ty instituce fungovaly prostě v nějakých intencích samostatně. Já jsem odcházel z Brna, z Moravské galerie v Brně, kde samozřejmě jako můj nástupce jako prostě proměnil to tak, jako kam já bych to nikam jakoby nevedl, mám s tím jako určitý problém, ale vlastně ta instituce jako funguje. Jo? Může být lepší, horší, jako to už jako prostě jsou jako externality, někdy se to sejde, někdy se to nesejde, ale funguje a vlastně jako je to daný opravdu tím, co jsme tam odpracovali prostě 10 let, já nebo 9 let, já předtím jako Kalio Pichalníkou Nikola, která prostě odešla prostě neúplně šťastně, ale prostě udělala ten úplný základ, o který já jsem se mohl opřít. Já jsem tam udělal nějaký základ a vlastně funguje to. Funguje to a je to prostě výrazný. Ale když bych měl propojit jako ty instituce, které fungují jako jak z hlediska svého účelu, tak i z hlediska toho, jak fungují uvnitř, tak vlastně pro mě byly tyhle ty dva příklady jako po ruce, protože jsem to znal i jako z přímého fungování. A je to něco, jako třeba trochu mi chybí vlastně v těch veřejných institucích obecně v České republice, že tam se příliš spolíhá na tu silnou osobnost, která vlastně to všechno jakoby vytvoří a zachrání. Ale pak, když člověk mluví jako s těma lidma vevnitř, jo, tak to vypadá trochu jinak. A to si myslím, že není dobrý. Nebo to jede nějakým jakoby samospádem. A nebo prostě se ty instituce sami jako neobhajujou. Nebo prostě se instituovali. Čili jako na jednu stranu ta osobnost jako je extrémně důležitá, na druhou stranu já jsem jako trošku jako podezřívavý jako v roli osobnosti v dějinách, že jo, a to se týká i ty Národní galerie, prostě máme před sebou, že jo, ty pořád jakoby vzory Kramář, Cibulka, Kotalík, jako, no, Knížák, Jiří Fajt, jako, no, to jsou prostě alfasamci, jako všechno, jo. Myslím si, že člověk by neměl být jako ředitel alfasamec dneska, jo, někdy to nejde, ale teď si myslím, že jako už to je jako model, který není úplně nejvhodnější, že instituce je prostě sociální, prostě nějaká aktivita. Není to...
4: Že je potřeba jiný druh vedení,
3: jiný než druh
4: ten vedení. Testosteronově, diktátorsko.
3: Jako to si myslím, že není dobře. My jsme dokončili vlastně teďka roční takový proces facilitace, protože samozřejmě to založení a nějaký rozvoj té instituce jako si vyžádal jako i nějakou daň jako v nějakým míře vyhoření jako toho týmu a prostě nějaký únavy jako to stěhování, že my všechno jako stojíme, že jako jsme až na tom posledním místě. Architekt má dost času, realizátor stavby má dost času a my to pak musíme stihnout za 2 měsíce.
4: A facilitací, myslíte, že si vás někdo prohlédl a zjistil?
3: Ne, my jsme si objednali vlastně jako externího facilitátora, který nám pomohl projít nějakým sebezpytem nebo sebepoznáním, nalezením nějakých jako neurologických bodů, který vlastně, o který tušíme, ale nedokážeme si je sami jakoby popsat.
4: Jak vám to vyšlo?
3: No, šlo spíš o to rozehrát ty situace složitě znova a přijít jako na některé věci, vlastně, které jsou pro nás důležitý, jako z hlediska vnitřní komunikace a tak dál. A my jsme vlastně výsledkem jako téhleté facilitace, kromě toho katarzního nějakého účinku, řekněme, je text toho, čemu my říkáme ústava. Je to pravděpodobně první institucionální ústava jako v České republice ve veřejné instituci. A to bude mít ústavu. Jsou některé věci, které prostě my musíme naplnit, že jsou tady nějaké zákony, pravidla, prostě jako, jo, není to legislativa, ale pak jako je tam obrovský prostor, bo to jak vlastně fungujeme uvnitř a tam to máme definované, prostě nějaké hodnoty, způsoby řešení konfliktních situací, které můžou nastat, jako jakým způsobem se chováme jakoby ke svým partnerům a tak dále, tak dále.
4: Můžu si někde tu ústavu přečíst?
3: Bude zveřejněna 1. července, předpokládám.
4: No. To je výročí vaší galerie.
3: Výročí galerie na našich webových stránkách a tohle to je třeba jako extrémně důležitý, protože to je něco, jako na co se může kdokoliv, nejen ten ředitel, nebo vedení jako točit jako na některých věcech, který si myslí, ale že tam je něco napsáno a my můžeme i prověřovat to, jestli projekt, který děláme, souvisí jako s těma hodnotama, jako který tam máme a tak dále, tak dále. A pak jsou tam uvedeny i nějaký nástroje, kterýma vlastně se ten tým může řídit.
4: Marek Pokorný, Galerie Plato, moc krát děkuji za rozhovor a gratuluju k výročí.
3: Děkujeme.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: V Modré na Uherskohradišťsku budují nové záchytné parkoviště. Poslouží návštěvníkům přilehlého archeoskanzenu v areálu Živá voda i poutníkům na sousední Velehrad. Práce začaly v zimě. S otevřením parkoviště počítá obec na přelomu května a června. Náklady činí 16,3 milionu korun. Z 55% je pokryje dotace od Zlínského kraje.
1: Zvolili jsme variantu celokamenného parkoviště, které splňuje všechny normy, samozřejmě je i propustné a ten materiál vydrží věky, takže myslím si, že je esteticky čistá stavba, která připomíná ve tvaru letícího ptáka. Dokonce je to podobné na dudka, kteří tady někde hnízdí, marně hledáme, kde ale hnízdí tu někde dudci, takže je to ve tvaru letícího dudka, že to vyšlo tak akorát na ty normy všechny, když jsme optimalizovali prostě plochu z kamenné tvary, takže je to taková zvláštnost.
0: Informoval starosta Modré Miroslav Kovářík. Parkoviště nabídne 99 míst pro auta a 6 pro autobusy. Jeho součástí bude i točna. Při archeoskanzenu už je jedno velké parkoviště a to funguje. Kapacita je hlavně o víkendech a o svátcích v hlavní turistické sezóně naplněná. Parkovací místa v Modré a na Velehradě nestačí zejména při dnech lidí dobré vůle počátkem července. Na cyrilometodějské slavnosti každoročně míří desítky tisíc poutníků.

0: Emeritní plzeňský biskup a prezident diecézní Charity František Radkovský je čestným občanem Karlových Varů. 86-letý rodák z Třešti vystudoval matematickou statistiku a teologii. Knězem se stal v roce 1970, v duchovní správě sloužil v Mariánských i ve Františkových lázních. Po pádu komunismu v roce 1990 ho papež Jan Pavel II. Jmenoval pomocným biskupem pražským a o 3 roky později ho postavil do čela nové plzeňské diecéze. Podle odůvodnění k nominaci, kterou schválili zastupitelé Karlových Varů, má František Radkovský k městu silný vztah. Navštěvoval je a místní farnost Rybáře si zvolil v roce 2019 za domov. Ve Varech tradičně zahajuje tříkrálovou sbírku nebo ples dobré vůle. Jak jsme informovali, ocenění převzal na slavnosti v Císařských lázních v předvečer zahájení lázeňské sezony. Připomeňme si jeho projev.
1: Těch 23 let, kdy jsem pečoval o tu diecézi západních Čech, která má 2 krajská města, Plzeň a Karlovy Vary. A Karlovarský kraj je vlastně celý v té diecezi, zatímco plzeňský je toho západní část. Sušice, Horažďovice, ty už k nám nepatří, za to nám teď už patří Nepomuk. No a já chci říct, že vždycky mě připadalo takové trochu nespravedlivé, že všecko se dělo víc v té Plzni než v Karlových Varech. Pochopitelně byla to plzeňská diecéze a je to plzeňská diecéze, ale říkal jsem si, že by bylo dobře, aby tady také byla ta reprezentace církve taková důslednější nebo vyšší. No a tak, když už jsem skončil jako důchodce před 10 lety, tak jsem si uvědomil, že by bylo dobře, kdybych mohl být tady. Sice jsem už důchodce, už ne biskup v plném nasazení, ale přesto být tady je přece jenom, myslím, takové znamení toho, že církev i tady má co dělat a snaží se sloužit všem potřebným. A o to se chci snažit. Děkuju.
0: Řekl emeritní biskup František Radkovský k převzetí čestného občanství Karlových Varů.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Krátce před 6. hodinou večerní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Dnes nese téma Válka, láska, naděje. Jejím autorem je Daniel Ženatý.
2: Před 81 lety skončila strašná válka. Dlouhá desetiletí jsme si mysleli, že už přece žádná další válka být potom nemůže. Možná jsme si trochu povýšněně mysleli, no i kdyby tak někde v nějakém barbarském koutě světa, ale tam, kde jsou lidé vzdělaní a mají rozum, tam přece nic takového být nemůže. A je. A už ta současná válka v Evropě trvá téměř tak dlouho, jako ta druhá světová. Rádi bychom našli nějaké řešení, aby války nebyly. Ale žádné univerzální řešení nemáme. Nicméně jsem přesvědčen, že cesta k tomu, abychom žili bez válek, nějak souvisí s životem v pravdě, s životem v lásce, s životem v respektu jednoho vůči druhému. Dovolte mi vzpomínku. Příkladem pokroucené pravdy je pro mne polovina 80. let minulého století. Studoval jsem tehdy 2 semestry v bývalé Německé demokratické republice. V tamnější televizi šel tenkrát jeden sovětský válečný film za druhým. A já jsem potkával ve městě, v kostelích, v rodinách děti, které do určitého věku drželi palce statečným sovětským vojákům a radovali se z toho, když ti zlí nacisté umírali jako červy a jejich tanky lítaly do vzduchu. Aby bylo jasno, sovětských vojáků si vážím, zvláště těch, kdo padli v bojích za naši svobodu. A vím, že válku rozpoutali Němci a že si celý svět přál, aby byli poraženi. To ano. Ale co ty děti tenkrát v NDR? Jak jim vznikal v hlavě chaos? Všichni kolem se tvářili, jako by ti zlí němečtí vojáci byli odněkud odinut z jiné planety, jako kdyby to nebyli jejich sousedé, dědové, strýci, známí. A 9. května se všichni povinně radovali z vítězství Rudé armády. Z vítězství koho nad kým? Nad sebou samými? Jakou rozdvojenost to tenkrát v dětech muselo působit? Pravda a láska. Pravda o tom, jak to bylo. Pro tehdejší obyvatele západního i východního Německa pravda těžká, drsná, ale jedině možná, aby mohl nastoupit proces těžkého smířování se svými dějinami, s generací svých otců a dědů, se sebou samými i s těmi, kterým ublížili. A pak je možné toto smířování prolínat s láskou a respektem, s nadějí. Je to možné i po 81 letech a je to nezbytné i dnes. A tak sláva těm, kdo i dnes, blízko či daleko, bojují o svou svobodu, snaží se žít v lásce, pravdě, smíření a naději. Pěkné májové dny vám, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

0: Bylo 18 hodin, posloucháte Proglas. Předložme události končícího týdne našemu otci prostřednictvím Ježíšovi i naší matky, Panny Marie. Ve víře, že i my jednou z mrtvých vstaneme, budeme v příštích minutách rozjímat tajemství slavného růžence. Modlit se s vámi bude Josef.
1: A Norbert.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: Modleme se o požehnání pro začínající misi apoštolského nuncia arcibiskupa Juda Tadease Okola na Haiti. S Českem se nigerijský diplomat tento týden rozloučil. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přivedi do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Včera jsme si připomněli výročí konce druhé světové války. Prosme za trvalý a spravedlivý mír pro celý svět. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Modleme se za papeže Lva XIV., který je právě rok ve funkci. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusti nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: 20 let vysílání slaví dnes a zítra v Ostravě televize Noé. Prosme za lidi, kteří stáli u počátku stanice, i za ty, kteří v ní pracují, za její diváky a příznivce. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: tomto týdnu hasiči bojovali s požárem v Českém Švýcarsku. Prosme za ně a za všechny, kteří se nasadili pro likvidaci katastrofy. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Panno Maria, oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. Růženec zakončíme znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: Folklorní sedmička na Proglasu.
1: Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším prvním májovým v pořadí 210. kolem folklorní sedmičky. Zatím jediné a jedinečné hitparády lidových písní na rozhlasových vlnách. Vítají vás hudební redaktorka Helena Bredfeldová a mistr zvuku Tomáš Hlávka. Přeji vám klidný a ničím nerušený poslech. Ze studia Proglasu v Brně pod Špilberkem zdravíme naše pravidelné i náhodné posluchače u všech druhů rozhlasového příjmu. Těšíme se na vaše hlasy, ať už nás posloucháte v premiéře, v repríze či z našeho audioarchivu. Od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 21. května do 12. hodiny polední budete mít možnost hlasovat o pořadí soutěžních písní v 210. kole hitparády. Nabídneme vám obvyklých 7 písní v podání zpěváků a lidových muzik z Čech i z Moravy. Hlasovat můžete pro 1 až 3 z nich. Každý váš hlas může napomoci vašim favoritům postupu a vám po případě k zajímavé hudební ceně. Podle pravidel hitparády může píseň zaznít pouze 3krát. Pokud ji svými hlasy pošlete dál, vystřídá ji druhá, po případě třetí od stejného interpreta či hudební sestavy. Nejsnazší hlasování je pomocí SMS na číslo telefonu hudební redakce 736 510 850 nebo formuláře z webových stránek Proglasu. Tam si také můžete přehráním pořadu zopakovat všechny soutěžní písně v čase, který vyhovuje právě vám. Možnosti hlasování samozřejmě zopakujeme v závěru pořadu. Do dalšího kola postoupí tedy nejméně 3 při rovnosti hlasů i více písní. Ty, které nevyberete, v dalším kole nahradí novinky. Teď tedy výsledky minulého kola. V sobotu 16. května se v Kroměříži koná Hanácký den. Bohužel novince z minula v podání muziky hanáckého folklorního souboru Krušpánek z Velké Bystřice Náš Kohoutek Kokrhá se postoupit nepodařilo. Na novinkové pozici ji tedy střídá muzika souboru Gaudeamus při Vysoké škole ekonomické Praha se zpěvákem Pavlem Brennerem z písní Okolo kláštera. Přejeme jí, ať se vám líbí.

Napodruhé už se Kláře Blaškové, ještě jako dětské zpěvačce, v tradiční soutěži Děti a píseň už postoupit nepodařilo. Proto na novinkové pozici v hitparádě přivítáme opět po delší době zpěváka z Horňácka. Je jím tentokrát Martin Čambal, výrazný představitel tradičního horňáckého zpěvního stylu, který už si dávno zasloužil sólové album. Nabídne nám zbojnickou baladu Zaplakala Drýnová z alba Zpívání z Horňácka.

Vaše hlasy nestačily na postup ani muzice valašského souboru Klobučan a zpěvákům Karlu Máťovi a Ladislavu Tarabusovi z písní Když jsem orál. Třetí novinkou aktuálního kola folklorní sedmičky je píseň mladé muziky Notičky ze středočeských Hřebnic a jejího kapelního sboru s názvem Mysliveček mládeneček. Pokud se vám líbí, podpořte ji svými hlasy.

Z novinek minulého kola dosáhla na postup pouze muzika Radošov z Veselí nad Moravou s primášem Radimem Havlíčkem. Píseň Páslo dívča husy z alba Láska a vojna tedy znovu zaspívá Klára Plašrybová. Pokud se vám líbí, pošlete jí hlas.

Už po třetí zásluhou vašich hlasů uslyšíme cymbálovou muziku Ženičky s vedoucí Marcelou Trtkovou a ženský sbor Klebetnice z Hluku. Jestliže dívčí táhlice Třeba sujá dcera chudobného otca zabuduje u vás i tentokrát, vystřídá jí příště další píseň od téže muziky.

Silný a aktivní fanklub mladé dudácké muziky Strakonice již netolik výrazně, ale přesto dostatečně podpořil své favority. Proto polku Přešťovická náves, která postoupila z druhého místa, uslyšíme i po druhé. Děkujeme za hlasy a přejeme úspěch i v dalším kole.

Na první místo, a tedy dílčí vítězství, se díky vašim hlasům probojovala cymbálová muzika z Osvětiman. Není divu, krásný ženský dvojzpěv Jany Krýsové a Věry Mičkové v písni Proč Krušinko v břehu stojíš, bere za srdce. Ne nadarmo, jsem si jej kdysi dávno před lety vybrala do antologie moravské lidové hudby. Gratulujeme k etapovému vítězství.

Právě dozněla nabídka 210. kola hitparády lidových písní na vlnách Proglasu. Na řadě je stručná rekapitulace soutěžních písní.

A je tu dětská kapela Notičky s písní Mysliveček mládeneček. Páslo dívča husí nám zaspívá Klára Plaširybová za doprovodu souboru Radošov z Veselí nad Moravou.

0: A konečně minulí vítězové, cymbálová muzika z Osvětiman, zpěvačky Jana Krýsová a Věra Mičková s písní Proč Krušínko v břehu stojíš. Další soutěžní kolo folklorní sedmičky zazní v premiéře v sobotu 23. května. Hlasovat tak můžete od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 21. května do 12. hodiny polední. Máte několik způsobů, jak podpořit své favority. Přes formulář na našich webových stránkách, mailem na adresu bredfeldova@proglas.cz a též SMS-kou na číslo hudební redakce 736 510 850. To je pro dnešek vše. Všem posluchačům děkujeme za pozornost a přejeme krásný jarní víkend. Pro dnešek se s vámi loučí z hudební režie Tomáš Hlávka a od mikrofonu Helena Bredfeldová. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
1: Folklorní sedmička. Naladíte každou sobotu v 18.30.
2: Bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. A už vítám u rozhlasových přijímačů všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček, který bude patřit pohádce, písničkám, ale také modlitbě.

V pohádkové abecedě Gabriely Kopcové teď otevřeme příběh pod písmenkem Eň. Máte se na co těšit, protože to bude vyprávění o oblíbeném plyšákovi.

0: Skoro každý z nás má nějakého plyšového kamaráda. Psa, lva, tygra, slona, koníka nebo kočičku. Nemusí být moc velký, drahý nebo skvělý. Hlavně, že je to ten pravý, protože jsme si ho oblíbili. Takového plyšáčka pak opatrujeme jako oko v hlavě. Někdo to i trochu přehání. Třeba jako holčička Nina v dnešní pohádce. Jen si poslechněte, kdo byl její kamarád. Jmenoval se Ňunínek a byl to plyšový medvídek. Chlupatý, zrzavý a roztomilý, ale také hodně rozmazlený. Nina ho měla moc ráda a přepečlivě se o něj starala, až toho bylo trochu moc.
1: Ňu, ňu, ňu, medvídku, Ňunínku.
0: Zpívala mu v jednom kuse, když ho chovala. Dávala mu také do pusy dudlíka Ňuníka a on ho spokojeně cumlal. To se mu líbilo, jenže pak nemohl mluvit ani jíst, dokud ho Nina zase nevyndala. Nejraději měl tenhle rozňuňaný medvěd kašel. Cože, že tomu nevěříte? Ale ano, vždycky když zakašlal, tak byl přímo nadšený. Po lžičkách musel totiž hned užívat od své maminky holčičky sladké syrupové kapky. Někdy jich na nemoc dostal až moc, tomu pak v bříšku žbluňkalo. Jestli to pak nebude nějaká další, horší nemoc, to žbluňkání.
1: Medvídku, Ňunínku, ty moje zlatíčko, co mám s tebou dělat?
0: Holčička Nina utíkala pro radu ke kamarádkám. Ale sotva jí holčičky zahlídly s medvědem v náručí, tak volali.
2: Pozor, Ňunínek je zase nemocný. Zachraň se, kdo můžeš.

0: Věděli, že si s tímhle medvědem budou muset hrát jenom tak, jak jim Nina dovolí. A to je velká otrava.
1: Tiše, buďte potichu. Už spinká jako andílek. Ňu, ňu, ňu.
0: Napomínala je medvídkova maminka Nina. Nakonec si s ní a s medvídkem holčičky hrály, ale museli hodně používat ň, jinak by jim ho Nina ani nepůjčila.
1: U medvídka ňuninka musí být všechno eňo, něňo,
0: zdůrazňovala.

0: A tak ho všechny museli léčit z nemoci, vzali ho na procházku na koloniádu, koupali ho v túnice, krmili ho boňbóny a česali ho hřebeněm. A slunit se s ním jen tak nedalo, museli počkat, až bude svítit slunceňo.
1: Neměli bychom raději chytat pulce, to bude větší zábava.
0: Napadlo některou, protože už je ňunínek tak uňunínkoval, že se raději rozprchli a zamířili k nejbližší hluboké louži.
2: To nic, medvídku ňunínku, neboj se. Ňuňuňu, my budeme vždy spolu.
0: Utěšovala ho nerozumná holčička Nina. Stejně svého medvídka nechtěla nikomu půjčovat. Co kdyby mu někdo skřivil vlásek? Vlastně, pardon, chloupek. Ňunínek musel stále vypadat jako nový. Holčička Nina mu totiž slíbila, že až vyroste, tak ji medvěd doprovodí k ženichovi. Slavnostně pojede na kapotě auta, až se ona bude vdávat. Proto teď musí na sebe pozor dávat. Ale já vám nevím, jestli nám Nina z toho ňuňánkování nevyroste, nikdo jiný než plyšák to s ní dlouho nevydrží.

Rozňuňaný příběh o holčičce Nině vám četli Aneška Jakubcová, Romana Odstrčilová a Adriana Růžičková. Texty upravila Irena Kintrová a zvuk měl na starosti Pavel Kunčar. Zítra přejdeme k písmenku O a budeme dělat nějaké pěkné osloviny. Teď už vás děti zvu ke společné modlitbě. Začneme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý Pane, jdu spát a děkuji ti za odpočinek, za to, že budeš se mnou, za to, že nade mnou držíš svoji ochrannou ruku i za radost, kterou mohu teď právě prožívat. Uč mě, jak se o ní mám dělit s ostatními, aby každý člověk mohl mít podíl na tvé dobrotě, kterou nám prokazuješ. Amen. Sluníčko už pomalu zapadá a já vám, děti, přeji krásnou dobrou noc. Ale ještě než ulehnete, mám tu pro vás dvě hezké písničky, tak doufám, že se vám budou líbit. No a zítra zase naslyšenou.

0: Proč pláčeš, co to máš za nápady?
1: Proč pláčeš, co to máš za nápady?
0: Ten, koho hledáš, je přece tady.
1: Ten, koho hledáš, je přece tady.
0: Proč pláčeš, co to máš za nápady?
1: Proč pláčeš, co to máš za nápady?
0: Jsem tady s tebou, jsem s tebou.

Haló, haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.

Příjemný poslech příští hodiny vysílání Proglasu vám přeje Milan Tesař. Začíná hudební týdeník Slyšte lidé, dnes věnovaný evropskému jazzu. V březnu 2026 jsem dostal pozvánku na čtyřdenní festival Jazz Door Strasbourg Budapest, který se konal v budapeštském hudebním centru a konkrétně v tamním klubu Opus. Šlo o 4 večery, vždy po 2 koncertech. Z 8 sestav, které se na festivalu představily, si pustíme 7. Ta 8. je totiž čistě koncertní projekt a dostupnou nahrávku zatím nemá. Více si řekneme i o samotném festivalu, ale začneme skladbou skupiny Big Fish, která celý festival 25. března zahájila. Jde o kvarteto, které vzniklo spojením tria Dancing Birds s francouzskou saxofonistkou Leou Sieschelsky. Trio Dancing Birds tvoří saxofonista Julien Soro, kontrabasista Gabriel Midon a bubeník Ariel Tessier. Soubor Big Fish se původně věnoval interpretaci skladeb jazzových osobností 20. století, jako byli Paul Motion, Ornette Coleman a Chris Lightcap, brzy se však vydal vlastní autorskou cestou. Dnes každý člen přispívá vlastními kompozicemi. Dvojice saxofonistů vytváří výrazovou linii plnou kontrastu, zatímco rytmická sekce hudbu pevně drží a usměrňuje. Z alba Big Fish si poslechneme skladbu Juliena Sora Minerál.

To byla skladba Minerál v podání francouzského jazzového kvarteta Big Fish. Představujeme si soubory, které vystoupily v březnu 2026 na třetím ročníku festivalu Jazz Door v Budapešti. Jazz Door, což francouzsky znamená zlatý jazz, je festival, který už 40 let probíhá ve Štrasburku. Před asi 10 lety začal svůj koncept vyvážet do Berlína a v roce 2023 se poprvé uskutečnila edice festivalu právě v Budapešti. Druhý ročník této budapešťské pobočky proběhl v roce 2025 a třetí tedy v březnu 2026. Koncept je takový, že umělci, kteří se prezentují na festivalu ve Štrasburku, vyjedou třeba právě do Budapešti, aby se mohli představit i divákům a také profesionálnímu publiku ve střední Evropě. O tom řeknu víc zase za chvíli. Důležité také je, že vedle francouzských souborů se v Budapešti představily i skupiny s maďarskými hráči. Jednou z nich bylo trio Transcendent Triptych, které propojuje vlivy rané, klasické i folklorní hudby a snaží se nově definovat podobu současného avantgardního jazzu. Hudba tria stojí na pevné souhře všech tří hráčů, kdy se rytmus, harmonie i melodie organicky prolínají a vytvářejí vrstevnatý celek. Trojici tvoří maďarský saxofonista János Áved, rakouský pianista David Six a německý bubeník Tilo Weber. Triu vyšlo v dubnu nové album u vydavatelství BMC, o kterém ještě bude řeč. Teď si z alba poslechneme skladbu Da Feld es ab von ihm, to se mu uleví.

Poslouchali jsme maďarsko, rakousko, německé trio The Transcendent Triptych ve složení János Áved na saxofon, David Six na piano a Tilo Weber na bicí. Zmínil jsem vydavatelství BMC, u kterého vyšlo album tohoto tria. Zkrátka znamená Budapest Music Center a jde o tutéž instituci, ve které se odehrával celý festival Jazz Door Strasbourg Budapest. Jedná se o několikapatrovou budovu v centru Budapešti, ve které se nachází jazzový klub Opus, několik koncertních a přednáškových sálů, nahrávací studio, obrovská knihovna a archiv hudebnin a sídlí zde právě i toto hudební vydavatelství, které se zaměřuje na jazz, soudobou vážnou a experimentální hudbu. Ostatně po jeho produkci dnes sáhneme ještě vícekrát. Pojďme si ale představit dalšího účinkujícího z festivalu Jazz Door Strasbourg Budapest. Bude to francouzsko-korejské trio Vakan. Tvoří je pianistka Francesca Han, kontrabasista Pierre Fenichel a bubeník Fred Paska. Vedle jejich nástrojů však v jejich hudbě hraje významnou roli také ticho a zvukové detaily, drobné ruchy i prostorová zvuková krajina. To vše vytváří určité napětí a nový zpomalený vjem času i reality. Inspirací k jejich albu Being Dantes byl román Hrabě Monte Cristo od Alexandra Dumase, konkrétně proměna Edmonda Dantese během věznění v pevnosti If. Poslechneme si skladbu Vakan.

týdenníku Slyšte lidé se dnes ohlížíme za festivalem Jazz Door Strasbourg Budapest, který se konal v březnu 2026 v klubu Opus v Budapešti, respektive v budapeštském hudebním centru, v centru Budapešti pár desítek metrů od Dunaje a kousek od ikonické Budínské tržnice. Jak už jsem říkal, jde o partnerskou akci strasburského festivalu Jazz Door, který takto do střední Evropy vyváží francouzské umělce a v rámci festivalu je kombinuje například se sestavami s maďarskou účastí. Přitom nešlo jen o představení těchto interpretů fanouškům jazzu přímo v klubu. Pořadatelé na festival cíleně pozvali skupinu asi 8 hudebních profesionálů z různých zemí. Já jsem byl pozvaný za Česko, v klubu, na koncertech, ale také na společných obědech a večeřích jsem se potkával s kolegy z Polska, Rumunska, Rakouska a Německa a také s francouzským ředitelem festivalu Vincentem Bessierem. Další, kdo se na festivalu představil, bylo francouzsko-norské trio TIM, což je zkratka, která znamená Time, Infinite, Microscopic. Stejně se jmenuje i album, které trio vydalo právě u vydavatelství BMC v Budapešti. Projekt tematizuje pomíjivost krásy a paměti v kontextu současného světa, ohroženého zánikem kultur i přírodních druhů. Jde o setkání dvou norských hudebnic, Karolin Wollis a Inger Hanisdal, s hudební vizí Sebastiana Palise, který pro projekt vytvořil kompoziční rámec. Produkce tria se pohybuje mezi minimalismem, improvizací a prací s pamětí, její proměnlivostí. Doplním, že Karolin zpívá, respektive pracuje s hlasem a také s elektronikou. Inger Hanisdal hraje na housle a Sebastian na klavír a syntezátory. My uslyšíme ze studiové nahrávky tuto zmíněnou sestavu. Na koncertě místo Inger hrála na housle Selma French Botstadt. Skladba, kterou vám pustím, se jmenuje For Betsy.

Po ukázce hudby spíše experimentálního tria Tim se vrátíme k jazzu ve vlastním slova smyslu. Jako další francouzská sestava se na festivalu Jazz Door v Budapešti představil saxofonista Christophe Monio se svým kvartetem. Jedná se o sestavu, která vznikla u příležitosti 25 let festivalu Musique à Uir ve Francii a vedle Moniota ji tvoří pianistka Sofia Domansiš, kontrabasista Felipe Cabrera a bubeník Denis Charol. Svou hudbu popisují jako návrat ke známým jazzovým chutím v novém zpracování. Repertoár, který vznikl přímo pro toto kvarteto, došel zhmotnění na loni vydaném albu Hypersensitivity, které jsem na festivalu přímo od Christopha Moniota dostal. Nabídnu vám z něj 11-minutovou skladbu Begin pour un ami, která na koncertě také zazněla. La, la.

Poslouchali jsme skladbu francouzského saxofonisty Christopha Moniota Begin pour un ami z alba Hypersensitivity. Ohlížíme se za festivalem Jazz Door Strasbourg Budapest, který organizoval francouzský tým ve spolupráci s budapeštským klubem Opus. A právě v Budapešti se festival v březnu 2026 konal. Pořad sice ještě nekončí, ale my si teď pustíme kapelu, která celou čtyřdenní přehlídku uzavírala. Šlo o maďarsko-rakouské kvarteto v čele s maďarským hráčem na perkuse Andrášem Déšem. Toho mimochodem známe i ze spolupráce s českým kontrabasistou Tomášem Liškou. Své nové kvarteto Déš vytvořil ve Vídni s trumpetistou Martinem Eberlem, s pianistou Filipem Nikrinem a s kytaristou Knedžim Herbertem. Toho na festivalu nahradil Márton Feňvéši. Cílem formace je zachytit podstatu evropského jazzu, rozmanitost, otevřenost a schopnost vzájemného naslouchání. Hudba čerpá z amerického i evropského jazzu, z klasické hudby, tradičních rytmů i z energie rocku, čímž vytváří mnohovrstevnatý a dynamický celek. Kvarteto vydalo právě v březnu u BMC Records v Budapešti nové album Decisions We Make. Z něj si poslechneme skladbu Brigittenauer Ballad.

Během 4 večerů se na festivalu Jazz Door v Budapešti představilo 8 evropských jazzových formací. Žádnou z nich jsem předtím naživo neslyšel, i když jsem znal některé konkrétní hudebníky, včetně před chvílí zmíněného Andráše Déše. Pro mne osobně byla cena také návštěva celého budapeštského hudebního centra s nahrávacím studiem, koncertními sály a také s vydavatelstvím BMC Records, z kterého jsem si přivezl spoustu inspirativní hudby a svůj 4denní pobyt v Budapešti jsem využil i k tomu, že jsem navštívil další hudební vydavatelství Fono, které se věnuje lidové hudbě, world music a také etno jazzu. Jeho produkci v posledních letech sleduji a alba dostávám, ale přivezl jsem si některé starší tituly a hlavně vám budu postupně nabízet v pořadu, jak se vám líbí, rozhovory s některými maďarskými hudebníky, které jsem přímo v budově Fono Records natočil. Ale zpět k festivalu Jazz Door. Neposlechneme si mezinárodní kvarteto The Ocean Within Us v čele s kontrabasistou Pascalem Nigenkemperem, protože jde zatím o čistě koncertní projekt. Rozhodně však nesmím vynechat poslední sestavu, která se mně osobně líbila možná z celého festivalu nejvíc. Jde o francouzsko-norsko-německou skupinu Garden of Silences, která hraje v neobvyklém obsazení housle, trubka, akordeon a kontrabas, což vytváří prostor pro pestrý dialog mezi nástroji i hudebními tradicemi. Na trubku hraje Arve Henriksen, u nás známý například z intenzivní spolupráce se slovenským kytaristou Davidem Kolárem. Na housle hraje Clément Janiné, na akordeon Amber Villermos a na kontrabas Robert Lukaciu. Hudba překračuje hranice stylů. Vedle barokních inspirací se objevuje zvuk švédské nikl-harpy, prvky mikrotonální hudby i lidových písní. Album tohoto souboru vyšlo u BMC Records na začátku května a my si z něj poslechneme skladbu Transformations. V pořadu Slyšte lidé jsem vás dnes vzal na výlet za tóny evropského jazzu. Pouštěli jsme si skupiny, které vystoupily v březnu 2026 v Budapešti na festivalu Jazz Door Strasbourg Budapest. Pořadatelům festivalu děkuji za pozvání, spolu pořadatelům z Budapešťského hudebního centra a z klubu Opus Pak za pohostinnost. Budu rád, když mi dáte vědět, jak vás toto zastavení s evropským jazzem zaujalo. Na závěr tedy budeme poslouchat francouzsko-norsko-německou skupinu Garden of Silences. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.

0: Sousedé ve válce, tak přesně takový je název nové knížky historika Vojtěcha Kincla. Je o českých odbojářích, ale třeba i o kolaborantech a členech NSDAP a také o osudech židovských rodin. Před 80 lety skončil konflikt, který se nedá s ničím jiným srovnat. Zemřelo v něm 60 milionů lidí. A právě události posledních dnů druhé světové války budou tématem dnešního Charitóku. Ze studia zdraví Naděžda Hávová. A zdravím také Vojtěcha Kincla z Historického ústavu Akademie věd České republiky. Vítejte u nás, pane doktore.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den, díky.
0: Když se řekne konec druhé světové války, jenom velmi rychle a taky velmi stručně, co se vám vybaví?
1: Obrovská vlna nadšení, obrovské nadšení z nabité svobody a takový ten nádech toho, že konečně těch 6 let utrpení je pryč. Na druhou stranu obrovské zklamání pro mnoho lidí, kteří se nedočkali těch nejbližších, kteří měli přijít a čekali na ně, nebo se vraceli z koncentračních táborů, z pochodů smrti a nedočkali se vlastně doma nikoho, což byla většina těch židovských obyvatel. A taková ta nejistota z budoucna, co přinese těch následujících několik měsíců nebo nejbližších let. Mnoho lidí ale tak neuvažovalo, protože potřebovali vyřešit tu akutní, aktuální situaci, kterou měli prostě před sebou. A to bylo to nejhorší, tedy jako vyrovnat se s tím, že nemáte mnozí, přišli úplně bez dokladů, přišli bez oblečení, bez potravin, bez zázemí. A teď tu situaci bylo nutné okamžitě řešit. A zrovna, když tedy natáčíme tady v sídle katolické Charity, tak to bylo jedno z prvních míst, které zafungovalo vlastně okamžitě 8. 9. května. Tady vzniká sběrné centrum, kde se shromažďují lidé, kteří jsou různě zachytáváni v centru Prahy nebo v tom nejbližším okolí.
0: Kde to tehdy bylo, sem. To sběrné místo?
1: Ono jich bylo několik po celé Praze, ale vlastně se to pohybovalo tady jako kolem Václavského náměstí, tak v různě ještě i v improvizovaných místech Červeného kříže, ale tady je důležité, že ty organizace, jako byl Červený kříž nebo Katolická charita, fungovaly už během války, to znamená, ta organizace nebyla roztržená, nebyla poničená, ale nebyla samozřejmě tak aktivní, jak by bylo potřeba. To se ale podařilo zvládnout během prvních 10 hodin po vyhlášení kapitulace a tyhle ty organizace začaly fungovat hrozně rychle.
0: A kdo v té tehdy katolické charitě působil? Já si nedokážu představit, že to byli muži. Myslím, že ti většinou byli na frontě nebo se právě vraceli. Byly to většinou ženy nebo ne?
1: No, byly to ženy, byly to zdravotní sestry, byly to taky lékaři samozřejmě, kteří pomáhali, dobrovolně odcházeli z těch nemocnic přímo do terénu, takže to bylo vidět, že tato situace zafungovala. Ale pokud máme třeba fotografie a těch je jenom několik a my bohužel nemáme nějaký velký zdroj, co nabízí dnešní doba, tak třeba sbírání těžce raněných nebo dokonce mrtvých, tak to bylo na starosti vyložení mužů, mužská záležitost. Vidět, že to byli většinou seniori a lidé, kteří pomáhali už během té války lidem, kterým bylo potřeba, uprchlíkům. Tady bych zdůraznil, že například právě ta charita nebo Červený kříž samozřejmě nerozlišoval podle národnosti. Pokud byl někdo uprchlík Němec nebo byl uprchlík Čech, tak ti dostávali tu pomoc vždy a vlastně za všech okolností. Samozřejmě, že například nacistická strana se snažila tu pomoc německým obyvatelům násobit, tedy dávat jim lepší potraviny nebo podobně, ale jinak ty organizace fungovaly v téhleté době tady v Praze jako velmi jako nestranně, neutrálně, ale účinně. To bylo důležité.
0: My se k tomu ještě dostaneme, když mluvíme o těch asociacích, co se nám vybaví, když se řekne konec druhé světové války, tak se přiznám, že mě se vybaví Jihočeská obec Čimelice. To je obec, ze které částečně pocházeli moji předkové, je v jižních Čechách, na Písecku. No a právě v Mlýně u Čimelic podepsal fanatický nacista, velitel Waffen-SS Karl von Pickler Burghaus kapitulaci. A to bylo v noci na 12. května roku 1945. Co se tam tehdy v tom Mlýně odehrávalo?
1: Aby jsme si představili tu situaci posledních týdnů války, v podstatě nedaleko Mladé Boleslavy a v celé této oblasti bylo shromážděno skoro 750 000 pozuby ozbrojených vojáků, kteří prchali před východní frontou. Už se stahovali a byli drženi v takovém kotli, kde je sevřela ze severu i z jihu sovětská armáda. A jejich hlavním cílem v těch prvních květnových dnech bylo přesunout se k americkým liniím, protože už vlastně měli hlášení a věděli, že americká armáda překročila hranice u Aše, u Chebu a postupovalo do západních Čech. No a ním se podařilo postupně se stahovat právě k jižním Čechům, k Písku, k Českým Budějovicím, tak aby se dostali právě do zajetí k americké armádě, ale Americká armáda v noci z 8. na 9. května uzavřela ty hranice, takže všichni tito vojáci, především členové SS, samozřejmě jednotek, které byly, to byly hrdlořezové, takže ti byli drženi tak, že se měli dostat do zajetí k sovětské armádě a to nechtěli. Takže ten závěrečný střet mezi Sověty a právě touhletou jednotkou, poměrně velkou, tam měla asi 12 nebo 15 tisíc mužů, tak je považován za poslední střet druhé světové války na našem území, ale ta bezvýchodná situace nakonec vedla Picklera ke spáchání sebevraždy a jakoby ukončení celého toho marného vzdoru, protože nebyla šance té obrovské přesile těch sovětských vojsk vzdorovat, to nešlo.
0: Jaké největší mýty máme s osvobozením v květnu roku 45 spojené?
1: Neřekl bych, že úplně mýty, ale nepřesnosti. A to si můžete všimnout, že je úplně jedno, která to je generace, jestli to jsou starší obyvatele nebo mladší. Položte otázku, které armády osvobodili Československo. A vždycky dostanete informaci samozřejmě Sověti a Američané. To, že ještě na naše území přišla poměrně velká početná jednotka Belgičanů, která přichází z Američany do Plzně, to je vlastně vynecháváno. To vědí opravdu jenom Plzeňani, protože tam ve chvíli, kdy máte oslavy, tak tam visí americké a belgické vlajky. Ale na druhé straně se Sověty přichází velká jednotka Rumunů, takže to je skoro 70 tisíc vojáků, z toho 12 tisíc je pohřbeno v Brně, takže to byly velké válečné ztráty. A dalších několik desítek tisíc Poláků, kteří právě to Písecko osvobozují a přichází na tuto část, takže to je najednou velký počet lidí, který přichází i z těchto armád. V porovnání s tím jsou naše ozbrojené síly vlastně velmi malé, to je 20 tisíc vojáků, kteří celkově z těch zahraničních armád přichází, takže ta naše vojenská síla byla malá. O to důležitější bylo celé povstání, národní povstání. Od 1. května až do toho 10. května povstávají jednotlivá města. Já to záměrně protahuju před ten termín 5. květen a za ten termín 8. květen, protože především smrt Adolfa Hitlera, tak jak ji oficiálně oznámil protektorátní rozhlas, tak vyvolala v některých městech vlnu nadšení a představu toho, že už skončila válka 1. května, což pravda nebyla. A taky vedlo to k řadě masakrů civilního obyvatelstva, ať už se jednalo třeba o potlačení Přerovského povstání, tam byli někteří rukojmí zavražděni následující den u Olomouce, další místa, která prostě docházelo k těmto velkým masakrům. A vlastně v souvislosti s tou marnou nadějí, že ta válka už skončila, ale on to ještě další týden trvalo.
0: Po osvobození potom dostali Češi možnost se pomstit za ty válečné útrapy. Nejenom za ně, ale za ty masakry, které probíhaly přesně v tom období mezi 1. a dejme tomu 12. 15. květnem, kde k těm největším tragédiím docházelo. Vy už jste zmínil to Přerovsko.
1: Ono je to těžký hodnotit, protože my vlastně máme souvislou dlouhou válku, která je rozdělena na dvě hlavní formy teroru. Jeden je ten intenzivní, ten akutní, který probíhá před očima veřejnosti. Takže to máme, ať už je to třeba 17. listopad 39, takový ten velký jako útok na české vysoké školy, zatýkání. A to je ten teror, který je jako očividný, veřejný a prostě vyloženě má ukazovat sílu toho režimu. A pak je to ten pomalý dlouhodobý teror, což je třeba dlouhodobé zatýkání a věznění vězňů v koncentračních táborech. A ten řekněme, tlak a ta frustrace z těchto dvou terorů se nám najednou propojuje v té květnové revoluci, ale ona pokračuje ještě dál během května, června a července 1945, hlavně především ve vyrovnávání si účtu. A teď se nebavíme jenom vůči Němcům, ale i vůči Čechům. Takže ty ulice se nám najednou plní davem, který vytahuje z bytů, ať už Čechy nebo Němce, ať vinné nebo nevinné, prostě někoho, koho označí a začnou je lynčovat. A to je vidět na fotografiích z té doby poměrně často, i když těch sérií fotek nemáme tolik, ale třeba Nymburk zveřejnil úžasné snímky přímo z ulic a nám to ukazuje tu atmosféru doby, kdy jste vlastně neměli úplně jako šanci na nějaký právní stát nebo na nějaké jako právní srovnání. To se všechno ta společnost musela zase vybudovat a ten právní ta právní rovnováha přichází až od léta 1940.
0: A teď mi řekněte, vy už jste naznačil úlohu Charity a tehdejšího Československého Červeného kříže. Jakou roli v těchto dnech začínají hrát právě charitativní a humanitární organizace, když vidí ty konkrétní jednotlivé lidské příběhy, když vidí, co se děje mezi sousedy?
1: No, to je další velké téma, vůbec nejznámější akce, ať už Červeného kříže, nebo i té Charity, je vlastně zajištění posledního geta v Evropě, a to byl Terezín, protože Terezín byl sice osvobozen na počátku května, ale tyfová epidemie jej uzavřela a izolovala až do konce června, takže tam byl měsíc a půl, kdy bylo nutné se od těch několik, asi 12 tisíc vězňů ještě postarat, protože hrozilo, že ta epidemie přeroste v nezvladatelnou sílu, takže lékařský personál třeba z Brandýsa nad Labem přijíždí nebo tady z Prahy a začíná zajišťovat vůbec tuhle první humanitární péči. Taky 30 lidí z toho personálu, ať už lékaři nebo sestřičky, to nepřežijí, což bylo velké riziko samozřejmě této péče. Ale především se daří zajistit základní ošetření a nejenom samotné fyzické zajištění toho člověka, ale pomoci propojit tohoto člověka s jeho rodinou nebo s nejbližšími. To byla první věc, kterou se snažili všichni zjistit, pokud se vraceli z koncentračních táborů, jestli přežili jejich rodina. Do toho přichází desítky tisíc lidí, kteří přijíždějí z vnějšku té republiky. Jenom do června 45 nebo do července ještě se vrátilo asi 750 tisíc totálně nasazených lidí, kteří byli různě po Německu. Takže to je všechno ohromný počet lidí, který přichází do té republiky, snaží se získávat informace a to vlastně plní Červený kříž i ta Charita, aby dokázali ty rodinné příslušníky propojit.
0: Tak mě napadá, mluvil jste o tom dlouhodobém mnohaletém teroru, minimálně šestiletém během války a potom o těch odplatách, pomstách, které přichází během těch květnových, červnových a červencových, možná prázdninových měsíců. Myslíte, že bychom něčeho takového byli schopni i v současnosti?
1: No, jedna, dvě. To je hrozný, ale to uvědomění po napsaní té knížky Sousedé ve válce, víte, že charakterově se ti lidé nezměnili, myšlením se nezměnili. Vždy dokážete nalézt dostatek ochotných katů v každé společnosti, stačí jim dát příležitost. A ta negativní tendence mezi lidmi je stejná, je vyvolatelná, stačí prostě zahrát na správnou strunu nenávisti, zloby, závisti, vnitřní frustrace, stačí, abyste předhazovali viníky nějakých osobních peripetí a ti lidé se velmi snadno na to chytnou. Pokud chcete tomu propadnout, tak to samozřejmě jde velmi snadno, pokud tomu jako propadnout nechcete, ale neznáte nástroje, jak vás může někdo jiný ovládat, což ale ta knížka i moje práce má ukazovat, že to jde vlastně už ukazovat a simulovat na těch původních dějích v historii, no tak tomu propadnete jedna, dvě. A to je jako asi nejhorší zjištění, protože si uvědomíte, že stačí málo, abyste měli nezodpovědné politiky, nezodpovědná média, nezodpovědné ty vrcholné představitele, ať už třeba ze sportu nebo z jiných odvětví, a vyvolá se to strašně snadno. A ukazuje nám to nacistické Německo v souvislosti s tím protektorátem, jak snadno bylo možné otočit zlobu, vzpomeňme Karla Čapka, tak jenom proti němu, člověku, který držel tu první republiku opravdu jako svoje dítě, snažil se, aby ta republika fungovala a první měsíce po Mnichovu dva a on se stává terčem jako nezměrné nenávisti. Teď si to můžeme prohlídnout na sociálních sítích dnes proti komukoliv, kdo vystoupí na podporu slabšího a sesypou se na něho. To je prostě otřesný, ale to máme, my máme dneska ten luxus, že můžeme odhadnout, jak to vypadalo a že můžeme dopředu simulovat, jak by to mohlo dopadnout, pokud dopustíme ty konkrétní kroky.
0: Vy se v té knížce ptáte taky, co znamenalo žít v malém městě, kde se po staletí prolínaly české, německé, židovské osudy a kde válečné události a ideologie dokázaly během pár let tuhle křehkou rovnováhu a harmonii naprosto rozvrátit. Podařilo se vám tedy najít odpověď na tuto otázku?
1: Já myslím, že ano v tom, že si uvědomíte, že stačí velmi málo lidí, aby dokázali zvrátit tu rovnováhu, ale současně by stačilo na začátku v podstatě velmi málo lidí, kteří se tomu postaví. Takže stačí, abyste měli pevné osobnosti v té společnosti, takové ty morální autority, které ale budou mít v ten okamžik rozhodující odvahu říct, takhle vy protější strano se prostě chovat nebudete. A na tom to stojí. Jestliže ale uvolníte ten prostor, že odstraníte ty společenské, to nemusí být elita ve smyslu bohatého člověka. To je elita, kdo je prostě morálně natolik jako silný, že se dokáže říct, jako já se nebudu stavět na stranu silnějšího, abych linčoval slabšího. Tohle to všechno stačí, abyste zabránili té zlobě. A ta knížka nemá ukazovat jenom společnost v malém městě a potažmo v té velké společnosti. Ono se tam to ale objevuje ve školních třídách. Ten princip je stejný už u těch dětí. Není jiný v té velké společnosti. Takže jsme schopni to zastavit včas, ale potřebujeme dost silných lidí.
0: Rozumím. A k jakým morálním autoritám se tehdy za druhé světové války nebo na sklonku druhé světové války, pojďme se bavit pořád o těch událostech, které jsou 80 let za námi, což je tedy rok 45, k jakým morálním autoritám se tehdy především upínali? Byla to třeba Benešova exilová vláda, mohly to být nějaké duchovní autority. Ke komu? Ke komu měli, chovali lidé naděje?
1: To je jako opravdu zajímavý tém, že to zase můžeme rozložit v té společnosti na ty vrstvy, na tu nejvyšší, to je ta exilová vláda, kterou máme v té Velké Británii. A můžeme říct, že většina společnosti Benešovi věřila, i přesto, že to spojenectví s Británií a Francií dopadlo, jak dopadlo, tak ale věřili mu a věřili Masarykovi, Janu Masarykovi a dalším politikům. Na druhou stranu v tom malém prostředí měli vytvořené své malé autority. Takže třeba v tomto městečku to byl místní rodinný lékař, praktický lékař, pan doktor Singer. Přestože byl žid, tak ještě do toho roku 1941, než to bylo opravdu velmi nebezpečné se s ním víc jako stýkat, tak on byl autoritou v té společnosti a přestože postupně vylučován, tak tím, že ho ti lidé znali roky a pomáhal jim, tak on byl pro ně pořád tou autoritou. Jo? To jako zůstávalo. Byl tam místní obchodník nebo místní hotelier, který zase v určitých rozhodujících okamžicích, třeba v polovině 30. let, dával peníze na místní školu nebo pomáhal nějakými drobnými dary a podobně. A on byl vytvořenou tou autoritou, ale toho nacisté zlikvidovali během Heydrichiády. Takže nám v té společnosti najednou zmizí během války nějakých 20-25 důležitých lidí. A ti nám chybí po roce 1945 v tom boji proti nastupující nové té rudé totalitě, která přichází a začne znárodňovat. A ti, kteří teda už tu válku přežili z té elity, tak jsou najednou zlikvidováni po roce 1948.
0: Čím se lidé tehdy těšili? Z čeho se radovali? Aspoň nějaké drobné všední sousedské radosti?
1: Myslíte během války?
0: Myslím během války a možná i těsně po ní.
1: Asi nejbližší tam byly ty formy té sounáležitosti třeba uvnitř rodin. Jo. To znamená, vidíte úplně jinou radost uvnitř židovských rodin, které sice pod tou strašlivou tíhou té blížící se likvidace, tak ale oni měli radost každého dne, kdy jsou spolu. To cítíte z dopisů, které třeba psali židovská rodina z té třeště, psala chlapci, kterému se podařilo odjet, oni mu pomohli vlastně emigrovat, takže jemu posílají dopisy a tam cítíte každodenní radost drobných věcí. Ano, museli jsme se vystěhovat z naší vily, jsme v menším bytě, ale už jsme si to upravili, už tady máme, maminka dala květiny do oken a bude venku hezky, takže se těšíme na zahrádku. Jo, tohle všechno funguje opravdu až do těch posledních dnů května 1942 a deportace té celé komunity. A pak tady jsou malí Češi, kteří se zase radují z té drobnosti, protože ty děti chodí samozřejmě do školy, takže vidíte, že mají radost z vysvědčení, že jako funguje alespoň nějaká výuka, nějaké jako sportovní drobné věci, divadlo třeba ještě ochotnické, to taky ještě funguje. Ale potom přichází ten zlom toho května a vidíte, spoustu lidí umírá úplně jako v těch posledních hodinách války a ta radost toho osvobození najednou není, a zvláště v tomhle městečku, v té Třešti, není spojená s tím výbuchem úplně nadšení, protože tam je 33 mrtvých, kteří zemřeli beze zbraně v ruce a byli postříleni čistě jako rukojmí. A to ještě jeden z nich, pan učitel Vozáb, byl člověk, který byl 3 roky v koncentračním táboře, pustili ho v roce 1943, takže jeho manželka celou dobu se o něj strašlivě strachovala. On to vlastně přežil, stal se ale v té květnové revoluce velitelem té provizorní věznice, kam přivádí ty kolaboranty a ty místní členy NSDAP. A v rámci msty ho vlastně zastřelí jako prvního přímo ranou mezi oči před ostatními nastoupenými a hned po něm jeho 2 syny. Takže další obětí, která v září nebo v říjnu 1945 skončí svůj život, tak je manželka ještě tohoto pana Vozába, protože to neunese. Takže ty dlouhé stíny války nám najednou přechází nejenom z těch aktivních bojů, ale ty dopady jsou ještě takhle jako dlouhý, takhle strašný.
0: Jak jste dlouho, pane doktore, na knížce Sousedé ve válce pracoval?
1: No, my jsme na začátku, protože to bylo ve spolupráci s paní redaktorkou Ivanou Chmel-Denčevou z Českého rozhlasu, která je tam místní, ale původně ten plán byl jenom pojďme upravit místní pietní síň, a protože mě to téma zajímá, baví, takže to teda upravíme, uděláme. A pak, když jsem se začetl těch materiálů a zjistil jsem, že ještě v Německu máme i vyšetřování ze 70. let, těchto událostí přímo, že tam máme ty pachatele, tak se to rozrostlo. Asi největší takový jako impuls přišel ještě dokonce na podzim loňského roku na konferenci v Los Angeles, kde mi kolega, jako americký historik, řekl, podívejte se, ve Washingtonu jsou ještě materiály, které se toho týkají, víme o nich, takže já jsem se tam nakontaktoval, tam je předali a najednou z toho vznikla jako knížka, kdy si říkáte, tady jsou věci z celého světa a sice jsou to někdy drobnosti, vytahujete jednotlivé věty nebo vytahujete jednotlivé myšlenky, roste to jako těžko. Ale když už jako dosáhnete vlastně na to dno, tak zjistíte, že tam jsou úžasné vazby, úžasné informace mezi těmi lidmi a že na konci ta válka, ona zničila jako všechny. Ona zničila jak ty oběti, na které byla směřovaná, tak nakonec vlastně i ty pachatele. Takže oni tam nebylo jako, aby jsme řekli, máme tady ten pozitivní výsledek toho, že tady jako to velké vítězství přišlo. To ne, tam byla ta pachuť, ta hořkost. A dneska ještě v Jihlavě žije paní, která je 102 let a jejího manžela právě toho 7. května zastřelili přímo na tom, jako, na tom místě. A vidíte, že 4 generace po té válce ten dozvuk té války je. To by pro nás mělo být vlastně to největší jako memento, že tahle válka a ty věci neskončí dnem osvobození a dnem podpisem té bezpodmínečné kapitulace, ale to má 3-4 generace následků, protože to sebou všichni nesou. A mně se tam ještě líbí jedna taková myšlenka. Existuje něco jako takový ten transgenerační přenos. Jestliže máte oběť židovskou a přežije to, nebo jsou tam teda oběti židovské, tak se přenáší to trauma na tu další generaci. A ono opravdu může existovat ještě i ten druhý přenos. Jestliže máte pachatele, tak se může přenášet ten pocit toho pachatelství i na ty další generace. Takže to zlo jako nezmizí úplně samo. Může se přenést. A teď my potřebujeme zjistit, kdy je to možné zastavit, kdy je to možné jako odhalit a kdy nedáme jako prostor tomu, aby myšlenky, ten zlý jazyk najednou nám pronik do společnosti a začal vytvářet tu zlobu, protože to ten Hitler toho nedosáhl násilím. On toho dosáhl jako myšlenkama, projevama a vlastně agitačkou. Mm-hmm. Ničím.
0: Pamětníci, ti přímí odcházejí. To, že přežije dáma, která je dnes přes 100 let, tak je téměř zázrak. Z jakých pramenů jako historik čerpáte, co všechno se dá ještě objevit? Jsou věci, po kterých jdete cíleně a máte od někoho nějaké stopy nebo indicie, podívejte se, kontaktujte ve Washingtonu archiv. Jsou i věci, na které natrefí historik dnes náhodou?
1: No, určitě.
0: Pořád se to dá?
1: Určitě. To, co se třeba podařilo v souvislosti s touhle knížkou, a já jsem na to, třeba to nezaujme tolik posluchače, ale já jsem na to na jednu stranu hrozně pyšný. Úplně náhodou v archivu bezpečnostních složek jsem si vzal jednu ze složek, která se týkala zrovna nějakého vyšetřování válek nebo podobně. Ale uvnitř byla obálka s fotografiemi a s doklady. Řidičský doklad a nějaký jakoby občanská legitimace Německa. A ono se ukázalo, že to jsou doklady Hanse Güntra, což byl přímý podřízený Adolfa Eichmanna. A tenhle Hans Günther nesl odpovědnost za vraždu 80 tisíc československých Židů. A ty doklady se našly tak, že 5. května, když unikal z rozbouřené Prahy 45, tak ho při přepadu zastřelili partizáni v Hlásné Třebáni u Karlštejna a našli u něho právě falešný doklad a ten pravý doklad. Ale jeho totožnost v berlínském archivu není, takže ta fotografie v Berlíně není a my ji máme tady v Praze. A pro mě to je jeden ze symbolických okamžiků, protože i tenhle ten Günther přímo v té třešti jednal o vydání, respektive předání peněz v rámci synagogy a židovského majetku. A my proto víme, že to byl takhle jako důležitá postava. To byl mladý člověk, jemu bylo 29 nebo 30 let, když pod Eichmannem začal pracovat a organizovat transporty a všechny tyhle věci. Takže máme najednou tvář toho hlavního viníka a byla to úplně náhoda, protože to bylo špatně zaevidované nebo založené prostě, takže se to objevilo.
0: Čím vás jako historika fascinuje období druhé světové války?
1: No, to je zajímavá otázka. Asi možná tím, že ty pamětníci, kteří začali o událostech z války hovořit, tak se rozpovídali nejvíc až někdy od 90. let. A já jsem měl to štěstí, že jsem ještě ty poslední zažil. Takže třeba pacientka mé ženy, paní Lišková, která přežila Osvětim a byla od nás v východních Čech, ale žila v západních Čechách, tak jsem s ní mohl ještě mluvit ty poslední 4-5 let, kdy byla naprosto skvělá, jako vitální paní, taková droboučka, ale ona sama říká, no já jsem o tom vlastně nikdy nemluvila, protože to nikdo ani nechtěl poslouchat, jo, to, že žila 6 měsíců v Osvětimi přímo u té rampy a z těchto lidí padají neuvěřitelná moudra, která vám vlastně jako naskočí husina, ale uvědomíte si, že říkají jako životní zkušenost, protože ona říká, když jsme byli u té rampy, tak dokud jezdili ty transporty, tak to bylo dobrý, protože jsme nešli na řadu my. Jo? A když jsme natáčeli ještě jeden dokument, tak říká, no my jsme tu válku nevyhráli, my jsme ji opravdu nevyhráli, protože jsme se vrátili a zjistili jsme, kdo všechno nepřežil. A tam si jako uvědomíte tu velkou bolest toho ztraceného světa. To vlastně postihlo celou Evropu. A když si projdete ta prázdná okna těch původních židovských sídel, ať už to je zrovna Třešť, Velké Meziříčí, Třebíč nebo další, vám tam prostě celý ten jeden svět chybí. Ten tam byl a není. A ty okna už jsou osídleny někým jiným, už tam žije někdo jiný. Ale celý ten prostor toho úžasně barevného maloměsta, který byl živý, ať už vírou křesťanskou nebo tou židovskou, tak je najednou pryč. A my bychom měli pociťovat a připomínat si dneska tu ztrátu. Není to jen o těch Štolprštajnech, má to být o příbězích těch lidí. A my je ještě pořád nevykládáme. Zaplať pánbůh, že už jsou Štolprštajny, že říkáme, že tady žili. Ale my k tomu musíme doplnit ty příběhy.
0: Narodila jsem se 30 let po konci druhé světové války. A i tak je to fůra času. Pořád to mám jako událost, která je někde hodně hluboko. Moje děti už se narodily do nového tisíciletí. Tohle jim přijde jako prehistorie srovnatelná s dinosaury. Jakým způsobem té nejmladší generaci události druhé světové války přibližovat? Je to právě prostřednictvím těch jednotlivých konkrétních příběhů? Protože když se vezmete celý ten konflikt jako generální, tak pořád máte pocit, že je to ta dávná událost. Kdežto možná, že když z toho vytáhnete ten jednotlivý příběh, ten příběh toho jediného Štolprštajnu, přes který chodíte každý den do školy nebo do práce s dětmi, tak na to začnete možná pohlížet jinak?
1: To je jiný, ano. To úplně říkáte přesně, protože nejlepší při přednáškách je reakce na ne na vyprávění velkých bitev nebo popisů událostí, to je, vlastně to si přečtete v té Wikipedii. Ale pro ty děti v konkrétní škole je nejdůležitější, jestli chodí kolem takového místa a jestli místní učitel v té škole jim k tomu dokáže něco říct a chce sdělit. A to vidíme, ano, řadou učitelů už to zvládá, dělá to skvěle, protože jim vypráví ty příběhy. Mimochodem právě ta Třešť, fotografické materiály nám zůstaly díky školnímu projektu Zmizelí sousedé, takže to je úžasná práce místní paní učitelky, která už před 10 lety ty fotografie dokázala pozbírat. Ale my bychom potřebovali tohle vyprávět nejenom k té, třeba k holokaustu a k tomu Štolprštajnu. My vlastně už nevnímáme ani první světovou válku jako téma, přitom na každém tom náměstí nebo na návsi jsou ty pomníky těch vojáků, těch obětí, z nichž většina nezemřela během bojového střetu, ale na následky těch válečných útrap, ať už to byly oznobeniny, omrzliny, popáleniny, podobné formy, tak my bychom potřebovali vyprávět daleko víc tenhle příběh, že ta válka jako není o tom boji, ale o tom utrpení kompletně. A já prostě si myslím, že tohle se nám mírně vytratilo tím, jak jsme přestali být ostražití, že ta válka už je prostě právě těch 70 let pryč a už se jako nemůže opakovat. Teď v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo s válkou v bývalé Jugoslávii, tady máme velké příchody uprchlíků, které prostě musíme zajistit a naše povinnost je v rámci toho, té zkušenosti, kterou jsme měli, zajistit jejich prostě bezpečí a jednou se vrátí nebo budou fungovat, ale nemůžeme před nimi uzavřít ty hranice, protože přesně to se stalo těm Židům během druhé světové války. A Československo nebylo v té době výjimkou. Nebylo to tak, že bychom byli azylovou zemí, která to automaticky umožnila. Těch lidí, kteří u nás mohli zůstat, bylo několik málo tisíc. A přitom desítky tisíc se potřebovali přes nás dostat třeba dál, ale všichni jim zavřeli dveře. A to už se prostě nesmí opakovat.
0: Jaké to je pro vás, když skončíte práci na nějakém výzkumném projektu, nebo když uzavřete, dopíšete poslední list knížky Sousedé ve válce, co ve vás zůstává? Je to jedna část vědecké badatelské činnosti, kapitola uzavřená, anebo To ještě i ve vás má dozvuky. Já si dokážu představit, že kdybyste byl historikem, specialistou na středověk, tak to možná nebude mít ty dozvuky tak silné, jako když máte za sebou události 80letí staré.
1: No, to jako máte pravdu v tom, že čtete vlastně o velmi dobře zdokumentovaném zlu, protože ho máme zachycený v soudních protokolech nebo v různých výpovědích. Vidíte, to třeba bude možná moje téma mý další knížky, a to je zákeřnost. No, to je prostě v tom nacismu byla strašná zákeřnost, jak obelhat oběť a zničit jí.
0: Nebylo to společné i v komunistickém režimu?
1: Bylo, ale já jakoby ten komunistický režim neznám natolik, nebo nemám ho tak prozkoumaný jako tady v tom, kdy už v té krátké dobové intenzitě to je tak nahromaděný na sobě, že jsme dobře schopni to popsat.

0: třeba Třešť byla odvážná, že chtěla ty věci otevřít, že si řekla ano, tak pojďme si říct, že jsme tady měli kolaboranty, že tady byli lidi, kteří udávali, a pojďme si říct, jako kde zhruba se nacházeli, že vlastně si všichni koukali do oken, jo, a s tím se vyrovnali. A pak máte města nebo městečka, kde to slyšet nechtějí, kde jsme schopni to dobře zdokumentovat, ale ruší nám to ten národní symbol jakési oběti. Místo toho, aby nás to připravovalo, aby nám to dávalo možnost se jako obrnit a říct si, tak pozor, ono to bude stejný, pojďme si dopředu říct, že takovéhle projevy chování budeme trestat od samého začátku, že se to nesmí dít.
1: Myslím, že Česká židovská federace přišla s informací, že v uplynulém roce zaznamenala necelých 5000 případů antisemitských projevů, nejrůznějších. Čím to je, že se nám stále ve větší míře vrací i tahle zkušenost?
0: Já třeba si nemyslím, že by ten antisemitismus u nás byl jako zásadní problém. Za prvé ta komunita je malá, za druhé já si myslím, že to je obecně to, co umožnili sociální sítě a ty projevy jako útoků na kohokoliv. Je úplně jedno, jestli jste populární postava, nebo jste politik, nebo někdo další, jak se tam prostě sesype jako ta vlna, ještě navíc podněcovaná dneska těmi zahraničními troly. Takže to je jako silnější téma. Ale spíš asi taková ta manipulace s fakty nebo s dobovou, jako s tím, co jsme schopni jako prokázat jako fakt, tak najednou se nám klidně změní jako v pravý opak. Jo. Nikdo nespochybňuje třeba příchod sovětské armády a její formu na osvobození, to vůbec ne. Ale na druhou stranu taky jsme ještě nezačali odkrývat to, co ten příchod znamená třeba pro německé obyvatelstvo. Od znásilňování, vražd, okrádání, to všechno přinesla ta armáda sebou, protože byla opravdu jako divoká. Jo? Třeba ta americká armáda v tomhle byla mnohem konzistentnější, byla jako pevnější. Ale pak třeba máte vyprávět o rasové persekuci za války a přitom v Plzni byly odděleny dva tábory vojáků amerických, jeden pro bělochy, druhý pro černochy, že se nesměli potkávat, jo, nebo nesměli spolupracovat. A teď to vysvětlujte těm dětem, protože to Evropa měla už dávno překonané. Tento problém v Evropě nebyl, ale v Americe byl pořád. Jo.
1: Ještě se zastavím jenom krátce u nejrůznějších projevů a sociálních sítí. Kdyby měl Josef Goebbels tehdy možnosti, jaké máme tady my, měl by možnosti fake news, měl by všechny možné Instagramy a tak podobně, skončila by válka v 45. tak, jak skončila?
0: A když vám řeknu, že on ty možnosti měl a využili, proto ta válka začala? On je využil v roce 1933. Vemte si, že jenom první masově vyrábené rádio, které se jmenovalo VE-301, Volksempfänger 301, je 30. leden, tedy nástup Hitlera k moci. To byla ta krycí značka, vlastně i jako produktová značka toho rádia. No tak Goebbels ty informace dával skrze to rádio a byly to ty fake news, kterými lhal, obelhával. Der Stürmer, časopis, který byl vyloženě antisemitský, psal štvavé články, které nebyly pravdivé, viz třeba vražda Anežky Hrůzové Úpolné. Takže to fungovalo a on tím rozpoutal, takže ano, ta společnost si jako navykala na tyhle ty informace, pak to teda převzal i komunistický režim, který zase tvrdil, že Milada Horáková byla členkou spiknutí, které mělo rozvrátit republiku. Přitom ta samá Milada Horáková svědčila jako předsedkyně Svazu osvobozených politických vězňů v procesu s K.H. Frankem. Jo, tak v jednom sále máte tuhle ženu ve dvou různých pozicích v roce 46 jako svědkyně a v roce 50 jako obviněnou nebo obžalovanou. Takže to jsou neuvěřitelné kontrasty v těch médiích, které jako přišly.
1: Jak se lidé v mezních situacích rozhodovali, kdo byl obětí, kdo byl pozorovatelem, kdo byl pachatelem a kde vedla hranice mezi těmito rolemi? I to se pokouší rozkrýt náš dnešní host, autor knihy Sousedé ve válce, Vojtěch Kincl. Pane doktore, já děkuji, že jste si udělal čas na dnešní Charitok a přeju hodně úspěchů při další práci. Mějte se moc hezky.
0: Děkuji vám za pozvání a ještě jednou bych chtěl poděkovat Charitě, která nám poskytla svůj fotografický archiv, který je právě z května 1945 a fotografie, které nám dali pro výstavní účely, pro další popis i zkoumání, jsou velmi silné a vždy velmi silně zapůsobí na diváky a tím pádem to téma dostáváme daleko více do veřejnosti. Ještě jednou díky za práci i za tu podporu.
1: Mějte se hezky, naschledanou a příště se opět těší Naděžda Hávová.

Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.

0: Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a my vás nyní zveme do společenství modlitby večerních chvál. Dnes se s vámi bude modlit Josef
1: a Tomáš.

0: Dnes, pokud máte novější vydání breviáře, hymnus bude velikonoční ze strany 581. 581. Všechny texty budou ze dne na straně 686, 686 a žalmy budou ze druhého týdne žaltáře strana 1025. 1025. Pokud vlastníte starší vydání breviáře, poté hymnus naleznete na straně 517, 517. Všechny texty ze dne na straně 609, 609. A žalmy z druhého týdne žaltáře na straně 916, 916. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kristovo vzkříšení je obveselení všech věrných zarmoucených a po Kristu toužících, v něj doufajících.
1: Kriste, králi slavný, božství Otci rovný, ty jsi pro nás mnoho trpěl, na kříži za nás umřel, stal si třetí den.
0: Rač nás obživiti a z mrtvých vzkřísiti, bychom i my povstali a na tebe patřili, tam, kde přebýváš.
1: Za nás přimlouváš se, pro své rány svaté, tam před svým milým Otcem, neboť si naším smírcem, také přímluvcem.
0: V tebe vždy doufáme a k tobě voláme, žádáme tvé milosti, také věčné radosti z tvé přítomnosti.
1: Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu. Aleluja.
0: Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce.
1: Přísám a pevně si umiňuji, že budu dbát na tvá spravedlivá rozhodnutí.
0: Jsem velmi soužen, Hospodine, dej mi život podle svého slova.
1: Sliby mých úst přijmi, Hospodine, a nauč mě svým rozhodnutím.
0: Můj život je stále v nebezpečí, ale nezapomínám na tvůj zákon.
1: Bezbožníci pro mě nastrojili léčku, ale nezbloudil jsem od tvých nařízení.
0: Mým dědictvím na věky jsou tvá přikázání, neboť jsou radostí mého srdce.
1: Přiměl jsem své srdce plnit tvé příkazy trvale a přesně.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Kdo jedná podle pravdy, jde ke světlu. Aleluja.
1: Pán přemohl smrt a vstal z mrtvých. Aleluja.
0: Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě, pravím Hospodinu, ty jsi můj pán. Bez tebe nemám štěstí.
1: K svatým, kteří jsou v zemi, jak podivuhodnou mi dal lásku.
0: Rozmnožují si útrapy, kdo se drží cizích bohů.
1: Nepřidružím svou úlitbu k jejich úlitbám krve, přes mé rty nepřejde ani jejich jméno.
0: Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, ty mě zachováváš můj úděl.
1: Můj podíl padl do rozkošného kraje, mám velikou radost ze svého dědictví.
0: Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, k tomu mě i za nocí vybízí mé nitro.
1: Hospodina mám neustále na zřeteli, nezakolísám, když je mi po pravici.
0: Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, i mé tělo bydlí v bezpečí.
1: Neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.
0: Ukážeš mi cestu k životu, u tebe je hojná radost, po tvé pravici je věčná slast.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Pán přemohl smrt a vstal z mrtvých. Aleluja.
1: Kristus musel projít branou smrti a tak vejít do své slávy. Aleluja.
0: Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,
1: ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.
0: Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
1: Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.
0: Takže při Ježíšově jméno musí pokleknout každé koleno, na nebi, na zemi i v podsvětí.
1: A každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Kristus musel projít branou smrti a tak vejít do své slávy. Aleluja. Z prvního listu Petrova. Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Kdysi jste nebyli jeho lid, teď však jste lid Boží, žili jste bez milosrdenství, teď však se jeho milosrdenství na vás projevilo.

0: Pán se ukázal svým učedníkům. Aleluja, aleluja.
1: Pán se ukázal svým učedníkům. Aleluja, aleluja.
0: Viděli ho a radovali se.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Pán se ukázal svým učedníkům. Aleluja, aleluja. Já budu prosit Otce a dávám jiného pomocníka, aby s vámi zůstal navždy. Aleluja.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Já budu prosit Otce a dávám jiného pomocníka, aby s vámi zůstal navždy. Aleluja. Kristus svým zmrtvých vstáním zničil smrt a obnovil život. Proto ho prosme. Kriste, náš živote a naše vzkříšení, vyslyš nás.
1: Ty jsi kámen, který stavitelé zavrhli a který se stal kvádrem nárožním.
0: Dej, ať jsme živými kameny ve stavbě tvé církve.
1: Ty jsi svědek věrný a pravý, prvorozený z mrtvých.
0: Uděl své církvi milost, aby o tobě bez ustání vydávala svědectví.
1: Ty jsi jediný snoubenec církve vzešlé z tvého boku.
0: Dej, ať jsme svědky jejího nerozlučného spojení s tebou.
1: Ty jsi první a poslední, byl jsi mrtev a žiješ.
0: Zachovej pokřtěným víru až do smrti, aby dosáhli věčného života.
1: Ty světlo, které osvěcuje svaté Boží město.
0: Buď světlem i pro naše zemřelé v Otcově království na věky. Kriste, náš živote a naše vzkříšení, vyslyš nás. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

Bylo 21 hodin a 15 minut. Na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Nejprve vyslechneme smyčcový kvartet opus 29 číslo 1 F-dur. Jeho autorem je Pavel Vranický. Druhou skladbou bude sonáta B-dur Karla Stamice. Na violu hraje Lubomír Malý a na klavír František Kuda. Třetí a závěrečnou skladbou je klavírní trio číslo 1 S-dur opus 12. Jeho autorem je Johann Nepomuk Huml. Na klavír hraje Ivan Gajan, na housle Viktor Šimčisko a na violončelo Juraj Alexander. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert komorní hudby. Nejprve jsme vyslechli smyčcový kvartet opus 29 číslo 1 F-dur Pavla Vranického. Druhou skladbou byla sonáta B-dur Karla Stamice, na violu hrál Lubomír Malý a na klavír František Kuda. A třetí a závěrečnou skladbou bylo klavírní trio číslo 1 S-dur opus 12. Jeho autorem je Johann Nepomuk Huml. Na klavír hrál Ivan Gajan, na housle Viktor Šimčisko a na violončelo Juraj Alexandr.
1: Milí posluchači, je čas na malou nabídku hudebních pořadů redakce klasické a duchovní hudby. V zítřejším večerním koncertu vážné a duchovní hudby bych vás chtěl upozornit zejména na uvedení kantáty Bohuslava Martinů Romance z Pampelišek pro smíšený sbor a soprán a výběr hudby z baletu Špalíček. V pátek se na vás budeme těšit s novou oktávou. Od 27. května do 7. července se v Brně uskuteční již 46. ročník Brněnského varhaního festivalu. S jeho programem seznámí v pořadu ředitelka Hana Bartošová. Věnovat se budeme také letošní soutěži základních uměleckých škol v oboru hra na varhany, která se koncem dubna konala v Brně. O tom, jaké bylo ústřední kolo soutěže, si popovídáme s předsedou odborné poroty Petrem Kolařem, který bude také letos účinkovat na závěrečném koncertě Brněnského varhaního festivalu. Představíme si rovněž festival Varhaní léto v katedrále na Petrově. Hudební siesta příští sobotu v poledne nabídne symfonii C-moll Antonína Reichy. Jehož 190. výročí úmrtí si připomeneme 28. května. Tento současník Ludwiga van Beethovena, rodák z Prahy, byl ve své době vysoce ceněn a působil jako profesor pařížské konzervatoře. Nenechte si tedy ujít poslech jeho mimořádné hudby. Přeji vám radostný čas s klasikou na Proglasu.
2: Jsem jen já a tma.

Autismus se dá definovat jako jiný způsob vnímání světa, který sebou přináší řadu výzev, ale i barev a citlivosti. Protože stejně jako je jiný každý člověk, není tomu u lidí na autistickém spektru jinak. Pořad organizace ADRA přináší pohled těch, kteří se lidem s autismem věnují. Proč neradi používají pojem porucha? A jaký by měl být člověk, který s lidmi s autismem pracuje? Odpovědi na tyto otázky přináší Petr Adamus, speciální pedagog a garant programu ADRA pro děti s autismem. Moderuje Irena Blablová.

0: Milí posluchači, vítám vás u pořadu Na stole je téma. Jmenuji se Irena a jsem z dobrovolnického centra ADRA Friedrich Místek a dneska si budu povídat se svým kolegou Petrem Adamusem, který je nejen vedoucí všech dobrovolnických center ADRA v České republice, ale hlavně je speciálním pedagogem a iniciátorem a garantem dobrovolnického programu u dětí s poruchou autistického spektra, který právě funguje u nás v dobrovolnickém centru ADRA Friedrich Místek. Peťo, dnešním tématem je autismus, a to proto, že toto téma ve společnosti v současné době docela hodně rezonuje a říká se, že dětí s autismem je čím dál tím více. Ale než si začneme povídat o tom autismu, tak by mě hodně zajímalo, protože vím, že ty jsi prošel mnoha profesemi, jak ses dostal k práci s dětmi s autismem?
1: Já přeji krásný den všem posluchačům. Jeden díky za ta krásná slova na úvod. Kdybych já měl začít povídat o tom, jak jsem se dostal k práci s dětmi na spektru autismu, tak bychom tady museli sedět hodně dlouho, protože ta moje životní dráha a etapa vývoje, jak já tomu říkám, tak byla hodně dlouhá, než jsem tady zakotvil. Prošel jsem mnoho zaměstnání, než jsem pochopil, kde asi je moje místo a kde mě to bude nejvíc naplňovat a bavit. Takže jsem si prošel od učebního oboru elektromechanik přes pekaře, přes řidiče kamionu a autobusu, přes všechny takové toto technické profese, až jsem pochopil, že práce s lidmi mě naplňuje, baví a že práce s lidmi a rodinami, které potřebují pomoci a podporu, takže mě naplňuje nejvíce a proto jsem se k tomu dostal takovými to oklikami a dneska toho nelituju.
0: Tak my jsme rádi, že tě ty cesty právě dovedly k této profesi, protože ty to s lidmi opravdu umíš. Jak jsem říkala, dnešním tématem jsou děti s autismem. Co ten autismus vlastně je? Možná se s tím někdo ještě z posluchačů nesetkal, tak kdybys se to měl popsat někomu, kdo vlastně nikdy o autismu neslyšel nebo nezná jeho projevy. Co to tedy ten autismus je?
1: Zase je to dobrá otázka, na kterou bychom mohli strávit spoustu času povídáním si o tom, co je to autismus. Já asi možná žiju ve své bublině, a někdy mám představu o tom, že o autismu už snad slyšeli všichni a že ví všichni, o čem autismus je. Ale není tomu tak.
0: Tak kdybyste měl popsat fakt někomu, kdo to nikdy v životě neslyšel, úplně jednoduše.
1: Jednoduše. Protože jednou mou částí je, že jsem pedagog a že mám tu výsadu a přednost vlastně učit budoucí speciální pedagogy, tak začnu takto.
0: Takže učitelsky.
1: Učitelsky. Autismus je spektrum. Autismus je spektrum. A když si představíte něco jako spektrum, tak víte, že něco daleko nalevo je a pak je něco daleko napravo a mezi tím je obrovský prostor. A tam někde se pohybují lidé na spektru autismu s různými projevy. Jsou tady mezi námi lidé, na kterých vlastně autismus ani nepoznáte. A pak tu jsou ti, na druhé straně toho spektra, kteří potřebují velmi výraznou péči, důkladnou péči, péči, jak se dneska říká, 24/7. A pro ty rodiny je to velmi náročné tohle to zvládat. Takže opravdu, kdybych měl říct, co je to autismus, tak je to spektrum, které se týká nějakých oblastí, říkám to takhle jako laicky a lidsky, tou první takovou výrazně zasaženou oblastí je nějaká sociální komunikace, sociální aktivita, sociální interakce. Tito lidé na spektru autismu mají často problém s navazováním vztahů, s udržováním vztahů, s budováním těch vztahů. A my víme, že člověk je bytostí společenskou a žijeme v nějakých normách společenských, A je pravdou, že tady tito lidé narážejí opravdu na výrazné obtíže. Druhou oblastí, která je také výrazně zasažená, a zase je to spektrum, takže u každého je to trošičku jinak, tak je komunikace. Jo, je to oblast komunikace, dorozumívání, chápání informací v celém tom kontextu prožívání. Lidé na spektru autismu, kteří jsou v té formě Aspergerova syndromu, tak tam budou ty problémy v komunikaci menší, ale jak říkám, na druhé straně spektra jsou ti, u nichž je kromě autismu diagnostikována také porucha vývoje intelektu, jak se dneska říká, podle nové klasifikace. A pokud je tam diagnostikována porucha vývoje intelektu v nějaké středně těžké až těžké formě, těžké podobě, tak samozřejmě to souvisí s komunikací velmi výrazně. A to ovlivňuje celý život toho člověka. A třetí oblastí, pokud už jsme u toho popisování těch oblastí, je oblast takového toho abstraktního myšlení, logických úsudků, představivosti. Čteme v literatuře, že je to oblast různých repetitivních vzorců chování, stereotypí a podobně. Takže opravdu je to velmi bohaté a to by se museli fakt sedět hodně dlouho, protože těch projevů a symptomů je nespočet.
0: Díky ti aspoň za takovéto přiblížení toho světa dětí s autismem. Ty jsi popsal tři oblasti, ve kterých jako oni fungují, nefungují. Je teda něco jako typický jako autista?
1: To, co je propojuje asi, tak je to, co jsem naznačil. To jsou ty, jak říkáme někdy, jako ty deficitní oblasti. To znamená, ta oblast těch sociálních aktivit, pak je to ta komunikace, ale aby jsme mohli říct, že je typický autista typu, každý říká, Rayman.
0: Ano, to hodně rezonuje mezi lidmi, když se řekne autismus, tak si vzpomenou na film s Dustinem Hoffmanem.
1: Tak takhle to není, takhle to nefunguje. Takových osobností, jako je Rayman, tak by na prstech spočítal. Celá řada z nich je ne tak výrazných, se svými prostě různými problémy, obtížemi. Jak já vždycky říkám i studentům a vlastně všem, s kterými se potkávám, kdybychom tady postavili do řady 50 lidí na spektru autismu, tak u každého ty projevy budou trošičku jiné. A to je hodně matoucí, to je hodně znejišťující, hlavně lidi, kteří se pohybují v blízkosti, že nejde něco úplně zaškatulkovat do nějaké té krabičky, šuplíku, ale že je potřeba hledat nějaký přístupy, možnosti podpory, ale o tom se asi ještě budeme určitě bavit trošku víc.

0: Mě by teď zajímalo, kde se teda ten autismus vzal. Říká se, že v dnešním 21. století to společností rezonuje, ale určitě ty projevy toho autismu byly i dříve. Kde se teda vzal?
1: To asi není úplně nikdo schopen dobře vyložit. Zas i autismus není úplně novým fenoménem. Nicméně ty historické prameny a záznamy samozřejmě nejsou tak staré. Nějaké první popisy těch projevů autistického spektra tak sahají asi do počátku 20. století. Někdy, tak asi, když to hodně zjednodušuju. Kdy Eric Bleuer v roce 1911 popisuje nějaké první projevy toho autistického chování, že jo, přišel s tím termínem autos, jako sám. Nicméně tam došlo asi k záměně se schizofrenií. A jak šla léta, tak určitě přicházely další jména, další studie, asi takovými nejznámějšími jmény spojovanými s autismem a s popisem autismu, tak je Leo Kanner, který v roce 1944 vlastně popisuje na nějaké skupině dětí nějaké typické projevy. Od té doby se tomu říkal Kannerův syndrom, který donedávna byl diagnostickou doménou. Tedy o rok později přichází se svou studií Hans Asperger v roce 1945. Zase přichází ze studií, která zase popisuje vlastně podobné projevy jako Leo Kanner. Nicméně poukazuje na jednu odlišnost, a to je na neporušený intelekt. A od té doby říkáme, nebo postupem vývoje se ujal ten termín Aspergerův syndrom. A to jsou lidé, kteří mají nějaké projevy autismu, to znamená v sociální komunikaci a interakci, tam jsou problémy výraznější, ale není narušen intelekt. To znamená, to jsou lidé, kteří se běžně i zapojí do společnosti s obtížemi, ale najdou někteří z nich i zaměstnání, studují vysoké školy. Tím, že já se pohybuji v prostředí vysoké školy a mám na starosti takovou tu funkční diagnostiku, jak říkáme, těch studentů, abychom nastavili nějakou formu a míru podpory těch lidí na vysoké škole, tak vím, že to jsou lidé velmi intelektuální, nadaní, schopní, mají obrovské znalosti už při vstupu na vysokou školu.

0: přechodu na nový klasifikační systém, takzvaný MKN11, mezinárodní klasifikace nemocí, kde je to oficiálním označením, že jo, porucha autistického spektra. A pod tuto doménu vlastně spadají už dnes všechny formy autismu.
1: Ty jsi popisoval, jaký dopad to má vlastně na ty samotné lidi, to znamená nejenom děti, ale samozřejmě tato porucha trvá a je i u v dospělém věku. Jaký dopad to má na společnost?
0: Já sám, když se o tom bavíme teď, tak si uvědomuji vždycky ty niance jemné. A my se bavíme o poruše. I v tom názvu, že jo? Je porucha autistického spektra. Ale já se mnohdy bavím s lidmi na spektru autismu, u kterých právě je zachovaný intelekt, anebo je ještě vyšší. A oni neradí úplně slyší, že jsou porouchaní. Takže to mi tak jenom zarezonovalo teď, jak se o tom bavíme, a mám potřebu, nebo měl jsem potřebu to říct, že já se vlastně tak trošičku tomu termínu snažím vyhýbat. Protože i lidé na spektru autismu jsou citliví. Tak jako vím, že také bych byl nerad, kdyby se o mě někdo bavil jako o poruše. Tak i já se snažím se respektem přistupovat k těmto lidem, k těm rodinám. A vlastně ten opis toho termínu, že to jsou lidé na spektru autismu, že se pohybují na nějakém tom spektru, tak se mi líbí daleko víc, než že to jsou lidé, osoby s poruchou autistického spektra.
1: Já si velmi cením toho tvého lidského přístupu. Určitě i posluchači z toho vnímají, jak vždycky vidíš na začátku toho člověka a teprve až potom, že je s ničím nebo je nějaký. Myslíš, že to tak vnímá ta společnost celkově? Nebo ve školství, nebo ve zdravotnictví? Ten přístup vnímá, že by mohl být lepší, jiný?
0: No jej. Protože se pohybuju přes 30 let vlastně v oblasti školství, tak jsem bytostně přesvědčen o tom, že si to zaslouží změnu, ten přístup. Samozřejmě, že mnoho věcí se změnilo. Žijeme v době inkluze, a to nejenom té inkluze ve vzdělávání, ale inkluze ve společnosti. Hodně se o tom bavíme, snažíme se odstraňovat bariéry, které jsou nebo byly v minulosti postaveny mezi lidi s jakýmkoliv handicapem a tou běžnou intaktní společností. A jsem rád, že ta doba je pryč. Nicméně jsme na cestě. A vidím to i ve školství. A teď nechci hodnotit. Já vím, že pedagogové a učitelé dělají skvělou práci, mnozí z nich dělají skvělou práci, snaží se uspokojit potřeby všech dětí, které vzdělávají, a někdy věřte, nebo nevěřte, spíš věřte, je to nadlidský výkon zaujmout v dnešní době všechny děti. A jsem rád, že ta doba tady taková je. Nicméně lidí a učitelů, kteří umí pracovat s lidmi, s dětmi na spektru autismu, tak je víc, ale pořád je málo. Myslím si, že učitelé už v přípravě by měli zažít daleko více právě z té oblasti různých přístupů, strategií, učení se nějakým intervenčním technikám, jak právě s touto cílovou skupinou pracovat, protože možná se to k tomu taky dostaneme v průběhu rozhovoru, tak dětí s autismem přibývá. To je fakt, který má různá vysvětlení, ale prostě je to tak. Takže určitě v oblasti školství je co zlepšovat. Máme nastavený systém podpůrných opatření, které by měly každému dítěti pomoct v tom rozvoji, ve vzdělávání, ale na papíře to pouze nestačí. Je potřeba to uvádět všechno do praxe. A já si cením

0: vidím všech těch učitelů, kteří mají tu touhu a chuť opravdu ty věci posouvat a připravují pro ty naše děti na spektru autismu to prostředí odpovídající jejich potřebám. Toho si opravdu cením. Samozřejmě tady bychom se mohli bavit o různých stupních vzdělávání od mateřských škol až po vysoké školy, ale to je opravdu zase na dlouhou debatu. Tady toto, kdyby se měl vyjádřit ještě k oblasti, tak jak byla zmíněna, zdravotnictví, tak tam bych byl rád, kdyby posluchači slyšeli ten povzdech. tam je to neuspokojivé, takovým hezkým slovem řečeno, protože pracuju s rodinama, mám kolem sebe množství lidí, rodin, jednotlivců, kteří by potřebovali nějakou výraznější péči. Aby se rodina dostala s dítětem k pedopsychiatrovi nebo ke klinickému psychologovi a je to akutní, tak čeká 3/4 roku, rok. To je žalostný stav.
1: To je málo.
0: A my to potřebujeme hned, protože ty problémy se objevují. Rodiče potřebují poradu, potřebují pomoc, potřebují správnou diagnostiku, potřebuje správného diagnostika, který to umí. A těch je opravdu, opravdu nedostatek. Mm-hmm. Jo, ale to je napříč. Asi posluchači, neřekneme novinku, když slyší, že
1: dlouhé čekací doby.
0: Pedopsychiatrie a vůbec psychiatrie je poddimenzovaná oblast a potřebuje reformu, zásadní reformy. Že jo.
1: Kromě tvého povzdechu nad tím zdravotnictvím, co je pro rodiny s těmito dětmi nejtěžší?
0: To je zase velmi dobrá otázka, co je nejtěžší.
1: Nebo kdybys ty představíš si někoho konkrétního ze všech těch lidí a rodin, které znáš, je tam něco, co u nich rezonuje napříč?
0: Asi to, co všechny propojuje, podle mé zkušenosti zase. Kdyby tady seděl někdo jiný, tak může ze své zkušenosti říkat něco jiného. Ale rodiče mě říkají, že často jim schází přijetí. A to se dotýkáme té společnosti jako takové. Já osobně s tím naším týmem se potkávám s rodinami na spektru autismu, kde jsou ty děti i s výraznější poruchou vývoje intelektu a také s chováním náročným na péči. To znamená, zjednodušeně řečeno, postaru, je tam takovéto problematické chování. Někdy v nějakých situacích se ty děti chovají nestandardně. A to tu společnost dráždí a vylučuje to ty děti. A čím to chování je náročnější, tak ty rodiny zažívají opravdu odmítání, vylučování ze společnosti. A to je mi hodně líto. Tady toto. Takže myslím si, že to je asi možná to, co je všechny spojuje, ale samozřejmě každá ta rodina prožívá jiný příběh. Je to o příběhu té rodiny a je to opravdu individuální a nelze úplně říct, kdo to má horší, kdo to má lepší. Prostě ty problémy jsou od zjištění diagnózy toho dítěte až po dospělost. Naráží ty rodiny na spoustu a spoustu prostě překážek, problémů, které musí řešit. A vždycky je fajn, když s tou rodinou někdo jde po té cestě.

0: Takže každý z nás, jako běžný člověk, může přispět tím, že bude respektovat, že bude respektující.
1: To je krásné. Kdyby se nám tohleto podařilo a posluchači se zapamatovali to jediné slovo respekt vůči té jinakosti, tak to bude úžasný tady toto.
0: To mě přivádí právě na myšlenku, že možná tohleto vše, co jsi zmiňoval v našem rozhovoru, vedlo k myšlence, jak ještě jinak pomoct rodinám s těmito dětmi vznikem dobrovolnického programu pro děti s poruchou autistického spektra. On vznikl před několika lety, tento dobrovolnický program, u nás ve Frýdku Místku v dobrovolnickém centru ADRA. Byl první a vlastně v takovéto formě je stále ještě jako jediný ADRI jako program dobrovolnický. Jak se teda jako zrodila ta myšlenka, Peťo?
1: Ta myšlenka má nějakou historii a já vlastně tady v této chvíli se podařilo propojit dvě věci. Ta první je, že jsem speciální pedagog, že se lidem na spektru autismu věnuji asi 28 let. A ta druhá myšlenka, nebo ta druhá vlastně, ten druhý faktor, je to, že jsem vlastně členem nebo zaměstnancem, příznivcem ADRI už také přes 20 let. A viděl jsem, že tady je obrovská příležitost toho využít. Takže pod hlavičkou ADRI mě napadlo asi v roce 2016, už to bude za chvilku 10 let, co mě to napadlo, pro rodiny žijící na území města Frýdku Místku a případně blízkého okolí připravit nějaké prostředí, které by jim pomohlo. A tím, že jsem speciální pedagog a můžu si dovolit ty věci posouvat dopředu, můžu určité věci nastavovat, tak jsem kolem sebe zhromáždil tým lidí, zase speciálních pedagogů, kteří byli ochotní věnovat nějakou část svého času těmto rodinám. Pak jsem shromáždil několik dobrovolníků, kteří byli ochotní také dát svůj čas ve prospěch lidem a dětem, v tomto případě, které to potřebují. A tak to vznikla ta myšlenka prostě. Prostě dát svůj čas těm rodinám, těm dětem a vytvořit pro ně prostor k setkávání. První fází bylo připravit nějaké volnočasové aktivity pro děti, kde by se jednou za týden mohly scházet, protože ty děti opravdu v těch odpoledních hodinách nemají mnoho možností. Typické klasické kroužky pro ně nejsou. Nejsou tam lidé, kteří by dokázali naplnit jejich potřeby. Takže prvotním krokem bylo připravit to prostředí. Napsal jsem projekt, který jsme získali a vlastně rozjeli jsme tyto aktivity. Na to se pak nabalovaly další aktivity. Kromě těch volnočasových aktivit jsme začali nabízet takzvané dobrovolnictví v domácnostech, protože ADRA je dobrovolnickou organizací a je vlastně profesionálem v této oblasti. Má akreditované programy, čehož jsme využili vlastně ku prospěchu těch rodin.
0: Takže tuto chvíli... Co všechno teda ten dobrovolnický program obsahuje? Ty jsi zmiňoval teda, že jsou to volnočasové aktivity, tak. Pak vlastně, že je to ta dobrovolnická činnost v těch domácnostech. A my tak. Víme, že ještě posledních několik let běží tábor příměstský v to létě.
1: To je úplně ta třešnička na dortu, ale kromě ještě, musím to zmínit asi, mám tu potřebu, že kromě těch volnočasových aktivit a dobrovolnictví v domácnostech, tak funguje takové informační a podpůrné centrum. Vlastně kdo potřebuje, tak si přijde o radu a o pomoc.
0: Myslíš jako z těch rodin?
1: Z těch rodin. Kdo prostě, už jsme známí v tom okolí našem, takže kdo potřebuje, a není těch lidí málo, kdo si přijde o nějakou radu, jsou to rodiče, kteří stojí teprve před tou informací potvrzující, že ty děti, jejich ratolesti mají autismus. Takže tyto provázíme, nenecháváme je v tom samotné a určitě ještě bych zmínil tu příležitost. Dneska se tomu říká svépomocná rodičovská skupina. Realizujeme zase prostor, vytváříme prostor pro rodiče těch dětí, kde jednou zhruba za 2 měsíce mají možnost si ti rodiče sednout a spolu si vykládat, povídat si. Je to úžasná věc, když můžu předávat zkušenosti jeden druhému. Tam žádný odborník nemůže předčit nikoho, protože je to o zkušenosti těch rodin. Někdo už něco prožil a může to předat tomu druhému. A to je úžasná věc. Mm-hmm. Úžasná věc to poslouchat a já jsem rád a jim ctí, že prostě tam patřím do té skupiny. A pak tou třešničkou na dortu je už, myslím si, že letos budeme dělat pátý asi příměstský tábor pro naše děti. Je to takové vyvrcholení té naší roční činnosti a vždycky koncem školního roku realizujeme příměstský tábor pro děti s autismem, kde jich máme standardně minimálně 20 a je to úžasný čas, který si užijeme. Je to čas plný výletů, radosti, srandy. Setkávají se tam děti na spektru autismu s dobrovolníky, uzavírají se tam přátelství anebo se přátelství prohlubují. A já z té pozice už v tuto chvíli skoro pozorovatele, tak odcházím vždycky nabitý energií a schutí znovu a znovu prostě nějak ty věci posouvat dopředu.
0: Já jsem říkala, že to je dobrovolnický program a ty jsi mluvil o tom, že kromě těch speciálních pedagogů a toho týmu, který je tam kolem tebe, jsou tam právě nezbytní i ti dobrovolníci. Tak co ti naši dobrovolníci jako dělají? Jaká je ta jejich role v tomto dobrovolnickém programu?
1: Dobrovolník je člověk, pro mě vzácný člověk, který opravdu jednou týdně na 2 hodiny přijde ve svém volném čase do kroužku, dá se k dispozici, vytváří vztahy s těmi dětmi, které moc přátel nemají, moc kamarádů. A toho si cením nejvíce. To, co se od dobrovolníka očekává, je, aby byl přátelský. Aby dokázal pochopit tu dětskou duši, která se možná projevuje trošičku jinak. Možná nestandardně. Možná na to zpočátku naši dobrovolníci nebyli úplně zvyklí a připravení, ale po chvíli si zvykli a já dneska, když pozoruju ty vztahy mezi dítětem a dobrovolníkem, tak jsem nadšený z toho. Po dobrovolníkovi se nechce nic moc. V našich volnočasových aktivitách opravdu odpovědnou osobou je vedoucí a dobrovolník je tam proto, aby dotvářel tu atmosféru, aby vytvářel vztah, aby komunikoval s dítětem, povídal si s ním, možná mu pomohl s některými aktivitami, prostě byl opravdu jeho parťákem. Mně se strašně líbí slovo parťák, protože v našem dobrovolnickém centru Adra Friedrich Místek slovo parťák rezonuje už léta napříč různými typy programů a to se mi líbí, prostě jsou to parťáci.

0: Dobrovolníci jsou důležití v tomhletom dobrovolnickém programu. Kolik jich je jako potřeba, aby ten dobrovolnický program fungoval, když si říkal, že vlastně pracujete asi s 55 rodinami?
1: My máme děti a ty dospívající, jak jsem už říkal, rozdělené do skupin podle věku a zhruba je to po 10 až 12. Každou skupinu vede speciální pedagog, ale 12členná skupina dětí je obrovská. A to znamená, že tam opravdu potřebujeme, ideální stav je, když na každé aktivitě máme, kromě vedoucího, ještě tak 4-5 dobrovolníků. Potvrzuje se a zkušenost historická ukazuje, že opravdu čím víc dobrovolníků je, tak tím si můžeme dovolit dělat jiné věci, náročnější věci. Asi tak bych odpověděl na tu otázku, že čím víc, tím líp, ale na tu skupinu minimálně 4 dobrovolníci, tak je dobře, když jsou. Je to i z pohledu bezpečnosti a nějaké jistoty, tak je to optimální stav.
0: Jaký je v tomto dobrovolnickém programu jako typický ten dobrovolník, když se tak jako promítneš všechny ty dobrovolníky, které jako znáš, kteří tam pravidelně docházejí, je na nich něco, co je jako spojuje, co pro ně typické?
1: Je. To je krásná otázka. To, co je spojuje, je dobré srdce. Protože ne každý by to zvládl. Ne každý by zvládl některé z projevů. A to, co je charakterizuje všechny, tak je opravdu ta dobrosrdečnost, láskyplnost, přijetí, z nich to čiší. Neříkám, že občas nejsou překvapeni, ale z chutí do toho jdou vždycky znovu a znovu. A to si myslím, že je spojuje. Ta ochota být tu pro druhého člověka.
0: Co je teda překvapuje, Peťo?
1: Některé typy chování a jednání našich dětí jsou někdy nestandardní a mnozí ve společnosti by byli překvapeni, že z některých projevů, ale my už ne, my už to bereme jako součást a i dobrovolníci si s tím už často dokážou poradit. A já mám radost z toho, že naši dobrovolníci, kterých do našich aktivit opravdu chodí asi teď nemám přesné číslo, asi okolo 20. Máme asi kolem 20 dobrovolníků pro ten náš projekt. A vím, že dneska už to jsou lidé, kteří s námi jsou opravdu někteří od počátku, to znamená 9 let. A dokážu říct, že dneska jsou z nich odborníci. Dokážu zvládnout různé typy situací s klidem, s přehledem, intuitivně zachovávají klid a to je přesně to, co stačí někdy.
0: Věřím, že i pro naše dobrovolníky je to fakt výborná zkušenost a něco, co obohatil jejich život. A co tebe? Co ti ta práce s dětmi s autismem dala?
1: Pokládáš samé dobré otázky. Co mě dala? Já mám pocit. Nebo spíš vědomí než pocit toho, že na druhé straně by to museli říct asi jiní. Ale já sám, kdybych to měl vyjádřit, tak si myslím, že to setkávání s těmi lidmi na spektru, dětmi, tak mi změnilo život do určité míry. Protože mám mezi nima spoustu kamarádů, přátel, kterých si cením, nesmírně si jich cením. A způsobili to, že, ať to nezní jako klišé, které se vypráví na potkání, že někomu něco změní život a hodnoty životní, ale já asi nemám jiné vyjádření, než to, že mi opravdu změnil kontakt s nima nějaký životní náhled a hodnoty na opravdu hodnotné skutečnosti, okolnosti života, který si dneska cením. Myslím si, že mi to hodně pomohlo cenit si vztahu, cenit si toho, co mám, a snažit se.
0: Já mám ráda jedno rčení, že každá mince má dvě strany, tak je něco, co ti ta práce vzala?
1: Asi bych lhal, kdybych řekl, že ne. Protože to určité množství starostí, tak určitě tady je. A tím, že člověk je nastaven jako proaktivně a cítím nějakou určitou míru odpovědnosti už teď za celý ten projekt a za fungování toho projektu, tak určitě toto je něco, co mi přináší někdy určitou míru starostí. Ani nechci říct jako stresu a úzkostí, ale ty starosti tam jsou, aby to všechno běželo, aby jsme získali finanční prostředky, protože bez finančních prostředků to samozřejmě nejde, aby všichni naši partneři, kteří nás podporují, byli spokojeni a setrvali té pomoci nám. Takže to jsou takové ty běžné věci, které trošku, ale přece jenom nějaká ta bezesná noc byla. Ale radost to přebíjí všechno. Prostě jak znovu říkám, být s námi 5 dnů na příměstském táboře, zažít všechno to, když ten autobus, když jdem na výlet, burácí zpěvem a všichni zpívají od dětí až po řidiče konče. Tak a vidíte ty tváře dobrovolníka a dětí, jak prostě to je jedna velká parta. To mi naplňuje radostí a to předčí všechny ty starosti.
0: Peťo, já ti moc děkuju za dnešní rozhovor. A taková maličká tečička na závěr. Je teda něco, co každý z nás můžeme něco maličkého udělat už dneska?
1: Už to tu zaznělo. Respekt. Respekt vůči jinakosti. Ne každý jsme stejný. Ba naopak, všichni jsme jiní. Každý jsme jiný. A děti na spektru autismu jsou také jiní. A jsou krásní. A jsou úžasní. A jsou prostě tak jako každý další člověk se svými potřebami, které mají. A k tomu potřebují prostě to přijetí, respekt, vytváření nějakého podpůrného prostředí. A to je to. A určitě bych možná si dovolil v závěru možná i vyzvat všechny ty, kteří mají zájem, aby se toho nebáli. Aby se nebáli. Dokonce bych si dovolil udělat agitaci. A kdyby někdo byl z okolí Frýdku Místku nebo z Frýdku Místku a chtěl nás víc poznat, tak budu moc rád za to, když se ozve, když mezi nás přijde, stačí přijít do dobrovolnického centra ADRA ve Frýdku-Místku a zeptat se na tento projekt. A přivítáme každého, kdo by chtěl. Garantuju, že se mu změní život.
0: Děkuju moc. Přejme si tedy hodně respektu ve společnosti, přejme si hodně vstřícných a láskyplných lidí, dobrovolníků, kteří se těmto rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra budou věnovat. A ať vlastně ten dobrovolnický program je dále života schopný a má všechny podmínky pro to, aby mohl fungovat. Díky ti moc.
1: Moc díky za krásný rozhovor.
0: Povídala jsem si dnes s Petrem Adamusem z dobrovolnického centra ADRA Frýdek Místek z humanitární organizace ADRA o autismu, o dětech s poruchou autistického spektra a pomoci rodinám u nás ve Frýdku Místku. Od mikrofonu se loučí Irena Blablová z dobrovolnického centra ADRA Frýdek Místek.

Říká mi ota Pavel, že ve velké řece schoval dva brášky pod podvodní skálu. Pluli nach Auschwitz, pluli jak v mléce, kapříci malí krajinou kalu. Snad je skryl kam si podle kníny s pocitem prázdna a neexistence. Voda je žlutá, příběh pln špíny. Když přišla smrt, tak volali tence. Jakoby práškové na dně jen spali. Říká mi ota Pavel, že v bílém sněhu

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Dnešní část má název Hlad a žízeň po spravedlnosti. V evangeliu čteme: Blahoslavení chudí, plačící, tiší. Neříká se však blahoslavení spravedliví. Chválí se ti, kdo lační a žízní po spravedlnosti, kteří mají po dokonalosti stálou touhu. Aby ta chuť pokračovat nepřestávala, doporučuje svatý Jeroným, abychom se nezabývali zbytečně vzpomínáním na to, co všechno jsme už udělali. Každý světec denně směřuje k tomu, co je před ním a na minulé zapomíná, píše Jeroným. Blahoslavený, kdo denně pokračuje a nemyslí na to, co včera udělal, ale spíš na to, co má udělat dnes, aby pokračoval dopředu. Známe ostatně ze zkušenosti, jak rádi mluvívají staří lidé o tom, co udělali a zažili. Neprojevujme tedy známku unavenosti, senilnosti v duchovním životě. Cesta k dokonalosti je příliš dlouhá. Co pomůže ujít velký kus cesty, když se nedojde k cíli, říká svatý Řehoř. Svatý Bernard obvinuje také některé své spolubratry z nedostatku smyslu pro skutečnost. Vždyť synové tohoto světa, to je lidé v ostatních zaměstnáních, to nemají také lehké. Píše, musíme být jako obchodníci ve světě. Obchodníka vidíš, jak se pořád stará a lopotí, aby svůj majetek zvětšil. Dokonce i zloději a podvodníci nepřestanou snadno. Je to opravdu velká ostuda pro nás, že oni mají větší touhu po škodlivém, než my po užitečném. Oni jdou důsledněji k smrti, než my k životu. Teologové vědí, jak je obtížná otázka o stavu milosti. Kdo si může být jist, že je v milosti Boží, že má Ducha Svatého? Jak je Bůh neviditelný ve světě, tak zůstává neviditelný i v duši. A přece Boha ze světa poznáváme. Ze stvořených věcí usuzujeme, že je stvořitel. Vidíme částečnou krásu a dobro a proto právem předpokládáme, že je krása s velkým K nekonečná. Boha tedy poznáváme z jeho znamení, jak se říká v teologii. Jaká jsou znamení, podle nichž by se dala poznat přítomnost Boha v duši? Podle svatého Bernarda není jistějšího znamení o přítomnosti Boží v duši, než touha postupovat v milosti, den ze dne se zdokonalovat. Všechny ctnosti jsou zrcadlovým obrazem Božích vlastností. Touha po dokonalosti, stálý hlad a žízeň po spravedlnosti, po dokonalosti, je odlesk Boží nekonečnosti.
3: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
4: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
3: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
4: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
3: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
4: Amen.
3: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
4: Amen.
3: Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Uplynul přesně týden od chvíle, co jsem v hitparádě jako novinky představoval písně od Jirky Čevely, souboru Yiddish Glory a skupiny Terrible Twos. Jak se jim dařilo, se dozvíte za několik desítek minut. Posloucháte 15.21. kolo hitparády na Proglasu s Milanem Tesařem. Že hitparádu vytváříte vy svými hlasy, víte, pro osvěžení pouze zopakuji základní pravidlo. Vyberte si z naší nabídky tři písně. Jedné z nich dejte tři body, jedné dva a jedné jeden bod. Vybírat můžete jak z nových skladeb na místech 12 až 10, tak z 9, které postoupily z minulého kola. V pořadu ani dnes nebudou chybět různé informace a vyhlásím také novou anketní otázku. Nevím, jestli mají v Tokiu kapelu s názvem Zlín, ale silně o tom pochybuji. Nicméně ve Zlíně působí kapela Tokio a právě ona se uchází o vaše body na 12. místě. Píseň Na nebi četná znamení.
1: Na nebi četná znamení a oblaka jak vata, my na provázích vodění jak z hader pimplata. Tak nediv se, občas se to stává, že víno vůbec nepiješ, ale stejně bolí hlava. A země nemá rotaci, je bezbarvá a plochá. A tělo mé se kymácí, jak moaj socha. Už vím, že náš sobný den se stal, že jak to bylo prozatím,

nečeká. Zastavil, nečeká. Nebe dělá přemety, zázraky se dějí a všude plachtí komety, jak puky na hokeji. Ale pro nás dva zastavil se čas, tak uhýbám ti pohledem a v hlase kryju třas. A ty nebeská znamení už dosahují k horám, to my jsme tady ztracení, jak v poušti Karákoram. Už vím, že náš soudný den se stal,

0: zastavil, čeká.
1: Do naší ankety, která se týkala hybatelů hudební scénou, přispěl například posluchač Marcel, který napsal: jako první z lidí, kteří toho v životě hodně udělali pro hudbu, mi naskočil hudební publicista, novinář Jiří Černý. V mládí jsem se vždy těšil na jeho příspěvky, hlavně recenze v časopisu Melodie, později Rock a Pop, kde byl šéfredaktorem, a taky ve Folk a Country. Měl jsem tu čest několikrát navštívit jeho antidiskotéky, kde se člověk dozvěděl mnoho nového a rozšiřoval si tak hudební obzory. Obdivoval jsem jeho široký hudební záběr, přehled, nadhled a také jeho podmanivý hlas. Já moc děkuji, ostatně Marcel nebyl jediný, kdo Jiřího Černého vzpomněl. Před pár dny vyšlo nové album sdružení osamělých písničkářů s názvem 16 odstínů Dada. Písně s absurdními texty zde zpívají například Kitchen, Anna Beata Háblová, Jiří Konvrzek, Martin Kišperský, Jiří Dědeček nebo Jan Jeřábek. A právě jej si poslechneme na 11. místě. Jan Jeřábek a Mravenci.

Mrvenec dlouhý 20 metrů s čapkou a v hrozně krátkém svetru.

0: řekne.
1: Z novinek na hudebním trhu bych vás rád upozornil na EP zpěvačky Sáry Lagové, nazvané Vidím tam. V polovině května vyjde nové album Markéty Foukalové a Martina Brunera s názvem Zábrana a v červnu vydá novinku třebíčská skupina Lucky Mary. Na 10. místě vám dnes nabízím nový singl slovenské křesťanské zpěvačky Evy Hreškové. Znát ji můžete z rockové kapely Krystalinus a v písni Rúcho se představuje jako sólová interpretka.

Nové písně nám nabídly skupina Tokio, Jan Jeřábek a Eva Hrešková. Hlasujete pro 3 písně z celé dnešní nabídky. Uzávěrka je ve středu v poledne. Po sečtení vašich hlasů se ukázalo, že slovenská skupina Hrdza padá z prvního místa na 9. Zatím vás tedy píseň Beťar dívka nezaujala tolik jako Divo bíjící hromy.

To byla Hrdza a píseň Beťar dívka. Co to znamená Beťar, případně co je to Hrdza, si můžete dohledat, ale dostáváme se k dnešní anketě. Čeština a slovenština jsou velmi blízké jazyky, zvlášť pro nás, kdo jsme ještě zažili Československo. Zajímalo by mě ale, jestli existuje nějaké slovenské slovo, kterému jste dlouho nerozuměli nebo které vám přišlo zvláštní. Případně budu rád za jakoukoliv příhodu se slovenštinou. A protože máme pravidelné posluchače i na Slovensku, tam to platí opačně, které české slovo přijde zvláštní nebo málo srozumitelné vám. Po dvou slovenských písních pokračujeme v češtině. Roman Dostál a Utiš nás.

Zvu vás na koncerty. Zpěvák reggae Michal Šeps vystoupí 9. května u Kouřícího králíka v Brně. Španělská rocková skupina Montana Stomp má 11. května koncert ve Valašském Meziříčí. V Brně na Flédě vystoupí 11. května gruzínské trio Mandily. V pražském klubu Jazz Dog zahraje 11. května americko-izraelské Os Noi Trio, 12. května americký pianista Aaron Parks s projektem Little Big a 19. května dánská baskytaristka Ida Nielsen. Mario Bihari vystoupí s programem Podsta Zuzaně Navarové 12. května v Cargo Gallery v Praze. Společný projekt skupiny Leto s Monikou a Čáry života se koná 13. května v Brně v kabinetu Mus. Duo Hlas kontrabas má koncert v Chodovské tvrzi v Praze 13. května. Skupina Asonance vystoupí 15. května v Brně na Musilce. Na Trchově zahradě v Brně Obřanech se v sobotu 16. května koná Ženfest pod třešní. Mezi účinkujícími budou Beata Bocek, Bára Zmeková nebo Iva Bitová. V kabinetu Mus v Brně má 18. května koncert skupina Corben Dallas. V Brně na Musilce vystoupí 19. května Karel Plíhal. V ten týžden hraje v Brně ve Staré pekárně kapela Trombenik. Brazilský akordeonista Roger Correa se svým kvartetem vystoupí ve velkém sále Novoměstské radnice v Praze 27. května. V Bílině v severních Čechách se bude 6. června konat 19. mezinárodní Roots and Blues Festival. Zahrají na něm například Mark Slide and 108, Dobré ráno Blues Band, Petra Bernerová band nebo Steve Arvy Trio. V pražském popmuzeu v kulturním centru Kaštan je až do 26. září přístupná výstava s názvem Schellingerovi. Taková normální rodinka. V naší hitparádě je dnes 7. Jirka Čevela a píseň V nebi nad polem.

Hostem pořadu Jak se vám líbí bude v pátek 8. května jazzová zpěvačka Petra Vlková. V pondělí nám Miroslav Vepřek představí nové album své kapely Alibaba. S hercem a písničkářem Šimonem Bylinou budeme hovořit v úterý večer. Ve středu bude hostem našeho hudebního deníku Aleš Macenauer, neboli Zapomněl jsem. A ve čtvrtek, 14. května, v našem studiu zahraje živě kapela Něco si přej. V pořadu Slyšte lidé se budu 9. května ohlížet za jedním příjemným jazzovým festivalem, který jsem zažil v březnu v Budapešti. Teď posloucháte hitparádu. Před chvílí zpíval ze 7. místa Jirka Čevela. 6. je Igor Orozovič s Anetou Langerovou a píseň Je to dávno.

v lodičkách plula s životem, je to dávno. Líbal jsem pihu nad loktem, je to dávno. Třpitivou slzami potem, já přikryl tě svým šepotem.

Mám tu ještě další pozvánky. V kabaretu Depeche v Brně zahraje 12. května americko-izraelské Osnoy Trio. Festival ZUŠ Open zahájí 13. května benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené Rytíři talentu, který se uskuteční na Pražském hradě. Pod taktovkou dirigenta Jana Kučery na něm vystoupí na 300 účinkujících jak z řad žáků základních uměleckých škol ze všech krajů republiky, tak i profesionálních umělců. František Skála se skupinou Třaskavá směs vystoupí v čítárně Unijazz v Praze 15. května. Zdeněk Vřešťál bude slavit 70. narozeniny 18. května v Brně na Musilce. Vystoupí tam s kapelami Neřeš Trio a Neres a Lucia. V kafe Prah v Brně se 21. května koná kafe Open Mic. Účinkují Vlna, Jenoféfa Beta, Láďa Zitka, Duffy a Andy Minet. Druhý večer open micu pak bude probíhat 26. května. Účinkují Mandal Banda, Adéla Václavová, Pavel Špirka a Tonda Jarůšek. Ponava Fest se bude konat od 22. do 24. května v Brně v parku Lužánky. Na festivalu vystoupí například Dunaj s Janou Vébrovou, Martina Trchová nebo řecká zpěvačka Savina Janatu s projektem Primavera en Saloniko. Izraelský trumpetista Itamar Borochov má koncert 1. června v Praze v Jazzdoku. Festival Respekt se bude konat v Praze na ostrově Štvanice 13. a 14. června. Vystoupí na něm například Sheikh Lo ze Senegalu, The Zavose Queens z Tanzánie, kurdská zpěvačka Meral Polat nebo gvinejsko-maliská skupina Gitary Baro. Londýnský bubeník a producent Tom Skinner má 21. května hned dva koncerty ve Vodojemech v Brně na Žlutém kopci. Večer pro duši se Štěpánem Rakem se koná 26. května v Šumperku. Festival Colors of Ostrava bude letos probíhat od 15. do 18. července. Vystoupí na něm například IMT Smile, Lenka Dusilová, Ondřej Ruml, Pokáč nebo Rozálie. Na 5. místo v naší hitparádě postupuje kanadská formace Yiddish Glory a píseň Dívka z Kyjeva.

Posluchač Zbyněk napsal, myslím si, že pro hudební scénu u nás toho opravdu hodně udělal v hitparádě bodující Vladimír Merta, kterého vnímám nejenom jako písničkáře. Je to pro mě člověk mnoha talentů, který je navíc ochoten se o ně dělit s ostatními, učit je a předávat dále. I díky tomu v české hudební krajině po něm zůstane, myslím, hodně otisků, díky nimž jeho stopa nevybledne, i když už nahrávat a koncertovat nebude. Já děkuji Zbyňkovi. Čtvrté místo Vladimír Merta a po šesti kolech výměna písně z alba Nejisté jistoty 4, Nech nebo ber, to nově bude skladba Nedotýkati se.

Z vás, kdo jste se zapojili do ankety, jsem vylosoval Terezu z Brna, která napsala: napadli mě nejen všichni neúnavní pořadatelé festivalů, přehlídek a koncertů různých žánrů, kteří obětavě organizují hudební akce, ale také hudební kritici, mediální hudební publicisté a tvůrci všech hudebních pořadů a tak dále. Abych však jen neshrnula obecně známé, tak pro mě konkrétně je důležitá osoba producenta a hudebníka Petra Ostrouchova s jeho hudebním vydavatelstvím Animal Music. Dále mě těší práce a všestranná činnost Slávka Janouška, kterou podporuje mladé písničkáře a umělce. Velmi důležitá mi také přijde pedagogická a organizační práce Viléma Spilky nebo Štěpánky Balcarové. Výčet lidí, kteří něco důležitého dělají pro hudbu, její vznik a život je spousta. A obrovský dík patří vám a vašemu rádiu za podporu a šíření úžasné hudby. Já moc děkuji za všechny jmenované a Terezu prosím, aby se u nás na Pelikově 20 v Brně zastavila pro výhru. Ze všech hlasujících jsem vylosoval Vladimíra Breburdu, který se také může těšit na odměnu. Trojka Terrible Twos ze Slovenska a Ulica Láka.

Budu rád, když vedle hlasování připíšete reakce na hudební pořady Proglasu, které se vám líbily. Nejen, že nás taková zpětná vazba směruje, pomáhá nám v plánování dalších témat, ale často na základě těchto reakcí zařazují noční nebo prázdninové reprízy. Druhé místo Poutník a skupina Poslední vagón.

0: Do tohoto kola hitparády nepostoupily zpěvačky Dorota Nuotová a Tereza Richtrová a vypadl také Petr Lipa s AMC Triem. Vítězem 15. 21. kola hitparády na Proglasu jsou Žamboši a píseň Skrýš. Při té příležitosti rád ocituji z dopisu posluchače Pavla, který napsal, kde jsou ty časy, kdy Žamboši jednoznačně drtili ostatní interprety na první příčce. Možná proto, že písně Jana Žambocha jsou čím dál více expresivní a není možné si nějak úplně představit příběh. Dnes jsou tedy Žamboši na prvním místě.
1: Obejmi mě,

na městě kryt. Kryty prý jsou, jen je to tajné. A ať se nebojím.

0: Před chvílí jsem četl z příspěvku Pavla z Ostravy. Pavel z jižních Čech napsal na téma hybatelů hudební scénou toto. Musím zmínit Pavla Filipa z Tábora. Ač ho řada lidí nemá ráda, pro zdejší kulturní dění toho dělá hrozně moc. Nejdříve provozoval nejen hudební produkci ve zdejší univerzitě. Po ukončení nájmu si našel prostory v kempu Malý Jordán. Vložil do toho spoustu vlastních investic a má další plány. Nebojí se pozvat jak méně známé hudebníky, tak i ty velmi proslulé, nebo i lidi, kteří vyprávějí o zajímavých tématech. Já děkuji Pavlovi za tip na výlet do Tábora. Do hitparády prosím hlasujte do středečního poledne. Vybírejte z těchto skladeb.
1: Že jak to bylo prozatím, tak to bude dál.
0: 12. místo, skupina Tokio. Na nebi četná znamení.

0: čtvrtý je Vladimír Merta, kterému se mění píseň Nedotýkati se.
1: Ve světozoru letí Buena Vista.

0: září.
1: Místo první, Žamboši, píseň Skrýš. Hitparádu pro vás připravil Milan Tesař. Zvuk měli na starosti Šimon Vítek a Tomáš Hlávka. Hlasujte e-mailem na adresu hitparada@proglas.cz nebo přes formulář, který najdete na webu hudbaproglas.cz/hitparada.

0: Milý čas, který mu zbývá, věnuje oblažujícím musám, z čehož pochází pro svaté chóry sladká píseň. Obdivujeme se skladbám pěvcovým, které málo kdo napodobí a které tvoří hrabě zdatný v boji a proslulý v umění.
1: Takto se vyjádřil český humanista Georgius Karolides z Karlšperka ve své oslavné básni z roku 1608 na Krištofa Haranta, od jehož smrti uplyne letos 21. června rovných 400 let. Na otázku, proč připomenout význam pro náš národ Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic, existuje jednoduchá odpověď. Kvůli jeho mimořádnému talentu pro řadu lidských činností. Proti svým současníkům byl vpravdě renesanční osobností. Vynikal ve všech oblastech, ve kterých se realizoval jeho tvořivý a neklidný duch. Mluvil nejméně 7 jazyky, byl zdatným a uznávaným cestovatelem, sportovcem i mořeplavcem. Kromě toho byl vášnivým lovcem, zručným kreslířem, ale i obratným diplomatem. Nadto měl široký rozhled jak v politice, tak v kultuře. V neposlední řadě byl rovněž výborným hudebníkem i skladatelem. Z Harantova skladatelského odkazu dnes známe pouze část díla. Nicméně i tento fragment vydává cenné svědectví o české hudební tvorbě konce 16. a počátku 17. století, tedy období, které stále čeká na zevrubné badatelské zpracování a kritické zhodnocení. Pověst Krištofa Haranta, coby významného hudebního skladatele, se brzy rozšířila i za hranice Českého království. Například v bavorském městě Dillingen vydal Bernhard Klingenstein ve sborníku Rosetum Marianum Harantovo pětihlasé moteto na německý text Maria Kron, die Engel schon, opěvující panu Marii, které vyniká propracovanou rytmickou složkou. Bylo vytištěno ještě za autorova života v roce 1604 spolu s dalšími 32 skladbami význačných mistrů za alpské renesance. I to je neklamný důkaz toho, jak vysoce byly Harantovy skladby hodnoceny jeho současníky a do jaké míry umělecky obstály s tím nejhodnotnějším, co bylo tehdy provozováno, takže se nechme tímto motetem unášet i my.

Mariánskému teto Maria Kron Krištofa Haranta přednesl Stanislav Předota se svým souborem Fraternitas Literatorum, specializujícím se na dobovou interpretaci vokální polyfonie 15. až 16. století. O skladatelově hudbě tedy už máme představu. Pojďme nahlédnout do jeho životních osudů. Krištof Harant se narodil v jižních Čechách, na hradě Klenová, roku 1564, tedy ve stejném roce jako třeba William Shakespeare nebo Galileo Galilei. O Krištofově dětství mnoho zpráv nemáme. Co však s jistotou víme, je, že od svých 12 let pobýval na Ambrazském dvoře jako páže ve službách arcivévody Ferdinanda Tyrolského v Innsbrucku. Během zdejšího osmiletého pobytu si mladý Krištof osvojil potřebné znalosti a dovednosti vzdělaného člověka, kterými v dospělosti oplýval. Četl antické klasiky, učil si jezdit na koni, zdokonaloval se v šermu či v tanci. Zkrátka ve všem, co měl umět dokonalý šlechtic jeho doby. Dostalo se mu vynikajícího vzdělání nejen v humanitních či společenských vědách, ale i možnost rozvíjet své umělecké, zejména pak hudební vlohy. Život na arcivévodově sídelním zámku Ambras se nesl v tehdy moderním italském renesančním stylu. Za účasti předních umělců v prostředí vrcholné diplomacie a kultury vybudoval arcivévoda Ferdinand jednu z nejvelkolepějších rezidencí své doby. Slavnosti střídali turnaje, soutěže ve střelbě, vystoupení recitátorů. Sám Ferdinand Tyrolský byl kultivovaný muž, zanícený sběratel uměleckých předmětů, vzácných knih a rozličných kuriozit. Ostatně dodnes o tom vydávají svědectví nejrůznější historické prameny, jež neklamně dokládají, že kultivovaný a všestranně vzdělaný Habsburg měl silný vliv na rozkvět celé řady oborů. Jakýmsi stručným obrazem tohoto prostředí je šestihlasá kompozice Miraris Mundum – Svět se točí rovně jako kolo z pera anonymního českého autora ze 16. století. Takto jí zpívají a hrají členové souborů Duodena Cantitans a kapela Rudolfína pod vedením Petra Daňka.

0: Po návratu z Tyrolska se Krištof Hrant oženil s Evou Kateřinou Černínovou z Chudenic. Manželům se narodili dvě děti, ale pan Hrant si rodinného života příliš neužil. Další 4 roky totiž strávil v Uhrách ve válce proti Turkům. Stejně jako mnoho jiných českých šlechticů, tam získal užitečné zkušenosti, které později uplatnil v době stavovského povstání. Jako 35-letý z vojenské služby odešel a také ovdověl. Rozhodl se, po vzoru tehdejší české i zahraniční feudální společnosti, podniknout se svým švagrem Heřmanem Černínem z Chudenic poutnickou kající cestu do Středomoří, Svaté země a do Egypta. Vlast opustili tajně, na koních, ve čtvrtek 2. dubna 1598 ještě s jedním služebníkem. Byla to cesta úmorná, namáhavá a velmi nepohodlná. Během ní navštívili řadu zemí a měst. Krištof Hrant o nich velmi podrobně informuje čtenáře ve svém cestopise s obšírným renesančním názvem Putování aneb cesta z království českého do Benátek a odtud po moři do země svaté, země judské a dále do Egypta. Byl zveřejněn roku 1608 a patří k nejzajímavějším českým literárním památkám doby vrcholného humanismu. Poznávací hodnotu jeho spisu umocňují nejen poutavé popisy vzdálených exotických krajů, ale i přiložené kresby a mapy, jež sám rovněž ilustroval. Ocitujme slovy samotného autora důvody, které ho vedly k jeho sepsání.
1: Poněvadž jest úmysl můj takový, abych svým dobrým pánům a přátelům to kvůli učinil a své milé vlasti posloužil.
0: Hrantova zbožnost byla svým způsobem už barokní. Projevilo se to jednak v touze fyzicky se dotknout míst, po kterých kráčel syn Boží, jednak si odsud odvést na památku nejrůznější artefakty v podobě kamenů či vody z Jordánu. Hrantovo individuální prožívání víry nacházelo svůj výraz i v hudbě. Jeho nejstarší dochovanou skladbou je 6hlasé moteto Qui confidunt in Domino. Podle překladu Bible Kralické, ti, kdož doufají v Hospodina, podobní jsou hoře Sionu. Zkomponoval ho v Jeruzalémě kolem 3. září 1598 a otiskl jako přílohu ve svém cestopisu. Podrobně v něm zaznamenává všechny okolnosti, za kterých tato kompozice vznikla.
1: Když jsme v Jeruzalémě po putování a chůzích k místům svatým v klášteře odpočívali, často jsme u večer s mnichy, z nichž někteří dobří hudebníci a zpěváci byli, všelijaké pěkné mutety a kusy 4 i 5 hlasů zpívali. Čím jsem byl probuzen k složení jedné mutety, na text žalmu z tého 24. tehdáž v mysli mé obzvláště ležícího. Na dokázání tehdy mého tehdejšího rozjímání a k Bohu vděčnosti dal jsem tuto mutetu 6 vokum, tam v městě Jeruzalémě v klášteře komponovanou a zpívanou. Ačkoliv sprostnou při konci této první knihy putování mého přiložití.
0: V našem případě zazní v nastudování členů vokálního ansámblu Collegium 419, jenž se specializuje na provádění skladeb renesančních a barokních mistrů. Doprovází instrumentální soubor La Gambetta, řídí Čeněk Svoboda.

Po návratu ze svaté země do Čech byl Krištof Harant v roce 1600 povolán císařem Rudolfem II. K pražskému dvoru. Zastával tu vysoký úřad tajného rady, jenž znamenal počátek jeho závratné kariéry u císařského dvora. O 3 roky později byl pan Harant povýšen do panského stavu, čímž ještě podpořil své významné postavení v české šlechtické společnosti. Znovu se oženil, tentokrát s Barborou Myřkovskou Stropčic, vdovou po rytíři Karlu Škopkovi z Bílých od Radovic a na Pecce. Záhy ale opět ovdověl. V listopadu roku 1609 Krištof Harant vstoupil potřetí do svazku manželského, a to s Annou Salomenou Hradišťskou z Hořovic a na Wildštejně. Postupně se stal šťastným otcem několika dětí. A dobře se mu dařilo i u Rudolfínského dvora, kde přišel do úzkého styku také s vyhlášenou císařskou kapelou, jejíž vysoká úroveň se tříbila v předchozích desetiletích. Stala se jakýmsi vzorem k sestavení jeho vlastní kapely na hradě Pecka, který získal svým druhým sňatkem s paní Barborou. Vytvořil z něho významné hudební centrum tehdejší doby. Z dochovaného seznamu hudebních nástrojů je zjevné, že soubor sestavoval zkušený hudebník. Po smrti císaře Rudolfa II. Zůstal Krištof Harant i ve službách jeho bratra Matyáše, posledního panovníka před bělohorskou katastrofou. Po 12-leté službě u dvora opustil sídelní město monarchie a odešel na své peckovské panství, kde se oddával hospodaření a svým literárním a hudebním zálibám. Dosud nejrozsáhlejší známou dokončenou a dochovanou skladbou je jeho 5hlasá mše, nadepsaná Missa Quinis Vocibus Super Dolorosi Martyr. Její opis, pravděpodobně z konce 16. století, objevil český historik a muzikolog Zdeněk Nejedlý až roku 1905 v univerzitní knihovně ve Vratislavi. Za Harantova života dílo vyšlo tiskem roku 1612 v Magdeburgu, ve sbírce Opus Melicum, kterou uspořádal německý protestantský skladatel Friedrich Weisensee. Mše patří k typu tzv. Parodické skladby. Jedná se o kompoziční techniku, při níž skladatel v nové skladbě užívá citace z jiného díla, často i od cizího autora. V tomto případě Krištof Harant přejal hudební předlohu ve své době populárního madrigalu italského skladatele Luky Marencia, Dolorosi Martyr, Fieri Tormenti. Ten pochází z první knihy 5hlasých madrigalů, jež byla poprvé vydána roku 1580 Angelem Gardanem v Benátkách. My ho uslyšíme z nahrávky vokálního sdružení Duodena Cantitans a souboru hráčů na historické nástroje Kapela Rudolfína.

0: Kryštof Harant patřil k prvním ze starých českých skladatelů, jejichž díla se už od začátku 20. století provozovala a vydávala tiskem. Nejčastěji prováděnou skladbou vedle nám už známého šestihlasého moteta Qui confidunt in domino byla již zmíněná Missa quinis vocibus super dolorosi martyr, neboli mše pro pět hlasů na téma dolorosi martyr. Ve všech jejich částech, v Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus a v Agnus Dei, se navrací základní téma. Je jím onen citát italského madrigalu, jehož autorem je Harantův současník Luca Marenzio. S jeho skladbami se mladý Kryštof seznámil za svého pobytu u Ambrazského dvora v Innsbrucku. Znalec Harantova hudebního díla Jan Racek se o jeho mši vyjádřil takto.
1: Harantova mše je pozoruhodným dílem. Je to kompozičně snad nejvyspělejší skladebný projev Haranta, který vůbec napsal. Ční vysoko nad běžnou hladinu tehdejší domácí skladatelské produkce.
0: K jejímu poslechu zvou členové vokálního ansamblu Collegium 419 a instrumentálního souboru La Gambetta s uměleckým vedoucím Čeňkem Svobodou.

Na Radiu Proglas posloucháte týdeník Oktáva, věnovaný českému renesančnímu kavalírovi a intelektuálovi, urozenému pánu, panu Krištofu Harantovi z Polžic, Bezdružic a na Pecce. Jak jsme měli možnost se přesvědčit, Missa Quinni z Vocibus je neklamným důkazem toho, že Krištof Harant byl skladatelem na evropské úrovni své doby. Poslední léta jeho života se nesla ve znamení tragických politických událostí. Po pražské defenestraci v květnu roku 1618, které se osobně pravděpodobně nezúčastnil, byl vzhledem ke svým předchozím válečným zkušenostem z boje proti Turkům přizván Jindřichem Matyášem, hrabětem z Turnu, k tažení českých stavů proti císaři Ferdinandu II. Ve Vídni. Krištof Harant, jenž velel dělostřelbě, dal dokonce v červnu roku 1619 rozkaz ostřelovat císařský palác. Tato událost, která však skončila nezdarem, přispěla k jeho odsouzení k trestu smrti. Mezitím pan Harant konvertoval k protestantismu. Nikdy ale nebyl odbojovým protestantem. Vždy usiloval o to, aby se nedostal z katolíky do ostrého názorového konfliktu. O tom výmluvně svědčí i fakt, že o titulární slavnosti v katolickém chrámu svatého Jakuba na Starém městě pražském 25. července 1620 dal provozovat svou mši, tu, která před chvílí dozněla, k velkému uspokojení z řad katolíků. Svou loajalitu ke katolíkům v době, kdy zastával vysokou úřední funkci prezidenta České komory za krátkého mezivládí Fridricha Falckého,

0: a odvezen do Jičína. Zanedlouho byl vydán do rukou císařových stoupenců do Prahy, kde byl uvězněn a 19. června vyslechl rozsudek smrti ostětím. Odsouzenému bylo dovoleno ponechat jeho hlavu při mrtvém těle, na rozdíl od 12 odbojářů, kterým byly hlavy připevněny bydly k staroměstské mostecké věži. 20. června byli odsouzení převezeni do jejich posledního vězení na staroměstskou radnici. Spovědník Hořovský nám dochoval poměrně spolehlivé údaje o posledních okamžicích života pana Haranta. Stále prý hořekoval, že je nevinen, nespravedlivě odsouzen a proč musí zemřít. Tyto pocity se střídaly s projevy úžasné pokory, pramenící z jeho opravdové a vnitřně prožívané víry. Po rozbřesku nastalo ono fatální pondělí 21. června 1621. Uhodilo 5 hodin na orloji, když na hradě byla vystřelena dělová salva, oznamující začátek exekucí. Několik okamžiků předtím, než Krištof Harant vystoupil na ono zarmoucené barokní teátrum, zavzpomínal na svou cestu do svaté země a pravil svému spovědníku Hořovskému.
1: Ach, můj milý Bože, jaké země jsem projel, v jakých nebezpečenstvích býval, za kolik dnů v chleba nevídaje. Pískem jsem se jednou zasypal a ze všeho mi můj milý pán Bůh pomohl. A nyní v své milé vlasti nevinně umřít musím. Odpustíš, pane Bože, mým nepřátelům.
0: Když klekal na popravčí místo, celé se odevzdával Bohu se zvoláním.
1: V tebe jsem, pane Bože můj, od mladosti mé doufal. Nedejš mi navěky zahanbeni býti, a protož v ruce tvé, pane Ježíši Kriste, poroučím duši svou.
0: A v tom byl mečem Kata Jana Mydláře sťat.

podání souboru Duodena Cantitans dozněly tklivé tóny Harantova Crucifixus v tříhlasém znění, který byl zřejmě myšlen jako samostatná vložka při liturgickém obřadu v postním období. Urozený pan Krištof Harant z Polžic, Bezdružic a na Pecce, zemřel asi ve věku 57 let.

Jeho tělo bylo zahaleno do černého sukna, na němž skonal. Vdova Anna Salomena ho dala následujícího dne převést na Pecku a pohřbít. Podle přání zesnulého po boku jeho druhé ženy Barbory v kryptě tamního kostela svatého Bartoloměje.

Třeba že tělo zemřelo, duch Krištofa Haranta v podobě kompozičního odkazu dále žije na rozličných koncertech i festivalech staré hudby. A je tak důležitým přínosem i obohacením pro četná evropská koncertní pódia, včetně toho našeho na Radiu Proglas. Tolik k vylíčení osudů neobyčejně vzdělaného intelektuála a jedné z nejvýraznějších postav české společnosti na přelomu 16. a 17. století z pera muzikologa a barokisty Radka Menouška. Četla Klára Beránková a Petr Najman, Harantova slova citoval Stanislav Beránek. Dík patří taky mistru zvuku Pavlu Kunčarovi.

0: Proglas nabízí relaci Rádia 7.
1: Uši k duši s Lucií Endlicherovou a Markem Macákem.

0: Jsem plně zvědavá, Marku, jak budeš reagovat na moji dnešní otázku, ale záměrně z ní nenaznačím vůbec nic. Takže jenom ahoj, Marku.
1: Ahoj, Lucie.
0: Mě velmi zaujalo, když jsme minule vstupovali do tématu změn a přechodů v životě, že ty jsi tak jako mimo děk, vlastně jenom jednou jedinkrát v průběhu celého toho našeho rozhovoru řekl slovo překvapení. A mě hned u toho naskočila otázka, co dělá s člověkem překvapení. A vlastně si skoro říkám, že bych to chtěla probrat úplně co nejkomplexněji, ptát se na nějaké fyziologické změny, na nějaké psychologické reakce. Prostě úplně jako fakt si popsat člověka, který prochází překvapením. Jaký je?
1: Tak, to z mě zaskočila, na to nejsem úplně připraven.
0: Překvapení?
1: Jsem zajistila. Z toho fyziologického hlediska to nějak podrobně rozanalyzovat neumím, takhle z fleku, ale co vím, tak překvapení je určitý stres. Jo, je to zátěž, stresová, stres rovná se zátěž, ale my stres rozlišujeme na eustres a distres, jo? Takže stres může být takový jako negativní, který je vnímán jako zúzkostňující a zároveň stres může být taky pozitivní, energetizující, proto jsou lidi, kteří rádi překvapení, kteří rádi něco, co bylo neplánované a najednou se to stalo a jsou lidi, kteří na to reagují rovnou tím, že vlastně je to tak jako nadchne, i kdyby potom zjistili, že to překvapení nebylo dobrý a zpětně to hodnotí negativně. A pak jsou zase lidi, kteří, když přijde něco nečekané, tak jejich hlavní reakce je negativní, i kdyby potom zpětně zjistili, aha, to vlastně je dobře. Takže to odhaluje trošku naše nastavení, zda máme v kostech tak jako vsáklou naději anebo strach. A na tom se podílí spousta věcí, včetně jako raného dětství a genetiky a různých traumat, co jsme zažili nebo nezažili, a osobnostního temperamentu. Zároveň možná i těch pozitivních překvapení, kdyby bylo moc, tak začnou být vyčerpávající. Začne toho být už moc a známe často situace, nebo občas takhle se nám stane situace, kdy už se tak dlouho nic neděje, že bychom si přáli, aby nás něco překvapilo, i kdyby to bylo negativní. Prostě, aby se už něco stalo. Nevím, zda dokonce tohle není, jak jsme se bavili minule o společnosti, zda tohle není jeden silný impuls, který dneska vidíme, kde lidi mají dojem, že už dlouho se nic neděje, že už dlouho, já nevím, tak jak se říká, a politici, ať se jakkoliv mění, pořád je to to samé a podobně. A vznikla část společnosti na západě, západnějším, než jsme my u nás, která říká, ať už se něco stane, pojďme to rozbít, pojďme to spálit prostě, jakákoliv změna, ale ať se něco stane. Takže taková vůle k tomu rozbít ten svět, aby to mohlo začít znovu. To si myslím, že je taková ta druhá stránka toho chtít něco, co udělá přechod, ať už je jakýkoliv, protože některým lidem to, co vnímá jako dusivá neměnnost, tak přijde jako neúnosné. Jo, takže je to zase velmi komplexní s překvapením. O překvapení taky se můžeme bavit o tom možná později dneska, o překvapení, když ho připravujete pro někoho. Jo, ale to je trošku jiné téma, protože když pro někoho připravuje překvapení, tak mu chystám nějakou nečekanou změnu a to má taky nějakou svoji dynamiku.
0: Děkuji, že jsi to zmínil. To byl jeden z důvodů, proč jsem se na to chtěla ptát. Ale možná ještě, než se k tomu dostaneme, tak ptala jsem se na to minule, ale speciálně u toho překvapení se na to chci ptát i dneska. Totiž, jestli je možné nějak se naučit pracovat s tím, jak na překvapení reaguju.
1: Jestli chci se naučit na překvapení reagovat líp, pokud na ně reaguju špatně, tak je možná dobrý otužovat se v tom různými hravými způsoby. A tam se dá prostě různě střeštěně experimentovat. Jestli máte volný den, tak se můžete jít zajímavě projít městem tím, že na každém rohu si hodíte mincí a zjistíte, kam vás to za hodinku dovede. A otevřete se tomu, že jestli cestou potkáte zajímavou kavárnu nebo zajímavou lavičku nebo zajímavého člověka, takže jste otevřeni tomu tam vstoupit nebo se bavit nebo si sednout. Takže člověk si může připravit situace, které ho překvapí a tím se trošku otužovat. Jo, tohle je třeba taková jako